0: na nás vážně zapomněla.
1: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
0: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
1: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No toto.
3: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
0: My jsme na tebe čekali. A ty jsi pořád nešla.
3: Nešla.
0: No tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: To je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
0: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
1: Tak.
0: A nemusíš se rozčilovat. No? Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klidopíjo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy. Beze mě znamená bez koblíšku.
1: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete. No,
1: já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No prosím, stejně jste na mě museli čočkat. Počkat, protože proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
1: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
0: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
1: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalej si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
0: No to určitě.
1: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
0: No tak ten chleba, Hugo.
1: Justýno, můžu ten chleba?
2: No jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
1: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tyhle ty tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
0: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
0: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
1: Ach jo. Takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
1: Ne, já mám slovíčkový oříšek. A ten začíná, všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
0: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej. Hugo mluví.
1: Takže... Dnešní oříšek je přísloví, které zní: všude je chleba o dvou kůrkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
1: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
0: A hádat.
2: Já, Já se přece nikdy nehádám.
0: Hádej, co to znamená.

0: Znamená, že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
1: Počkej, Justino, já nemám dietu.
2: Ní ani dietetu.
1: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
2: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
1: Ano.
2: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to říká.
0: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
1: Nemáš.
0: Aha, aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
1: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
2: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
0: No, to jsem zvědavá.
1: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
2: Tomu tedy moc nerozumím.
0: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
1: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
0: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní kachna vám musím říct...
2: Justino, potom! No. Teď ho to nech doříct.
0: Pardon, nechceš koblížek?
2: Potom, děkuju, teď ne. No. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
1: Ano, ano. Ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda, nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
0: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
2: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
0: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
1: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
2: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
0: Já jsem to pochopila.
2: No?
0: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
1: Ale...
0: Já jsem domácnostní kachna Justína a já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
1: prosím,
0: které by
1: zastav...
0: nebylo absolutně nejlepší.
1: Ale to přece není.
0: To jsou výmysly.
1: To není tak.
0: Ale Hugo, ty...
1: No, já jsem to tak nemyslel.
0: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
1: Ale...
0: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
1: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuze rád.
2: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to parádní oříšek. Vezmi si koblížek. Justina ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justino? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
0: Ten už se ukázal. teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval, vysvětloval.
1: Jak zněl ten můj oříšek, Justino?
0: Že si neumím najít místo na zahrádku.
2: Hugo, začni znovu.
0: Jo, bylo to tak.
2: Dneska nebylo. Je největší oříšek vysvětlit, Justině, že tvoje dieteta louská oříšky
0: teta.
2: Umí ve stínu na zahrádce.
0: To je ohromná legrace tohle. Ohromná legrace. Hugo.
1: No co?
3: Naše babička nám na dobrou noc nespívala jenom pomalé ukolébavky, ale třeba i tuhle tu veselou písničku. Písničku o komáří svatbě. Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, kapku vína neměli, bzum, bzum, neměli. Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli. Přiletěl k ním slavíček, bzum, bzum, slavíček, přines vína žejdlíček, bzum, bzum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opili, bzum, bzum, opili, až komára zabili, bzum, bzum, zabili. Komáři se opili, opili, až komára zabili. Komár leží v komoře, bzum, bzum, v komoře. Muška pláče na dvoře, bzum, bzum, na dvoře. Komár leží v komoře, v komoře. Muška pláče na dvoře. Neplač, muško, co ti je? Bzum, bzum, co ti je? Vždyť ti komár ožije, bzum, bzum, ožije. Neplač, muško, co ti je, co ti je? Vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití. Když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý. Těžké je ho ožití, ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali. Sádlo z něho vybrali, vybrali, za 5 zlatých prodali. Vidíš, vidíš, co se může stát na komáří svatbě. Tak a teď si tu písničku spolu ještě jednou zaspíváme.

Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití, když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý. Těžké jeho ožití, ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

No vida, konečně se nehádáte, ale Hurvinku, na Máničku si ještě budeš muset hezkých pár let počkat.

0: dnes nededa.
1: A ještě ke všemu neuměl počítat.
0: Jak to?
1: No kolik je polovina ze 4?
0: Mám říct mezisoučet nebo konečné číslo?
1: Konečné číslo.
0: Tak mi půjč kalkulačku.
1: Kalkulačku nemám, ale za to mám jednu bezva básničku o dalším mlsném dědovi. Poslouchejte. Neboštík dědoušek chodíval na houby. Nebožka babička dala je do trouby. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek drbával záda.
0: To já taky rád.
1: Počkej, to není celý. Nebožka babička chodila na švestky. Neboštík dědoušek vybíral z nich pecky. Nebožka bába bejvala ráda, když jí ten dědoušek dával z nich jádra.
2: No, to tedy byla skromná babička, když jí stačily pecky.
1: To teda byla.
3: To jo.
1: Taky si ten dědeček nemohl vynachválit.

0: No nazdar. To si měl ten dědeček co pochvalovat?
1: Co by ne? Ta babka byla někdy i užitečná.
2: Nebožka bába zabila švába, neboštík dědek byl toho svědek, neboštík dědek byl toho svědek.
3: Tahle byla opravdu užitečná a taťulda povídal, že některá babička má spolky s čertem.
4: Bábinko?
0: Neboj, pan Spejbl určitě nemyslel mne.
1: Kde pak? Já myslím...

0: Tuhle sedí dědek na dubě, hladí babku po hubě. A ona ho po hřbetě, dobře je nám na světě.
1: No, Hurvájs, prosím tebe, kde jsi to vzal?
0: To je lidová básnička od Luhačovic. A tahle je z Hradecka.

0: Pepičku, nakrmil si rybičky?
1: Ano, maminko, ale zapomněl jsem jim dát napít. To asi, že tam není žádná voda.
0: Ne, ten Pepíček si myslel, že tam nějakou vodu ještě musí do toho akvária přidat.
1: Jo,

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: No teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla: "Jdeš pryč?" Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. "Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano?" zasykla na břehu chroustovi do ucha.
2: Ano,
1: blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku.
0: "Jste nějaký strážník?" otázala se příšera.
2: Nejsem, já jsem chroust.
0: "Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi."
2: "Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, "ten pán chytá."
1: Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli: "Už ho máš, chrouste? Kde je?
2: Bu. Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci: bu, budeme ho hledat podle stop.
0: "Já už něco vidím," zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
3: "Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?"
1: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
3: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami."
2: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
1: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Beran vodí ovečky na stráně a kopečky. Tam spasou do syta, večer si je spočítá.
2: Kampské válečky. Jdeme-li po Karlově mostě od malé strany, po pravé ruce uvidíme na ostrově Kampě domovní štít s balkónem skoro v stejné výši s brlením mostu. Balkón má krásně tepanou železnou mříž se třemi kovovými lucernami. Pod štítem je okrouhlé okénko a ještě níže, pod prohnutou střížkou, je vezděn poněkud zašlý a tudíž jistě velmi starodávný obraz Panny Marie, přinesený prý Vltavou za velké vody. Bývá celé jaro a léto přizdobován květy, v zimě aspoň chvojím, takže balkón vypadá bezmála jako oltáříček. Proto se kde kdo diví, že po obou stranách takového obrazu visí poválečku. Ano, visí tam dva staré, opotřebované válečky. A tak se může každý právem ptát, jak se dva praobyčejné válečky dostaly na tenhle skoro oltář. Leda by to nebyly obyčejné válečky. Před dávnými časy žila na Kampě vdova paní Matasová, která si zde zařídila první pražskou prádelnu. Kde by jinde prádelna měla tak výhodné podmínky, jako právě na tomto ostrůvku mezi Vltavou a jejím ramenem Čertovkou? Nenechte se mýlit nynější barvou vltavské vody ani stavem jejich břehů. Tehdy o vltavské vodě psali ještě básníci, žili v ní ryby a bylo v ní možno prát i nejjemnější prádlo. A kampský břeh nebyl kamennou hrází, to byl docela krásný travnatý břeh, na kterém se mohlo prádlo v ranních hodinách bílit do sněho bíla. Závod paní Matasové zde rychle vzkvétal, takže potřebovala brzy pomocných rukou. Povolala si tedy zvenkova dvě chudé neteře, Toničku a Pepičku, aby u ní pracovali. Obě byly až z Jinonic, dost daleko od Prahy, proto byly pilné, pracovité a neskažené, to se rozumí, takže pracovali ve dne v noci. V kůlně na dvorku prádlo vyvařovali, v prádelně prali, v řece je máchali, na trávě bílili, v průjezdě mandlovali, v kuchyňce žehlili a skládali. Celý den vesele, bezstarostně a se zpěvem. Není tedy divu, že z prádelny vycházelo pak prádlo navoněné dechem řeky, vůní trávy a mladým veselím hezkých pradlen, takže docházelo stále větší obliby u zákazníků. Přitom se paní Matasová o svůj závod už vůbec nemusela starat a také nestarala. Jen přepočítávala stržené peníze. A pak si chodila po kampských a malostranských paničkách, také sama je hostila, a tajně popíjela višňovku domácí výroby a šňupala. Vždyť dívky byly tak prostoduché, že se o cizí prádlo starali jako o vlastní, ačkoliv neměli než po páru košil a spodníček. A co paní Matasovou zvlášť těšilo, neopovažovali se zmínit paní tetě o nějaké mzdě. Avšak nejvíc poznáte jejich prostoduchost podle toho, jak se chovali k sochám světců a světic, které zdobí Karlův most a již se vznášeli nejen nad Vltavou, ale i nad Bělidlem a takřka nad okny jejich komůrky. Musím ovšem předeslat, že to byly dívky zbožně vychované a rády se vroucně modlily před svatou Markétou, Alžbětou, svatým Vincencem Ferrerou, svatým Ivou, Felixem z Valoa a před jinými světoznámými svědci. Avšak přitom jim neušlo, co dodnes na mostě vidíme. že na sousoších, kromě postav vznešených, jsou také jiné kamenné postavy. Řekli bychom služebné. Takové, které nadnášejí slavné podoby světců na svých bedrech, nebo svou přítomností a seskupením líčí jejich znamenité skutky. Jsou zde například tři křesťané, úpějící v pohanském vězení a střežení Turkem a jeho bičem a psem, které svatý Jan z Maty vysvobodí. Je tu Saracén, Žid, démon a hříšník. Po jednom z tisíců, které světec nad nimi obrátil, zapudil a napravil. A za to nyní podpírají jeho podnoží. A rovněž tak slouží na jiných skupinách Int, Negr, Japonec, Indián, vdova s dětskem, chromý stařec, nemluvíc o lvíčcích, jelenech, kohoutku, andělíčku s včelým úlem a jinými a všelijakými postavami a podobami. Tetička, dámy místodržitelských úředníků, radové zemského soudu a ostatní pražané chodili kolem těchto sochařských přídavků buď nevšímavě, nebo s posměškem. Avšak prostoduché dívky z venkova pohlíželi i na ty služebné sochy jako na součást slávy světců, kterou nesou, hlásají a dosvědčují, a že tedy by si také zasloužili nějaké pocty. Tak v své prostoduchosti, možná i z citu přináležitosti ubohých k ubohým, ale jistě také natruc těm chytrým pražanům, kdykoliv věnčili sochu velkých světců, na důkaz uznání jejich tichému úkolu utrousili nějakou kytičku k nohám těch nosičů vznešenosti a těch svědků slávy i ctnosti, nebo ji podstrčili křesťanům do Turkova vězení. Však bez toho to byly jen sedmikrásy, pampelišky, mochny, blatouchy, co právě narostlo na Kampském břehu, kde bílili prádlo. Měla jsem říci, že se skutečně příběh rozvine až na jaře. Ale to by nesměly na Kampě rozkvétat všechny stromy najednou, jako v nějakém parném skleníku. Pupence kaštanové by se nesměly lesknout nejdříve jako natřené mastí a pak se náhle rozsvítit jako lucerničky. Nesměly by zpívat kosy, drozdi a jiní ptáci. Voda by nesměla plynout tak hladce, sladce a mdle. A nesmělo by být tak horko pod prejzovou střechou a zapjatou blůzou, aby se o jaru nedověděli i obě udřené pradleny. Protože se to dověděli, pospíchali vždy s prací, aby aspoň na chvíli za večerního chládku mohli někde postát se svými hochy. Z nichž jeden byl sladovnickým u Tomáše a druhý kočím u Lobkoviců a oba měli vážné úmysly. Jen na chvíli, protože práce bylo vždy do pozdní noci od časného rána a tak zas pospíchali vždy domů. Ale jednou se přece stalo, že měli mnoho rozdělaného prádla, na které zákazníci spěchali, a že byl zároveň takový krásný večer, kdy holku neudrží doma zámek, natož hromada špinavého prádla. Ten krásný večer na dobro vyhrál a Pepička s Toničkou vyběhli za svými hochy a zapomněli na všecko ostatní. Však to byla kouzelná májová noc, jaká je jen jednou v roce. V té noci se musí otevřít poslední zavřené poupě a zavonět. Nejčistší míza vyvřít jako plamen a vlít se do květů. Té noci večerní šplechty znějí, jako by je psali básníci. A pro tu krásu se zdá, že by neměla mít konce. Ale v jedné chvíli přece jen i tato noc tak zčerná, že už jí nezbude než blednout. A pradlenkám také nezbylo, než se rozloučit se svými hochy. A tak se vraceli domů. Malátné, trochu zatížené výčitkami svědomí a trochu smutné, že vzpomínky na dnešní krásu vyprchají nad prací, kterou teď budou muset perně dohánět. Avšak když v prádelně rozsvítili svíčku, co neuviděli? Žádná hromada špinavého prádla, které by se mělo máčet a vyvářet. Žádné, které by zbývalo ždímat, sušit, mandlovat, škrobit a žehlit. Ne. Všecko prádlo, které je čekalo, leželo nyní na stole pěkně srovnané. Košilky a kalhotky paniček sněhově bílé a volánky na nich jako nadechnuté. Staromládenecké košile pánů od soudů důstojně naškrobené, prostěradla, cejchy, povlaky, ubrusy, spodničky, podvléčky a kapesníky ležely už složeny na stole a už i ovázány červenými pentličkami, jak se sluší hotovému prádlu. Tonička a Pepička se dívali udiveně kolem sebe. Nedovedli si vysvětlit, jak se to stalo. Lekli se, že snad si teta za ně někoho zjednala. Ale po takové noci ani nebylo možno si hlavu dlouho lámat. Zalezli tedy do svého kutloušku a spali až skoro dopoledne. To už je probudili zákazníci, kteří přinášeli nové prádlo nebo si přicházeli pro vyprané. A protože když odevzdali paní tetě dnešní tržbu, paní teta nic neříkala, o dnešní noci se nezmínila, nehubovala a nekřičela, děvčata opravdu neznala, na čem jsou. Alespoň však byla šťastná, že jim ta krásná včerejší noc hladce prošla. Ta nová noc už tak krásná nebyla, ale snad jen pro toho, kdo není zamilován, kdo nemá někoho, s kým by seděl na zítce nad řekou nebo na schůdcích vedoucích k Vltavě. Ale protože děvčata měla každá svého, protože se mísila vůně stromů s vlhkým dechem Vltavy a šepot jejich hochů se šploucháním vln a šuměním jezů, vydržela i tuto noc venku dlouho a dlouho. Však byla dnes odpočatá jako po neděli a z kuráží by se zítra pustila do práce. Kdyby totiž... Ano. Kdyby nebyla při návratu domů zase překvapena. Všecka práce byla hotova. Prádlo už pěkně srovnané, ba i svázané. Teď se pradleny jen zkušeným okem podívali, jak je čistě vypráno, krásně vyžehleno, skoro je očima znalecky pochválili. A hajdy spát. A zítra, pozítří, celý týden, celý měsíc máj se to opakovalo. Noc co noc. Dlouho přes půlnoční hodinu sedali a špitali, balákali, pochichtávali se, hyhňali a těšili se se svými hochy, pak přišli domů, jen mrkli na hotovou práci a spokojeně usnuli. Tak to mohlo trvat, jak dlouho chtělo. Děvčata se nemrzela a pro jistotu nepátrala, kdo dobrý za ně pracuje. Ale jednoho dne, vlastně jednoho večera, paní Matasovou, tetu těch děvčat, když vypila poslední kalíšek višňovky a pochutnala si na posledním šňupci, nebo spíš chvíli potom, protože přece jen nějakou chvilku spala, probudilo klepání na dveře. Šla a otevřela je a před nimi stál kamenný Turek z Karlova mostu. Je ho tam lehce poznat po turbanu na hlavě a koncem kančíku tloukl do dveří. Paní Matasová, povídal, už to není k vydržení. Tohle není žádný pořádek. Utíkají mi každou noc a k ránu mi přijdou zmoření, že je na ně hanba se podívat. A lidé to pak svádějí na mne a na kruté vězení, že je jistě trápím hlady a týrám vůbec. A já přisám Allah za to nemohu. Mluvím o těch křesťanech, které mám za mřížemi. Musíte udělat pořádek. Paní Matasová si mnula oči, protože myslela, že se jí něco zdá. Ale Turek na prahu jí pořád jen vykládal, že celým špatným vzhledem jeho vězňů je vina její prádelna, že paní musí zakročit a ať se jde přesvědčit. Tedy paní rozespala a jen tak v spodním prádle šla za Turkem k prádelně. Otevřel před ní dveře. Prádelna, průjezd, kůlna, ba i dvůr byly sice plné páry a lojové svíčky svítily slabě, ale přesto viděla paní Matasová spoustu postav, které se tu všude hemžily a tužily. A když přihlédla pozorně, že jsou to samé známé postavy ze sousoší Karlova mostu. Že kolem kotle se otáčejí, do ohně přikládají a vyvařované prádlo obracejí příslušníci horkých krajů, Indián a Ind. Svalnatý negr dře prádlo o valchu, rozkročený nad neckami. Nejvřelejší ze všech, démon z podstavce svatého Prokopa, na mokré prádlo dýchá a to pod jeho dechem rychle schne. Saracén prádlo mandluje, Tatar je škrobí, Japonec žehlí a tři Turkovi křesťané přiskakují na pomoc, kde je jich zapotřebí. U stolu stojí chudá vdova a s pomocí starce prádlo rovná a převazuje červenou stužkou a její děťátko si brouká v koši na prádlo, hraje si s lvíčkem a s kohoutkem a andělíček od svatého Tomáše mu vyškrabuje med ze svého úlu. A prádelnou sem a tam chodí žid, má v ruce zápisníček, dohlíží na práci a kontroluje, je-li všecko v pořádku. Tohle všecko vyčítavě od otevřených dveří paní tetě ukazoval Turek koncem svého bičíku. Ano, všichni ti nosiči, komparzisti a statisti svědců z Karlova mostu sem noc co noc přicházeli, aby udělali kus práce za dvě hodné pradleny, které jediné na světě poskytli jim uznání za jejich pokornou činnost. Nic nebylo dojímavějšího než družnost, podpěr z kamene a chudaček z masa a z krve, z nichž na nikoho nepadal ani odlesk, ani ždibíček ze vznešenosti a z bohatství, které rostly nad jejich trpělivou námahou. Ale paní Matasovou ve dveřích prádelny to nedojímalo. Co spatřila, měla zamámení ďábelské. Několikrát se pokřižovala a když ani pak zjevy nezmizely, pozbyla vědomí a padla na zem. A tak ani nevěděla, kdo ji zase odnesl na její postel. Tím se všecko prozradilo. Nazítří po tom leknutí se ani hnout nemohla a jen si zavolala důstojného pána od Kajetánů a všecko mu vyprávěla, ale ten jí poradil, aby si zavolala také doktora. Doktor rozpoznal, že jí klepla mrtvička. A oba usoudili, že nemoc i vidění způsobila višňovka, kterou není dobře pít na noc. Tonička s Pepičkou se ovšem nechlubili, že domů chodili až po půlnoci. Avšak tetiny nemoci se polekali a od toho dne prali prádlo opět vlastníma rukama. Také by už za nic na světě se neodvážili zkusit, zda by jim jejich přátelé z mostu přišli ještě pomáhat, když se to o nich rozneslo po celé Kampě a malostranském pobřeží. Ani by se jim nelíbilo, aby celá Kampa je obě hlídala a pozorovala, kdy zas a kam půjdou se svými hochy, aby pak kde kdo se šel zvědavě koukat do prádelny, co se tam bude dít. Raději tedy pilně pracovali, s hochy jen tu a tam promluvili a nadto ošetřovali nemocnou tetu a pečlivě ji dochovali až do smrti, jak se sluší chudým neteřím. Však také teta šla do sebe a na smrtelné posteli jim uznale odkázala svůj kampský dům i prádelnu s příslušenstvím. Proto si Toniččin muž mohl hned po svatbách zařídit povoznictví a Pepiččin najmout pivovárek u Bachorů. A tím také prádelna přišla z provozu i se svými kotly, čbery, neckami, putnami a stoly. Něco se prodalo, lecos se jim hodilo do domácnosti, ale Pepička s Toničkou chtěli také něco zachovat, co by připomínalo tuto událost. Škopky, dřezy, valchy, to nešlo. Až konečně na to připadly. Válečky. Ano, skromné ba úhledné válečky, kterými se mandlovalo prádlo. Pověsili je na věčnou památku na nejviditelnější místo domu zděděného po paní tetě, po obou stranách slavného obrazu na tom balkónku, který s květinami a svítilnami vypadá skoro jako oltáříček. Válečky tam visí dodnes a vzruší občas něčí zvědavost. Jak se mohli na tak významném místě octnout dva obyčejné válečky?

kráčmou lova, stroj se zdá být poškozen. V motoru to náhle bouchlo, strysky začal stoupat dým. Šmoulové se kvapně radí, co si počnout s tím lepším. Porouchal se šmoulí koráb, je to vážně k naštvání. Kosmonauti se teď chystaj na nouzové přistání. Až se ozve velká rána, to že stroj už doletěl, uvízl i z trosečníky na vzdálené

Jonáš taťka, ten by věděl, ale ten je v Šmoulově. Jediná teď šance zbývá a tak koumá Knelení. Přišel na to, jak navázat se Šmoulovem spojení. Nitko, nítě místo drátů, stořád od rybáře prut. Kutil ten se tím výrady, Šmoulí vysílač je tu. Porouchal se Šmoulí koráb, brzy letět bude zas. Šmoulí trosečníkům říká starý známý

A teď, řekl pan Fousek, když se hluk utišil, se všichni pohodlně usaďte. Myslím, že pro nás má Paddington překvapení. Zatímco si všichni přesouvali židle k jedné stěně, Paddington zaběhl do pracovny a vrátil se s kouzelnickým vybavením. Došlo k menšímu zdržení, když stavěl stolek a tajemnou truhlu, ale brzy bylo vše připraveno. Zhasnuli všechno světla až na malou lampičku a Paddington mávnul hůlkou, aby si zjednal ticho. Dámy a pánové, začal, když nahlédl do návodu, nad následujícím trikem musíte žasnout. Ale vždyť si ještě žádný nepředvedl, mumlal pan Hněvkovský. Paddington jeho poznámku ignoroval a otočil stránku. Na toto kouzlo, oznámil, budu potřebovat vajíčko. Propán, lamentovala paní Ptáčková, když běžela do kuchyně, určitě se stane něco příšerného. Paddington položil vejce do prostřed kouzelnického stolu a přikryl ho kapesníkem. Několikrát zamumlal abrakadabra a pak do kapesníku uhodil hůlkou. Pan s paní Fouskovou se na sebe podívali. Oba se báli o koberec. Alá, hop! Zvolal Paddington a zvedl kapesník. K velkému překvapení všech bylo vejce pryč. Jak jinak, prohlásil pan Hněvkovský vědoucně do potlesku, stačí mít trochu obratné tlapy. Ale na medvěda je to velmi dobré, opravdu velmi dobré. A teď ho zase přičaruj. Paddington byl na sebe pyšný. Uklonil se a sáhl do tajné přihrádky ve stole. Ke svému překvapení našel něco mnohem většího než vajíčko. Vlastně to byla sklenice marmelády. Přesně ta, která mu ráno zmizela, ukázal jí obecenstvu. Potlesk byl ještě bouřlivější. Báječné, plácnul se pan Hněvkovský do kolen, nechat všechny, ať si myslí, že vytáhne vejce a přitom tam celou dobu má sklenici marmelády. Báječné. Paddington obrátil stránku. A teď,

0: hlásil po chvíli pan Hněvkovský. Doufám, že je v pořádku, strachovala se paní Fousková. Je tam tak potichu? No, nemohl se dostat daleko, řekl pan Hněvkovský. Zkusíme zaťukat. Vstál, přešel k truhle, hlasitě na ní zaťukal a zaposlouchal se. Slyším někoho volat, oznámil. Zní to jako Paddington, zkusím to ještě jednou. Zatřásil truhlou a zevnitř se ozvalo zabušení. Vypadá to, že se zavřel uvnitř. Pan Pelich také zaťukal na truhlu a zavolal. Jste v pořádku, pane Fousku?
1: Ne.
0: Ozval se vysoký tlumený hlásek.
1: Je tu tma a nevidím na návod.
0: Výborné kouzlo, řekl pan Hněvkovský, když se jim podařilo Paddingtonovu truhlu otevřít kapesním nožem a vzal si několik sušenek. Mizející medvěd, velmi nezvyklé, jen stále nechápu, k čemu jsou ty květiny. Paddington se na něj podezřívavě zadíval, ale pan Hněvkovský byl plně zaujat sušenkami. Na své další kouzlo budu potřebovat hodinky, oznámil Paddington. Víš to jistě? Znervozněla paní Fousková. Nestačilo by něco jiného? Paddington se poradil s návodem. Píše se tu hodinky, potvrdil. Pan Fousek si rychle stáhl rukáv přes levé zápěstí. Na neštěstí pan Hněvkovský, který měl po jídle nezvykle dobrou náladu, vstal a nabídl své. Paddington je s povděkem přijal a položil je na stůl. Tohle je skvělé kouzlo, řekl a vytáhl z krabice kladívko. Přikryl hodinky kapesníkem a několikrát do nich udeřil. Panu Hněvkovskému stuhl úsměv na rtech. Doufám, že víš, co děláš, medvěde. Paddington začal vypadat ustaraně. Když otočil stránku, udeřila ho zlověstná slova. Je naprosto nezbytné, abyste pro tento trik měli hodinky dvoje. Pomalu nadzvedl roh kapesníku. Několik koleček a střepů se rozkutálelo po stole. Pan Hněvkovský zařval vzteky.
2: Asi jsem zapomněl říct abrakadabra, zapotácel se Paddington.
0: Abrakadabra, zuřil pan Hněvkovský. Abrakadabra, zvedl zbytky hodinek. Tyhle hodinky jsem měl 20 let a teď se na ně podívej. Za to někdo šeredně zaplatí. Pan Pelich vytáhl lupu a pečlivě si hodinky prohlédl. Nesmysl, přispěchal Paddingtonovi na pomoc. Tyhle jste si koupil za 3 libry před půl rokem, měl byste se stydět takhle lhát před mladým medvědem. Hloupost, praskal pan Hněvkovský. Stěžka dosedl na Paddingtonovu židli. Hloupost, já ti! Hlas se mu vytratil a na obličeji se mu objevil prazvláštní výraz. Do něčeho jsem si sedl, řekl. Do něčeho mokrého a lepkavého.
2: Jemine, vylekal se Paddington, to je asi moje zmizelé vejce. Nejspíš se znovu objevilo.
0: Pan Hněvkovský zbrunátnil. V životě mě nikdo takhle neurazil, rozčiloval se. Nikdy. Ve dveřích se otočil a celé společnosti pohrozil prstem. To je naposled, co jsem přišel komukoliv z vás na narozeninovou oslavu.
2: Karle, řekla paní Fousková, když se za panem Hněvkovským zavřeli dveře. Vážně by ses neměl smát.
0: Pan Fousek se vší silou snažil udržet vážnou tvář. Když to nejde, vybuchl smíchy, nemůžu si pomoct. Viděli jste, jak se zatvářil, když se rozkutálela všechna ta kolečka? Zeptal se pan Pelich a po tváři se mu řinuli slzy smíchu. Ale stejně, řekl pan Fousek, když se smích utišil, myslím, že bys příště měl zkusit něco méně nebezpečného.
2: Co třeba ten karetní trik, o kterém jste mi vyprávil, pane Fousku, zeptal se pan Pelich. Ten, jak roztrháte kartu a pak ji objevíte za něčím uchem.
1: Ano, to zní jako poklidné kouzlo, přidala se paní Fousková. Ukaž nám ho.
2: A nechtěli byste raději další mizející kouzlo, zadoufal Paddington.
0: Určitě ne, zlatíčko, řekla paní Fousková.
2: No, dobrá, zalovil Paddington v krabici. Karetní triky jsou složité, když má jeden tlapky, ale pokusím se.
0: Nabídl balíček panu Pelichovi, který si okázale vytáhl kartu, zapamatoval si ji a vrátil ji zpět. Paddington nad kartami několikrát zamával hůlkou a jednu kartu vytáhl. Bylo to pikové eso.
1: Byla to tahle.

0: zeptal se pana Pelicha. Pan Pelich si přeleštil brýle a podíval se. No vážně, je to ona? Vsadím se, že jsou všechny karty stejné, pošeptal pan Fousek manželce. Psst, napomenula ho paní Fousková, podle mě to udělal moc pěkně. Teď přichází ta těžší část, řekl Paddington a kartu roztrhal. Nejsem si úplně jistý, jestli vyjde. Dal kousky pod kapesník a několikrát na něj poklepal hůlkou. Ale, mnul si pan Pelich stranu hlavy, jako by mi něco vyskočilo za uchem, něco studeného a tvrdého. Sáhl si za ucho. No to je neuvěřitelné, řekl a zvedl nablýskaný kulatý předmět. Zlatá libra? Můj narozeninový dárek pro Paddingtona, jak jen se tam mohla dostat? Jé! Radoval se Paddington a hrdě si minci prohlížel. To jsem nečekal. Mockrát děkuji, pane Pelichu. Totiž, řekl pan Pelich, obávám se, že je to jen malý dárek, pane Fousku, ale moc mě baví vaše ranní rozhovory. Vždy se na ně těším a... odkašlal si a rozhlédl se. Jsem si jist, že vám všichni přejeme mnoho dalších narozenin. Když souhlasné mručení ustalo, zvedl se pan Fousek a podíval se na hodinky. A teď, řekl, je už dávno čas jít spát, obzvlášť pro tebe, Paddingtone. Tak co kdybychom teď všichni provedli mizející kouzlo? Přál bych si, zamyslel se Paddington, když stál ve dveřích a mával všem na rozloučenou, přál bych si, aby mě teď viděla teta Lucie. Byla by na mě moc pyšná. Měl bys jí o tom všem napsat, navrhla paní Fousková a chytla ho za tlapku. Ale až ráno, dodala spěšně. Nezapomeň, že máš čisté povlečení.
1: Ano, zívl Paddington. Napíšu jí ráno.
2: Bojím se, že teď bych inkoustem zamazal celou postel. Mně se takové věci stávají pořád.
0: Víš ty co, Karle? Řekla paní Fousková, když se dívali za Paddingtonem, který vypadal docela ulepeně a ještě víc než jen docela unaveně. Je pěkné mít doma medvěda.

0: Figy hádanka.
1: Černá duchna nebem letí, za ní druhá a pak třetí. Zablízká se prásk a rup, vysype se plno krup. Co je to?
2: Mňau, už víte.
3: Já se bojím.
0: Neboj!
3: Bojím.
0: Neboj, víš, co je duchna?
3: No to
0: duchna
3: je peřina.
0: Duchna je hodně narucaná.
3: Rád spinkám.
0: Je taková měkonká, ducatá a vypadá jako mráček.
3: Ale blejskání.
0: Mráček!
3: No.
0: Aha. Zablízká se prásk a rup a vysype se plno krup.
3: Budou asi kroupy k jídlu.
0: Kroupy z mráčku nejsou k jídlu.
3: To je bouřka.

0: přinesu čaj a sušenky. Prosím, Piggy. Prosím, Justino.
1: Díky, Hugo.
2: Děkuji.
0: Copak? Copak? Něco vám nejde pod nos?
1: Justina je zamračená.
2: Jsem? No a?
0: Copak se ti přihodilo?
2: Byla jsem na půdě. Uh-huh. Tam mám knihy po babičce. Chtěla jsem najít okřínek. Okřápku. Oříšek.
0: Takže máš na dnešek nějaký pěkný jazykový oříšek?
1: To by se netvářila jako kakabus. To by popo sedávala a nemohla se dočkat, až nás nachytá a vyhraje bod.
2: Chtěla jsem vás nachytat na brambory. Ty jsou odjakživa nachytávací prostota, nicota, jistota.
0: Co je na bramborách nachytávacího, prosím tě?
2: Jak se jmenují?
1: Brambory se jmenují brambory?
0: Justina má pravdu, Piggy. Brambory jsou z jazykového hlediska moc zajímavé.
2: No právě. A já o těch názvech vlastně nic nevím. A v těch knížkách se píše jenom o tom, jak se pěstují a sklapují, skladují. O těch názvech tam dohromady nic není.
0: Říkalo se jim totiž všude v Čechách jinak.
1: I když to byly ty samé stejné brambory?
2: Jo. A už jsem ti to říkala. A také jsme si říkali, co?
1: My jsme si to říkali.
2: Že brambory se k nám dostaly z Ameriky. A že díky jim se podařilo častokrát přežít naživu čas, kdy hrozily velké hladomory.
0: Kdy a jak se k nám brambory dostaly, Justino?
2: V 16. století.
1: A odkud?
2: Z Ameriky.
1: Přivezli jsem Indiáni z Ameriky?
2: Ne.
1: Nebo co?
2: Ne, dostali se k nám přes sousední země.
1: Přes které?
2: Co pak já vím?
0: Přes Braniborsko.
2: Hugo, no dovol. Když to nevím já, jak bys to mohl vědět ty?
0: Tady to čtu.
2: Tuhle knihu nemám.
1: Nemusíš ji mít. Hlavně, že ji má Hugo. A teď v ní všechno o názvech brambor přečte. A pak to budeme vědět. A ty nebudeš bulet.
2: Ale to je nefér.
1: Co je na tom nefér?
2: Že tu knihu nemám já.
0: Ty máš zase hromadu jiných věcí. Rýče a motyky a tak.
2: To tedy mám. A víš proč? Protože jsem praktická kachna. Já, domácnostní kachna Justína, odbornice na slovo vzipjatá. Vzatá.
0: Si teď sedne a dozví se, proč se bramborám říká brambory.
2: Dobře, děkuju.
0: Tak kde jsem to přestal?
1: S tím bramborovském.
0: Braniborském. Brambory nejspíš dostali své jméno proto, že někdy kolem 30leté války byly do Čech přivezeny z Branibor.
2: Předtím si říkal Branistodolsko.
1: Říkal Braniborsko, Justino.
0: Braniborsko.
2: Tak prosím, vidíš, jednou říkáš to a jednou to. Kdo se v tom má vyznat? Odkud se ty brambory krindy pindy tedy vzdali? Vzali?
0: Branibory a Braniborsko je to samé. Dnes bychom asi spíš řekli, že se k nám brambory dostaly z Německa. Lužané, Slované, kteří na našem území žili, prý těm, kteří přicházeli z Branibor, říkali bramboři. V jiných jazycích vzniklo pojmenování brambor podobně.
2: Tak sem dej ty sušenky. Brambory. No vidíte, jak jsem vás krásně nachytala na brambory.
1: Ale bot má Hugo.
2: Máme ho na půl. Já jsem to vymyslela, on měl knihu.
0: To je jedno, Piggy, hlavně, že už nepláče. To bych nevydržel.
2: Tak co vy dva lotři? Kmotři. To jste minule čubr... jak se to... čubr...
1: Myslíš čubrněli?
2: Přesně to myslím. Brambory, co?
0: Přišli k nám z Braniborska, neboli z Branibor, pak se jim říká brambory. Ano, to byl pěkný oříšek, Justino.
2: Umím. Já totiž umím oříšky.
0: Víš, co jsou švábky?
2: Nevěsty od broučků švábu. Vidíš, mě nenachytáš?
0: Ne.
1: Švábky? Kvápky? Nevím, já nevím, co, Hugo?
3: Teď se vytahuješ, co? Na můj bramborový oříšek stejně nemáš.
0: Ano, to byl totiž tak pěkný oříšek, Justino, že z něj můžeme udělat ještě pár dalších pěkných oříšků. A tohle je jeden z nich.
3: Jak to myslíš?
1: Ještě něco o bramborách. Mm-hmm.
3: No tak to chci. Já jsem na brambory odpornice. Odbornice. Mě nachytat nemůžeš.
0: Ani na ty švábky.
3: Švábky nevím. To už jsme si řekli. Brambory vím, švábky nevím.
0: V jednom slovenském nářečí se bramborům říkalo švábky.
1: Yeah! Švábky.
0: Protože přišli zase prý ze Švábska. Takže také z jedné části Německa.
1: To je švanda! Takže ty názvy vznikly podle toho, kdo a odkud brambory přinesl. Minule přišly brambory z Branibor, tak byly brambory. A tyhle připutovaly ze Švábska, tak to byly švábky.
0: Přesně tak. Ještě se tu píše... Aha, tady. Je možné, že brambor je odvozen od... Topinambur. To je staré indiánské jméno pro podobnou plodinu.
3: Znám. Topinambur kvete květy, které se podobají slunečnicovým. Má podobné složení jako brambor. Chuť hlíz je velmi jemná i zasyrova. Mohou se i otékat. Opékat.
0: A mají to zakončení bur. Topinambur. Tak by ten jejich název mohl mít s tím bramborem něco společného. Ale než se začalo říkat bramborům brambory, říkalo se jim místo toho všelijak. Tady to je napsané. Zemáky, zemská jablka, zemčata, zeňáky, zemjáky, žemjoky, zemky, ale i bamboly nebo bobály.
1: Bobál! To je jako bobule, bobulka, že jo? Brambory jsou takové bambule, to jo? Bobál.
3: Odborně se říká hlíza u brambor.
0: Objevily se i další názvy. Různé, moravsky jabluška, slovensky bobály nebo kobzole. V 19. století se začal rozšiřovat název brambor a zase v různých podobách. Bramboro, brambur, brambůr, brambura, brambůra, brandor, branibor, brandbora, bandor, bandur, bandur, bandora, bambol a bamboch.
1: Mně se nejvíc líbí to, jak jsi říkal, to zemské javlíčko.
0: O tom se tu píše, jak vzniklo pojmenování zemské jablko, je jasné. Libovolným kulovitým plodům naši předkové říkali jablka, nebo také hrušky. A to slovíčko zemský nám říká, že jde o jablka, která rostou pod zemí.
3: No to jsou věci, brambory a tolik jmén. Takže mám bod zase já?
0: Neřekl bych.
3: Dobrá. Počkejte, sviště. Příště. Takže pozor, bude koblížek. Oříšek. Co? No. Tento noc? Brambořík? Co má brambořík společného s bramborami? Hugo? No?
0: No.
3: Koukáš? To nevíš, co? Teď jsi nafintěnej. Napinděnej. Namydlenej.
1: Brambořík znám. Ten má Justína na okně. Viď, Justino?
3: Je to rostlina z čeledi prvosenkovitých. A také se jí odborně latinsky říká...
1: Tento nonc je latinsky? To jsem nevěděl.
3: No, ale ne, jak se jí to jenom... Cyklámen se jí říká. Vezmi si tu svou moudrou bramborovou knihu, nebo co to je? Klidně si ji vezmi a hledej. Nenajdeš. To už tam nevykoukáš, co? Proč, brambořík, co?
0: Je to tady, brambořík. Latinsky cyklámen, u nás dnes pokojová rostlina, se do roku 1819 česky jmenovala svinské ořechy,
1: jo,
0: svinský chléb či zemský sejr.
1: Yeah.
3: No, no tohle, to je zajímavé. To jsem nevěděla.
1: Chudák Kytka, to si nezaslouží. Takovéhle nadávky místo názvu.
0: To pěknější jméno Brambořík jí dali, protože její kořen má tvar hlízy, trochu podobné hlízám bramboru.
3: Květy bramboříků jsou krásné. I brambořík je pro ně málo. Já budu bramboříku říkat latinsky. Cyklámen, to je pernější, pěknější.
0: No, ono to latinské cyklámen zní sice vznešeně, ale je to jen upozornění, že hlízy bramboříku mají kulovitý tvar. Latinské cyklámen je příbuzné s mnoha podobnými slovy, které pojmenovávají něco kruhového, kulovitého.
1: Jako když je něco do kolečka.
0: No, kolo třeba. Jak se jinak řekne kolu? Aha.
3: Kola není zdravá. A je v lahvi. Kola není kruhovitá.
0: Kolo. Jezdí se na tom, Justino šlape se na pedály a jede to.
3: Aha. Jak se jinak řekne kolu? To nevím.
0: No, je to také z latiny.
1: Já taky nevím.
0: Bicykl. Slyšíš něco podobného cyklámenu?
3: Bicykl. No, jistě. Kolo je bicykl, to ví navždy. Vraždy. Každý.
1: A ten brambořík byl jak?
3: Cyklámen.
0: Ano.
1: Bicykl, cykl, amen, cykla. Jo, máš pravdu. Podobná slova. A je to kulaté, kruhové, hlízovité.
3: Aha. Takže zase nic básnického. Tvar hlízy. Máš tam také latinský název pro brambory? Je tam něco oduševnělého, co?
0: Latinský název rostliny, česky zvané brambor, je... tady je to. Solanum. To je název dosti poetický. Pochází z latinského solamen, což znamená útěcha. Možná je to tím, že některé podobné druhy rostlin jako brambory, také lilek či rajče, jsou léčivé, tak říkajíc útěšné.
1: Jo, já bych zůstal u těch zemních jablíček.
3: Já budu ode dneška říkat bramborám, jak jsi to říkal, to finsky, latinsky.
0: Solanum.
3: Solanum, to je ono. Napadla mě báseň, oduševnělá báseň. Solánům, o pochoutko rozšířená, salámům, solánům, o jítě muž i žena. Solánům, o jaký přírody div, solánům, proč si jen brambor byl dřív. Pěkné, co? Žasnete?
1: Tak hlavně, že už nefňuká, ne? Kvůli těm bramborovým názvům, že jo? Když fňukala, že neví, co znamenají, bylo to horší, jo?
0: Jo. Bravo, krásná báseň. Oduševněla.
3: Děkuji.
4: Běží koza rohatá, za ní koza chlupatá. Rohama trk trk, zadečkem drc drc.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Šeptá srnec, šeptá srně.
6: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: A teď ještě jednou.
5: Šeptá srnec, šeptá srně.
6: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
7: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti.
1: Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete?
2: Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec.
0: Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana.
1: A ty?
0: Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku.
1: Kdo jsi ty?
3: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček.
1: Jú!
0: Vykřikla holčička polekaně.
1: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
0: Zeptala se malá čarodějnice.
2: Počkat, počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se.
0: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
1: Je, ty to ale umíš,
0: radovali se děti.
1: Tě, to je teprve začátek,
0: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla.
1: Tak a teď dost, musíte už domů.
3: Už? Ano, je nejvyšší čas.
0: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
1: Tak moc krát děkujeme.
0: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak černý jako smůla.
2: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Chomnice Bimbula se dívala asi komínem.
1: Ale mohl by to být,
0: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
1: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
0: Ale v duchu byla velice ustaraná.
1: Co teď, jestli to opravdu byla teta Bimbula, taková smůla,
0: určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden, ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
1: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
4: Piggy vtipk.
5: Pane doktore, hurá! Už vím, že nejsem žížela.
6: Raduje se pacient v psychiatrické léčebně. Najednou se podívá z okna a znejistí.
5: A pane doktore, myslíte si, že to ví i ten kos?
4: Tak se tak uzdravený nebyl.

zamyslet. Simsalabum, bim. Teď jsem tu s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek, bezpírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se...

0: Řeka vypadala rovněž veselý. Spěla vpřed rychleji a tu a tam se na ní objevovaly malé víry. Byla užší než dřív a opuštěné hory se přiblížily. Jejich vrcholky halily mraky, ležící nad krajinou jako těžká přikrývka. Žádná observatoř však v dohlednu nebyla. Vyprávěj nám něco, ozval se čenich, ale ne o kometách, něco zábavnějšího. Šňupálek seděl u kormidla.
1: Chcete slyšet něco o hoře chrlící oheň?
0: S vážnými tvářemi přikývli. Šňupálek si nacpal dýmku a zapálil si. Pak se dal do vyprávění.
1: Tak jednou se stalo, že jsem přišel na místa, kde nebyla země, nýbrž samá černá láva.
0: Pod lávou se ve dne v noci ozývalo dunění. To způsobovala země, co pod ní ležela a spala, a ve spánku se občas pohnula. Všude kolem ležely bez ladu a skladu rozházené lávové kvádry a nad nimi se vznášela horká pára, která všemu dávala neskutečně zvláštní ráz. Došel jsem tam nějak na večer a byl jsem dost unavený, takže jsem dostal chuť na trochu čaje.
1: Uvařit se dal snadno. Stačilo jenom naplnit kastrolek vroucí vodou z nějakého horkého pramene.
0: Nepopálil ses tam? Zeptal se Mumínek.
1: Hehe, chodil jsem na chůdách, odpověděl Šňupálek. Na chůdách se dá přelézt každé skalisko a každá propast. Musíme pochopitelně dávat pozor, abychom s nimi neuvízli v nějaké trhlině. No, čaj jsem vypil na nejchladnějším místě, jaké jsem byl schopen najít. Všude to bublalo, odevšad stoupala pára. Nějakého živého tvora nebo nějaké zelené stéblo jsem ani nespatřil. A v tom se země spící pod lávou probudila. Přímo pode mnou se s mohutným rachotem rozevřel kráter a z něho vyrazily rudé plameny a vyvalily se obrovské mraky popela.
2: Hora chrlící oheň, vykřikl čenich. Co jsi udělal?
0: Jen jsem se díval, pokračoval Šňupálek. Bylo to strašně krásné. Viděl jsem spoustu ohniváčků, to jsou duchové ohně. Vyhrnuli se ze země a poletovali kolem jako jiskry. Zanedlouho tam ale začalo být moc horko a všude samé saze. Tak jsem šel pryč. Pod svahem jsem našel potůček, lehl jsem si na břicho, abych se napil. Voda byla samozřejmě horká, ale nevřela. A pak ke mně připlul jeden z těch malých ohniváčků. Spadl do potůčku a byl skoro úplně uhašený. Žhnula mu už jenom hlavička. Zbytek jeho bytosti syčel a čadil a on křičel, co mu hrdlo stačilo, abych ho zachránil.
2: A udělal jsi to? Zeptal se čenich.
0: No, samozřejmě. Vždyť jsem proti němu nic neměl, odpověděl Šňupálek. Jenomže jsem se o něho popálil. No, dostal se teda na břeh a za chvíli zase vzplanul. Byl tomu pochopitelně rád. A tak mi před odletem věnoval dárek.
2: Co to bylo?
0: Vykřikl čenich. Láhev podzemního opalovacího oleje, řekl Šňupálek. Takového, jakým se ohniváčci natírají, když mají sestoupit až do středu země.
2: A ty můžeš taky procházet ohněm, když se tím olejem namažeš?
0: Zeptal se čenich s očima na šťopkách.
1: Ovšem, odpověděl Šňupálek.
2: To nám říkáš až teď, zvolal Mumínek. V tom případě jsme všichni zachráněni. Až kometa přiletí, vezmeme si jenom...
0: Jenže mě už skoro nic nezbylo, prohlásil Šňupálek zarmouceně. Víte, zachraňoval jsem věci z hořících domů. Tehdy jsem ovšem nevěděl... Teď zbývá na dně lahve pouze pár kapek.
2: Nestačilo by to třeba na nějaké zvířátko? Dejme tomu mé velikosti?
0: Zeptal se čenich. Šňupálek se na něj podíval. No, možná ano, ale
2: Na oháňku sotva. Tu bys musel nechat schořet.
3: Vážně? Pokračoval čenich. Tak to ať raději všechno čadí.
4: A na kotě by to stačilo?
2: Šňupálek však neposlouchal. Seděl, jako by spolkl pravítko a neklidně větřil.
1: Co je s tou řekou? Nepozorujete nic?
2: Má úplně jiný zvuk, poznamenal Mumínek.
0: Skutečně. Řeka hučela a bublala. Všude kolem nich se ve vodě tvořily víry a nebyly už malé.
1: Svinout plachtu, zavolal Šňupálek.
2: Pohyb vody se značně zrychlil. Řeka se řítila vpřed jako někdo, kdo po dlouhé cestě najednou zjistí, že už je skoro doma. Břehy se přiblížily a skály nad nimi se zvedaly stále výš a byly čím dál špičatější.
3: Radši bych cestoval po souši, řekl čenich.
1: Po břehu to nejde, odpověděl Šňupálek. Musíme dál, až se řeka uklidní.
2: Řeka se však k uklidnění vůbec neměla. Břehy se přiblížily ještě víc a tísnily pěnící vodu do úzkého žlabu. Byli uvnitř opuštěných hor. Prám se řítil do hluboké průrvy a proužek nebe nad nimi se stále zužoval. Odkud si z nitra hor se ozývalo hrozivé burácení. Mumínek se zvídavě podíval na Šňupálka, zda má strach. Ten měl stále dýmku v ústech, jenže vyhaslou. Černé a vodou smáčené stěny soutěsky je rychle míjely a burácení zasílilo. Prám se zakymácel a byl vymrštěn do vzduchu.
1: Držte se, jak můžete, řítíme se dolů, vykřikl Šňupálek.
2: Na několik okamžiků se ocitli v přívalu bílé pěny, který provázel hukot řeky. Čenichovo divoké ječení nikdo neslyšel. Prámek zapraskal, ale po překonání vodopádu se vrátil do rovnováhy a pokračoval v plavbě do temnoty.
3: Proč je tady tma?
2: Zakřičel čenich. Nikdo mu neodpověděl. Spěněná voda svítila světle zeleně, jinak bylo všechno černé. Skalní stěny se kolem nich semkly do tunelu, jimž byl prám bezmocně unášen dál do vodních vírů. Občas narazil na stěny a pak se točil chvilku dokola. Dunění vodopádu za nimi pomalu sláblo a nakonec je obklopovala pouze tma a ticho.
3: Jste pořád tady?
2: Zeptal se čenich celý rozechvělý.
1: Mám dojem, že ano, odpověděl Mumínek.
2: Tohle až budu vyprávět mamince. V tom zazářil úzký proužek světla. Šňupálek totiž našel kapesní svítilnu. Světlo bázlivě bloudilo po proudící černé vodě a po vlhkých skalních stěnách.
1: Mně připadá, že je to tady čím dál užší, poznamenal Mumínek, neobyčejně bojácným hlasem. Nemáš dojem, že se to tady zužuje?
0: Trochu, možná ano, odpověděl Šňupálek a snažil se působit uklidňujícím dojmem, avšak bez úspěchu.
2: Pak ještě něco zapraštělo a na prám spadl vrchol stěžně.
1: Pomozte mi ho schodit, zvolal Šňupálek, ale rychle.
2: Stěžeň pleskl do vody a ponořil se. Schoulili se k sobě v očekávání, co nastane. Najednou čenich ucítil, jak se mu něco otřelo o uši.
3: Moje uši, zavadil jsem ušima o strop.
2: Hodil se bříškem na zem a zakryl si tlapkami obličej. Tu sebou prám trhl a zastavil se.
0: Seďte tiše, řekl Šňupálek, nehýbejte se.
2: V tunelu byl slaboučký šerosvit, takže si sotva viděli na své vyděšené čenichy. Šňupálek rozsvítil kapesní svítilnu a podíval se do vody.
1: To je stěžeň, řekl. Přehradil proud a my jsme na něm uvízli. Podívejte se, čemu jsme ušli.
2: Podívali se. Viděli černou, třpitivou vodu, jak kolem nich proudí, žene se vpřed a s příšerným klokotem mizí v hlubině bezedné propasti.
3: Já už vás mám až po krk i s vaším cestováním, s vašimi kometami a se vším,
2: vykřikl čenich a dal se do pláče.
3: Vždyť jsem říkal, že to děláte na vlastní riziko. Vždyť jsem říkal, že chci na břeh, když je někdo tak malý jako já.
2: Poslyš, obrátil se na něho Šňupálek. Já vím, že v dobrodružných příbězích jsou nakonec všichni zachráněni. Mrkni se nahoru. Čenich se vysmrkal do tlapky a podíval se tam. Spatřil ve skále kolmou trhlinu a docela nahoře proužek šedého nebe.
3: No a?
2: Poznamenal čenich.
3: Co pak jsem moucha? A i kdybych byl, tak by mi to bylo stejně k ničemu, protože od zánětu středního ucha v dětství mám sklon k závrati.
2: A znovu se dal do pláče. Šňupálek vytáhl svou foukací harmoniku a začal hrát. Zahrál písničku o dobrodružství, které bylo nejen patřičně velké, nýbrž úplně kolosální. A její refrén pojednával o záchranách a o překvapeních vůbec. Čenich se zatím trochu uklidnil a utřel si vousy. Písnička však skalní trhlinou vzlétla nahoru, vyvolala řetěz ozvěn a nakonec probudila Bambula, který seděl a spal se síťkou na motýli po svém boku.
1: Co to zase je? Řekl Bambul a rozhlédl se.
2: Podíval se na nebe a do síťky, pak očrouboval víčko ze své sklenice na chrousty a nahlédl i do ní.
1: Rámus. Něco tady rámusí.
2: Neměl totiž hudební nadání. Nakonec si vzal zvětšovací sklo a začal hledat v trávě. Hledal, poslouchal, větřil a čmuchal a po chvíli přišel na hlubokou trhlinu v zemi. Tam měl ten přehrozný rámus svůj původ.
1: Musí to být prapodivný hmyz, řekl si Bambul sám pro sebe. Určitě je vzácný a možná dokonce neobjevený.
2: To Bambula nesmírně rozrušilo a proto strčil svůj mohutný čenich do trhliny, aby líp viděl. Podívejte, Bambul, vykřikl mumínek.
3: Zachraň nás, zachraň nás,
2: zakřičel čenich.
1: Úplně přišli o rozum, zabručel Bambul a strčil svou síťku do hlubiny.
2: Byla pěkně těžká, když ji vytahoval ven. Bambul se však nevzdal, dokud ji neměl nahoře, a pak se podíval, co do ní chytil.
1: To je k nevíře, poznamenal Bambul, když ze síťky vytřepal čenicha, po druhé mumínka a nakonec Šňupálka, stan a dva batohy.
2: Strašně moc děkujeme, pravil mumínek. Zachránil si nás na poslední chvíli.
1: Já jsem vás zachránil, divil se Bambul. O to mi vůbec nešlo. Chtěl jsem jenom vědět, co za vzácný hmyz tropí dole rámus.
2: Bambulové zpravidla těžko chápou, ale když je nikdo nedráždí, tak jsou hodní.
3: Tohle jsou opuštěné hory?
2: Zeptal se čenich.
1: To nevím, odpověděl Bambul. Je tu ale mnoho zajímavých nočních motýlů.
0: Ano, jsou to opuštěné hory, řekl Šňupálek.
2: Kolem nich se tyčily řetězy mohutných hor, bezmezně pustých a šedivých. Bylo hluboké ticho a vzduch chladil.
3: A kde je naše observatoř?
2: Pokračoval čenich.
1: To taky nevím, odpověděl Bambul a začal být podrážděný. Mě by zase zajímalo, co víte vy o nočních motýlech.
3: My hledáme jenom komety, pravil čenich.
1: jsou vzácné? Zeptal se Bambul.
3: Za 100 let se vyskytne zhruba jedna, vysvětlil mu Šňupálek.
1: To je neslýchané, podivil se Bambul. Něco takového by se mělo chytit. Jak vypadají?
3: Jsou rudé s dlouhým ohonem, sdělil mu Mumínek. Bambul vyndal svůj zápisník a poznamenal si to.
1: Musí to být čeleť Filikna carnus snufsigalonica, zabručel si. Ještě mám jednu otázku, moji učení přátelé. Čím se ten podivný hmyz živí?
5: Bambuli, odpověděl čenich a zajehňal se.
1: Bambul zrudl a řekl, s vědou se nežertuje, s Bohem, poroučím se.
3: Pak sebral všechny své sklenice, popadl síťku na motýly a vydal se rovnou do opuštěných hor.
4: On si myslel, že kometa je nějaký chroust nebo tak, smál se čenich. Taková hloupost, je to možné? A teď chci kávu.
3: Kávová konvice zůstala na prámu, poznamenal Šňupálek. Mumínek, který měl kávu ve velké oblibě, běžel k trhlině a nakoukl do ní. Prám je pryč, vykřikl. Kávová konvice zmizela v podsvětí. Co si bez kávy počneme?
4: Uděláme si lívance, řekl Šňupálek.
3: Rozdělali tedy oheň a smažili lívance. Když byly hotové, hned se do nich pustili, protože to je jediný správný způsob, jak lívance jíst. Když všechno snědli, vybrali si nejvyšší horský hřbet a pomalu se vydali k jeho nejvyššímu vrcholku, protože observatoř se nepochybně staví co možná nejblíž hvězdám.

0: Je to zelené a stojí to v rohu. Co je to?
1: No, nevím.
0: Žába na hanbě!
2: A hele, mese. Máňa jablka nese.

Září bylo jenom chvíli. Ruce mé to nestačily.

O odvážné Marušce, která k napřání pána šla pro zlatou korunu, aby si jeho syna mohla vzít za muže. Na smečně seděl vladyka Bořita a byl lakomý až hrůza povědět. Všechna pole, lesy a rybníky v celém okolí mu patřily, ale on pořád nebyl spokojen. Měl jediného syna a přál si, aby se bohatě oženil. Pak by byl majetek pánů na smečně ještě větší, ale jednoho dne se dověděl, že jeho syn chodí

0: šlechtické slovo a to musím dodržet.
1: Když to pan Bořita slyšel, myslel, že ho šlak trefí. Hrozil synovi, že ho vydědí nebo z hradu vyžene, ale mladý Bořita stál na svém.
2: Tak ať je tedy po tvém, synu,
1: řekl mu nakonec otec.
2: Když mi tvoje nevěsta donese věnem zlatou korunu, přijmu ji za dceru a dám vám svoje požehnání. Jinak ji nechci ani vidět.
1: Jan chtěl ještě povědět, že neví, kam by měl pro takovou drahocenou věc jít, že nemá žádné peníze, ale on s ním nechtěl o tom mluvit. Smutně tedy vyšel na dvůr a sám si osedlal koně. Potom jel za Maruškou do vsi, aby věděla, co mu otec přikázal. Děvče vyběhlo na práh chalupy, sotva uslyšelo dusot kopyt. Objala milého, ale on se ani neusmál a ona se ustrašeně ptala.
3: Co se stalo, Jene? Hned mi to pověz, ať se zbůh darma o tebe nebojím.
0: Moje milá, stalo se to nejhorší. Otec nám nepřeje a jenom tenkrát tě přijme za dceru, když mu přineseš zlatou korunu. Já nemám ale žádné peníze a taky nemohu koupit.
3: Netrap se, Jene. Půjdu do města, do služby. Až budu mít dost peněz, nechám korunu udělat pro tvého otce u zlatníka. Musíš ale na mne počkat, ať to bude trvat sebe déle.
1: Mládenec viděl, že jeho milá je odvážná a ničeho se nezalekne. Do města ji však nechtěl samotnou pustit. Dlouho se domlouvali, ale Maruška stála na svém. Potom si slíbili věrnost až do smrti a Jan jel zpátky na Smečno. Druhého dne se Maruška vypravila tajně z domu, jenom s uzlíčkem, protože věděla, že by ji táta s mámou nepustili. Ještě než se rozednilo, šla po cestě k městu a nedaleko za vesnicí potkala babičku.
4: Kam pak tak pospícháš, Maruško? Ptala se babička. Zastav se na chviličku. Možná, že ti nějak poradím.
3: Ach, milá babičko, jak pak byste mi chtěla poradit, když ani já nevím, co si počnu. Mám milého, ale jeho otec, vladyka ze Smečna, mne nechce za dceru, dokud mu nepřinesu věnem zlatou korunu.
1: Babička pokývala hlavou a přendala hůlčičku z jedné ruky do druhé.
4: To není jen tak, má panenko, provdat se za pána. Kdybys byla vybírala mezi svými, dvě zdravé a pracovité ruce by ti byly dobrým věnem. Nic si z toho ale nedělej, já vím, jak ti pomoci. Nedaleko bydlí v jedné jeskyni černý drak a ten má na hlavě zlatou korunu. V poledne létá k nedalekému potoku a tam se hodnou chvíli máchá ve vodě. Jestli se nebojíš, jdi k němu a prostři před ním bílý šátek. On jistě položí na něj svou korunu a ty jej potom musíš rychle vzít a utíkat, co ti budou nohy stačit, aby tě drak nechytil.
1: Maruška věděla, že v hlubokém lese sídlí drak, ale nikdy jí nenapadlo, že by měl zlatou korunu. Radostí zlíbala babičce obě ruce.
3: Jak pak si vám za tu radu odměním, babičko?
4: Jen nech být, Maruško. Až budeš smečenskou paní, nikdy neodežeň od svých vrat žádného žebráka a dobře se ti povede. Jednou si potom přejdu k tobě pro almužnu.
1: Když zavedla děvče k potoku, ukázala jí, kam černý drak přilétá, tam, aby na něho čekala. Než jí mohla Maruška poděkovat, babička zmizela

0: lese.
1: Musím být vděčná za každou radu. Jestli se tu drak dnes neukáže, přijdu sem zítra. Takhle mám štěstí na dosah a kdybych šla až do města, kdo ví, co by se mi mohlo přihodit.
0: Řekla si Maruška. Rozvázala uzlík a vyndala z něho bílý šátek, který nosila jenom v neděli. Potom si vyhlédla místo na břehu potoka, kde stála stará, dutá vrba. Před ní rozprostřela šátek do trávy a schovala se ve kmeni. Když v nedaleké vsi zvonili poledne, zvedl se najednou veliký vítr, jako když se žene bouře. Slunce se na chvíli zatmělo a v tom už bylo vidět černého draka. Letěl nad lesy a mával velikými křídly. Jen přiletěl nad potok, snesl se dolů a na hlavě měl zlatou korunu. Maruška ve vrbě sotva dýchala a netrpělivě čekala, co bude. Drak dosedl do trávy a hned se ohlížel po bílém šátku. Pomalými kroky došel až k němu a sklonil hlavu. Zlatá koruna padla zrovna doprostřed a zazvonila. Potom drak došel k potoku a vklouzl do vody. Mával blanitými křídly, až voda kolem něho stříkala na všechny strany. Maruška všechno dobře viděla. Rychle vyběhla z vrby, sebrala šátek i s korunou a utíkala rovnou na smečno. Běžela, co jí nohy stačily, ani se neohlédla. Když drak poznal, že byl okraden, hrozně zařval a vznesl se do oblak. Létal sem a tam, až zahlédl Marušku, jak utíká po cestě, a pustil se za ní. Ona zatím doběhla až k hradní bráně. Když ale chtěla dovnitř, někdo jí zastoupil cestu.
2: Kam pak běžíš, holka? Zde nemáš co pohledávat.
0: Zahřměl nad ní hlas. Maruška zvedla hlavu a uviděla pana Bořitu. Než mohla ze sebe vypravit jediné slovo, z nenadání se objevila stará babička a zahrozila pánovi hůlčičkou. Okamžitě to děvče pusť dovnitř, nebo přijdeš svou vinou o veliký majetek. Žene se za ní černý drak, aby jí vzal zlatou korunu. Jak pan Bořita slyšel o zlatu, už se na nic nevyptával. Chytil Marušku za ruku a vtáhl ji do hradu. Potom poručil strážím, aby hned bránu zavřeli a nikoho dovnitř nepustili. Ale drak už byl nad smečnem. Zakroužil třikrát nad hradem a potom se spustil přímo do dvora. Když lidé slyšeli, co se na ně žene, každý se schoval, kam mohl. Pan Bořita držel Marušku pevně za ruku, aby mu neutekla. Vběhl s ní vedle brány do přístěnku a chtěl vidět tu korunu. Než Maruška rozvázala šátek, objevila se znovu babička. Tohle děvče vše podstoupilo pro lásku k tvému synovi, aby ti mohlo přinést bohaté věno. Važ si jí a nikdy Marušce nedej ublížit, jinak se tě štěstí držet nebude. Pan Bořita se na babičku ani neobořil. Jen hořel nedočkavostí, aby ten zlatý poklad uviděl, a řekl Marušce.
2: Ukaž mi, co jsi přinesla věnem. Jestli je to pravda, co ta stará tu povídala, nebudu vám stát v cestě a mohou se hned chystat svatby.
0: Maruška opatrně položila šátek na lavici a jak ho rozvázala, vyšlehla z něho taková záře, až oči přecházely. Zlatá koruna byla posázená samými perlami a drahokamy. Pan Bořita se na ní nemohl radostí vynadívat. Černý drak zatím dosedl uprostřed dvora a zařval hrozným hlasem, až se všechno kolem třáslo. křídly už ale nezamával, protože skameněl. Dlouho trvalo, než se lidé k němu zběhli a uvěřili, že je neštěstí zažehnáno. Pan Bořita s Maruškou vyšel se také podívat, co se na dvoře děje. Když k ním přiběhl jeho syn Jan, vesele se na něho usmál.
2: Máš odvážnou a bohatou nevěstu, Jene. Teď je na tobě, abys pověděl jejím rodičům, že na Smečně budete mít brzo svatbu.
0: Maruška potom vyprávěla Janovi, jak získala zlatou korunu a byla ráda, že to nejhorší má za sebou. Pan Bořita hned druhého dne jel s korunou do Prahy, kde ji dobře prodal. A za ty peníze postavil na místě hradu nový zámek. Do jeho věže pak dal zazdít černého draka na památku odvážné pany. Když se Maruška stala na Smečně zámeckou paní, vždycky každého žebráka podarovala a nikoho nenechala odejít s prázdnou. Přesto se jim dařilo dobře a nikdy neměli nouzy. Ta dobrá babička, která jim pomohla ke štěstí, dosud prý chodí krajem, ale málo kdo z mladých ji dnes už pozná, protože si málo váží starých lidí.

0: Figy básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.figy.cz
3: a tam ji najdete.

0: přece když muž potká ženu, měl by ji pozdravit, ne?
1: Jakou ženu? Já žádnou nevidím.
0: No dovol. Mě bys měl pozdravit.
1: Nevím od koho.
0: Měl by se nad sebou zamyslet.
1: Ještě to tak.
0: Škoda, že jsi se mnou nešel na ty hodiny společenské výchovy.
1: A ty jsi tam teď byla?
0: Byla.
1: Jo, proto. A co jste si tam učili?
0: Slušnému chování, blbečku.
1: A k čemu to je, prosím tebe?
0: Nože, aby si věděl, jak se chovat a oblékat, abys v životě uspěl.
1: No tak to jo, to by mě zajímalo.
0: No, vidíš, vidíš. Je? Tak tedy, za prvé. Než vyjdeš mezi lidi, vem na pomoc zrcadlo.
1: No čeprsk.
0: Ovšem tím se namyslí, že abys do něho koukal od rána do večera. To ne, to by byla marnivost.
1: Spíš odvaha.
0: Ty fakt. Koukni se na sebe, jak vypadáš.
1: No co bych se díval? Já se znám. Mám slušivý a praktický obleček.
0: Nedej se vysmát.
1: Náhodou. Už v něm chodím 72 let a nikomu to nevadí.
0: No právě. Musíš jít s dobou. Jako úspěšný mladý muž bys měl mít kravatu, sako, mobil, aktovku
1: a trenky.
0: Nech si ty srandičky. Ale konečně, když už jsme u těch trenek, povšimla jsem si, čistota je základ.
1: Náhodou já si trenky měním.
0: Náhodou.
1: To není pravda. Jednou týdně.
0: Jednou týdně? Já omdlím.
1: No a s taťuldou a taťulda se mnou, abys věděla.
0: To raději nevědět. Já z těch tvých řečí dostanu alergii.
1: Alergii?
0: No.
1: Co je to?
0: Alergie?
1: No.
0: No, to je teď moderní slovo.
1: To jo. Ale co to znamená?
0: Osypeš se, když ti něco vadí.
1: No tak to bych musel být samej pupínek. Ale Máni, abys věděla, tak já jdu taky s tebou.
0: Nepovídej.
1: Povídám. Byl jsem se svou chorobou u léčitele.
0: Ha? Jo.
1: To je teď taky moderní.
0: Jo. A co ti řekl?
1: 100 korun.
0: No ne, já myslím, co jsi měl.
1: 20.
0: Co?
1: No, 20 korun.
0: Chceš ne, co ti chybí?
1: Přece 80 korun. To dá rozum, ne?
0: Hrvinku, prosím tě, soustřeď se, já myslím, co jsi měl za chorobu.
1: Bolesti v zádech.
0: Aha. A co ti na to ten léčitel poradil?
1: Abych si povolil k šandy.
0: Aha. A pomohlo to?
1: Ne.
0: Jak to?
1: Záda mě nebolej, ale zas mi pořád padají gatě. Je, hele, Máni, já už musím běžet.
0: Počkej. Kam spěcháš?
1: Taťulda přijde každou chvíli ze školy.
0: On chodí ještě do školy.
1: Ale ne. Má tam střídní rodičák v docela intimním kruhu.
0: Jak tomu mám rozumět?
1: No jenom učitelka a taťulda.
0: No těprsk, ty jsi zase něco provedl, viď?
1: Ne.
0: Ne?
1: Psali jsme slohovou úlohu, čím chci být, až budu velký.
0: A co jsi napsal?
1: Že chci v divadle rozdělovat role.
0: To je pěkná zodpovědnost, to je těžký.
1: Co by? Dáš na každý záchod jednu roli.
0: Už tě chápu.
1: No vidíš, no, to jsi taky jediná. Je radost vyměnit si s tebou názory.
0: Jo, to věřím. Přišla jsem s mýma a odcházím s tvýma. Tak čau.

0: Piggy hádanka.
1: Nejdřív je bílá, potom zelená, a když je červená, můžete jí slupnout, děcka. Ale pozor, je v ní pecka.
0: Kdo pak ví?
2: Pecka?
0: Pecka je
2: ve ovoce.
0: V mruňce, v broskvičce.
2: Ale co
0: zelená,
2: je bílý?
0: Červená.
2: Počkej, to budou asi květy. Bílý květy.
0: Já myslím, že děti už to vědí.
2: Myslíš, že jo?
0: Třešnička!

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Pohádka o chlapečkovi, který při jídle mlaskal. Byl jednou jeden chlapeček, který při jídle mlaskal tak, že ho bylo slyšet v celém domě. Jeho starostliví rodiče z toho byli celý nešťastní. Navštívili mnoho lékařů, radili se s mnoha mudrci, vyzkoušeli různé léky, avšak nic nepomáhalo. Chlapeček při jídle mlaskal dál a utrpení rodičů zvyšovali i sousedé, kteří dávali najevo svou nespokojenost hlasitým boucháním na stěnu jejich bytu. Nejhorší to bylo v neděli. Chlapec při obědě mlaskal třikrát hlasitěji než ve všední dny a sousedé chodili zvonit u dveří nebo vykřikovali na chodbě různé urážky. Chlapcovi ustaraní rodiče proplakali celé dny. S červenýma očima mu domlouvali a na kolenou prosili, aby už konečně přestal mlaskat, jako by však hrách na stěnu házeli. Chlapec je vyslechl, ale jen co dostal jídlo, opět mlaskal a tvářil se, jako by o ničem nevěděl. Jednoho dne pohár otcovi trpělivosti přetekl. Sedl si a napsal dopis největšímu odborníkovi na mlaskání, doktoru Kostižerovi, aby přišel a jejich syna vyléčil. I stalo se, že jednoho dne doktor Kostižer přišel. Byl to menší, vážný muž v bílém plášti s nosem, ze kterého mu trčely dlouhé černé chlupy. Měl obrovskou tašku plnou neznámých přístrojů a léčebných pomůcek. Nechal si chlapečka postavit na stoličku a důkladně ho prohlížel. Baterkou mu svítil do úst, nosu i do uší, potom mu tam vkládal různá lesklá kovová kladívka a zrcadélka a nakonec mu tam strčil svoje krátké silné prsty a neustále si přitom cosi mrmlal. Maminka s tatínkem stáli opodál a se znepokojením pozorovali jeho počínání. Potom doktor přikázal, aby chlapečkovi dali jíst. Tatínek připravil chléb s máslem a marmeládou a chlapec se do něj s chutí pustil. Vesele mlaskal a doktor ho přitom upřeně pozoroval a pokyvoval hlavou. Pak se obrátil k rodičům.
2: Musím vám říct, že s tak vážným případem jsem se ještě nesetkal.
1: Rodiče vylekaně vyvalili oči.
2: Léčebný postup bude proto mimořádně náročný a dá si říct, že netradiční.
1: Pokračoval doktor. Uděláme vše, co bude potřeba, řekli jednohlasně rodiče, protože ucítili naději, že jejich syn konečně přestane mlaskat.
2: Jediný spolehlivý způsob, který můžeme použít, je zašít vašem dítěti ústa,
1: řekl doktor Kostižer tiše, aby to chlapec neslyšel. Rodiče zbledli, ale nakonec přikývli. Chtěli mít od sousedů konečně pokoj a ze syna slušně vychovaného člověka. Co když mu to mlaskání zůstane na celý život a potom, až budou staří, jim bude vyčítat, že nic proti tomu neudělali? Nic netušícího chlapečka pevně chytili, doktor vytáhl jehlu a nit a v mžiku mu zašil ústa. Nechal jen malý otvor na zastrčení slámky, aby chlapeček mohl přijímat tekutou stravu.
3: Tak a je pomlaskání,
1: zvolal vítězoslavně doktor. Potom se pustil do počítání. A když skončil, řekl sumu, kterou měl za léčení dostat. Otec o něm měl, ale nakonec zaplatil. Doktor odešel a rodiče si sedli do kuchyně a pozorovali svého syna. Ten vyjeveně koulel očima a vydával bučivé zvuky. Při večeři vládlo nezvyklé ticho. Chlapeček strkal slámku do brambor, ale ani jednou nezamlaskal. Rodiče byli šťastní. Celý dům stuhl překvapením. Někteří sousedé zabouchali ze zvyku na stěnu, ale odpovědi se nedočkali. Všichni si ulehčeně vydechli a měli pocit, jako by jim z rádia oznámili zprávu o konci války. Jenomže druhý den Chlapeček zjistil, že se slámkou dá sekat. Vyzkoušel všechny způsoby sekání, ten nejhlučnější si zapamatoval a používal ho od rána do večera. No ale to už je úplně jiná pohádka, milé děti.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: sůl nad zlato. Byl jeden král a měl 3 dcery. Všecky byly krásné a moudré. Když zestárl, chtěl jednu z nich ustanovit královnou, leč nevěděl, kterou, protože měl všechny stejně rád. I napadlo ho konečně, že ustanoví královnou tu, která ho má nejradši. Zavolal si dcery a řekl: Dcerušky moje, jsem již stár, nevím, jak dlouho tu ještě mezi vámi budu žít. Dříve než umřu, rád bych ustanovil jednu z vás královnou. Proto bych rád věděl, jak mne která máte ráda. Odpověz mi nejdřív ty, dceruško nejstarší.
1: Tatíčku můj, ty jsi mi milejší nad zlato,
0: řekla nejstarší princezna. A jak ty mne máš ráda, ptal se král té prostřední.
1: Tatíčku, mám tě radši než perly a drahé kameny,
0: odpověděla tato. Což ty, Maruško, jak ty mne máš ráda, tázal se nejmladší.
1: Můj milý tatíčku, mám tě ráda jako sůl,
0: řekla Maruška a políbila králi ruku.
1: Cože, ty nevděčná,
0: zvolali obě sestry,
1: tak málo tatíčka miluješ, jen jako sůl.
2: Ano, jako sůl,
0: odpověděla Maruška a usmívala se mile na tatíčka. Král se na Marušku rozhněval a řekl: Jdi pryč ode mne. Máš-li mne ráda jen tolik jako sůl, takovou obyčejnou, nepatrnou věc, kterou každý může mít. Až bude lidem sůl vzácnější než zlato a drahé kameny, pak se vrať, budeš královnou. Nyní však odejdi. Maruška poslechla otce a s pláčem odešla ze zámku. Kudy šla, tudy šla, až přišla do hustého lesa a tam potkala babičku. Pěkně ji pozdravila a chtěla jít dále. Ale babička jí zastoupila cestu a ptala se:
3: Proč pláčeš, dívenko?
1: Ach, babičko, co je mi platno vám to povědět? Vy mi pomoci nemůžete.
3: Jen mi vše pověz, stará jsem, mnoho vím, ráda ti poradím.
0: Maruška se babičce svěřila se svým zármutkem.
1: Nechci být královnou, ale ráda bych tatíčka přesvědčila, že ho mám na světě nejraději,
0: dodala s pláčem.
3: Nepláč, těšila jí moudrá babička. Chceš-li, zůstaň po nějaký čas u mě ve službě. Uvidíme, co bude dál.

Maruška ráda svolila. Šla s babičkou do její chaloupky a když se najedla a napila, ptala se jí babička. Umíš pracovat, trávu sekat nebo len příst? Neumím, řekla upřímně Maruška, ale naučím se všemu. Babička ji tedy vyučila a Maruška ráda pracovala. Zatím na zámku žili obě sestry vesele v neustálých radovánkách. Otec jim dal klíče od pokladny a tu se přesvědčil, že den ke dni o něho méně dbají. Nejstarší stále jen zlato rovnala a dukáty počítala a k otci se mnohdy za celý den ani jednou nepodívala. Prostřední kupovala perly a šperky vykládané drahými kameny a zdobila se jimi. Jen radovánky a hostiny pořádala a na otce úplně zapomínala. Králi bývalo velmi smutno a často vzpomínal na Marušku, jaká byla hodná a jak ráda se o něho starala. Byl by nejraději pro ní poslal, ale nevěděl, kde je. Jakmile si však vzpomněl, že ho má ráda jen jako sůl, zase se na ní hněval. Jednoho dne měla být v zámku slavná hostina a tu přiběhl ke králi kuchař s velkým nářkem, že nemá soli, neboť všechna sůl, kterou měli v zásobě, se rozmočila a zkazila. Čím budou nyní solit? Ihned pošlete sluhy pro jinou, poručil král. Kuchař bědoval, že se po ní již scháněl po celém městě a nikde ji nemůže sehnat. A pošleli posly do vzdáleného města, nemohou se včas vrátit. Hostina má být již večer, sejde se plno hostů, co jen si má nyní počít. Tedy připrav jídla bez soli. Poručil král a kuchař poslechl. Byla to divná hostina. Polévky a pečeně byly málo slané, hostům pranic nechutnalo a brzy se rozjeli. Král byl mrzutý a poručil vyslat posly na všechny strany pro sůl. Ti se však vraceli s nepořízenou, neboť i jinde měli o sůl nouzi. Kdo ji měl ještě trochu v zásobě, nechtěl ji prodat ani za zlato, perly a drahé kameny. Hosté přestali do zámku jezdit a bylo tam smutno. Všichni lidé v zámku i v městě jedli nyní jen sladká jídla a ta se jim brzy znechutila. Každý si přál mít aspoň tolik soli, aby si mohl osolit chléb. Ach, to by nyní byla ta pravá lahůdka. Lidé již nebyli tak zdraví a čilí jako dříve, postonávali a sil jim ubývalo. Král onemocněl a princezny též. Tu teprve král uznával, jak vzácná je sůl a litoval, že Marušce tolik ublížil. Marušce se zatím dařilo u babičky dobře. Nevěděla nic o tom, co se děje v zámku, až jednou jí babička řekla: Dívenko moje, je čas, aby ses vrátila domů. Ach, babičko, jak se mám vrátit, když mne tatíček nechce? Rád tě uvidí, těšila jí babička a vyprávěla jí, co se přihodilo v té době, kdy ona zůstávala v lese. Dobře si mi, Maruško, sloužila. Řekni, co by si přála, vše ti splním, pravila babička. Nic jiného nechci, jen trochu soli, abych ji tatíčkovi mohla přinést pro pochoutku, odpověděla Maruška. Nic jiného si nepřeješ? Ne, babičko, jen o sůl vás pěkně prosím. Dobře tedy. Ať ti nikdy sůl nechybí, když si ji tak vážíš. Zde máš mošničku se solí, vezmi i tento proutek.
až se otec s tebou smíří, jdi přes tři vrchy a uhoď proutkem do země u skály. Otevře se před tebou a co tam nalezneš, bude tvé. Maruška babičce pěkně poděkovala a ta šla s ní až na pokraj lesa. Políbila Marušku a zmizela. Když došla Maruška do zámku, nikdo ji nepoznal, protože byla oblečena jako chudá dívka a obličej měla spola zakrytý šátkem. Žádala, aby ji pustili ke králi. Služebníci ji však v tom bránili, že prý král je nemocen a nikdo k němu nesmí. Jen mne k němu doveďte, prosila Maruška. Nesu panu králi dar vzácnější než zlato a perly, ten ho jistě uzdraví. Oznámili vše králi a ten poručil, aby k němu dívku přivedli. Když vstoupila, král ji nepoznal. Požádala o chléb. Král poručil, aby jí chléb podali a řekl smutně, soli však nemáme. Sůl mám zase já, řekla Maruška a ukrojila krajíček chleba. Posolila a podala jej králi zároveň se svojí mošničkou se solí. Král se chopil jejího daru s radostí a zvolal, sůl, dívenko dobrá, jak vzácný dar si mi přinesla. Pověz, jak se ti mám odměnit, dám ti, co jen budeš chtít. Nic nežádám, tatíčku můj, jen abys mne měl rád jako sůl, řekla Maruška a sněla z hlavy šátek. Král ji poznal a nevěděl radostí, co by počal. Popadl jí do náručí a líbal svou milou dobrou Marušku a ta byla šťastná. Přišly i sestry a radovali se z Maruščina příchodu. Brzy se rozhlásilo po celém městě, že Maruška přinesla sůl a kde kdo byl, přišel k ní prosit o trošku soli. A Maruška ji ráda všem darovala. Král se brzy uzdravil a prohlásil, že si přeje, aby Maruška byla královnou. A tak se také stalo. Maruška šla, jak jí babička poradila, přes tři vrchy, až přišla ke skále. Udeřila proutkem do země. Země se otevřela. Maruška vešla dovnitř, spatřila velké jeskyně, kde stěny, strop a podlaha byly ze soli. Zaradovala se z babiččina daru, vyšla ven a jeskyně za ní zůstala otevřená. Teď bylo soli dost pro všechny lidi. Maruška dovolila každému vzít si, kolik potřeboval. Brali, brali a nikdy se nedobrali. Maruška jako královna zůstala vždy hodnou a skromnou. A proto ji také všichni lidé měli rádi.

0: básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

oči, pak si ty súvočí, dý rozložitý průvočí, na slova z pusy člověčí, se rají husy do řeči.

Přišel den další velké hry. Hry, která měla rozhodnout o tom, která družina oblékne žlutý trikot v bodování. Všechna čtyři družstva stála před Radimem a napjatě čekala na výklad pravidel. Svolal jsem vás ve velmi pohnuté chvíli, začal svůj výklad Radim. Dokonale vycvičené záškodnické komando vyloupilo trezory státní banky a uniká i s pokladem za hranice. K záchraně pokladu byly sestaveny speciálně vycvičené elitní úderky, a to družina Veverek, družina Poštolek, Ještěrek a Světlušek. Všechna družstva začala v té chvíli přešlapovat jako maratonští běžci před odchodem na startovní čáru. Únosci pokladu jsou sledováni naší helikoptérou, pokračoval Radim. Ta vám za okamžik vyšle zprávu, kde se i s pokladem nalézají. Vyšle jí morzovkou. A to třikrát. Nejprve velice rychle, tempem 70 znaků za minutu. Pak vyšle tutéž zprávu pomalej, 40, a nakonec nejpomalej rychlosti 20 písmen za minutu. Mezi každou zprávou bude dvouminutová přestávka. Čím dříve tedy kdo zprávu zachytí, tím větší bude mít náskok před ostatními. Babík využil Radimovy odmlky a zašeptal družině. Chytat morzovku si zkusí každý. Jasně, kývl za všechny kulich. Co je tedy vaším úkolem, hovořil dále Radim. Především objevit únosce. Odejmout jim poklad a co nejrychleji ho doručit ke mně do tábora. Poklad vydají únosci té družině, která je první k tomu vyzve. Poklad je objemný, dejme tomu jako stočené lano, konev nebo malá bednička. Nedá se tedy strčit do kapsy. Ale pozor, nikdo jiný než únosci pokladu a já v této chvíli neví, co vlastně pokladem je. Družinám, které k ním dorazí později, to však na požádání prozradí. Rozumíte? Rozumíme, zahučel tábor. A teď zvláště velký pozor. O pokladu se dověděla i jiná cizí komanda a chtějí se ho zmocnit. Co z toho pro vás vyplývá? Že smíte napadnout družinu, která poklad už nese, a odejmout jí ho. Družstvo, které si však bude počínat surově, kopat, být a podobně, bude diskvalifikováno. Jasné? Družina, která doručí poklad do mých rukou, zvítězí a dostane 30 bodů. Každá družina, která se pokladu zmocní, alespoň na chvíli, dostane 10 bodů. Bodováno bude i pořadí, v jakém družiny dorazí k únoscům. A to 20, 15, 10 a 5 body. K únoscům ovšem nemusí družina dorazit vůbec, pokud uvidí, že poklad má v rukou někdo jiný. Jakmile budu mít poklad v rukou, celá hra skončí. Svolám vás 5 dlouhými hvízdy píšťalkou. 5 minut po skončení nástupu začala vysílat helikoptéra 70. Helikoptérou byl Volodě a zprávu vysílal bzučákem v hangáru. Když skončil, měl každý tu a tam písmenko a dost. Vavík měl nejvíc, ale některá slova mu chyběla. Aťka právě tak. Oba se po sobě provinile podívali, ale když si porovnali své záznamy, zvedla se jim nálada. Ty mezery měl každý jinde. Zkusili si je vzájemně doplnit a vydašlo to. Ze dvou záznamů měli jednu skoro kompletní zprávu, že únosci jsou vzdáleni asi kilometr. Jejich místo bude ještě 15 minut označovat sloup dýmu. Vavík dal bleskově šeptem několik pokynů a polovina Ještěrek se vyřítila na jednu stráň a na druhou polovina druhá. Sloup dýmu však vidět nebyl. Už proto ne, že ve výhledu vadily příliš vysoké stromy. Pak se sedmihlásek vyšplhal na rozsochatý dub a zapištěl: Vavíku, vidím. A Ještěrky se s dubotem zběhly pod stráni a pustili se za únosci. Tou dobou už Vladě odvysílal zprávu 40. Žádná z družin však nedala dohromady. Všechny byly tak roztěkány tím pobíháním Ještěrek, že si museli počkat další 2 minuty na pomalé pípání 20. Vavíkovci již zatím zmizeli za zátočinou a klusali údolím. Pak lišák Vavík vyslal dopředu nejlepšího běžce Rozlivku a ostatní zmírnili tempo, aby si šetřili síly na souboj o poklad. A pak přišel vedoucí na nápad století, jak říkal Kulich. Na pasece nad cestou spatřil hliníkovou konev. Podobala se velké konvi na mléko. Nebyla však na mléko. Byla od ochranného nátěru mladých stromků proti okusu zvěře. Vavíky dovlekl na cestu. Nač to, ptala se Aťka.
To bude lest, odpověděl. Ale ještě si počkáme na poklad. Nečekali dlouho. Za pár minut se proti ním hnal rozlivka s koženým míčem na kovanou. Tohle je poklad, dýchal rozčíleně. A únosem byl víte kdo? Eva a Hajný. Sedí tam spolu na rozcestí a přikládají na ohni mokré listy, aby to kouřilo. Teď poslouchejte, co jsem vymyslel, začal vysvětlovat Balík. Esmeralda je nejmenší. Esmeralda se snadno ztratí a nebudí takovou pozornost. Tady máš poklad, Esmi. Tady máš míč a frč na protější stráň. Odneseš ho oklikou do tábora. Nepospíchej, ale dávej pozor, ať nevletíš do cesty nějaké družině. My poběžíme k táboru po téhle stráni a vylákáme druhá družstva na sebe. Budeme předstírat, že pokladem je tahle konec. Hradím dokonce, o kterém mluvil v úvodním proslovu. Musíme tu bandasku chránit a zápasit o ní, jako kdyby pokladem opravdu byla. Aby Esmeralda získala čas, nesmějí nás prokouknout. To je teda světový, zaučel s obdivem Kulich. Babík se obrátil na nejmenší ještěrku. Esmeraldo, pal, měj oči na stopkách a uši jako radary. Malá Esmeralda objala oběma rukama balón a cupitala na stráň se srdcem v hrdle. Na bližší úbočí hlučně stoupal zbytek ještěrek.

0: Kloboukov.
1: Kloboukov je malé městečko.
2: A v něm hospoda u Kloboučku.
0: Divadlo pod Kloboukem, biograf v Klobouku.
1: Mají tam dvě hlavní ulice.
0: Velký Klobouk
1: a
2: malý Klobouk.
1: A v nejbližším okolí tři kopce.
2: Nejvyššímu říkají Cylindr.
0: Nižšímu Bouřka.
1: A nejnižšímu Potápka.
0: Pýchou Kloboukovských je rybník Klobouk.
1: V městském znaku Kloboukova je buřinka.
2: A nejoblíbenější píseň je Pod kloboukem za kloboukem husy se pasou. To se ví, že místní uličníci zpívají Pod klobrcem za klobrcem.
1: Byly takové časy, že kloboukovské občany nic na světě nezajímalo víc než jejich klobouky. Raději nejedli, nepili, ale klobouk na hlavě museli mít. Seděli s kloboukem na hlavě i u oběda a nesundávali ho ani na noc. Jen ti opatrnější v kloboucích nespali a zavěšovali si je nad postele jako nebesa.
0: Kloboukovský řezník Jelito Antonín nosil na hlavě klobouk vysoký jako řeznický špalek obtočený věncem buřtů a dietních párků, které v noci svítily jako neonová reklama.
1: Jeho žena, paní řezníková Amálie, si dokonce dala ochočit malé prasátko, aby vydrželo sedět bez hnutí na jejím kloboučku a nosilo jí štěstí.
2: Zámečníku Odemykáčovi se div hlava neulomila pod kloboukem ověšeným železnými zámky, paklíči a závorami. Jeho obličej se pod tíhou rozplácel od ucha k uchu a čelo spadlo až na bradu.
1: Místní hospodyně nosili na hlavách čerstvě upečené makové buchty, šňůru s vypraným prádlem, zelenou petrželku,
0: vidličky a nože,
1: vanilku a muškátový květ,
2: kartáč na boty,
1: žehličku,
0: otevírák na pivo,
1: šitíčko,
2: leštěnku na nábytek
1: a jiné potřeby.
2: Jejich klobouky byly tak vysoké, že si k ním kloboučník Vendelín musel přistavovat žebřík, aby na ně dosáhl. Být v Kloboukově kloboučníkem bylo velké utrpení.
1: Jednou přišla do Vendelínova kloboučnického krámku paní správcová a poručila si, aby jí ušil klobouk vysoký jako kostelní věž i se zvonicí ve špici, aby se při každém jejím kroku zvon rozhoupal a zvonil.
2: Tenkrát kloboučníka Vendelína přešla trpělivost. Zapíchl jehlu do malého polštářku na jehly a utekl z města.

0: Z paní učitelové se stala bedla.
1: Řezník se změnil v křemeňáka.
2: Švec v modráka.
0: Ze slečny sekretářky byla houba liška.
2: Z uctivého holiče klouzek.
1: Hřib satan v sobě skryl školního inspektora.
0: Slečna z pošty se změnila v holubinku.
2: A školní děti v kuřátka.
0: Uprostřed ulic, na chodníkách, na schodech, v obchodech a bytech stály místo lidí houby. Město stichlo na mnoho let a zdálo se, že už se k bývalému životu neprobudí.
2: Kloboučník Vendelín prochodil zatím celý svět. Vyráběl klobouky pro krále a pro královny. Všichni jeho práci obdivovali a dostal za ní mnoho peněz.
1: Ale veselo mu nebylo. Stesk po domově začal jeho cestu obracet a jednoho letního rána se objevil na prahu rodného města.
0: Sotva prošel městskou bránou, musel se zastavit, jak ho překvapení k zemi přibylo. Kam se podíval, všude samé houby. Ani v hospodě nebyla živá dušička.
1: Místo hospodského u výčepu našel jenom podborováčka.
2: Na tuhle záhadu se musím nejdřív nasnídat,
0: řekl si Vendelín, vzal z hospodské lavice proutěný koš a těšil se, jakou si udělá smaženici. Ale sotva sebral první houbě klobouček, změnila se houba v místního listonoše Šustélka. Kýchl nejprve listonoš a pak hned začal Vendelína líbat a objímat.
3: Vendelíne, Vendelínku, ty jsi nás zachránil. Člověče, vždyť každá ta houba, co tady stojí, je nějaký občan Kloboukova.
0: Sotva Vendelín uslyšel, že houby jsou vlastně lidi, sbíral jeden klobouk za druhým a házel je do proutěného koše.
1: Na prahu svého krámku našel muchomůrku.
2: A to bude paní správcová.
0: Uhodl Vendelín a sundal muchomůrce červený klobouk. Paní správcová se vrhla Vendelínovi kolem krku a prosila ho, aby jí odpustil, že byla na něho před lety zlá.
2: Vendelín se ze samých rozpaků podíval do svého koše a jaké bylo jeho překvapení. Místo kloboučků, hříbků, lišek a křemeňáků byly v koši slamáky, širáky, barety a buřinky. Poznal v nich klobouky, které kdysi šil. Chtěl je lidem zase rozdat, ale nikdo už o takových kloboucích nechtěl ani slyšet.
0: Teď sedí Vendelín před svým krámkem. Zapálil si dýmku a spokojeně vypouští obláčky kouře ke kloboukovskému nebi.
4: Ukřeče vlk seče, liška prohrabuje. Zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí, počkej kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
5: Piggy vtip.
6: Sedí veverka na stromě a louská oříšky. Rozlouskne první.
7: Vypadnou stříbrné šaty.
6: Rozlouskne druhý.
7: Vypadnou zlaté šaty.
6: Rozlouskne třetí.
7: Vypadnou diamantové šaty.
6: Veverka se rozpláče, schoulí se na větvičku a vzliká.
5: Já se snad kvůli té pohádce nenajím.

Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Coural jsem kolem chaloupky a nic mi nechutnalo. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to takhle dál nejde, že se musím léčit. Šel jsem nakonec louky, kde je velice mnoho stromů vedle sebe a za sebou tak hustě, že i ve dne je pod nimi skoro tma. U těch stromů rostla pěkná tráva, to je pro nás pro kočky nejlepší lék. Vybral jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich. Najednou za sebou slyším hubky, hubky, cupy, dupy. Ohlednu se tam, na zadních nožkách s předníma přitisknutýma na bříšku stojí jeden takový divný. Má dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe. Dívá se na mne, čumáčkem mele a povídá, hele, co tu děláš? To je moje tráva. Tebe také bolí bříško? Ptám se. Ušatý svěsil jedno ucho a povídá, proč? Mne bříško nebolí, já mám jenom hrát. Mně je dobře. A tuhle trávu mám každý večer k večeři. Zkrátka, já se tady pasu a tak se tady nemůžeš pást ty? A svislé ucho zase postavil. No já jsem mu řekl, já se nepasu, já se léčím, protože mě bolí bříško. Ušatý se spustil na všechny čtyři, dlouhá ušiska složil dozadu, hopsal ke mně blíž, poškubával mladičkou trávu a povídá, to je divné, jaké ty si vybíráš léky. Na bolení je přece pampeliška. Má výborné hořké mléko, je to učiněná pochoutka. No, řekl jsem mu, že nejlepší kočičí lék je tráva tvrdá a skoro suchá. Ta bříško znamenitě vyčistí. Nechápu, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že okouše kus paloučku. No, mám k večeři nejraději maso a zapijím ho mlékem, které mi můj člověk dává do misky. Ušatý se zarazil, posadil se na zadní, vstyčil uši a rozčileně hýbal nosem. Tak ty rád maso? A máš něco s člověkem? Tak já ti něco povím. Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. Tahle tráva je moje. A já jsem mu řekl, že jsem kocour Modroočko, že mu to tady nesním a že bychom si mohli ještě trochu popovídat. Ale Bílé pírko řekl, když ty rád maso a kamarádíš s člověkem. A zase se spustil na všechny čtyři a asi už docela ztratil chuť k jídlu. Pomalu hopsal ke stromu, jen se mu Bílé pírko, tedy jeho kratičký ocásek v šeru pod stromy, blýskal. Chtěl jsem mu ještě něco říct, ale Bílé pírko se rychle obrátil a povídá, hele, Modroočko, nechoď ty za mnou, když jsi maso rád. Já to nemám rád. Nechoď, kdybys šel, musel bych tě bacit zadními běhy do nosu. Bylo mi to velice divné a taky trochu smutno mi z toho bylo, že Bílé pírko se mnou nechce nic mít. Ty se mnou nechceš mluvit, Bílé pírko, zeptal jsem se ho. Bílé pírko vystrčil hlavu za stromem a povídá, maminka mi to zakázala. Ani na dálku se mnou nesmíš mluvit, ale opravdu jenom na dálku. A ušatý kličkoval pryč, jen občas jeho Bílé pírko zasvítilo mezi stromy. Já se vracel k chaloupce a musel jsem moc přemýšlet o tom, jak je to na světě divně zařízeno, že jeden má rád trávu a jiný maso a že ti dva se proto nemohou dorozumět.

0: ke cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová.
2: Ahoj Piggy, jak se máš?
1: No, se mám docela dobře. Přemýšlela jsem o tom, co jsme si říkali minule s tím jídlem. A řekl jsem si, že to je vlastně strašně složitá věc.
2: Ale vůbec to není složitá věc. Ale mě si překvapil jinou věcí, že jsi si dnes přinesl jablíčka. A to mám ohromnou radost.
1: Já jsem skoro celý jablíčkovej.
2: No, ale víš co, mě to udělalo radost v tom, že jsi si uvědomil, že když budeš zdravě jíst, že budeš pohyblivější, že tě nebude tlačit pupí, že předběhneš kocoura Vojtu. A to samé se může stát i u našich dětí. Ale pojďme si teď říct, jak by měl zhruba vypadat náš jídelníček a co bychom po svých maminkách měli chtít na svačinu třeba do školy.
1: Na svačinu do školy bychom asi měli chtít třeba mrkvičku,
2: ano,
1: nebo oříšky.
2: Třeba oříšky.
1: Nebo třeba myslitičinku.
2: Myslitičinku taky. Mně by stačilo, kdyby se tam měli rozkrájené jedno jablíčko a třeba mandarinku. A k tomu jste si vzali jenom obyčejnou vodu a to by byla úplně nejspokojenější.
1: Je, to by byla nějaká
2: že v našem
1: chudá
2: jídelníčku,
1: svačinka.
2: To by nebyla vůbec chudá svačinka, protože vy určitě víte a ty Piggy taky ví, že v ovoci je spousta cukru, který má úplně stejné charakterové vlastnosti jako kostka cukru.
1: Když jím jenom zeleninu, tak si přijdu jako zajíc. Jste viděli, jak se teď Hanka tváří a jak funí.
2: Ale ne, já bych to chtěla uvést na pravou míru, že ty by si měl mít přílohu, tedy tu zeleninu skoro ke každému jídlu, minimálně aspoň k tomu odpolednímu. Takže zajíce spojí s nějakým třeba risotem.
1: Dobře, a tak co by tedy děti měly jíst k obědu?
2: No, třeba by mohli mít kuřecí steak, anebo by mohli mít rybu, anebo by mohli mít třeba krůtí maso a k tomu si dát brambory a zase spoustu dušené zeleniny.
1: Takže ta zelenina přeci jenom není jenom pro zajíce.
2: Není jenom pro zajíce, je velmi důležitá. Takže já bych to v kostce shrnula. Dostatek ovoce na svačinu a snídani, dostatek zeleniny na dvě odpolední nebo tři odpolední jídla, k tomu hodně vody a budeš zdravý jako fík.
1: Vody? A co ty limonády? Všude se prodávají limonády a jsou žluté, červené, zelené,
2: a víš, co dělá taková, modré. A víš, co dělá taková limonáda s dětmi, když je tam hodně cukru?
1: Nevím.
2: Jsou takovýhle, nevědí, co mají dělat, protože mají spoustu energie a když potom je maminka posadí do sedačky a jedou někam autem a on musí s tou limonádou sladkou sedět v tom autě a jet někam dvě hodiny, tak je z toho celé nervózní, protože prostě ty cukry potřebují z těla ven.
1: Takže ty sladké barevné limonády dělají z dětí zlobidla?
2: Zlobidla to říkají jejich rodiče, ale v podstatě ty děti jenom potřebují vypudit svoji energii z těla. A když se to stane tím, že se proběhnou a vyběhnou, tak nejsou vůbec zlobivé. Oni jsou spokojené a proto se musí vždycky po sladkém jídle jít s dětmi cvičit a nechat je vyběhat.
1: Dobře, takže voda a čajíček je lepší věc.
2: S medičkem je úplně ideální.
1: Dáme si čaj, Hanko.
2: Dáme si čaj a víš co? Dneska už tě nechám. Nechám toho poučování a příště už budeme zase cvičit. Mějte se, ahoj.
1: Ahoj, děti.

O hloupém Honzovi. Byl jednou jeden otec a ten měl tři syny. Tomu nejmladšímu říkali Honzík a třeba, že byl nejmladší, byl ze všech nejsilnější, ale byl i veliký dobrák. Ani kuřeti neublížil a s každým by se byl o všechno rozdělil. Starší bratři se mu vysmívali a říkali mu hloupý Honza. Jejich otec měl stádo ovcí a synové ty ovce pásly. První den pásl nejstarší syn. Když bylo poledne, zavolala matka nejmladšího a povídá mu, dones Honzíku bratrovi na pastvu oběd. Honzík byl hned připraven na cestu, matka mu dala hrnec kaše a Honzík chvátal k lesu, kde jeho nejstarší bratr pásl ovce. Cestou přišel k mostu. Ten už byl velice starý, rozpukaný a byly v něm takové trhliny, že by byl ruku prostrčil. Jak Honzík uviděl ty trhliny, litoval starý most a bál se, aby se nezbortil, tak si umínil, že ten most spraví. Sestoupil z mostu, postavil hrnec z kaší, rukou ji nabíral a trhliny v mostě zamazával. Když všechnu kaši vymazal, měl radost, že most spravil a s prázdným hrncem šel domů. Doma se moc divili, že se tak brzy vrátil, ale Honzík jim řekl, šel jsem po mostě. A most chudák starý byl celý rozpukán a samá díra, což pak jsem jej mohl tak nechat, aby se zbořil. Nejstarší bratr, který pásl u lesa, byl už dlouho bez jídla a měl hlad. Když se pořád nemohl dočkat, vyšel na kopec, aby se podíval, jestli už Honzík přichází s obědem. Jakmile se ale vzdálil od stáda, přiběhl vlk a odnesl si tu nejlepší ovečku. Příští den pásl ovce prostřední bratr. V poledne zase zavolala matka nejmladšího. Pojď Honzíku, zaneseš bratrovi na pastvu oběd a dala mu hrnec hrachu. Honzík chvátal a jak tak šel, přišel k rybníku. V tom rybníku bylo plno žab. A jak tak Honzík šel po hrázi, vystrkovali žáby hlavičky, vesele kuňkali, jako by volali hrách, hrách, hrách. Honzík si myslel, že žáby chtějí hrách a tak se dlouho nerozmýšlel a hladovým žábám hrách do rybníka vysypal. S prázdným hrncem šel domů. Když se ho doma ptali, proč přichází zase tak brzo, povídal. Žáby v rybníce tak křičeli hladem a volali, abych jim ten hrách dal. Copak jsem je chudinky měl nechat, aby zahynuli hladem. Na pastvě se bratr nemohl dočkat oběda a tak šel Honzíkovi naproti. Ale v lese zase čekal vlk a jak pasák odešel, chytil si vlk ze stáda tu nejlepší ovečku a odvlékl si ji do lesa. Třetí den pásl Honzík. Jeho bratři odmítli mu přinést oběd, aby ho potrestali za to, že je nechal ohladu. Ale Honzík si vzal sebou veliký kus chleba a tak se hladu nebál. A jak tak pásl své ovečky, číhal vlk s vlčicí v lese a čekali, až pasák odejde. Když pořád Honzík neodcházel, vyběhl vlk z lesa a zase se hnal po nejlepší ovečce. Ovečky se rozbíhaly a strachem bečeli. Honzík sice byl dobrák, ale s vlkem neměl slitování. Měl sebou silnou hůl a tou vlka zabil. Honzík pronásledoval vlčici až k doupěti, kde si mladí pochutnávali na mladém teleti. Ještě tam zbyl veliký kus a tak jej Honzík sebral a šel za svými ovečkami. Doma bratři čekali, s jakou se Honzík vrátí z pastvy a bude-li mít všechny ovečky. Mysleli si, že se mu některá zaběhla nebo že mu nějakou vlk odnesl. Ale zmýlili se. Večer Honzík přihnal s veselou, ovečky byly všechny a ještě si přinesl veliký kus masa. Z toho masa měli všichni dobrou večeři. A tak Honzík vynahradil svým bratrům obědy, o které je připravil. Od té doby měl od nich pokoj
a už se mu nevysmívali.

0: Dnes je 11. května, paprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr také svátek slaví svatová.
1: A jsou hned tři možné významy tohoto jména. První.
0: Svatá řeka.
1: Druhý.
0: Strážce.
1: A třetí.
0: To znamená, že nositelka toho jména je silná.
1: Tak vidíte, milé svatavy, co si vyberete?
0: Krásný svátek.
2: V malém, ale velmi útulném domečku pod strání bydlelo 7 krejčí. Práce měli dost a protože pilně pracovali, měli se dobře a byli vespolek spokojeně živi. Bylo pořád dobře, až jednoho letního dne vlétla otevřeným oknem do světnice velká moucha. A od té chvíle bylo s krejčími zle. Moucha jim nedala ani chvilku pokoje. Hned usedla nejstaršímu na nos, hned zase vedlejšího štípla do ucha a když se oba po ní rukou ohnali, už zase běhala třetímu po nose. A chytrá a rychlá byla přitom jako všichni čerti. Nedala se chytit ani rukou připlácnout a spíše rozlobený krejčí trefil vedlejšího druha nežli mrštnou mouchu. A to se ví, že při takové neustálé honěnici práce za nic nestála. A tak se konečně uradili, že se raději všichni vystěhují, než by se dál s tou čertovou mouchou bavili. Zbalili své věci do tlumoku, ale dříve než vykročili, vyšili si všichni na čepice, jak bylo tehdy zvykem, proč jdou do světa na vandr. Jedna moucha 7 krejčí přemohla. Potom se s chaloupkou rozloučili a dali se směrem ke královskému městu. Zprvu se jim šlo pěkně. Zpívali si, žartovali, neboť měli radost, že unikli krvelačné mouše. Ale čím dál tím více je cesta unavovala, bylo horko a ze všech 7 krejčí, třeba že byli tlustí jak šindel, jen se lilo. A tak si konečně řekli, nač se mají v tom parnu trmácet. A rozhodli se, že si trochu odpočinou ve stínu stromů rostoucích po obou stranách silnice. Po nějaké chvíli hrčel po silnici těžký zlatý kočár s královským znakem a v něm seděl sám pan král té země. Ospale se díval oknem po svém panství a bylo na něm vidět, že už delší dobu ho nic nebaví. I těch 7 spících krejčí ho sotva zajímalo, ale když si všiml, že všichni mají na čepici nějaký nápis, kázal kočímu zastavit a pak si přečetl všech 7 nápisů. Pardie, paraplie, zvolal potom vzrušeně, takovou mouchu bych zrovna potřeboval, zbuď je, poručil. Měl radost, že se konečně objevilo něco, co by snad mohlo přemoci 2 hrozné obry, kteří už dlouhou dobu dělali škodu v královském lese a na které si z celé země nikdo netroufal. Ještě ten den dal po celé zemi rozhlásit, aby se hned přihlásil rytíř, který by se nebál chytit krvelačnou mouchu a dopravit ji do královského zámku. Ale ani tu se nikdo nepřihlásil. A pan král, když chtěl mouchu získat, musel dlouho přemlouvat slavného lovce tygrů, aby se pro mouchu vypravil. A teprve, když pan král rytíři slíbil špalek tureckého medu, dal si rytíř říci a pro mouchu se do chaloupky vypravil. Vzal si na ní velikánský pytel a kousek toho tureckého medu, o kterém je známo, že se mouchy po něm mohou utlouci. Rytíř Jíra Mochomůrka, který chytal tygry holou rukou jako raky, Skoro se třásl strachy, když se blížil k chaloupce sedmi krejčí. A statečný rytíř se věru velmi zaradoval, když zjistil, že velká divoká moucha leží na peřině a spokojeně spí. Honem otevřel potichu dveře a po špičkách vklouzl do chaloupky, aby mouchu neprobudil. Postavil si na stůl vysoký čbán, na dno položil kus tureckého medu jako návnadu a pak se s pytlem ukryl za almaru. A musel dlouho, dlouho trpělivě čekat, až se moucha vyspí. Ale i toho se konečně dočkal. Moucha si pojednou protřela oči a to se ví, že líbezná vůně tureckého medu brzy zavadila o její mlsný sosák a že se i hned na med s velikánskou chutí vrhla. A na to Jíra Muchomůrka čekal. Přiskočil s rozevřeným pytlem ke stolu a šups, a už byl žbán i s mouchou v pytli. Potom rychle zavázal pytel silnou šňůrou a hned se vydal na zpáteční cestu k hlavnímu městu. Moucha v pytli zlostně bzučela, ale rytíř zpíval cestou jenom samé vítězné písně. Pan král ho už s touhou očekával a velmi, velmi se zaradoval, když viděl, že se vrací s plným pytlem. Hned kázal vyvalit ten špalek tureckého medu a před velkým shromážděním její rytíři slavně ukázal. Povídám vám jasně, milé děti, že mu špalek medu jenom ukázal a pak řekl, chce-li mít med doopravdy, tuže musí ještě mouchu odnést v pytli do královského lesa a tam ji pustit rovnou na ty dva hrozné divoké obry. A co měl teď ubohý rytíř dělat? Chuť na med měl tak převelikou, že po krátkém rozmýšlení odhodlal se vyplnit i druhou část těžkého úkolu. Druhého dne k polednímu se vydal s mouchou a svazkem provazů do královského lesa. K polednímu proto, že obrové po obědě vždycky tvrdě spali a to byla jediná chvíle, kdy bylo možno je přemoci. Rozvsteklená moucha se i hned hladově vrhla na jednoho z obrů a vrazila mu sosák do nosu a už obr počal sebou vstekle vrtět, až se bolestí ze sna probudil. Nos ho pálil, ale neuhodl proč, neboť moucha zatím odletěla na kmen dubu, aby si o jeho tvrdou kůru nabrousila sosák. Obr chvilku pozoroval svého druha, a tu se mu zdálo, že se nějak potutelně ušklebuje. A to ho dopálilo. Dal druhovi ránu do nosu a když ten vykulil překvapeně oči, dal mu druhou za ucho a nakázal mu, aby si podobné žerty, jako je štípání do nosu, nechal na zimu. Tak se spolu hádali, až se dali do takové rvačky, že až mech kolem nich vyletoval na všechny strany. A prali se tak dlouho, až hrozně unavení klesli oba na zem. A na to rytíř Jíra Muchomůrka čekal. Rychle popadl své provazy, přiskočil k ležícím obrům a hbitě oba pevně svázal, dokud byli ještě v bezvědomí. Potom rychle spěchal do hlavního města, aby o tom panu králi podal radostnou zprávu. Když se navrátili a lid jim jásal vstříc, usedla si moucha na okno, držela se jednou nohou a ostatními pěti mávala lidem na pozdrav. Potom dostal rytíř za odměnu špalek tureckého medu a také moucha byla odměněna přímo královsky. Dvořané si jí velmi vážili, ale ona každému, kdo jí začal chválit pro její odvahu a statečnost, odpovídala stručně. Inu, komu se nelení, tomu se zelení.
0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Adámku, metr.
4: Jo.
3: Tak dělej.
5: Dík,
6: prosím.
3: Ty jsi tady?
4: Už dlouho. Já tady u tebe sedím.
3: A v kterých místech, abych do tebe nevrazil?
4: Jak se hýbe kopretina?
3: Aha.
4: Jeníku, jaké je to být naživu?
3: Jaký? Normální. Chodíš, dejcháš. Mě by spíš zajímalo, jaký je to být nesmrtelný.
4: Je mi pořád smutno.
2: Dobrý den, děti. Nebudete se bát? Dneska se totiž vypravíme s našimi kamarády Funíkem, Centíkem a Kvídem a slepicí Josefinou v noci do lesa. A proč? To vám řeknou prasátka sama. Však už na vás čekají.

0: Slepice Josefína.
1: Sluníčko zapadlo a nad lesem vyšel pěkný kulatý měsíček. Prasátka se už chystala spát. Josefína už odeslala postýlky, načechrala polštáře, aby netlačili. Centík se zrovna chtěl převlékat do pyžama, když v tom přiběhl Kvído s očima navrch hlavy.
2: Kamarádi, kamarádi, honem, pojďte se podívat. Ještě tuhle byl na nebi měsíček jako malý rohlíček a teď je z něho velikánská koule.
1: Prasátka všeho hned nechala a vyběhla před chalupu podívat se na měsíc.
3: Opravdu? Roste. Roste, přibývá na váze a pak se utrne z oblohy a spadne rovnou na nás. Podívej, centíku.
4: A bude po nás.
2: Oh, třeba nás netrefí.
4: Trefí? Je přímo nad námi. Nemám pravdu, funíku?
3: Máš, centíku? Radši se schováme.
2: Půjdeme za chalupu. Tam třeba nebude.
1: A jak si řekli, udělali. Vzali nohy na ramena a utekli za chaloupku. Ale byli zpátky, než bys řekl švec.
4: Je tam taky. A úplně stejně veliký.
3: Utečeme do lesa a schováme se pod stromy.
2: Tam třeba nebude.
5: Ko? Kam se chystáte teď v noci? Ko?
1: Zeptala se slepice Josefína, která se vyšla podívat, co prasátka tak pozdě venku dělají.
4: My prcháme před měsícem. Máme strach, že na nás spadne a v lese budeme v bezpečí.
3: Josefíno, zatím hlídej chalupu, ať nás nikdo nevykrade.
2: A kdyby ta koule padala, víš, uleď.
4: My utíkáme napřed, protože jsme méně pohybliví.
1: A Centík a Kvído a Funík se vydali na cestu. Byla už noc a stromy a keře ozářené měsícem vrhaly na cestu tajuplný stín.
2: Já mám strach.
3: Já taky.
4: Proti strachu je nejlepší písnička. Raz, dva, tři.
6: My jsme malá prasátka, dohromady tři.
2: Kvído,
4: Centík,
3: Funík,
6: vepřoví bratři.
4: Vidíte, s písničkou nám cesta hezky uběhla, už jsme v lese.
2: A měsíc tady vůbec není vidět. Jsme v bezpečí.
3: A můžeme si lehnout?
2: No, ale mě to píchá.
4: Podeď by ne, to proto, braši, že ležíte v jehličí. Máte si lehnout jako já do heboučkého mechu.
1: Ale sotva Centík ulehl, už byl zase na nohách.
4: Taky to nejde, mech je mokrý jako houba.
5: Uj, zvu vás do svého hotelu. Tady v krmelci je krásná kupka sena.
1: Ale jak se chystali ke spánku, tak tím vrtěním, funěním a křičením vzbudili divočáka Huberta. Vystrčil svoji štětinatou hlavu z jeskyně a zvědavě se rozhlížel.
7: Prach a mroky, co pak pohledávají prasátka v noci v lese? Ale ani dělají, co dělají. Jsou-li tady, nejsou doma. A já se můžu podívat, co mají dobrého ve splíži.
1: A Hubert se vydal opatrně tichoučce po špičkách na cestu k domečku. A prasátka se zatím ukládala ke spánku.
3: Chvilku si schrupneme.
4: Kvído, pro jistotu hlídej. A já tě za chvíli vystřídám.
1: Všude bylo ticho. Jen hlas síčka se ozýval nedaleko z roští. A Kvídovi trošičku malinko cvakali zuby strachy. Dovedete si představit, jak se lekl, když se ozval poprvé ten zvuk?
2: To naříkáš ty, Funíku?
3: A co mě
5: Budíš, já spím.
2: Slyšíš?
5: To se asi Centíkovi zdá, že je sanitka.
2: Aha, musím ho vzbudit, aby se nenavoural.
5: Kuj, Centíku, vstávej, no tak probuď se. Něco se ti zdá.
4: Co mě budíte?
2: Protože kvílíš.
4: Já, že kvílím?
5: No, vidíš, že kvílíš, to se neslyšíš.
4: Ale to jsem nebyl já.
2: A kdo tedy?
4: To je opravdu siréna, někde hoří.
2: Musíme to vypátrat.
1: A prasátka se vydala za tajemným hlasem, zatímco Hubert se už chystal do její chaloupky. Ale tam čekala odvážná slepice Josefína.
0: Stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
7: Pracha, broky! Řekni to ještě jednou.
0: Stůj, Huberte! Zlodějům vstup zakázán!
7: Jestli nezavřeš ten svůj zobák... Oškobu tě doná.
0: Upozorňuji tě, že se dopustíš trestného činu vloupáním. A že je za to trest nejméně...
7: Ustup, jdu do spíže.
0: To se řekne. Centíku, funíku, kvído, kde jste kdo? Pomoc, zloděj!
1: A Josefině nezbylo nic jiného, než se rozletět do lesa za svými kamarády. Centík, Funík a Kvído mezi tím objevili, kdo to tak kvílí. U hájovny seděl pes Rek, hlavu vzhůru a představte si, nebojácně vyl přímo na měsíc.
2: Panečku, to je hrdina, co? Vůbec se měsíce nebojí a zpívá si.
8: Proč bych se měsíce bál? Měsíc se bojí mě. Uvidíte, jak se přede mnou ráno schová.
5: Pánečku, to je věc.
9: Už se vůbec nemusíme bát, že na nás měsíc spadne. Rek nás ochrání.
5: A můžeme jít domů na snídaní.
0: Krok, pomoc! Centíku, funíku,
2: To je přece Josefína.
9: Josefíno, co se děje?
0: Tady jste konečně, vás mám. Hubert se vloupal do chalupky.
5: Běda, to je neštěstí. Sní nám všechny zásoby a my zamřeme hlady.
8: Nenaříkejte, zaženu měsíc i Huberta. Vezmu si lesní roh a pušku a uvidíte, jak poběží.
9: Vzhůru, jdeme na něj.
1: A trestná výprava vykročila k chaloupce.
8: Opatrně se připlížíme pod okno.
4: Slyšíte?
2: Řeže pilou.
5: Řeže nám chalupu. Nebudeme mít kde bydlet.
9: Podívám se oknem. Sláva, nic nerozřezal. Nadspal se bukvic a teď chrápe.
5: Ale všechno nám snět.
9: Dočista úplně.
8: Připravte se k útoku, až zatroubím, křičte a tlučte, do čeho můžete.
7: Co je to? Běda, lovci. Je to Rek. Jde po mně pomoc. Pomoc!
9: Tak, a Hubert je pryč.
2: Sláva. A měsíc už taky utekl. Podívejte, už je ráno.
5: Co z toho, když mám hlad a nikde nic?
0: Já to nějak vyřeším.
5: No jo, ale co když už bude pozdě?
0: neruš, ať se mohu soustředit.
9: Je, hele, vajíčko.
0: Já chci taky.
2: A já taky. Aspoň takhle maličký.
0: Kvo, na všechny se dostane. Kvo. Jen mi dopřejte trošku klidu, klidu. Kvo.
1: A tak Josefína snesla 3 krásná vajíčka a zachránila prasátka od hladu.
5: Mňam, uj, to byla dobrota.
2: Já měl už lehaný s cukrem.
9: Je po snídani a vzhůru do lesa na Bukvice. Najdem si jiné.
2: Hlavně, že jsme to všichni ve zdraví přežili.
9: Jo, a můžem si zaspívat.

0: la pizza, Josefina.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
0: jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Jmenuji se Květen. A vy teď nejspíš čekáte, že vám budu vyprávět o květinách. Kdepak. Květiny si můžete prohlížet na loukách, v parcích, u babičky na zahrádce. Ale kde byste se dozvěděli o moudrém hvězdáři, ustrašené rosničce a umíněném králi, kdybych vám o nich nenachystal pohádku?

0: Žil byl jeden král a ten moc rád pořádal zahradní slavnosti. Sníh ještě přikrýval všechno kolem a král už netrpělivě počítal, kolik dnů ještě chybí do jara, aby velká zahradní slavnost mohla začít. Jenomže tentokrát jaro ne a ne přijít. Já se snad letos ani nedočkám, stěžoval si hvězdáři, který bydlel v nejvyšší zámecké věži, to, aby měl ke hvězdám blíž. Pane králi, kdo si počká, ten se dočká, utěšoval ho hvězdář. Co jiného taky mohl dělat? Pak se přihodilo, že konečně jednoho rána vyskočilo sluníčko na oblohu. Hřálo a pálilo, že sníh mizel přímo před očima. Královi vojáci, ze kterých teď udělal zahradníky, začali kopat, rýt, uhrabovat, potom sázeli semínka i sazenice, zalévali je vodou z horského pramene a za pár dní byla zahrada jeden květ. To už byly fontány, jezírka i vodotrysky vyčištěné, cestičky zlatým a stříbrným pískem vysypané a z vojáků zahradníků se stali kuchaři a číšníci. Na zítří tedy mohla začít slavnost. Odlož ji, řekl hvězdář králi. Bude pršet.
1: Ty pošetilče blázníš, vykřikl král. Celý týden je nebe bez mráčku a najednou má pršet. Kdo ti napovídal takovou hloupost?
0: Moje rosnička, odpověděl hvězdář.
1: Rosnička? To jsi hvězdář, učenec, když věříš takové havěti? Rozzlobil se král a nechal hvězdáře hvězdářem.
0: Na zítří svítilo slunce jako o závod a král posměšně zavolal do okna věže na hvězdáře.
1: Kde pak je ten tvůj déšť, co?
0: Jenže nemá se chválit den před večerem. Zatímco břeskné fanfáry vítali vznešené hosty, za lesem už se houfovaly mraky do černého šiku. Velitel vítr zadul poprvé, mračné vojsko zakrylo oblohu. Zadul podruhé, bouřka spustila kanonádu. Zadul potřetí a déšť bičoval mohutnými proudy zahradu i vznešené hosty, že nestačili utíkat. I sám král promokl až na královskou kůži. Vyběhl do věže a vztekal se. Kde je ta rosnička? Hvězdář ukázal na okenní římsu. Tam v křišťálové nádobě se choulila malá, ustrašená žabka.
1: Od této chvíle bude počasí, jaké poručím já. Zítra, pozítří a vůbec na pořád bude jasno a slunečno. Nebo tě předhodím čápům, hulákal král.
0: Ubohá rosnička, jak měla tomu umíněnci vysvětlit, že není v její moci přivolat slunce nebo déšť, i kdyby jí to mělo stát život. Plakala a naříkala, až ji uslyšela vlaštovka, která seděla v hnízdě pod střechou královské věže.
2: Co se ti stalo?
3: Ach, ich, ach, já nešťastná, zítra má pršet, takže mě asi sežere čáp.
0: Vzlikala rosnička a všechno vlaštovce vypověděla.
2: Neboj se, konejšila jí vlaštovka, nějak si poradíme.
0: Rosnička si pomalu otřela oči a jak byla ze všeho unavená, usnula. Když se probudila, bylo nebe modré, bez jediného mráčku a slunce zářilo jako obrovská pampeliška.
2: Vlaštovičko, jak si to dokázala?
0: Žasla rosnička.
2: Poprosila jsem vítr, aby zahnal mraky až na konec království, ale víc už ti pomáhat nemohu, vlaštovčata se začínají klubat.
0: Řekla vlaštovka a odletěla k hnízdu. Rosnička jí nestačila ani poděkovat. Od té chvíle stíhala jedna královská slavnost druhou. Žádnou nezmáčel déšť, ani nerozehnal vítr. Za to prameny vysychaly. Řeky se měnily v potůčky, rybníky v louže. Když zmizela voda i z královských fontán, poručil král rosničce, ať v noci pořádně zaprší, nebo však ví, předhodí ji čápům.
2: Ale nepředhodí,
0: usmála se vlaštovka, která všechno slyšela. Vzala rosničku do zobáku a opatrně ji odnesla daleko, k lesní studánce. Marně čekal král na déšť, marně posílal sluhy na všechny strany, aby mu tu zpropadenou rosničku přivedli, že ji potrestá.
3: Už nechci na mou královskou duši, už nikdy co živ budu, jestli vůbec budu.
0: Sliboval král, div se nerozplakal, až se ho zželelo i vlaštovce. A rozletěla se za severním větrem, aby mu pověděla, že umíněný král konečně přišel k rozumu a taky, že už se pomalu nebude mít kde napít ani ptáček zpěváček. Severní vítr ji vyslyšel, svolal největší a nejtěžší mraky a poslal je nad vyschlé království. Začalo pršet a pršelo jen se lilo od rána do večera a od večera do rána. Jeden měsíc, druhý, třetí i čtvrtý. A když přestalo, začalo pro změnu sněžit. Kdeže byl konec všem vlaštovkám, rosničkám a zahradním slavnostem. Král přitom ani slovem nezareptal, dokonce pomáhal přikrýt záhony a keře, aby jim chladno a předčasná zima neublížily. Když se pak příštího jara vracela vlaštovka z teplých krajin, zastavila se u lesní studánky, aby přinesla hvězdáři zpět jeho rosničku. Sám pan král se jí přišel omluvit. Teď už věděl, že počasí se poroučet nedá. A to je moc dobře.
4: O trpaslících. Vypráví se, že v tundře žijí také trpaslíci. Staří lovci, když se vraceli z výprav na soby, prý je nejednou zahlédli. Ale opravdu jen zahlédli. Nikdy se jim však nepodařilo přiblížit se k nim, natož dát se s nimi do řeči. Tak jsou plaší a bázliví. Jak uvidí člověka, hned se skryjí v podzemních norách. Někteří muži tvrdili, že nosí luky a šípy, jiní to popírali. Trpaslíci se prý živí jenom kořínky. Ale byli i takoví, kteří prý viděli trpaslíky létat a vznášet se k nebi. Od jisté doby však není po trpaslících ani dechu, ani slechu. Jenom otisky jejich drobných nohou je prý někdy vidět ve sněhu. A kdo ví, jestli to jsou stopy trpasličí. Jednoho dne vyšel ze stanu starý Pekmalik a kráčel k řece. V díře vysekané v ledu měl nalíčeno několik udic. Třeba už se nějaká ryba chytla. Když sestupoval po příkrém břehu, všiml si, že se zhora po řece cosi blíží. Po chvíli rozpoznal tři tmavé tečky a z nich se pak vyklubaly tři malé postavičky. Pekmalik zíral na ty mrňavé lidičky a nechtěl věřit svým očím. Až pak mu došlo, co jsou zač. Rozběhl se zpátky a křičel, až v uších zaléhalo. Trpaslíci, lidičky, pojďte se podívat, jdou k nám trpaslíci. Než bys do deseti napočítal, seběhla se na břehu celá osada. Opravdu. Po řece přicházeli tři lidé, ale jací lidé. Eskimáci nejsou velcí, ale tihle příchozí jim sáhali nejvýš ke kolenům. Byl to muž se ženou a dítětem. Muž měl na sobě oděv z liščí kožešiny, žena byla v sobolině a dítě bylo navlečené do zaječího kožíšku. Mužík táhl velké vrchovatě naložené sáně a žena nesla dítě na zádech. Došli až k místu, kde se shromáždili osadníci. Trpaslík uchopil sáně, dvakrát větší, než byl on sám, zvedl je do výše a jako hračku vynesl do strmého břehu. Lidé skoprněli úžasem nad takovým siláckým výkonem. Normální člověk by měl co dělat, aby unesl tak těžké břemeno. Trpasličí rodina se usadila v eskimácké osadě, jako by se to rozumělo samo sebou. Mužík vybudoval z rybích kostí základy a kostru stanu, přehodil tulení kožešinu, pokryl ji lišejníkem a navrch dal ještě jednu kůži z tuleně. Když byl hotov, postavil ke vchodu ještě dlouhý nízký tunel ze sněhu, aby do stanu nemohla zima. Muži z osady zvědavě pozorovali jeho počínání a říkali si: podívejte, jak je šikovný, jak mu jde práce od ruky. Nikdo z nás by to neudělal lépe. A tak si lidé na trpaslíky rychle zvykli a přijali je mezi sebe. Brzy se ukázalo, že trpaslíkova žena se vyzná v léčení nemocí. Starý Pekmalik se jednoho rána nepostavil na nohy. Svalil se na lůžko a zatínal zuby bolestí. Zavolal šamana a ten se jal zaříkávat a vykuřovat zlé duchy. Týden provozoval svá kouzla, ale Pekmalikovi se neulevilo. A tu vešla do

0: A kořínky se vždycky našlo něco, co nemocného uzdravilo, anebo aspoň přineslo úlevu. Všichni si libovali, jaké to štěstí osadu potkalo. Všichni, kromě jednoho člověka. A to byl starý šaman. Ten se nemohl smířit s tím, že se objevil někdo, kdo si umí s neduhy a nemocemi poradit lépe než on. A ten někdo, že je ke všemu ještě mrňavá trpaslice. Začal ji z duše nenávidět. Přemýšlel, jak se jí zbavit. Jak jí vyštvat z osady. Dlouho nemohl na nic přijít, až jednou uviděl, jak si děti hrají s malým trpaslíčkem a hlavou mu bleskl nápad. Už věděl, jak na to. Jenom vyčkat příhodné chvíle. A ta chvíle přišla. Jednou za teplého jarního dne se osada skoro vylidnila. Muži vyšli na lov a ženy s většími dětmi lámaly u řeky vrbové proutí. U stanů se batolily jen malé děti, mezi nimi i trpasličí synek. Šaman se zaradoval, konečně se dočkal. Přilákal malého trpaslíka blíž a poštval na něj svého psa. Zle pokousaného kloučka donesl pak licoměrný šaman matce, aby si prý dávala na dítě pozor. Všechny léky, kolik jich jen trpaslíkova žena uměla připravit, nestačily zachránit život jejího synka. Čtvrtého dne zemřel. 4 dny oplakávali trpasličí rodiče své dítě. Pak ho pohřbili se všemi hračkami. Potom začal trpaslík stavět člun. Když byl po 4 dnech hotov, naložili na něj se ženou stan a všechny věci, nasedli a bez rozloučení odpluli kamsi na sever. Ješitný šaman se však dlouho z jejich odchodu neradoval. Dostal zlou nemoc. Vypadaly mu zuby a když už nemohl kousat, začal hubnout a slábnout, až přestal jíst docela a brzy na to zemřel. Sám si pomoci neuměl a trpaslíci se v osadě už nikdy neukázali.
1: Svičí bubla tam a sem.
2: Káťa doma našla puding v prášku.
1: Odkud to je?

0: co píšou na obalu.
1: Zaklínadlo, rychle ho řekni.
2: Blubla blob, pudinku stop, láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost, už tě bylo dost, už tě bylo dost.
1: Už to přestalo,
0: hurá! A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
2: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
3: Tak co teď s ním?
2: Máme všude puding, no tak co teď s ním?
4: Co se tady děje?

0: Učitelka. Honzíku, Honzíku, zase máš špatně spočítaný domácí úkol. No tak to bude pětka.
1: Honzík si povzdechne. Chudák táta.
0: To znamená, že tatínek psal za toho Honzíka ten úkol sám.
2: A to mě nenapadlo.
0: A teď dostane pětku.
3: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal procházky.
4: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
3: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
5: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
4: Ano,
3: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovně radostně zvolal,
5: příteli, musíme si toho tolik povědět,
3: Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
5: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
4: Není. Včera v noci vydrancoval gang kudly Dederona.
3: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
5: Vydrancoval gang kudly Dederona.
4: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
3: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
5: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
4: V Kilimandžáru.
5: V Kilimandžáru.
3: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
4: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
3: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal.
5: Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného.
3: Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.

0: Figy cvičení?
1: S Hankou.
0: Vy?
1: Mňau.
0: Holky a kluci, je tady s námi Hanka, takže budeme cvičit.
2: A není tady jenom Hanka, je tady taky Piggy. Ahoj, Piggy. Kluci a holky, možná je některý z vašich rodičů lékař, jiný zahradník, další třeba právník, ale mým povoláním je předcvičování aerobiku. Třeba právě předcvičuji pro vaši maminku, babičku anebo tetičku a já vás teď chci společně tady s prasátkem Piggy naučit kousek ze své profese. Souhlasíš?
0: Já jsem rozhodně pro, Hanko.
2: Tak výborně, takže mě dobře poslouchejte, jak vy děti, tak ty, Piggy.
0: Teď se naučíme,
2: ano, teď se naučíme jeden z kroků, které určitě vaše maminka, která byla se mnou cvičit, umí. A je to cvik, kterému se říká jumping jack.
0: Jumping jack, počkej, co by to mohlo být jumping jack?
2: Vůbec na to nemyslím, zapomeň to, co jsem řekla, to je povel pro tvoji maminku. My tomu budeme říkat, že budeme skákat panáka. Souhlasíte, děti?
0: Dobře. Dobře, super. No, já už jsem si vzpomněl, proč mi to znělo povědomě, Hanko.
2: Povídej, povídej.
0: Protože jump, to vím otcovi, to je skákat.
2: Výborně.
0: Jumping je skákací.
2: Výborně, a jdeme tedy rychle k nácviku. Připravte se, až řeknu teď, poslouchejte, ne dřív, až řeknu teď, tak vy musíte, nebo můžete, udělat to, že skočíte s nohama do roznožení, dáte je mírně od sebe do stran. A ruce přitom vypinknete do úrovně ramen.
0: Padá!
2: Super. Jasně. Takže stojíme ve snožení, nohy jsou u sebe, rukama si držíme stehínka, čekejte na povel, 3, 2, 1, teď. A máme roznožení a zase dáme rychle nožky k sobě. Hop. Tak a jdeme 4x po sobě. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Piggy děti, zrychlujeme tempo. Od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě. Stojíme ve snožení, nadechneme, vydechneme. Bezva. Piggy, to bylo tempíčko, viď?
0: No to bylo tempíčko, říkala si 4x.
2: A pak jsem si říkala, když ti to tak krásně šlo, že bych to mohla zrychlit. Piggy, mám další otázku, prosím tě, na tebe. Můžu tě naučit ještě lyžování, respektive takovou kamufláž lyžování, kterou
0: jako
2: můžeme tady...
0: Jako schovávačkovanou lyžovačku?
2: Ne, schovávačkovanou lyžovačku, ale je to takový pohyb střídavě po skoku pravé a levé nohy dopředu. Já to děti chci naučit tím, že si jako můžou představit, že lyžují. Co říkáš?
0: Jo,
2: tak jo. Takže zase ten základ je v tom, že stojíme ve snožení. Nohy máme u sebe. A teď skočíme pravou nohou dopředu. Teď levou máme vzadu a teď to vyměníme. A hop, levá je dopředu. Piggy, a teď k tomu přidáme pohyb rukou, jako opravdu, když vidíš ty běžkaře v horách.
0: A to já si pamatuju.
2: Proto jsem říkala to běžkařské lyžování. Jdeme trénovat, děti. Trénujeme lyžování.
0: Mám ruce v pěstičkách, jako kdybych držel ty hůlky.
2: Výborně, děkuju. Ano, ruce máme v pěstičkách, jako bychom drželi hůlky.
0: Ano.
2: Jdeme na to. Takže pravá skočila dopředu, levá je vzadu. A š, a š. A děti, klidně můžete použít ten výraz, co dělám já. Š, jakože lyžujete. A š, a š. A Piggy, děti, budeme zrychlovat.
0: Já jsem vždycky tou zadní tempo. Ručičkou odpíchnu od hůlky.
2: A jdeme. Š, a š, a š, a š. 4, 3, 2, 1. Jsme v cíli, dorazili jsme k hospůdce, ale stejně vás ještě nepustím. Teď to spojíme. 4x udělám panáka a 4x zaližuju. Pozor, panák je s nohama do stran, ruce do úrovně ramen a lyžování je nohou dopředu. Připravte se, stojíme ve snožení a jdeme 4 panáky teď. A od sebe k sobě, od sebe k sobě, od sebe k sobě, Piggy, lyžujeme. 4, 3, 2, 1. Výborně, já vám tleskám, tleskám i Piggymu.
0: Mě baví to lyžování víc než to skákání.
2: Piggy, ale víš, co mi teď napadá? Po takovýmhle výkonu bychom se mohli s dětmi napít. Děti, utíkejte si někam pro dobrý čaj, limonádu, asi ne, spíš jenom vodu. A já se na vás zase příště těším už teď.
0: Já taky.

0: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelice uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usychala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky, dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun, křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohníváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady. Sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
0: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
0: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
1: Pěničky řekly: dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlostí.
1: Nač pak stůněš, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
2: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
2: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá: A zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: Dnes je 11. května, papororo!
1: A svátek slaví Svatava.
0: Je, to je hezké. Svátek slaví Svatava.
2: A jsou hned tři možné významy tohoto jména. První.
0: Svatá řeka.
2: Druhý.
0: Strážce.
2: A třetí.
0: To znamená, že nositelka toho jména je silná.
1: Tak vidíte, milé Svatavy, co si vyberete?
0: Krásný svátek!

0: Moravská pověst o původu čekanky. Před dávnými a dávnými léty, kdy nebylo ještě městečka Štramberka, neboť vypínal se tam jenom pyšný hrad, sídlil na tom hradě statečný rytíř se svou dcerou Milanou, která byla tak krásná jako jarní květ. Statečného rytíře, jež mnohokrát se vyznamenal v boji, oblíbil si moravský kníže tak, že jej učinil vladykou nad celým krajem. A věru, že bylo pevné ruky tam zapotřebí, neboť tuto krajinu znepokojovali různí loupeživí rytíři, kteří přepadávali celé dědiny a kupce ubírající se po cestách. Ale otec Milenin záhy pokořil všechny ty zbojníky, jež se svou čeledí po tuhých bojích zajal a odevzdal knížeti k potrestání. Z nich ušetřil tolika jednoho, jež slul Kotouč, protože mnoho prosil a sliboval, že zanechá svého nečistého řemesla. Ač nastal klid, přece však Milena obávala se o svého otce, jehož velice milovala. Bálať se, aby někdo z čeledi o nich zajatců zákeřně jej nepřepadl a na něm se nepomstil. Proto prosívala otce, kdykoliv z hradu vyjížděl, aby neodcházel bez ozbrojeného průvodu. Ale otec nedbal jejich výstrach. Říkává je své dceři: neboj se, dítě, já se svým zbrojnošem Vitošem ani celého zástupu zbojníků se nelekám, pokud moje ruka dovede vládnouti mečem a oštěpem. Avšak obavy Mileniny se tím nezmenšily, zvláště když jednoho dne za nepřítomnosti rytířovi dostavila se na hrad neznámá babička, která dobrou dceru pána hradu jala se varovati řkouc: známý zbojník Kotouč opět provozuje své nečisté řemeslo a slibuje i pomstu tvému otci. A proto nepouštějí jej z hradu bez ozbrojeného průvodu, i kdybys měla před svým otcem kleknout ti na kolena. Děkuji ti, babičko, odpověděla Milena a chtěla se stařence odměnit za její výstrahu, ale ta ve chvíli zmizela z hradu, aniž kdo mohl povědět jí, kdo a odkud jest a kam se poděla. Ale rytíř ani tentokrát nedbal prozeb dceřiných, ač jej i o tom spravila, varujíc jej před pomstichtivým Kotoučem a jel ho loupežnickou chasou. Ceruško moje, měl jsem já s jinšími siláky co činit, jejíž obratnost v boji neměla rovné. A hle, všecky jsem na hlavu porazil. Proto ani Kotouče se nebojím. A pak jest pravdou, že opět přepadává dobré lidi, mému trestu neujde. Vím, otče, že veliká jest tvoje statečnost a síla, ale považ, přepadne-li tě onen zbojník v lese či za tmy, ani se toho naděješ, tu potom těžká bude obrana. Proto obávám se o tvůj život, neboť nemám nikoho již více na světě nežli tebe. Či chceš opravdu, abych byla brzy sirotou? Věř, že nepřežila bych tvé smrti. Odpovídala Milena otci, ale ten ji vždy po těchto slovech jen vlasy hladil a na bílé čelo líbával. Stalo se, že blízký rytíř a jeho přítel se roztonal, a proto vladyka jej den co den navštěvoval. Výjížděje v průvodu Vitoše na svém koni. Miloslava jata zlou před tuchou vždy z hradu v podvečer vycházela a čekávala na svého otce, sedíc u cesty. Ale jednoho dne se nedočkala. ač už šero začalo se rozkládati krajem. Ve své úzkosti pustila se do úžlabiny, které až do té doby se chránila. Ale se zlou se potázala. Tam cestou zastoupil jí ukrotný kotouč a chopiv je za vlasy, vlekl dívku do blízké jámy, kde zvolal svým drsným hlasem. Svého otce čekáš? Nuž podívej se, kterak jsem se s ním vyrovnal. Tam dole na dně propasti leží mravokárce i se svým panošem. Hroznou podívanou, takřka omráčená, sklesla Miloslava na kolena a prout slzí vyhrkl z jejich krásných modrých očí, že ještě za svítání leskly se v trávě jako démanty. Ale od těla otcova se nehnula, neboť lítost ji usmrtila. A hle, když slunce zcela vyšlo nad hory, tu všecky slzy, které Milena ve svém žalu uronila, pro její velikou lásku k otci, proměnily se v něžné, blankitné kvítky, jež dosud kvetou u cesty. A lid zve je čekankou na památku toho, že poprvé vyrostly tam, kde dobrá dcera na svého otce čekávala. Ani vrah však neušel zaslouženému soudu. Pronásledován i sa výčitkami svědomí, vrhl se do propasti ze skály a zlí duchové zasypali jeho hrob kamením, až převršilo i skálu, která dodnes nese jeho jméno.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Amuři už zase nedělali nic. Včera se poveselili u pivovaru a dnes byli pomalí a ospalí jako perloočky, které s takovou chutí pronásledoval Lin Silvestr, protože se nehýbali taky skoro vůbec. A když nikde nebylo vidět jejich atamana Borise, nestála dnes čistící amuří práce dočista za nic. Dokonce dnes nespívali ani to svoje Hej, uchně.
1: Takhle tady budou tisíc let.
2: No, je pravda, že dnes se obzvlášť dvakrát nepřetrhnou. Měli by se trochu rozhejbat. A vůbec, kde mají náčelníka?
3: Boris je nahoře u vesničky. Tam, co se Rokyťák z hor vlejvá do Pardoubku.
4: Jejda! Ať pro Borise teda někdo dopluje, aby rozhejbal.
3: Vypadal nějak smutně a vůbec nic neříkal.
4: Třeba ho něco bolí. Musíme mu to říct. Když je náčelník od Amuru, tak se mu musí říct, že se dneska Amuři nepasou a tráva je tu pořád.
2: S Borisem se něco děje. Něco asi nebude v pořádku. Plul jsem před chvílí kolem. Stojí v proudu potoka, divně kouká, jakoby do dálky a zpívá takovou smutnou písničku. Potom se zatočí na místě, vystrčí hlavu z vody, poliká vzduch náramnou chvíli, hned na to se položí na bok až úplně dole u dna a zase zpívá tu smutnou písničku. A tak pořád dokola.
5: To nebude jenom tak. Buď je Boris zamilovaný, což tady nepadá v úvahu, protože tady žádní bílí amurky z východu nejsou, anebo se mu po nějaký amurce tam z východu stejská.
4: Tak co budeme dělat, Felixi?
5: Co můžeme dělat, Josef? Dočista nic? A jestli se mu stejská po bílý amurce tam u nich doma na východě, tak už nepomůže vůbec nic.
3: Měli bychom plout za Borisem. Třeba bude rád, když nás bude mít kolem sebe. Nebude se mu stýskat a až uvidí třeba mě.
5: Tak se rozpláče štěstím, protože jste krasavice japná k nerozeznání od takový bílý amurky z východu. Teda až na tu hlavičku, zuby, štíhlou líny a spoustu dalších úplně stejných detailů. Amuři jsou na baculky, dámo. Vždyť neradšte se hněvat, krasavice úžasná. Vždyť vy vypadáte spíš jako žralok, než jako amur.
3: To nech spíš na Borisovi, ty nezdvořáku. Třeba je zrovna na štíhle a ne na baculaté.
5: No jo, ženská a kulturista. Co si od Borise slibujete? Vy ráčíte bejt štika a on je amur. Vy jste, pokud vím, masožravec, on vegetarián, alespoň podle Šťovíčka.
4: Aneška má pravdu, Felixi. Mohli bychom se alespoň trošku podívat, jestli Borisovi opravdu něco nechybí.
3: Nevím jak vy, ale já pluju za Borisem.

0: To je opravdu moc a moc smutná písnička. Jenom nevím, o čem je.
1: Ta písnička se jmenuje Zdeňka Razin. Poslouchám už hezkou chvíli.
2: Uslyšeli zprava a on tam na kameni, co ho do rybníka schodil krakonož z hor, seděl skokan Lumír, co dřív učil malé žáby zpívat.
1: Je to moc smutná písnička o atamanovi, který dal řece vol ze svoji nevěstu, protože se mu kozáci posmívali.
3: Ty tu písničku znáš, Lumíre?
1: Moc dobře ji znám.
3: Tak běž zpívat s Borisem. Třeba bude mít radost.
4: Chtělo by to kuňku Bambínu, to by byl nářez. Ale kde je její konec?
1: Kde by? Je tady se mnou, jenom ji nevidíte, protože je malá a je tady za kamenem.
4: Tak na co se čeká? Když to bude k setu, uspořádám zase koncert.
5: Za

0: Je dobrý vědět, že má jeden ještě přátele. Myslel jsem, že nás tady nevidíte rádi. A když jsem ráno uviděl ten obraz na vodě, padla na mě taková tíha. Smutek. Vzpomněl jsem si na domov, na tu obrovskou řeku Volhu, kde jsem vyrůstal. Na sítěny a rákosí kolem. A tak mě napadla právě tahle písnička. A potom taky je Kateřina. Byli jsme pořád spolu. Pak mě vylovili a prodali jako otroka do západní Evropy, abych spásal rybníky. Právě to bude 5 let. Už je to pryč. Děkuju. Děkuju vám.
1: A potom to uslyšeli zase všichni. Po hrázi popíhal po rybný šťovíček a mluvil hodně nahlas. No a to by mě zajímalo, který mamla zase neuvázal loďku. Kolik mám ještě napsat cedulí, že je ta loďka jenom pro porybnýho? Ptal se sám sebe a bušil pěstí do veliké plechové tabule tam, co měl loďku vždycky přivázanou a kde teď nebylo nic. Rybářská pramice se tiše houpala akorát uprostřed rybníka Pardoubek a porybný nemohl připadnout na nic, co by loďku dostalo zase ke břehu.
2: Jak pak je tady asi hluboko? No, tu mě až tam dál. Tady by nemuselo být tolik. Jenomže je tam bahno, no, musím plávat. No jo, ale umím já vůbec plávat?
3: Někdo odvázal Šťovíčkovi pramičku.
4: Má si ji hlídat. Čí je to pramice? Porybnýho. Kdo si ji má hlídat? Porybnej, no tak.
5: Jenomže on na ní jezdí taky ještě Frolík s Imlaufem.
3: Frolík s Imlaufem jezdí jenom, když je v pivovaru zlevněný den a mají pivo v lahvích za polovičku. A to bude zítra týden.
0: To nebyl Imlauf s Frolíkem. To byl Kuba s Haničkou.
6: Kuba s Haničkou?
0: No jo, Kuba s Haničkou. Pluli na člunu hned za raní mlhy. A to mě právě připomnělo tu písničku o řece Volze.
3: A proč plul Kuba s Haničkou ráno na lodičce po rybníku? V mlze?
0: Vypadalo to, jako by se chtěli oba taky utopit. Jako v té smutné ruské písničce.
4: Proč by se chtěli hnedka topit, když jsme Kubovi nedávno setřásli nekalou konkurenci z krblíka Frolíka? Takže je teď milej Kuba na seznamu nápadníků, teda pokud kráčí Vohaničko jasně v čele tabulky a s pěkným náskokem první.
3: Protože už je zase všechno jinak. Frolík už zase nechce dát Kotykovi louku a tak je všechno při starém. A Kotyk už zase slíbil Haničku Frolíkovi.
7: Ach jo, na světě je tolik smutku.
4: Zdá se, že má náš kámoš Frolík strašně krátkou paměť. Není to tak dávno, co se ten dobrák dušoval, že s Haničkou a Kotykem nechce mít nic společného, zejména domácnost a příbuzenský vztahy, když ho tak nádherně vyukal náš vzácný přítel sumec Horibír.
5: Ale kde je Kuba s Haničkou teď?
3: Boris říkal, že pluli na lodičce z rána a za mlhy.
4: To může být, ale kde jsou vlastně teď?
7: Lodička tady pluje, ale je prázdná. Asi už se utopili.
3: Ale v rybníku Kuba s Haničkou nejsou, to bych musela vědět.
0: Já jen viděl Haničku stát na břehu. Mávala Kubovi a ten na ní volal, že se sejdou na nebesích. Pak mě přepadnul ten smutek a musel jsem nahoru k potoku.
4: Takže Hanička hupsla na břeh a Kuba se zřejmě plavil k dalekým břehům, teda na druhou stranu Pardoubku a zřejmě sám.
0: Když si tak vzpomínám, tak to tak asi bylo. Zřejmě. Takže se asi utopil jenom Kuba, když volal na Haničku, že se ještě dnes večer sejdou na nebesích.
5: Kuba říkal, že se ještě dnes sejdou s Haničkou na nebesích?
0: Takhle přesně to Kuba říkal.
7: Chudák Hanička. Kuba je na nebesích a večer tam za ním musí Hanička, když se tam mají potkat. Je to smutný svět. Hlavně, že se budou mít rádi i na nebesích.
5: Tak to tedy je. Dneska se budou mít rádi na nebesích. To je dobré. Všechno, jak má být, všechno je v nejlepším pořádku.
3: Ty seš ošklivej a zlej, Bartoloměji. Kuba je na nebesích a Hanička tam bude večer za ním a ty se raduješ.
5: Bodeď bych se neradoval. Nikdo se neutopil a nikdo se neutopí. Nebesa jsou támhle ty vršky za vesničkou Brtev. Hned vedle Hůrky. Jo, jo, ty vršky nad vesničkou Brtev se jmenují Nebesa.
4: Dejme tomu, slovutný mudrci, ale to pořád nic nemění na věci, že Kotik Haničku Kubovi stejně zase dát nechce. Naopak se zase zdá, že ji chce zase zaprodat Frolíkovi za kousek podmáčený loučky. Takže Stěnka Razin, Nestěnka Nerazin, jsme pořád tam, co jsme byli ráno, teda před chvilkou. Je na nejvíc zapotřebí Frolíkovi tu veselku jednu a provždy vyhnat z té jeho plešatý hlávky. Jde se na to. Potřebujeme tu loďku dostat ke břehu, Stěnko Razine.
1: A tak se obrovský Boris a jeho bohatýři opřeli do rybářské pramice porybného šťovíčka a ve chvilince ji dostrkali ke břehu. Přesně na to místo, kde stála vždycky. Dostrkali ji tam právě v tu chvíli, kdy se na hrázi objevil se svým novým rybářským cajkem ženitbou posedlý Frolík a zálibně si prohlížel stříbrnou hladinu rybníka Pardoubek, jako by mu patřila stejně, jako ta důležitá loučka nad Demlejnem pod Demlejnem. A jak tak Frolík mžourá na třpitící se hladinu dostal právě v ten moment okoun Félix, ten válečný, námořnický, těžký a ještě k tomu dělostřelecký nápad.
4: A muži zpátky k lodi, ostatní doprostřed Pardoubku a skotačit, skotačit, vyskakovat z vody, plácat sebou o hladinu a velkokníže Horimír bude tý dobroty a bude chvíli pukat na hladině, jako když odhání jinýho sumce. Ostatní čerzit, čerzit, čerzit, čerzit.
8: Dneska ty ryby nějak moc tlučou. Jestli mě sluch nešálí, vyplul ze dna i ten trofejní sumec. Jenomže koho to straší? Já myslel, že je tu sám. Že by jich tady bylo víc. To by stálo za zkoušku. Jenomže jsou nějak daleko od břehu. Tam nedohodím. Ale co? Půjčím si šťovíčkovu pramici. Stejně do oběda nevytáhne paty z hospody podrází.
1: Sotva však skočil do loďky. Začaly se s ním dít moc prapodivné věci. Tak nejdřív loďka vyplula sama od sebe, ještě než stačil překvapený Frolík nasadit vesla do havlinek. Potom pramička úžasnou rychlostí obeplula celý Pardoubek dvakrát dokola. Potom doplula do prostředka a začala se točit na místě, jako váška nad tůní. A kolébat se, div se nepřevrhnula. No to už byl Frolík, ale celý bledý jako měsíc v úplníku a spocený, jako by právě zase vylezl z vody.
9: Čáry. To není nic jiného než čáry. Zase je tady vodník. Skutečnej, opravdovský vodní vodník. Má pokladnu nedobytná. Ono se mi to posledně nezdálo. Je tady zas. A já mu minule slíbil. No jo, ale nesplnil. A teď to tady mám. Teď to odskáču. To je můj konec. Tu Kotikovic Hančí mi byl čert dlužnej. Ať si Kotik celou svou krásnou a mladou Haničku nechá. A tu moji podmáčenou louku taky!
1: Křičel Strachy na celý rybník, že to muselo být slyšet až ke stoletým dubům nahráz a taky, že bylo. Protože se hnedle v tu chvilku nahrázy objevil porybný šťovíček a hned uviděl Frolíka. Ten vesloval, až už ani nemohl a pořád stál na tom samém místě uprostřed pardoubku. Ať se na místě propadnu, až na dno rybníka, jestli neuhodnu, co ho tam tak fest drží. Ať už do smrti piju jenom vodu, jestli nevím, kdo ho tam drží. Já tě slyšel, Frolíku.
9: No, Dick, aspoň mě to rozsvědčíš v hospodě. Hančí se pro sebe sám vodník. Už po druhý na mě zkouší ty svý kejkle, abych mu šel z cesty. Když mu to zarazíš, máš u mě každý den jednu chytrou.
1: To si dám líbit. Tak už ho pusťte. Pověděl potom tiše dolů k vodě.
3: Vidíš, Bartoloměji, že nám nakonec amuři byli k užitku.

0: básnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňam.

Šťastná rodinka. Největší zelený list má tady u nás v Dánsku, jak jinak, lopuch. Když si ho dáš před bříško, máš ho jako úplnou zástěrku a když si ho položíš na hlavičku, ochrání tě před deštěm skoro tak dokonale, jako deštník. Tak je strašně veliký. A lopuch neroste nikdy o samotě. Kde pak, kde roste jeden, roste jich spousta, je to krása. A celá tahle krása, to je papáníčko pro šneky. Takoví ti velcí bílí šneci, to si z nich lepší lidi za starých časů dávali dělat frikase, pak ho jedli a libovali si ňam ňam, to je dobrota, protože jim to ohromně chutnalo. Tak ti se lopuchovými listy živili a proto lidi taky lopuchy seli. Tak, a teď byl jednou jeden zámek, šneky tam už nejedli, šneci tam dočista vymřeli, ale lopuchy nevymřeli. Rostly a rostly po cestičkách a záhonech, už si s nimi nebyli s to poradit, byl to úplný lopuchový les. Sem a tam byla ještě nějaká ta jabloň nebo švestka, ale jinak už by nikdo nepoznal, že to je zahrada. Všude jen samé lopuchy. A tam někde mezi nimi žili dva poslední, docela stařičcí šneci. Sami ani nevěděli, jak staří vlastně jsou, ale dobře si pamatovali, že jich bývalo mnohem víc, že pocházejí z cizokrajné rodiny a že tenhle les vyrostl právě kvůli nim a jejich blízkým. V životě z něho nevylezli, ale věděli, že ve světě ještě něco je, že se to jmenuje zámek, a tam, že takové, jako oni uvaří, pak je položí na stříbrnou mísu. A co se pak děje dál, to už nevěděli. A jaké to je být uvařen a ležet na stříbrné míse, to si nedovedli představit. Jen věděli, že to má být krásné a náramně vznešené. Vyptávali se chrousta, ropuchy a žížali, ale ani jeden nic nevěděl. Ani jeden totiž v životě nebyl uvařený a neležel na stříbrné míse. Staří bílí šneci byli nejvznešenější na světě, to jim bylo jasné. Les vyrostl jen kvůli nim a zámek stál jen proto, aby je tam mohli uvařit a položit na stříbrnou mísu. Žili si šťastně v ústraní a jelikož neměli děti, osvojili si obyčejného šnečka a vychovávali ho jako vlastního. Ale malý ne a ne růst, protože byl obyčejný. Starým, hlavně máti šnečí mámě, však připadalo, že přece jen vidí, jak pěkně přibývá a prosila tatíka, když to nevidí, ať mu aspoň ohmatá ulitku. A on ji ohmatal a zjistil, že máma má pravdu. Jednoho dne pršelo, jen se lilo. Slyšíte? Bum, tata, bum, tata, bum. Jak to bubnuje do lopuchů, povídáš něčí táta. I kapky padají, přisvědčila šnečí máma. Úplně to teče po stonku. Tady bude ale mokro, to budeš koukat. Ještě, že máme každý svůj domeček. A malý má taky svůj vlastní. Je to jednou tak. Jsme na tom líp než všechna ostatní stvoření. Je vidět, že jsme hold tady na světě panstvo. Od narození máme vlastní dům, lopuchový les zaseli taky kvůli nám. Moc by mě zajímalo, kam až se táhne a co je za ním. Žádné za ním není, prohlásil šnečí tatík. Lepší než u nás to nemůže být nikde. A já si už nemám co přát. Ba ne, namítla šnečí máma. To já bych ráda na zámek. Takhle se dát uvařit a položit na stříbrnou

odpověděla šnečí máma. Leze hezky rozvážně. Uvidíš, že z něho ještě budeme mít velkou radost. Vždyť jinak my staří stejně nemáme pro co žít. Ale je tu ještě něco. Jestli pak už si uvažoval, jak mu seženeme ženu. Myslíš, že by se tady někde dál v Lopuchovém lese nějaká z našeho rodu nenašla? Budou tu asi jen černí šneci, na to starý. Černí a bez domku, kde pak? Ti jsou moc prostí, i když si o sobě myslí Bůh ví co. Ale mohli bychom to svěřit mravencům. V jednom kuse pobíhají sem a tam, jako by měli hrůzu práce. Ti už budou vědět o nějaké ženě pro našeho šnečka. Já bych opravdu věděl o jedné a ta je ze všech nejkrásnější. Hlásil jeden mraveneček po druhém, ale bohužel to asi nepůjde, ona je totiž královna. To nevadí, na to oba staří. Má dům, má zámek, volali mravenečci. Nejkrásnější mravenčí zámek a v něm 700 chodeb. Pěkně děkuju, pravila šnečí máma. Náš syn do žádného mraveniště nepůjde. Jestli nevíte nic lepšího, tak to radši svěříme komárům. Poletují po světě, v dešti i sluníčku, ti znají Lopuchový les skrz naskrz. Máme pro něho ženu, hlásili komáři. 100 lidských kroků odtud je na Angreštovém keři šnečí slečna s domečkem. Je úplně sama a na vdavky už má věk. Je to jen 100 lidských kroků. Tak dobře, jen ať za ním přijde, prohlásili staří. Kluk má Lopuchový les, ona jen keřík. A tak pro šnečí slečinku zalétli. Trvalo jí to celý týden, než se dostavila. Ale to na tom bylo právě pěkné. Aspoň bylo hned vidět, že je z jejich rodu. A pak se konala svatba. 6 světlušek svítilo ze všech sil, ale jinak se to odbylo hezky v klidu, protože staří šneci nesnášeli divoké radovánky. Ale šnečí máma pronesla krásnou řeč, táta totiž samým dojetím nemohl ani promluvit, a pak mladým odkázali celý Lopuchový les a dodali, co říkali vždycky, že je nejlepší na světě, a že když budou žít slušně a počestně a budou se pěkně rozmnožovat, přijdou oni i jejich děti jednoho dne na zámek, tam je uvaří do černa a položí na sibnou mísu. A když řeč skončila, zalezli staří do domečku a usnuli a už nikdy nevylezli. Mladý šnečí pár se ujal vlády nad lesem a měl velikánské potomstvo, ale nikdo je nikdy neuvařil ani nepoložil na stříbrnou mísu. Dospěli tedy k závěru, že zámek spadl a lidi na světě, že vymřeli. A jelikož jim nikdo neodporoval, musela to být pravda. A tak bušil déšť do Lopuchových listů a vyluzoval bubnovou muziku jen kvůli nim a slunce svítilo a dávalo Lopuchovému lesu barvu taky kvůli ním a oni byli velice šťastní a celá rodinka byla šťastná, neboť byla šťastná.

Ledový náhrdelník na motivy norské pohádky. Byla jedna krásná, ale pyšná princezna. Žila v zemi dlouhých nocí a říkalo se o ní, že je právě tak tvrdá a chladná jako led. Snad to byla pravda.

0: protože jednoho dne se ta princezna rozhodla, že chce z ledu vyrobit náhrdelník.
1: Bude velký ples, oznámila výrobcům šperků. Přijede mnoho hostů a bude zářit mnoho svící. Přijede i princ ze sluné země. A já chci plát víc než všechna světla, víc než slunce v jeho vlasti. Chci být ze všech dívek nejkrásnější. Chci něco, co žádná nemá. Ani zlato, ani perly se nelesknou tak, jako čistý led. Proto mi z ledu vyrobíte náhrdelník. Do 3 týdnů jej musím mít. A jestli nesplníte můj rozkaz, váš život skončí.
0: Klenotníci se polekali.
2: Oh, oh.
0: Náhrdelník z ledu? Což pak je něco takového možné? Ale královský rozkaz je rozkaz nejpádnější. Nikdo by se neodvážil neuposlechnout. Zvláště, když hrozí smrt. Pokoušeli se tedy klenotníci o náhrdelník. Vylámali kusy ledu z jezera a sekali z nich ozdoby. Štípali rampouchy na korálky, spojovali k sobě zmrzlé kapky, zhotovili mnoho náhrdelníků. Ale co to bylo všechno platné? Jakmile je donesli do teplého domu, zbyly ze všech jen krůpěje vody.
3: Všichni zemřeme,
0: naříkali výrobci šperků. Neboť čas se krátil a do 3 týdnů mnoho nechybělo. Tu povstal nejstarší z nich a pravil.
4: Přátelé, jste mladí a bude-li nejhůř, můžete uprchnout ze země. Mé nohy už by daleko nedošly, proto vezmu odpovědnost na sebe. Zajdu za princeznou a pokusím se ji přivést k rozumu. Jestli se mi to nepodaří, položím hlavu za vás, za všechny. A vy si můžete najít živobytí jinde ve světě.
5: Jsi šlechetný,
0: řekli ostatní klenotníci.
5: Ale snad bychom měli odejít i hned. Jak bys chtěl přivést princeznu k rozumu?
4: To dosud nevím,
0: přiznal stařec.
4: Musím o tom přemýšlet.
0: Za pár dní se starý klenotník dal ohlásit u princezny. Nesl obrázek a na něm byl namalován ten nejúžasnější klenot. Náhrdelník z rampouchů a ledových kapek.
1: Ano, to je přesně to, co jsem chtěla,
0: vykřikla princezna.
1: Kdy bude hotov?
4: Za pár dní,
0: uklonil se klenotník.
4: Prosil bych jen, abys ty sama, vzácná paní, vybrala rampouchy a kapky, z nichž má být šperk zhotoven.
0: Princezna kývla. Oblékla kožešinový plášť, přes hlavu přehodila vzácný šál, vyšla do královské zahrady. Lámala střechýly, sbírala rukou v teplé rukavici zmrzlé kapky na keřích. Když měla z kvostů plný košík, vešla do paláce, kde na ní čekal klenotník. Schodila plášť, odložila šál a tu vidí, že se led v košíku mění ve vodu.
1: Co to má znamenat?
0: Vykřikla. Starý klenotník stál u stěny a jen se usmíval. Led tál a s ním tála i princeznina pýcha. Sklonila hlavu a vzala starého muže za ruku.
4: Ve světle svíc bude zářit tvá krása, princezno,
0: řekl stařec.
4: To, co je chladné, se musí rozpustit v ohni lásky. Ty nepotřebuješ šperky, ale člověka, který má upřímné srdce.
0: Po těch slovech opustil starý klenotník královský palác. A princezna? Netrvalo dlouho a provdala se za prince ze sluné země. Vzal si ji bez jediného šperku.

0: Pepíček se vrátil od moře a ve škole se vytahuje na spolužáky.
1: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
2: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je naštěstí jenom v těch byť.
3: Jak se koníček splašil? Jednou měla maminka velké prádlo. A protože jí Brumda s Čmeldou pořád zlobili a zdržovali, poslala je na louku pást zeleného koníčka. Louka se zelenala, kopretiny kvetly, ptáci švitořili a koníček místo, aby se pásl, koukal, kde co lítá. Koním se má na pastvě hrát, povídal Brumda. Při hudbě líp žerou. Popadl Čmeláčí trumpetku a Čmelda se hned s tou svou přidal taky.

Už si zpívá, radovali se čmeláci. Možná, že za chvíli začne tancovat. A přidali ještě jednu písničku. To už koníček nevydržel, zadupal, přeskočil mes a byl pryč. Proč nám utekl? Divili se Čmelda s Brumdou. Vždyť jsme mu tak pěkně hráli. A vám šel kolem cvrček a povídá: splašili ho ty vaše bručavé trumpety, brundibáchy. Zelený koníček je lekavý. Na toho se musí s písničkou lehounkou, housličkovou. Poslouchejte.

0: A cvrček hrál, až se čmelákům dechtajil a než se nadáli, byl koníček zpátky.
1: Tak, tady ho máte, trumberové, smál se cvrček. A už žádné troubení.
0: To si čmelda s brumdou oddychli. Když cvrček odešel, tak zase chvilku pásli, ale pak je napadlo, že by se mohli na koníčku povozit.
1: Hije! Jíííí!
0: Na to koníček. A jako by do země vrostl, neudělal ani krok.
2: To je divný kůň, nechce běhat, povídal Brumda.
3: Nemůže, řekl čmelda. Koukej, teď nemá podkovy.
0: A tak se vypravili ke kovaříkovi, aby jim koníčka podkoval rychlými podkůvkami. Byly ty podkůvky celé stříbrné a velice neposedné. Koník začal hned podupávat a jen se čmelda s Brumdou na něm usadili, vyrazil jako splašený.

pelíškovou loukou a čmeláčci celý zežloutli jako malá zlatá sluníčka. Kýchnul Čmelda. A mám pampeliškovou rýmu. Koník proběhl černým lesem, kde se černě prášilo z obrovských píchavek a čmeláci zčernali jako kominíci. Kýchnul Brumda. Já mám zase rýbu píchavkovou. A to už koníček doběhl až k čmeláčí chaloupce, ale tam se teprve splašil. Polekal se prádla, které maminka vyprala, pověsila a které zrovna teď sušil vítr. Zařechtal koníček, vzepnul se a schodil oba dareby do škopíku s mydlinkami.

Z kominíků se tak stali zase maminčini včelí medvídci. A splašený koníček? Na toho přece platil vždycky jenom cvrček. Jeho písnička, jemná, housličková, přinesla všem potěšení.

0: Kolegy, cvičení!
1: A jdeme na to!
0: Ahoj, holky a kluci! Cvičíme s Hankou Kejnichovou. Hanko, ahoj.
2: Ahoj, Piggy.
0: Já ti musím něco říct.
2: No, povídej.
0: Já jsem dnes ráno šel do studia kolem takového velikého keře. A najednou z toho keře se ozývalo pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, čím čarára, no, víš, kdo tam byl?
2: No, nechám se podat. Co to mohlo být za ptáčka?
0: Bylo tam moc vrabečků.
2: Moc vrabečků, moc čím čaráků, vy?
0: Já jsem se zastavil a dlouho jsem na ně koukal a poslouchal jsem je a to bylo moc veselé. To jsou krásní ptáčkové.
2: A mě teď napadá, když Piggy slyšel ptáky čvančaráky, je...
0: Je, ptáky čvančaráky, to je hezký.
2: Čimčaráky, čimčaráky. Zpívá, co kdybychom si na takové ptáčky čvančaráky teď zahráli.
0: Je.
2: Yeah. Tak.
0: Jak si růžové prasátko budeme hrát na ptáka čvančaráka.
2: Děti, já si teď strašně ráda zaspomínám na názvosloví. Když vám řeknu, že se máte postavit rovně do snožení, stáhnout zadeček, tak si to určitě všichni vybavíte, Piggy už nádherně stojí rovně. Dejte si ruce na ramínka a je s nás ptáček čvančaráček během slabé chvilky. Piggy, takový ptáček poskakuje. Co dělali ty ptáčci na tom keři?
0: No skákali.
2: Skákali
0: z větvičky na větvičku.
2: Aby se nám lépe skákalo, vymysli nějakou písničku, na kterou bychom mohli skákat.
0: Třeba. Hop, dva, aram, čam, čam. Hop, a čím, ča, čím, čam, čam. Hop, dva, aram, čam, čam. Hop, a čím, ča, čím, čam, čam.
2: Ještě jednou. Hop,
0: a aram, čam, čam. Ča, čím, ča, čím, čam, čam.
2: Hop, a aram, čam, čam. Čím, ča, čím, ča, čím, ča, ram. Už to máme. Výborně. Děti, text písně máme. Ruce na ramínka, nohy do snožení. Piggy zpívá. Já zkusím ten text ještě vylovit v hlavě, ale v každém případě poskakujeme po celém prostoru, který jste si ke cvičení dnes doma připravili. 3, 2, 1, teď.
0: Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram.
2: Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim ča, ram. Ví.
0: A
2: Piggy se nám rozjel. Hop a ram čam čam, Piggy. Stop. Opustíme malé ptáčky čvančaráky a zahrajeme si teď na velkého vrabce. Sraste si paty k sobě. Stáhněte zadeček, vtáhněte břicho.
0: To je takový vrabec v holinkách.
2: Piggy, natáhni obě ruce do strany, jak pravou,
0: do
2: tak
0: strany.
2: Levou.
0: Takže mám velikananskou.
2: Velikananskou, protože ty jsi ochránce svých nalých ptáčků, čvančaráků. A frčíme do pravé strany. Ukloňte se stranou vpravo.
0: Takže onu těličko a frčím za tou...
2: Spodní rukou. A teď se potoč. Ano, teď na druhou stranu. Ale já si myslím, že děti víc pochopí, když jim řekneme, že se máme pomalinku točit dozadu. Udělám velký kroužek, takže ptáček krouží, dívá se po svých vrabčácích.
0: A
2: malí vrabčáci kolem něj poskakují a zpívají
0: hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam čam. Hop a ram čam čam, čim ča, čim ča, čim čam.
2: A já se z toho asi zblázním, tak se dneska rozloučíme. Mějte se hezky, ahoj Piggy, ahoj děti, ahoj.
0: Čim čará.

O Vánocích v každém lese zpívá jen jedna síkorka. Kolednice. Posadila se na zasněžený komín chaloupky z pařezu a jen spustila, křemílek ve světnici povídá. Je nejvyšší čas dojít do mlází pro vánoční stromek. Aby bylo kam stromek zasadit, postavili nejdřív na stůl kořenáč plný hlíny. Z kůlny za chaloupkou vytáhli sáňky, naložili na ně pilu a sekiru a jeli do lesa. Na kraji lesa potkali veverku, co se pořád podrbávala. Snad nemáš v kožichu blešku, povídá křemílek. A jakou, řekla veverka. Vochomůrka blešku nadháněl, křemílek ji chytil a pak ji oba hnali přes závěj. Co jsem dlužna, řekla veverka. Podle uznání. Usmáli se křemílek a vochomůrka a jeli dál do lesa pro vánoční stromek. V mlází si nevybrali. Pustili se dál do pasek a tam rostl smrček jako panáček. Tenhle, řekl vochomůrka, tenhle, řekl křemílek. Vzali si ze sáněk pilu a zaklekli ke smrčku. Ale v tom slyší dva hlasy. Jeden zlatý, druhý stříbrný a ty hlasy povídají. Na ten nám, křemílku a vochomůrko, ani nesáhnete. On to byl smrček, podle kterého sluníčko a měsíc měřili, kudy mají chodit. A co si dáme na Vánoce do kořenáče, povídá křemílek. Sluníčko pokrčilo zlatými rameny, měsíc zas stříbrnými a oba odešli. Křemílek s vochomůrkou složili nářadí zpátky na sáňky. Loudali se domů a doma obcházeli prázdný kořenáč. Když šli po sedmé, přiběhla ta veverka, co jí vyndali blešku z kožichu. Upustila do kořenáče smrkové semínko a povídá. Tuhle máte za službu. Křemílek a vochomůrka přihrábli na semínko zem, pořádně ho zalili, zahřívali kořenáč rukama, ale semínko nerostlo. A topili mu a dýchali na ně, ale ono nerostlo. Až jim zlatý hlas povídá. Jděte od toho, vy nešikové. A zas bylo slyšet stříbrný hlas, jak říká zlatému hlasu. Nedáme se do toho sami? Tak se do toho sluníčko a měsíc dali. Sluníčko zaťukalo na kořenáč zlatým kotníkem, semínko si vzdychlo, probudilo se a pustilo klíček. Měsíc zaťukal stříbrným kotníkem a semínko pustilo kořínek. Sluníčko se sklonilo nad klíček, měsíc ke kořínkům. Sluníčko zhora hřálo, aby ten stromek rostl. Měsíček zdola chladil, aby ten stromek nepřerostl. Když se zelenal a nebyl ani moc malý, ani moc velký, přiletěla síkorka kolednice. Síkorka si sedla na stromek, sluníčko a měsíc se usadili do židlí, křemílek a vochomůrka jen tak stáli, a potom si všichni zaspívali koledu. Aleluja, aleluja, vyšla hvězda do noce. Aleluja, aleluja, nastaly nám Vánoce.

0: Pozdě v noci, když už všichni dávno spali, uslyšel Muminkův tatínek nějaký naříkavý hlas. Posadil se tedy a poslouchal. V okapech se řinul déšť a na půdě, jako obvykle, když foukal vítr, bouchalo porouchané okénko. Žalostný hlas se ozval znovu. Tatínek si oblékl župan a šel svůj dům obhlédnout. Podíval se do světle modrého pokoje, pak do žlutého a nakonec do puntikovaného, ale všude bylo ticho. Tatínek proto otevřel dveře verandy a vyšel do deště. Posvítil si kapesní lampou na schody a na trávník. Světlem ozářené dešťové kapky se zaleskly jako diamanty. Vítr foukal až hrůza. Co pak to tam pro Boha je? Zeptal se Muminkův tatínek sám pro sebe. Venku totiž sedělo něco mokrého a zbědovaného, s fousy a černýma lesklýma očima. Jsem Ondatra, pravil ten zbědovaný tvor slabým hlasem. Ondatra Pižmová bezdomová. Polovina mého domu přišla vniveč, když jste stavěl most přes řeku. No, to samozřejmě nevadí. Druhou polovinu odplavil déšť. To taky nevadí. Pro filozofa je naprosto lhostejné, zda žije nebo ne, jenomže při tomhle zachlazení je nadmíru nejisté, co se mnou bude. To mě strašně mrzí, řekl Muminkův tatínek. Nevěděl jsem, že pod mostem bydlíte. Pojďte prosím dále, moje paní vám určitě někde připraví postel. Postele mě pranic nezajímají, pokračovala Ondatra chmurně. Bydlela jsem v pouhé díře, ale byla jsem tam spokojená. Filozofovi je sice lhostejné, zda se mu vede dobře či naopak, ale rozhodně to byla díra dobrá. Setřásla ze sebe vodu a zbystřila pozornost. Co je to tady za dům? Úplně obyčejný muminí dům, odpověděl tatínek. Sám jsem ho postavil. Nedala byste si proti tomu nachlazení skleničku jablečného vína? Je to sice zbytečné, poznamenala Ondatra, ale třeba ano. Muminkův tatínek odběhl do kuchyně a otevřel skříň, ale světlo si nerozsvítil. Natáhl se pro láhev s jablečným vínem, která stála na nejvyšší polici, leč marně. Natáhl se tedy ještě jednou a víc, jenže v tu chvíli schodil hlubokou servírovací mísu. Ozvala se strašná rána. Celý dům se probudil, začalo se rozléhat volání a bouchání dveří. Pak do kuchyně přiběhla maminka se svíčkou v klapce. To jsi ty, pravila, a já myslela, že se k nám dostal nějaký lotr. Chtěl jsem sundat jablečné víno, vysvětloval jí tatínek, a nějaký osel postavil tu pitomou mísu úplně na okraj. Dobře, že se rozbila. Stejně byla strašně ošklivá, odpověděla Muminková maminka. Vylez si na židli, dosáhneš na láhev líp a sundej skleničku také pro mě. Tatínek vylezl na židli a sundal láhev a tři skleničky. Pro koho je ta třetí, divila se maminka. Pro Ondatru, odpověděl tatínek. Přišla o dům a tak bude bydlet u nás. Rozsvítili na verandě petrolejovou lampu a připili si spolu na zdraví. Mumínek a čenich se toho mohli taky zúčastnit, i když byla hluboká noc. Pili však mléko. Déšť stále tančil po střeše a vítr nabil na síle. Vil v komíně a dvířka od kachlových kamen neklidně rumplovala. Ondatra přitiskla čumák k oknu verandy a upřela zrak do tmy. Tohle není normální déšť. Deště jsou někdy nenormální? Zeptal se Muminkův tatínek. Smím vám nalít ještě skleničku? Tak třeba trochu, odpověděla Ondatra. Děkuji, už je to lepší. Velký zánik, co nás čeká, mě moc velké starosti nedělá, ale když už k němu má dojít, nerada bych, aby mi přitom bylo zima na bříško. Naprosto s vámi souhlasím, pochopitelně, přitakala jí maminka a dodala, tenhle déšť snad ale není předzvěstí zátopy.
1: Paní, vy nevíte, o čem mluvím, pronesla vážně. Necítila jste poslední dobou ve vzduchu něco zvláštního? Neměla jste nějakou předtuchu? Nemrazí vás někdy v zádech?
0: Ne, odpověděla muminková maminka udiveně. Je na obzoru nějaké nebezpečí? Zašeptal čenich a zadíval se na Ondatru.
1: To nikdy nevíme, zamumlala Ondatra. Vesmír je tak veliký a země je těsně malá a ubohá.
0: No, půjdeme si, myslím, lehnout, pravila maminka chvatně. Pozdě v noci se nemají vyprávět strašidelné příběhy. Za chvíli byla všechna světla zhaslá a celý dům spal. Déšť a vichřice však pokračovaly až do rána. Příštího dne bylo zamračeno. Mumínek se probudil a vyšel do mokré, tiché zahrady. Vichřice pominula a přestalo pršet. Nic však nebylo jako obvykle. Mumínek dlouho stál, díval se a větřil všemi směry a teprve po chvíli pochopil, čím to je. Všechno bylo šedé. Nejenom nebe a řeka, ale i stromy, země a dům. Všechno bylo úplně šedé. Svět vypadal příšerně, jako bez života.
1: To je hrozné, řekl mumínek potichu, to je hrozné.
0: Z domu vyšla Ondatra a zamířila k tatínkově houpací síti. I síť byla šedá. Lehla si do ní a hleděla vzhůru do šedé jabloně. Poslyš, zavolal na ní mumínek, čím to je, proč je všechno šedé?
1: Neruš mě, odpověděla Ondatra, běž si hrát, dokud si hrát můžeš. V té věci stejně nejsme schopni nic udělat. A tak je nejlíp brát všechno filozoficky.
0: Co se má brát filozoficky? Vykřikl mumínek.
1: Zánik světa, vysvětlila mu Ondatra klidně.
0: Mumínek se obrátil a běžel rychle do kuchyně, kde jeho maminka právě chystala ranní kávu. Maminko, křičel, všechno je šedé a Ondatra říká, že svět zanikne, pojď se podívat.
1: Maminka odstavila kávu z plotny a šla se synkem do zahrady.
0: To teda vypadá, poznamenala. Jak se všechno mohlo tak hrozně zaprášit? Přejela tlapkou po jednom listu a měla ji celou šedou a trochu lepkavou. Ona říkala, že to není normální déšť, pokračoval mumínek hlučně. Říkala, že ve vzduchu je něco zvláštního a že jí mrazí v zádech a že země je děsně malá.
1: Ondatra byla asi trochu rozrušená, vysvětlovala maminka.
0: To se stává, když se někomu zboří dům nebo když je mu zima na bříško. Po kávě se to tady pokusím z nejhoršího oprášit. Muminku, buď dobré mysli a nestraž zbytečně čenicha. Zašla do domu a vyhledala muminkova tatínka. Viděl jsi, jak všechno vypadá?
1: Ovšem, odpověděl tatínek účastně, čichal jsem k tomu. A páchne to fosforem. Velmi zajímavý jev.
0: Děti ale mají strach, namítla maminka. A Ondatra jim nahání strach ještě větší. Nemohl bys je přimět, aby mluvila o příjemných věcech, nebo aby neříkala vůbec nic?
1: Pokusím se, slíbil muminkův tatínek. Obávám se však, že následkem dlouhého samotářského života říká bez okolku vše, co jí slina na jazyk přinese.
0: Tatínek měl pravdu. Při raní kávě jim Ondatra na stole verandy předvedla celý vesmír.
1: Tady je slunce, řekla a ukázala na cukřenku. Všechny tyhle suchary jsou hvězdy, tenhle drobek sucharu představuje zemi. Tak je nepatrná. A vesmír je tak velký, že nekončí nikde. A je skrz naskrz černý jako uhel a nahoře se v temnotě potulují nebeské příšery. Štír, medvědice a beran. No tak, přerušil jí tatínek. Ondatra se však nedala vyrušit a pokračovala. Další sluneční soustava se na váš verandový stůl ani nevejde, ta je tam venku. A po těch slovech vyhodila obložený chlebíček ven do zahrady. Ne tak zhurta, ohradila se maminka a odsunula zbytek chlebíčků stranou. Je takových slunečních soustav hodně?
0: Plno, odpověděla Ondatra s pochmurným uspokojením. Z toho můžete vyrozumět, jak málo je důležité, zda země zanikne nebo ne.
1: Maminka si povzdechla.
2: Já nechci zaniknout, vykřikl čenich. Našel jsem jeskyni, nemám na zanikání čas?
1: Tatínek se naklonil k Ondatře a řekl. Co kdybyste si trošku zapřemýšlela v houpací síti? Nepřišlo by vám to vhod?
0: To říkáte jenom proto, abyste se mě zbavil, odpověděla mu Ondatra.
1: Sfoukla na podlahu drobek sucharu znázorňující naši planetu a zmizela pod stolem.
0: Mumínek zakňučel.
2: A my teď půjdeme k řece, řekla maminka. Ukážu vám, jak se dělají lodě z rákosí. Celý ten den míjel čas velice pomalu. Čenichovi a mumínkovi se nechtělo jít do jeskyně. Co kdyby země zanikla a oni nebyli doma? Lov perel jim najednou připadal úplně bláhový. Posadili se na schody od verandy, které se jim zdály jaksi nejbezpečnější, a šeptali si spolu o vesmíru, co není vůbec modrý nýbrž černý, a v němž celá sluneční soustava neznamená víc než odhozený obložený chlebíček.
1: Musíme je donutit k nějaké činnosti, řekla maminka starostlivě muminkovu tatínkovi. Nechtějí si hrát? Nemají v hlavě nic jiného než ty nápady se zánikem světa, co jim napovídala Ondatra.
0: Asi je na chvíli pošleme někam pryč z domu, řekl tatínek. Ondatra vykládala o nějaké observatoři.
1: O čem? Zeptala se muminková maminka.
0: O observatoři, odpověděl tatínek. Má tu být kousek dál po proudu řeky. Dá se odtamtud dívat na hvězdy. Když mají děti plnou hlavu hvězd, proč by se na ně nemohli podívat?
1: Ano, asi máš pravdu, odpověděla maminka a pokračovala v oprašování šeříkového keře. Když všechno promyslela, šla ke schodům od verandy a pravila. Říkali jsme si s tatínkem, že byste měli podniknout malý výlet.
0: Milá maminko, když může země co nevidět zaniknout, tak se na výlet nechodí, odpověděl mumínek.
2: Vesmír je černý jako uhel a plný velkých nebezpečných hvězd, zabručel čenich.
0: Vím, řekla maminka. A právě na ně byste se měli jet podívat. Ondatra říkala, že kousek odtud po řece je místo, odkud se hvězdy dají uvidět. Nebylo by na škodu, kdybychom u nás doma věděli, jak velké ty hvězdy jsou a zda je vesmír opravdu černý.
1: Chceš tím říct, že by ses pak cítila klidnější? Zeptal se mumínek.
0: Určitě, odpověděla maminka.
1: Mumínek se ihned zvedl a pravil. Zjistíme to. Nemusíš se znepokojovat, třeba je země mnohem větší, než si myslíme.
0: Čenichovi se rozčílením roztřásla kolena a pomyslel si. Já můžu jet taky, nejsem tak malý, abych nemohl.
1: Obrátil se k muminkově mamince a řekl.
2: Zařídíme to, buď klidná. Jenom nezapomeň každý den položit na schody misku s mlékem, až budu pryč. Neřeknu proč. To je tajemství.

0: Jeníčku.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
1: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: No a to je dost, že už si doma. Tak co? Nalokal ses na procházce čerstvého vzduchu? Ano?
1: Nalokal, taťuldo. Až jsem skoro úplně ulokán.
0: No to je dobře. Počkej, pojď sem.
1: Co je?
0: Pojď sem trochu víc na světlo.
1: Proč?
0: No ne, hurvajs, jak to vypadáš?
1: Jak bych vypadal? Nesu prostě na sobě známky odpoledního skotačení.
0: Známky skotačení? Co pak takhle si chodí domů pod rodnou střechu? Takhle špinavej.
1: Taťuldo, dopoledne přece pršelo. A po dešti přeci vždycky bývá poněkud rozměklý terén.
0: Poněkud rozměklý terén. Vždyť máš na botách úplné kilogramy bahna.
1: Pro slávu se musí obětovat, taťuldo. Za to jsem soupeřům z Ostrovní ulice vsítil dva ukázkové góly.
0: Góly. Tak takhle to bylo. No to jsem si mohl myslet, že zas někde čutáš do toho půlmíče. Počkej, co...
1: To co děláš?
0: Co ta boule na čele?
1: A to nic.
0: Co nic? Kde se tady vzala?
1: To jsem se střetl s obráncem v souboji hlavou.
0: No vida, člověk si myslí, že se někde klidně prochází.
1: No klidně jsem procházel.
0: No to vidím.
1: Vážně, klidně jsem procházel ze začátku jejich obranou, ale pak na mě postavili tvrdého stopera.
0: Ten ti udělal tu modřinu na noze?
1: Ano, ano, ale můj výkon tím nepolevil. Kdepak, hra Ostrovní ulice nám jako lepším technikům plně vyhovovala.
0: A mě by zase vyhovovalo, kdybys jako lepší technik rychle zmizel na chodbu a tu Ostrovní ulici si seškrábal z bot.
1: Provedu, taťulo. Jo, ale kdybys viděl náš drtivý tah na branku v tak těžkém terénu.
0: Přecíni, pak ten terén pořádně zameť smetákem, ať se to nerošlape.
1: Ano, taťulo, ale představ si, že střed hřiště byl úplně v naší moci a odtamtud jsme rozvíjeli jeden útok za druhým.
0: Tak rozvinej se konečně na tu chodbu. Bude to?
1: Ovšem oče, jak by nebylo...

0: No, prosím, dnešní mládež, kopá listi, centrovaný drtivý boule, boty jako lovec, to jsou pořádky.
1: Tak, požadovanou očistu jsem provedl, taťuldo.
0: Cože? Už jsi s tím hotov?
1: Jsím, ano.
0: A jestli pak si zametl před síň?
1: Ani to nebylo potřeba, to se tam ztratí.
0: Jak to? Co se tam ztratí?
1: To bláto. Paní Švitorková stejně říká, že za nějakou dobu budeme tu před síň místo zametání vorat.
0: To, že říká?
1: Jsím, ano.
0: Jen ať si svý připomínky nechá pro sebe, paní Švitorková. Zametá si před svým práhem. Co ještě říkala?
1: Ptala se, jestli bychom si tam nechtěli nasázet žampiony, když už tam máme kompost.
0: Podívej se na ní. Ale s ní se vůbec nebudu bavit. Ne, s ní se bavit nebudu. Ta má u mě rozlitý ocet už dávno.
1: Fakt, taťuldo, zapomeň na paní Švitorkovou a věnuj mi laskavě chvilku pozornosti.
0: Chvilku pozornosti?
1: Jsím, ano.
0: A na co jí, prosím tě, ode mě potřebuješ?
1: Chtěl jsem se tě otázat, jaká žeť je v současné době naše finanční situace.
0: Proč tě najednou zajímají takové smutné věci?
1: Protože hodlám, budu nucen, jak bych ti to... Patrně se nevyhnu tomu, abych nemusel podniknout malou investici, čili jinými slovy, jestli dobře rozumíš.
0: Jinými slovy, potřebuješ peníze.
1: Simano.
0: Tohle znám.
1: Já to vždycky říkal, taťuldo.
0: Co?
1: Že ty jsi úžasně chápavý člověk.
0: No, počkej.
1: Taťuldo.
0: No, nech mě. Na co potřebuješ peníze?
1: No, na co?
0: Vždyť jsem ti dal tuhle 2 koruny.
1: Kdy tuhle?
0: No, ani měsíc to není. To už jsi je utratil?
1: Uznáš zajistě, že z takového minikapesného nemohu existovat, tím méně investovat.
0: A ty zajistě uznáš, že jen stěží držím v rovnováze náš rodinný rozpočet a pořád si ještě kejklá. To je pořád stravování a šacování, šacení. Kde to má jeden pořád brát?
1: Uznávám tvé nesnáze, otče, ale snad bychom to mohli jaksi vyřešit jinak.
0: Jak jinak?
1: Například takhle. Zajisté víš, že budu mít v brzké době narozeniny.
0: V brzké době?
1: Simano.
0: Už zase?
1: Simano.
0: Ty jsi je měl nedávno, ještě to není ani rok.
1: Přesně tak, taťuldo. Tato událost se u mě pravidelně opakuje rok co rok.
0: No, ať se opakuje, proti tomu nic nemám, ale co má být?
1: Zajisté správně usuzuji, že budeš mít značné starosti s tím, co mi k narozeninám koupíš.
0: Starosti, myslíš?
1: Jo, určitě.
0: No, něco dostaneš, neměj strach.
1: Předpokládám, že to budou zase nové dřeváky, jako každý rok.
0: No a co? Nejsou snad dřeváky důstojným darem k narozeninám? Alespoň u nás všechno klape.
1: Jistě, taťuldo, ale ty staré jsou ještě docela dobré.
0: Jo,
1: taťuldo, já letos nové nechci.
0: Ne?
1: Ne, vážně, taťuldo.
0: Vážně ne?
1: Ne.
0: Ochud, to jsi mi udělal radost.
1: Vážně, viď?
0: No, aspoň ušetříme.
1: No počkej, taťuldo. Nové dřeváky sice nechci, ale místo nich bys mi mohl dát těch 50 korun v hotovosti a dopředu.
0: Aha, a koukejme, a v hotovosti.
1: A dopředu.
0: Počkej. Pořád jsi mi ještě neřekl, nač ty peníze vlastně potřebuješ.
1: Já ti to neřekl?
0: Ne.
1: Ale ne, to jsem ale hlava zapomnětlivá, to bude asi o těch starostí ve škole.
0: No počkej, moc se nevymlouvej a ven s tím.
1: Totiž, jak jsme hráli tu kopanou s ostrovní ulicí, víš?
0: Jo.
1: Museli jsme na chvilku přestat?
0: Jo.
1: Protože zrovna jel autobus.
0: Cože? Vy jste hráli na ulici?
1: No a kde jinde? Já jsem v zápalu boje autobus neviděl.
0: Šmankote.
1: A koupil jsem míč rovnou pod něj.
0: No tohle, ještě že se nestalo nic jiného.
1: Jo, nestalo.
0: Co se stalo?
1: Autobus ho přijel na placku, míč vypustil duši a já ho teď musím dát spravit.
0: To ještě dopadlo moc dobře, Hurweis. A abys věděl, ty peníze ti nedám. Tak nedám.
1: Ale taťuldo, proč bys mi je nedal? Kde bych je jinak vzal jako nevýdělečný dorosteneček?
0: Počkej, nech mě domluvit. Peníze ti nedám, ale koupím ti k narozeninám nový míč.
1: Taťuldo, to myslíš vážně?
0: Ano, to myslím vážně.
1: Sláva, hurá! Ty ty jsi ohromný taťulda, já to vždycky říkám.
0: Počkej.
1: Co pak?
0: Koupím ti nový míč.
1: Ano.
0: Ale jen pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
0: Že už nikdy nebudete hrát kopanou na ulici, kde jezdí auta a autobusy, abych já a ostatní taťuldové nemuseli mít strach, že přijdete k úrazu. Slibuješ, Hurvajs?
1: Slovo chlapa, taťuldo. Taková nová mída za to rozhodně stojí.

0: jak utěrka chtěla letět na jih. Na telefonních drátech seděly vlaštovky a čekali na telefonický hovor. Na podzim vlaštovky vždycky sedávají na telefonních drátech a čekají, až jim slunce zatelefonuje.
1: Milé vlaštovky, dejte se na cestu, zima se blíží.
0: Slunce telefonuje až ze země za mořem, daleko na jihu. To dá rozum, že z té dálky nějaký den trvá, než dostane spojení. Vlaštovky proto sedí na drátě a čekají.
2: To je přitom nějakého štěbetání.
3: Co si povídají? Co se tak povídá před velikou cestou?
2: Tak třeba vlaštovičák řekl: Matko, máš všechno zbaleno?
4: To se ví, že mám. Jen musím dětem ještě přečechrat peří před tou cestou.
0: Odpověděla vlaštovička a potom se ještě

0: Rozhodnuto, že s muchorádkovými se nepoletí. To je jisté, že ani mezi vlaštovkami se nemá pomlouvat. Abyste si však nemysleli, že se vlaštovky pořád jen pomlouvají, taková věc je dočista výjimka. Spíš se hovoří o tom, jestli na moři potkají loď, na které si budou moci odpočinout, anebo o tom, jaké bude za letu počasí, jen aby nepřišla bouřka. A jestli mladé vlaštovky v létě dost cvičily létání, aby cestu vydržely. Hovoří se mnoho také o té daleké zemi a její kráse. Tohle všechno slyšela utěrka, která se sušila na šňůře na zahradě. Vedle ní se sušil malý bílý kapesníček.
1: Kapesníčku, povídá utěrka, já bych s těmi vlaštovkami ráda letěla.
2: Co pak o to, řekl kapesníček, ale to pro nás není.
1: Tobě je hej, řekla na to utěrka. Ty jen otřeš slzu, když se někdo loučí, ale já, chudák, musím utírat nádobí. Nejhorší je kastrol od špenátu.
2: Vždyť ani neumíš létat,
0: řekl jí kapesníček.
1: Že neumím,
0: odpověděla utěrka a pustila se šňůry. Žuchla rovnou na zem, protože byla ještě mokrá a mokrá utěrka je těžká. Viděla to vlaštovka a vynesla utěrku zase na šňůru.
1: Děkuji ti, vlaštovičko, řekla utěrka. Prosím tě, nauč mě létat.
3: Proč chceš umět létat?
0: Ptala se vlaštovka.
1: Já chci letět s vámi do té země za mořem. Já bych raději cestovala, než utírala nádobí,
0: řekla utěrka a vlaštovka učila utěrku létat. Ale vůbec jí to nešlo. Už by byla dávno uschla, ale tolik se létáním zapotila, že byla zase celá mokrá a těžká. Vlaštovce bylo utěrky velice líto a řekla jí:
3: sednu si tady vedle tebe na šňůru a budu ti vyprávět o té jižní zemi, než si trochu odpočineš a uschneš. Potom to zkusíme znovu.
0: Ta vlaštovička vám vyprávěla věci. Vyprávěla o podivných zvířatech, o zvláštních květinách a o bílých lodích na moři. Bílý kapesníček taky poslouchal. V tom se rozezvučely telefonní dráty. Volalo slunce, aby vlaštovky už letěly.
3: Utěrko, letos tě už létat nenaučím, snad až příští rok,
0: řekla vlaštovka a přidala se k ostatním, aby ji neuletěly. Sama by takovou dalekou cestu nemohla podniknout. V tu chvíli zadul podzimní vítr.
1: Počkej, já už taky letím,
0: zavolala utěrka a pustila se šňůry. Vítr ji nesl přes celou zahradu.
1: Vidíš, jak mi to jde,
0: radovala se utěrka. Najednou však vítr přestal dout a bylo po letu. Utěrka spadla na plot. A tak na tom plotě skončila její cesta do teplých krajů. Vlaštovky nemohly na utěrku čekat, až se naučí létat. Zamířili na jih a malý bílý kapesníček jim mával na cestu a na šťastný návrat.

0: monstra čerti, čerti správně černý. Ve dne, v noci, v létě, v zimě, svému peklu věrný.
1: Morisi, morisi, hu, hu, hu, ba, ba, ba. Takhle pěkně strašíme a vše, co peklu patří, od do pekla nosíme.
2: My jsme čerti, super čerti, stateční a smělí. Děláme svou práci vzorně, jak nám peklo velí.
1: Morisi, morisi, hu, hu, hu.

0: V pondělí ráno na první vyučovací hodině se ptá Libor Petra, kolik je hodin?
1: 8:45.
0: Libor na to rozmrzele. Ach jo, ten týden ale pomalu utíká.
2: Tu moc trpělivosti ten Libor neměl, viď?
3: Jednou ráno chodila maková panenka po makovém poli a sbírala do kapsy u sukně kapky rosy. Mutýl Emanuel zatím lítal od květu ke květu a všude smekl cylindr a řekl: přeju rozkvetlé, dobré jitro. Když maková panenka nazbírala plnou kapsu rosy, trochu se nad tím zamyslila a řekla: tak opravdu nevím, proč vlastně jsem tu rosu sbírala. Jen dopověděla, přiběhl od lesa žalud. Neměl čepičku, byl poděšený a celý zelený strachem. Pro pětran, Emanueli, honem mi půjč cylindr. Ten já nikomu nikdy nepůjčím, povídá motýl Emanuel. Hned mu dej ten cylindr, řekla maková panenka. Co pak nevidíš, že někde ztratil čepičku? Emanuel smekl cylindr a žalud šup s cylindrem na hlavu. Vypadal teď jako soudce a stalo se to právě včas. V lese zapraskaly větvičky, ozvalo se klení a hromování a z houšti vyběhl loupežníček Burásek. Hromcí baba prsk, z lesa mi utekl žalud a někde tady je. Burásek nebyl větší než větívka mechu, ale rozhlížel se tak ostře, až to přesekávalo stébla trávy. Žalud opatrně ustoupil do stínu a postrčil si cylindr do očí. Hromcí baba prsk, povídá Burásek makové panence, a já si ten žalud najdu. A co kdybych ti zatancovala, řekla panenka, aby Buráskovi odvedla myšlenky od žaludu. Neřekl tak ani tak Burásek. Panenka se dala do tance, až bylo z červené sukničky kolo. Vznesl se taky motýl Emanuel a vyváděl ve vzduchu vybrlata, aby loupežník zapomněl na žalud. Jenže loupežníček Burásek se na to všechno díval a nedíval a občas mávnul rukou. Hromcí baba pask! Očima prohledával trávu a v tom uviděl smrtelně bledý žalud, jak se opírá o stéblo třeslice. Jenže ten žalud měl na hlavě cylindr jako soudce. Burásek se úctivě uklonil. Klaním se, pane soudce. Neviděl jste tu někde žalud? Utekl mi z lesa a já ho musím chytit. Žalud by byl nejraději zmizel celý v cylindru. Burásek se na něj dívá pořád ostřeji. Hromcí baba prsk, něco se mi na vás nezdá, pane soudce. A Burásek sahá soudci po cylindru. V tom ale motýl Emanuel vrazil do kytky, co tam kvetla tak prudce, až se zaprášilo zlatým práškem a všecko to bletělo Buráskovi do očí. Hromcí baba prsk, co jsi mi to Emanueli hodil do očí, křikl Burásek a zlostně dupl. A jak dupl, udělalo to v zemi jamku, žalud do ní skočil, panenka na něj přihrábla hlínu a zalila ji rosou z kapsy u sukně. Na tom místě pak vyrostl vysoký dub. A ať pod něj loupežníček Burásek přišel za větru, nebo v čas, kdy se nehnulo ani holubí pírko, hodil po něm ten dub tvrdým žaludem.

0: Begin cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj děti, je tu s námi ve studiu Hanka Kynichová a budeme cvičit.
2: Hanko, budeme cvičit.
0: Minule jsme si kutáleli, co dneska?
2: Já jsem ten míč vzala znova, protože jsem si říkala, že když už si ho jednou děti doma našli, anebo jim ho rodiče koupili, že bych je mohla naučit, anebo aspoň vybavit dalšími věcmi, které se s míčem dají dělat. Ale potřebujeme dvojici.
0: Dvojici? Tak my jsme dva dvojice, víš?
2: Přesně tak. A to samé by si děti měli najít doma nějakého sourozence, kamaráda anebo rodiče. A pojďte na to. Nejdřív se ovšem protáhneme, vemte si míč do rukou. Stojíme v roznožení. Ukloňte se na jednu stranu. A pojďte se uklonit na druhou stranu. A ještě jednou. A víš, proč si teďka takhle protahujeme?
0: Protože mi křupou záda.
2: To taky, ale protože za chvilku to budeme potřebovat. Stačí, děti, pojďte si sednout na zem, na zadeček.
0: Jako medvěd. Mě přišlo zívnout.
2: Tak si zívni. Ale teda každý ví, já už zívám taky. Sedneme si na zadeček.
0: Ano?
2: Na zadeček, nohy dáme do roznožení.
0: Ano?
2: Tak, a teď pozor. Budu ti kutálet míč k tvé pravé noze. Ale ty se musíš předklonit ke špičce, aby si ten míček vůbec
0: chytil. Takhle daleko,
2: protože já ti teď protahuju nejenom zádové svaly, ale taky zkrácené.
0: Anko, ty jsi zapomněla, co mám vepředu.
2: No a vím, že je tam pupíček, ale že trošinku zatáhneš dovnitř.
0: No, tak to jde.
2: Už ho držíš.
0: Držím.
2: Ano, a přes hlavu hoď míček rovně mě.
0: Dobře, to jde.
2: Drži. A já ti zase kutálím míček druhé špičce.
0: To jsi mi do něj kopnul jenom.
2: Chyť si ho.
0: Dobře, a zase musím ho. Jo, já vím, kdybych popnul, nemůžu hodit.
2: A já ti znova kutálím míček tvé pravé nožce, předklon se ke špičce a drž. A hoď.
0: A šup.
2: Výborně. A znova ještě jednou k té levé špičce a chyť.
0: Je to líbalý, je to dobrý.
2: Děti, já jenom doufám, že se vám podařilo, držím, že se vám podařilo míček chytit, protože si pojďme připomenout, jak by měl vypadat váš košíček, když vám někdo háže ze zhora míč do rukou.
0: Košíček z ručiček. Já mám košíček z kopítek.
2: Já mám maličky opřené o sebe a mám taky lokty u sebe a tím pádem, když mi někdo hodí míč, tak mi nemůže propadnout mezi rukama. Co?
0: No, to mám
2: tak
0: složitější, ale
2: tak
0: jde mi to.
2: Hážu, Piggy, chytej, teď.
0: Tam.
2: No, výborně. A hoď mě.
0: Tam.
2: Tak, děti. A teď už jenom vyhodíme míček nad hlavu. Hop. Jednou tleskeme a znova chytíme do košíčku.
0: Hanko, ty jsi ho chytila.
2: Já jsem šipkovaná.
0: Ukaž, já si to taky.
2: Hážu ti míček, chytej. Šup. Vyhodíme děti míček nad hlavu. Jednou tleskneme a zase chytíme. Samozřejmě musíte ty ruce zase dát dolů, tak ještě tohle rychle probereme.
0: Ještě.
2: Piggy, tady máš míč, hop.
0: Mám.
2: Vyhoď si míček nad hlavu, jednou tleskni a honem košiček. A drží, super. Tak děti, pojďte poslední trénink, vyhodíme míček nad hlavu. Tleskneme a chytíme míček do košičku.
0: Já se prýmám.
2: Hop, nahoru, tleskni a chytím.
0: A můžu i dvakrát tlesknout.
2: Zkus, to už je těžší. Dá se samozřejmě tady z toho udělat zábavná hra, anebo i soutěž, kdy a kolikrát se pod míčkem tleskne. Já mám vyzkoušeno, že maximálně 4x a to už musím jít do hlubokého dřepu.
0: Hanko, to je báječná hra pro medvěda Huga. On už nebude lenoch, my budeme trénovat tleskání s míčkem.
2: Výborně, tak jo, tak to jsem ráda, že i pro tohoto lenocha jsme našli typ cvičení. Piggy, já už dneska musím letět, měj se hezky.
0: Ahoj, Janko, a pozdravuj děti na cvičení.
2: Ahoj.
3: Bravo!
4: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
3: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
5: Teď se ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
3: No všem, vy Cvrčci a já.
6: Je, vy umíte taky na housličky.
3: No, protože umím všecko, všemu rozumím.
6: Vy všecko znáte.
3: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
4: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
3: No, já se někdy vytahuju, haha.
6: Zahrajte nám taky na housličky.
3: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
6: Tak ukažte.
3: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych uměl hezky zafoukal do jeho dutého stonku. dobrý, co?
6: Ty, to je jako bučení.
3: No tak je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky luční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledajte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy, dokážete.

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale to bylo teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi puší, praskají žitky, skáčou čukešima hlavami, puká jen rozkočí.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a chňourání, třískání, vřískání, vřinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že viděl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmý tečnice, kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med, je ten já tuze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůsty a...
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, stuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselější kousky.
5: Tiki kalendář! Dnes je 11. května, paprdá!
6: A svátek slaví Svatava!
5: Yeah. Hezké. Svátek slaví Svatava.
6: A jsou hned tři možné významy tohoto jména. První.
5: Svatá řeka.
6: Druhý.
5: Strážce.
6: A třetí.
5: To znamená, že nositelka toho jména je silná.
6: Tak vidíte, milé Svatavy, co si vyberete?
5: Krásný svátek.
7: Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Maruška, a ta dostala k narozeninám balíček. Nikdo nevěděl, kdo ho poslal, ani maminka, ani tatínek, ani dědeček, ani babička. Spadl z nebe, řekl Maruščin bratříček. Co pak v něm asi bude, zajímala se maminka. Dort, hádal tatínek. Šaty pro panenku, prorokovala babička. Pixla tabáčku, těšil se dědeček. Živý indián, mínil bratříček. V nebi nejsou indiáni, odsekla Maruška. Už se začali hádat. Co kdybychom se podívali? Navrhla honem maminka a balíček rozbalila. To bylo zklamání. V krabici ležela prapodivná skleněná čepice. Marušce bylo do pláče. Tu mám nosit, mračila se. Budou mě studit uši. Tatínek ji konejšil. Třeba je to teď v módě. Lepší by byla pixlička tabáku, mínil děda. Nekuř, okřikla ho babička. Indiáni taky kouří, ozval se bratříček. Jenže dědeček není Indián, napomenula ho maminka. Já se z toho asi zblázním, řekl tatínek. Maruška přestala plakat. Už to mám? Nasadím si čepici a budu vám všem dělat generála. Honem si nasadila čepici a podívala se do zrcadla. V tu chvíli zmizela, jako by se do země propadla. Tatínek se začal strachovat, maminka se začala strachovat, strachovala se i babička, dědeček a malý bratříček, ale platné jim to nic nebylo. Marušce se opravdu zdálo, že se někam propadá. Zavřela oči. Když je zas otevřela, stála v křišťálové jeskyni a před ní na křišťálové židličce seděla křišťálová babička. Maruška se v ní viděla jako v zrcadle. Jak jsem se sem dostala? Divila se. Babička řekla, poslala jsem ti k narozeninám kouzelnou čepici. Kdo si ji nasadí a podívá se do zrcadla, ten se propadne až sem. Já jsem zrcadlová stařenka a schovávám se do zrcadel. Tam mě nikdo nevidí, protože jsem skleněná. Jednou jsem pozorovala, jak se češeš, a protože já taky potřebuju učesat, vzpomněla jsem si na tebe. Ale pozor, mé vlasy jsou skleněné, to řekla a podala Marušce skleněný hřeben. Holčička se dala do česání, babička klimbala a moc si libovala. Ne, obráceně, napřed si libovala a potom klimbala. Ale najednou vykřikla, ouvej, toto bolí. Maruška se podívala a byla v ní malá dušička. Zůstal jí totiž v hřebenu jeden skleněný vlas. Dala se do pláče. To nevadí, těšila ji stařenka. Nech si ho na památku. Potom Marušce nařídila, aby jí vrátila skleněnou čepici a zamkla ji do křišťálové truhly. Už ji nebudeš potřebovat. Jdi, abys tu nenastydla. V podzemí je velká zima. A dovedla Marušku ke skleněným schodům. Tam nahoře je jezírko a u něj sedí moje sestřička. Je celá z vody. Pozdravuji ode mne, loučila se s dívkou. Maruška se vydala po schodech vzhůru výš, pořád výš. Chvilinku na ní počkáme. Sláva, už jsme se dočkali. Věřte nebo ne, skleněné schody dovedly Marušku na dno jezírka a odtud rovnou na břeh. Div divoucí, ani trochu se nenamočila. Na lavičce pod smuteční vrbou seděla stařenka v závojíčku z mlhy. Co tě ke mně přivádí? Zeptala se Marušky. Posílá mě vaše sestřička, mám vás pěkně pozdravovat, vyřizovala Maruška a ukázala skleněný vlas. Vy prý jste celá z vody? No ano, usmála se stařenka. Ale na první pohled se to nepozná, jen když si sáhneš. Maruška si sáhla a hned měla ruku celou mokrou. Nespravila bys mi závojíček, už na šití nevidím, poprosila stařenka a podávala děvčátku jehlu a nit. Nit byla celá z vody. Maruška se pustila do práce. Když byla hotová, sáhla stařenka do kapsáře a vytáhla odtud zářivou kapičku vody. Až přijdeš domů, pusť kapku na zem. Udělá se jezírko a do něj hoď skleněný vlas. Dál už sama uvidíš. Maruška poděkovala a spěchala domů. Kde pak si byla tak dlouho? Volali na ně z okna rodiče, babička, dědeček i malý bratříček. Báli jsme se o tebe. Ale Maruška se jen usmála, upustila na zem kapičku a v té chvíli se před nimi objevilo jezírko. Děvčátko do něj vhodilo skleněný vlas a věřte nebo ne, uprostřed jezírka vyrostl skleněný ostrov a na něm nádherný skleněný domeček. To je krása, hlesla maminka. To je krása, špitl tatínek. To je krása, volali ostatní, ale no jo, broukl dědeček. Potom se všichni do toho skleněného domečku nastěhovali a spokojeně v něm žijí dodnes. Moc se jim tam líbí, jenom dědeček se občas zahudruje. Lepší by byla pixlička tabáčku. Ale babička ho hned okřikne.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Bratr Pepa bere lepidlo,

0: vás v Syslově, Holenkové, je jen jednotřídní. A tak, když jednou onemocněl starý pan učitel, nařídil pan starosta, aby zatím vyučoval děti ponocný Davídek. To byl věru rázný člověk. Za mlada sloužil mnoho let na vojně a proto uměl náramně dobře komandovat. Starý pan učitel vždycky řekl dětem jen: tak Vašíku nebo Mariánko, povídej nám násobilku sedmi, a už to šlo jako po másle. Ale tenhle ponocný Davídek, to ne, to bylo něco dočista jiného.
1: A pozor, Vašku, vstát teď, zpříma hleď, násobilku sedmi říkej teď.
0: A běda, Holenkové, když děti na komando neposlechly. To hned cítili na zádech rákosku a křiku byla rázem plná třída. Také Bubáček s Pulcem často cítili rákosku ponocného na svých zádech, když nedávali právě dobrý pozor nebo náhodou něco neuměli. Jenomže je, to opravdu ani trochu nebolelo. Protože Bubáčka i Pulce by byl musel ponocný trestat jen metlou spletenou z lipového líčí. Ale přesto měli zlost, že se na ně rozkřikuje. A tak zrovinka čtvrtý den, co byl pan učitel nemocný, stala se u nich ve třídě taková věc...
1: Přímá hleď, na sobilku šestí říkej teď.
2: Poslušně hlásím, jednou šest, šest, dvakrát šest, dvanáct, třikrát šest, osmnáct, čtyřikrát šest.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, mě prší za krk.
2: Poslušně hlásím, pane ponocný, já hlásím, že mě mordiánsky zevou nohy.
3: Prosím, prosím, pane ponocný,
2: prosím, poslušně hlásím, že mě uletěly právě všechny sešity.
3: Hlásím, poslušně hlásím, že na mě padají kroupy.
1: Polidej, jedanec u všech kozů, co se to tady děje? V létě a takováhle činěnice, kdo to jak živ viděl, i to skučí jako šakal.
0: Vítr a meluzina kučeli ve třídě jako celá tlupa starých kocourů a sešity létali otevřenými dveřmi až na náves. Klukům se ježili vlasy na hlavě jako hřebíky a děvčatům vlály copy vysoko nad hlavami. Davídek se při té činěnici musel pořádně držet katedry, aby ho silný vítr neporazil, když se chtěl dostat k oknu, aby se přesvědčil, jaké že je počasí venku na návsi.
1: Pro krýle pána pánoucího, lidičky, teď venku se jak koukám, nehne ani stýblo, ani listeček. A tady milion blundibarů, máme hotové dopuštění. Jako by se nám tu všichni čerti ženili.
0: Ve třídě to zahrmělo a hned potom uhodil hrom do starých kamen, která se rozsypala jako domeček z karet. Ponocný Davídek byl z toho tak vystrašený, že stál u tabule jako dřevěný a jen se díval na sloup černých sazí, který se valil z rozbouraných kamen.
1: Milion blundibarů, tisíc kulí a granátů, to byla petarda.
3: Prosím, poslušně hlásím, pane ponocný, ten vítr, bouřku, hromobití a kroupy dělal tady za mnou, Mulisákův Bubáček.
1: Cože?
3: Já jsem ho viděla.
1: Kdo? Mulisákův Bubáček? No, pardy, ranesno, bodeť, že mě to nenapadlo. To on přece určitě dovedl. No počkej ty kluku strašidlácká, já ti dám. Pozor! Munisák z lavice ven, teď! Tak povídám. Munisák z lavice ven, teď! Nebo si pro tebe najdu?
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on Bubáček nemůže.
1: Jak to, že nemůže?
3: On, prosím, poslušně hlásím, někam najednou zmizel. On tady není.
1: Jak to, že tady není? Jak to, že se ztratil? Jak pak to? No kam pak se mohl najednou ztratit?
3: On se, prosím, Bubáček umí taky udělat neviditelným.
1: Pardy, hranec, tohle mi ještě scházelo. Jak ho mám tady teď, ale za tu neplechu potrestat, když je kdo ví kde.
3: Poslušně hlásím, pane Ponocný, on dělal Bubáček vítr, bouřku, kroupy i hromobytí tím mlýnkem na kávu, co leží u jeho lavice.
1: Cože? Pardyrákos, to snad ne?
3: Prosím, ano.
1: Ukaž, já se na ten mlýnek podívám. Taková věc se musí, jak se sluší a patří, pořádně prozkoumat. Milion hrnců, kulí a granátu. S tímhle, že by mohl ten kluk strašit lácka a udělat takovou číněnici? No, pravda. Má to sice spoustu všelijakých šuplíčků s nápisy. Co je to tam? Víte, bouřňák a bouřka, kroupy, ty nemám rád, dešť, silný vítr, melazina a meluzina. A změní je tady taky. No, ale jak by jen mohl?
3: Prosím, poslušně hlásím. Já jsem se dívala, jak to Bubáček vždycky udělal. No. To on, prosím, nejdřív vytáhl šuplíček na vítr, potom na meluzínu a...
4: No, a dá?
3: A pak už, prosím, nevím, protože pak mě začaly padat za krk kroupy.
1: Pordy, rákos, že by to... Nejdřív tedy vytáhl šuplíček, on třeba tenhle nahrom. No, teď zkusíme zatočit drobátko. Klička.
5: Milion rodibaru. Co to?
3: Ach, chumelí. Už zase chumelí.
5: U všech rohatých, jak se to zastavuje. No, slyšíš, Mariánko? Jak se ta čertovská mašinka zastavuje?
3: Prosím, to já už nevím, protože já jsem hned zalezla pod hlavy.
5: Pardy a ranec, tenhle instrument mi byli všichni rohatí dlužní. Co s ním?
1: Pozor! Všichni ze třídy ven! Teď a domů marš! Nebo nás tu všechny ty zpropadené kroupy zacipou!
0: Samo sebou, holenkové, že děti byly venku před školou dřív, než bys napočítal pět. Ponocný Davídek zastrčil všechny zásuvky, které mu při té číněnici z mlýnku vypadaly, na svá místa a hromobytí rázem ustalo. Sešity i čítanky spadaly zase od stropu na zem a ve třídě bylo ticho, jako v kostele. Ponocný Davídek se s hrůzou díval, jak se mu třesou ruce, a měl strach, aby náhodou mlýnek znovu nespustil a nespůsobil nové krupobytí a hromobytí. Když se po chvíli vzpamatoval, sebral se a upaloval s tou nebezpečnou hračkou přes náves rovnou ke svému obydlí.
5: Pro krýle pána pánoucího, co s tím čertovským mlýnkem budu dělat? Mám na to zavolat Munisáka? A nebo to mám rovnou odnést panu starostovi? Kdybych tu čertovinu hodil do rybníka, určitě by to Hastrman brčál, vytáhl zase ven a byla by z toho zase nějaká nová mela.
6: Nejlepší bude, když ten čertovský vynález hodím do kamen.
0: Jenomže zatímco takhle usilovně přemýšlel a mudroval, co by měl s tím mlýnkem udělat, vyskočil Holinkové na stůl kocourek Myška a začal si o tu novou věc, kterou ještě neznal, pěkně, poctivě, jak to jen kocourkové dovedou, třít záda. A než mohl ponocný Davídek zasáhnout a kocourka Myšku odehnat, bylo zle. Mlýnek spadl se stolu na zem, zásuvky prokroupy, hromobití, vítr a meluzínu se nějak povytáhly, Klika se také drobátko pootočila a v okamžiku bylo v domečku hotové boží dopuštění. Hřmělo, hrombil, blízkalo se, chumelilo i kroupy se ze stropu sypaly tak hustě, že ponocný Davídek už ani nepomyslel na to, aby nějak ten zpropadený mlýnek zastavil. Vzal nohy na ramena a raději vyrazil ze světnice. To se samo sebou rozumí, že kocourek Myška, který to všechno vlastně způsobil, byl venku ze dveří dříve než on.
1: Prokryle pána panoucího, milion hrnců, kulí a granátů, já se toho čertovského vynálezu asi vůbec nezbavím. Chalupu mám plnou sněhu a krup. Okna se mi třesou jako při země třesení a hromobití na chvíli nepřestává. Kdyby to bylo na vojně, zavelel bych pozor, hromobití přestát teď. A hned by bylo zase všechno, jak se patří. Což pak takováhle činěnice na komando poslechne?
0: A protože hromobití Holenkové opravdu nepřestávalo, Davídek přestal mudrovat, sebral se a dlouhými skoky uháněl přes náves pro pana starostu.
1: Pane starosto, poslušně hlásím.
4: Co pak?
1: Krup je plná chalupa, ve světnici bije hrom, až se třesou okna. A vůbec, pojďte se na tu činěnici radši sám podívat.
4: Davídku, člověče ponocný. Co mi to tady pletete?
1: Já to lepím.
4: O čem to mluvíte? Že byste si zase někde přihnul?
1: Ale prokryle, pána. Pane představený, jak bych mohl? Teď já na to ani nemám. Já jsem ani slzíčku ještě dneska neviděl. Ale doma se mi snad všichni čerti žení. Jak říkám, v chalupě mi bije hrom, až se třesou okna a světnici mám plnou krup.
4: Tak, kdyby... dost. Davíčku.
1: Ano.
4: Vzpamatujte se.
1: Dobře.
4: Venku je nebe modré jako smolka. Nejkrásnější letní počasí je tam. A vy mi tady pletete dohromady čerty s hromobitím kroupami a já nevím s čím ještě. Tak co se vlastně děje?
1: Ale, pane starosto, to všechno zavinil ten kluk strašidlácká. Pojďte se podívat.
0: Paní starostová právě vařila oběd a protože ještě nebyl hotov, mrkla nenápadně na svého muže, aby se tedy šel podívat, co se vlastně venku děje, co tak ponocného Davídka vyděsilo. Pán starosta si tedy narazil čepici a rychle spěchal s ponocným k jeho domečku. Cestou sice zlostně bručel, ale když přicházeli k Davídkovu stavení, bručet přestal a s údivem naslouchal. Ve světnici to opravdu hřmělo a šuměly padající kroupy.
4: Jašku, Davídku, no ono, opravdu jako když ve světnici hřmí.
1: Co jsem říkal, no.
4: I ty kroupy, jako když tam padají. Poslyšte, Davídku, no. Co má vlastně tohle všecko znamenat?
1: No co to?
4: Jestli je v tom nějaká čertovina. Davídku, tak.
1: Poslušně hlásím, pane představený, to všechno ten mlýnek a ten kluk strašidlácká.
4: S vámi je ponoční řeč jako s kozou tanec. Já se tam dovnitř podívám. Prokryle, pane, to je fujavice. A krup je tu až po kolena. A vítr mi vzal čepici. Co tam je mela, Davíčku? A zima. Milion brundi barů, jako by byl únor, co to je?
5: Tady máte čepici, pane starosto.
0: A právě v tu chvíli jsem Holenkové šla okolo Davídkova stavení s otýpkou chrastí. A hned jsem taky samo sebou poznala, co se tu nejspíš přihodilo. Vždyť u strýce Mulisáka posluhuju, co se do Syslova na Šmejkalku přistěhoval. A Bubáčka znám líp než jeho táta. Proto jsem hned odhodila nůši, aby se mi líp běželo, a nejbližší cestou jsem uháněla na kožený vrch. Slyš, stričku Mulisáku, pane šéf, no tak, probuďte se honem ve světnici. U ponocného Davídka je moc zle.
4: Co je, Bouňačko?
0: Ale...
4: Ale proč mě budíte? No, nechte mě spát.
0: Ale povídám, povídám.
4: Večer jsem honil kluky na kutě. U pana představeného dozrávají lusky. Někdo chodí strýci Arabáčkovi na hrušky, já nevím, kde dřív strašit. A vy mě ještě nenecháte ani pořádně vyspat.
0: A to já všechno vím, pane šéf. Ale u ponocného Davídka se sypou kroupy. Ve světnici je boží dopuštění. A pan starosta při té činěnici přišel o čepici.
4: Pardie rákos, to je pěkné nadělení. To určitě Bubáček zas něco vyved. Bouďačko, otevřete almaru. Kde je přístroj na počasí?
0: Já nevím, pane šéf. Tady není.
4: Tak honem, Bouďačko. Honem, na věšáku má můj kouzelný kabát. Dejte ho sem, dejte ho sem. Já musím rychle do vsi. Až já toho kluka dostanu, já mu ukážu.
0: Inu, co ale slíbil Bubáčkovi, až ho dopadne, to už jsem Holenkové opravdu neslyšela, protože Mulisák zmizel ze světnice jako pára nad kaší. Já jsem se samo sebou hned pustila za ním, protože jsem byla zvědavá, jak to všechno dopadne a jak Mulisák to hromobití a krupobití zastaví. Zatím se ale představením ponocného shromáždila celá vesnice, včetně babiček a dědečků, a všichni s údivem poslouchali hučení boučky, jaké nikdo v Syslově nepamatoval. A zrovinka, když jsem dobíhala, přecičko utichlo. Přestalo hřmění i krupobití a jen hustá mlha se vyvalila dveřmi ven.
4: Tak co? Sousedi, podíváme se dovnitř.
5: Poslušně hlásím, že se do chalupy asi nedostaneme, pane starosto, protože ve světnici bude krup, že z nich kluci na návsi postaví sněhuláka. A od větru tam bude asi také všechno, jak se patří, zpřeházené.
4: Co, já se do chalupy přece jenom podívám.
5: Vy máte odvahu, pane starosto.
4: Prokrýle, pán. Lidičky, ponocný, pojďte sem honem.
5: Jsem
4: podívejte tady. Se. Po kroupách není nikde ani památky.
5: No to mi...
4: A vítr vám tady taky žádné škody nespůsobil.
5: No pardie, ranec. Pane představený, a kde je mlínek toho kluka strašidláckého? Tady byl? No to jsem z toho celý tům pachový. Pane starosto. No,
4: dobré. Všecko, co se tu stalo, musíme, jak se patří, vyšetřit.
5: Samozřejmě.
4: A proto k moce dojděte pro starého Mulisáka a po obědě ke mně oba přijďte.
5: Už tam letím.
4: On už nám o tom jistě řekne víc.
0: Samo sebou, Holenkové, že brzy po obědě se ke starostovi dostavili jak ponocný Davídek, tak staré strašidlo Mulisák. Ten přišel velmi zkroušeně, protože už věděl, co Bubáček ve škole při vyučování vyvedl, a sám hned bez dlouhého vyptávání všechno panu starostovi vypověděl.
7: Tak takhle to teda bylo, ale já vám slibuju, pane představení, že už bude Bubáček hodný, poslušný a ve škole bude dávat, jak se patří, pozor, a žádné zařízení, které pro svoji strašidláckou živnost potřebuju, už do školy nosit nebude. To vám to opravdu slibuju.
4: No dobrá, dobrá, dobrá, strýčku, mulisáku, já tedy Bubáčkovi tu dnešní neplechu odpouštím, ale vy mi ještě musíte slíbit, že bude vždycky pršet tam, kde budu právě potřebovat a když si to budu právě přát.
7: To vám slibuju, pane představený, stačí jen vzkázat po staré bouďačce.
0: Pan starosta o tom chvíli přemýšlel a pak mávl rukou na znamení, že je tedy spokojen, že je všechno v pořádku a tím taky vyřízeno.

0: básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Vodníkova dcera. Nebýt zelenočky, byla by Marta na dobrodružství se zlatou studánkou brzy zapomněla. Ale to krásné zelenooké dítě jí bylo živou připomínkou, aby pamatovala na vodníka, jehož štěstí bez děky zničila. Dnem návratu pominulo kouzlo, proutí ubývalo, až došlo. Uplynulo 10 roků. Z Marty byla hezká a bohatá nevěsta i zelenočka pomalu dorůstala. Dědeček byl už velmi starý a vedchý a vnučka musela pomýšlet na vdaní. Ženichů se hlásilo mnoho, ale podivným osudem se do jejího srdéčka dostal mladý mlynář, který měl svůj mlýnec nedaleko na řece. Malá zelenočka našla v mlynáři zalíbení, celý den mluvila o mlynáři a mlýně. Marta ji ráda poslouchala.

byla slavná svatba. Pozváno bylo půl vsi a druhá polovina dostala výsluškou koláče. Zelenočka byla družičkou. Hospodářství prodali a všichni se nastěhovali do mlýna. Zelenočka, která na statku bývala klidná, ba až zádumčivá, ožila. Všude jí bylo plno. Ráda pomáhala při práci, ale jak měla chvilku volnou, už byla v šalandě, v mlýnici, nebo se dívala, jak se kola točí. Na večer se dávala ráda u splavu a poslouchala jeho hučení. Mleči se do mlýna jen hrnuli. Ve štěstí plynula léta, až i z ní byla krásná panna. Ráda se koupávala a plavala nejlépe ze všech děvčat. Měla mezi prsty u nohou plovací blány. Ani si nevšimla, že ostatní je nemají. O svém podivném původu neměla tušení. Ptávala se po rodičích, ale říkali jí, že už dávno zemřeli. Jednou po velké vodě seděla zadumána u splavu. Náhle se jí zdálo, že z hukotu vody rozeznává jakýsi zpěv. Napjala pozornost a opravdu zněla z vody trhavá píseň. Zelené oči, pojďte k nám, dokud čas, než vám vypadne první vlas. Zelené oči, pojďte k nám, na světě stárnutí, šalva a klam.

noci u splavu, ale zpěv se již neozval. Melodie jí tak zalehla do duše, že mimovolně sama opakovala: zelené oči, pojďte k nám. Od toho dne zesmutněla. Celý den čekávala v rozechvění, až nadejde večer. Pak pospíchala k jezu, kam ji táhla vábivá píseň. Vždycky se spod splavu ozvala, jen když bylo nebe zasmušené, bylo ticho. Mlynářce byla její zamlklost nápadná. Ptala se, ale nic z děvčete nedostala. Jednou zaslechl mlynář, jak u náhonu zpívala píseň rusalek. Poznal hned příčinu dívčiny zamlklosti. Pověděl to ženě a přemýšleli, nebylo by-li lépe děvčeti vše říci. Ponenáhlu poznávala sama, že není z lidí. Jednou z nenadání se přihnal příval. Ke stavidlu už nebylo možno přistoupit. Lávka byla odplavena a voda se hnala přes hráze. Všecka chasa i mlynář se ženou stáli bezradně a lomili rukama. Rozběhla se zelenočka ke stavidlu, vběhla do bouřící vody a hle, vlny opadly. Vytrhla klínek, stavidlo zapadlo. Mlýn byl zachráněn. Když se vracela k ostatním, uslyšela ustrašený výkřik mlynářčin. Mlynářka zdviženou rukou ukazovala na stavidlo a přes rty jí přeběhlo: tvůj otec. Ohlédla se a viděla, jak vodník leze přes stavidlo do řeky. Stála jako hromem omráčena. V mysli se jí rozjasnilo. To, co nejasně tušila, stálo nyní určitě před ní. Byla dcerou vodníkovou a domov její byl ve chladných vlnách, jež jí vždycky tolik vábily. Vběhla do své komůrky. Za chvíli vešla i uplakaná mlynářka a pověděla jí všechno. Plakali obě. Zelenočka příliš poznala život lidí, aby nepochopila Martinu touhu po domově v onom čase, jejž strávila ve Zlaté studánce. Na večer šlo děvče ke splavu, ale nečekala, až zazní vábivá píseň z vln. Zaspívala ji sama. Sotva zazněly první věty, vyplynula na povrch vody překrásná vodní ženka. Rozpěla náruč a zelenočka skočila k ní. Hledali ji, volali, plakali, neboť ji měli opravdu rádi. Ale nedovolali se. Jednou večer stála mlynářka s mužem na lávce pod mlýnem a hleděli do zelených vln. Zticha se ozvala z vody známá jim melodie. Zelené oči, děkuji vám. Vrátila se ke svým družkám do rodného živlu, kde ji čekalo věčné a radostné mládí. Kdežto mezi lidmi by byla zestárla, jakmile by ztratila první vlas. Sedával jsem často pod splavem a při velkých vodách zhučení vod slýchal jsem onu tránou vábivou.

Mně je. Tento příběh se stal v době, kdy jediným dopravním prostředkem byly vlastní nohy, kůň nebo osel. Jeden cestovatel, který se potřeboval dostat do vzdáleného města, požádal oslaře, aby mu své zvíře na celý den pronajal. Ten souhlasil, ale řekl, že musí cestovat s nimi. Jeho osel totiž poslouchal a nosil spolehlivě svá břemena, jen když ho zezadu popoháněl prutem. Muži se domluvili na ceně a časně ráno vyrazili. Cestovatel seděl na oslím hřbetu a pěkně se vezl. Oslař šel vzadu pěšky a co chvíli zvíře přetáhl. Cesta ubíhala a blížilo se poledne. Slunce žhnulo a na všechny padla únava. Oba muži se rozhodli, že pochod přeruší a na chvilku si odpočinou. Široko daleko se prostírala holá pláň, jediný stín vrhal na zem oslí hřbet. Osla jsem si najal a zaplatil, takže mám právo odpočívat v jeho stínu, rozhodl cestovatel za oba a hned se uložil k odpočinku. To oslaře rozzlobilo. Osel je můj. Pronajal jsem ho, pravda, ale o jeho stínu nebyla řeč. Stín patří mně, odstrčil cestovatele stranou. Ten si to nedal líbit a oslaře udeřil. Kvůli oslovu stínu se oba muži začali bít hlava, nehlava. Neviděli, neslyšeli. Osel stál moudře stranou. Chvíli tu pranici pozoroval a potom odklusal pryč. Svůj stín si vzal sebou. Jak lehce se mu teď běželo.

roztrobí si orty a šel házet vlaštovkou. Ve veverčí škole kluk pak chodil kolem, loudil po mně svačinu.

0: V jeskyni visí netopíři hlavou dolů. Jen jeden netopír v celé jeskyni je hlavou nahoru.
1: Malý netopírek se ptá svého otce, proč je ten netopír hlavou nahoru?
2: Tatínek odpoví, no to je přece jasné, omdlel.
3: Pohádky ovčí babičky. Budu vám vyprávět pohádku o hloupém vlku a chytrém beránkovi. Tak se pěkně posaďte a tiše poslouchejte. Vlk číhal u lesa na beránka a beránek se klidně pásl na nedaleké louce. Najednou vlk vyskočil a vyštěkl. Teď tě sežeru, hloupý beránku. Beránek se však nelekl a řekl, ne, ne, ještě hloupější vlku, já ti uteču. A běžel a utíkal seč mohl, ale vlk ho stejně doháněl. Tu se beránek zastavil. Stát! Hloupý vlku, stát! Udivený vlk se opravdu zastavil a beránek pokračoval. Jak můžeš, ty hloupý vlku, chytat beránka, když jsi sám? Co když já poběžím kolem vody a ty třeba kolem lesa? Jak pak si mě nadběhneš? Chceš-li mě chytit, musíte být přece alespoň dva.
4: No jo, no jo, no jo, to je pravda, uznal vlk. Hned si zavolám kamaráda.
3: Dlouze zavil a za chvíli tu byli vlci dva. Ale beránek na nic nečekal a už zase běžel. Uběhl kus cesty, utíkal se čmohl, ale vlci ho za chvíli přece jen zase doháněli. U starého buku se beránek zastavil a vykřikl.
4: Stát, hloupí vlci, stát. Dost jsme si už nahráli nahoněnou. Teď si budeme hrát na kolo mlýnský, ano?
3: Překvapení vlci se nejdříve dívali jeden na druhého, potom zase na beránka a nakonec se zeptali, no a jak se to hraje?
4: No, na to musí být čtyři, vysvětloval beránek.
3: Jeden, dva, tři, počítali vlci. No to je nás málo, ale jen počkej, hned si zavoláme kamaráda. Zavili, jak to jen vlci dovedou, a už tu byl třetí vlk. Beránek i vlci se pěkně chytili za ruce, tancovali kolem starého buku a prospěvovali.
4: Kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho hluku nadělalo, koulelo se kolem buku, udělalo bác.
3: A už se všichni vlci kutálejí od starého buku z kopce dolů. To bylo ran a boulí. Když se vlci vzpamatovali, vzpomněli si na beránka, ale ten už zase uběhl kus cesty. Běžel, utíkal seč mohl, ale to víte, vlci jsou vlci a za chvíli ho zase doháněli. U posečené louky ho téměř chňapli.
4: Stát, stát, hloupí vlci.
3: Co zas? Zavrčeli vlci.
4: Teď si budeme hrát na slepou bábu,
3: rozhodl beránek.
4: No jo, jak se to hraje?
3: Ptali se otrávení vlci.
4: Já vám nejdřív všem zavážu oči, řekl beránek, a pak mě budete hledat.
3: Pečlivě jim zavázal oči a hned se rozběhl loukou zase pryč. Vlci se zatím motali po louce a naráželi jeden do druhého. Už tě mám, beránku, já tě mám, beránku, tady jsi, beránku. To jsi ty, beránku? Ale beránek už mezi tím doběhl domů. Kde jsi běhal? Ptal se ovčák.
4: Ale vlci mě honili.
3: Jak to ovčák slyšel, popadl pytel a šel na ty vlky. Našel je na louce, jak si hrají na tu slepou bábu.
4: Kde pak je beránek? Ptali se vlci.
5: Tady, tady je,
3: řekl ovčák jemným hlasem. A hloupí vlci šli za tím hlasem a všichni naskákali do pytle, protože si mysleli, že je tam beránek. Ovčák pytel zavázal a hodil do rybníka. A co chytrý beránek? Ten se spokojeně pásl na louce u lesa.

0: ke cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte? Nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba s rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.

0: Nemyslete si však, že pytlík byl na tom o mnoho lépe. Klepal se po tolikerém namočení zimou, když ho včely zavírali do jedné komůrky a teprve, když ho zalilo příjemné teplo, usnul. Ale o hladu vůbec nic mu nedali k večeři a také ráno marně čekal, že ho nějaká včela nakrmí. Kdepak nepřišla žádná, protože na vrátkách jeho komůrky bylo napsáno: tady spí pytlík, nekrmit. Na to, že má několik koláčků v kapse, ani nevzpomněl. Jak také, vždyť tenkrát ani nevěděl, že si něco bere. Tak co teď měl dělat, když mu nic nedali? Byl aspoň rád, že je mu teplo a prospal v komůrce celý den. Teprve večer, když včely utichly, odvážil se ven. Kde pak je kuchyně? Našel jí po tmě. Ale byla prázdná, jako vymetená, tak aspoň do spižírny. Kde pak mají včely met? Jistě v některých těch komůrkách. Tak pytlík začal pátrat po komůrkách. Kdyby aspoň mohl do některé nakouknout. Ale včely jakoby věděli, že tam bude pytlík šmejdit, všechny komůrky zavřeli. Tak to zkusím nazdař Bůh, co se mi může stát, řekl si nakonec a začal otvírat jednu velikou komůrku. Buď tam bude medu, že se najím, až prasknu, nebo praskne něco jiného. Říkal si, když vylamoval vrátka. A prasklo. Najednou bác a romský chlape, co mě tu budíš? Nevidíš, že ještě spím? A jak se to tu kroutíš? Nevíš, jak máš stát před pánem? Zval na něj kdosi takovým bzučivým hlasem, jako nějaká trumpeta. A tu se celý úl probudil. Pro pána krále, vždyť pytlík probudil trubce včelího samečka. A zdal to kozel, co o jednoho trubce stalo se něco horšího. Vzbudili se i ostatní trubci. Teprve se v komůrkách proměňovali z červíčku ve včelí samečky. Bylo jich tam habaděj, plno plničko, ale teď všichni lámali dvířka svých komůrek a drali se ven. Pro pána krále a paní královou, kdo pak nám vzbudil trubce? Bědovali zděšené včely, vždyť měli ještě celé dva dny spát. Zkrátka úl nebyl na narození trubců ještě vůbec připraven. Byl z toho strašný poprask, trubci troubili jako o posledním soudu, dělnice klopítali přes košťata, dvě kuchařky spadly do hrnců, jedna komorná natrhla královně křídlo a tři strážkyně už mysleli, že našli viníka a počali ve tmě omylem tlouci do sebe. No povídám vám, pytlík měl štěstí, že byl blízko dveří a jak lítalo všechno sem a tam, vylezl nepozorovaně ven, roztáhl křídla a frr pryč. Třeba mu kručelo a pískalo v břiše, jako v rozbitém rádiu. Najednou se v letu do čehosi zamotal, kolem krku se mu otočily nějaké provazy, o hlavu kleplo několik trámů a prásk, bumbu, rumbu, jako po nějakém zemětřesení se zřítilo jakési lešení i s pytlíkem na zem. Pytlík ležel vzhůru nohama, na hlavě měl káč s maltou, na noze napíchnuté pokreslené papíry. Usta tisíc hřebíků a pěti krokvic, zaklel kdosi učeně nad tou spoustou. Hroma mi do toho vrtáka bacil, zahuboval někdo druhý zase docela neučeně. Pytlík si utřel oči od malty, rozhlédl se trochu a málem vykřikl hrůzou. Nad sebou viděl dva veliké chlapíky s hrozitánskými vousy, se sekerami v rukou. Jeden byl starší, měl tak trochu bříško a druhý mladší s brýlemi učeně nasazenými na nose.
1: Byli to dva tesaříci, kteří tu stavěli domek.

0: Dnes je 11. května, paprada!
1: A svátek slaví Svatava.
0: Je, to je hezké. Svátek slaví Svatava.
2: A jsou hned tři možné významy tohoto jména. První.
0: Svatá řeka.
2: Druhý.
0: Strážce.
2: A třetí.
0: To znamená, že nositelka toho jména je silná.
1: Tak vidíte, milé Svatavy, co si vyberete?
0: Krásný svátek!
3: Jednomu chalupníkovi nezůstalo z celého jmění nic víc než slepice. Poslal ženu na trh, aby ji prodala. A zač? Ptala se žena. No, zač. Co trh platí? Žena tedy vzala slepici a šla. U města potkala sedláka. Strejčku, kupte slepici, křičela na něho. Sedlák se zastavil, podíval se na ženu, pak na slepici a ptá se, zač má být? No, co trh platí? Trh platí groš. Tak je za groš. Sedlák dal ženě groš a ona mu dala slepici. Potom šla do města, tam koupila za krejcar pytlíček, za krejcar provázek a jeden krejcar uložila do pytlíčku. Ten si pak pověsila za provázek na hůl, hůl vzala na rameno a šla domů. Chalupník dělal ukrutný rámus, když mu žena stržený peníz přinesla. Ale pomalu se mu to v hlavě rozleželo a povídá jí, teď nebudeš byta. Nejdřív půjdu do světa a nenajdu-li většího blázna, než si ty, pak tě teprve zbiju. Šel tedy do světa. Jednoho dne přijde do města, chvíli se rozhlíží a pak se postaví před zámek, z jehož oken se dívala jakási paní. Chalupník začne skákat, ruce i hlavu k nebi zdvíhat, paní se na něho dívá a potom pošle sloužícího, aby se zeptal, co to ten člověk dělá. No, co dělám? Chci do nebe. Já jsem se tam s jedním kamarádem prál a on mě srazil dolů. Teď nemohu najít díru zpátky. Sloužící slovo od slova paní vše vyřídil. Ta si hned pro chalupníka poslala. Ty jsi byl v nebi? Ptala se ho, když k ní přišel. Ovšem, že byl. A zase tam půjdu, odpověděl chalupník. A neznáš tam mého synáčka? Což bych ho neznal? Sedí tam na peci. I bože, na peci. A nebyl bys tak dobrý a nevzal mu s sebou 300 zlatých a plátno na 6 tenkých košil? A taky, kdybys mu řekl, pokračovala paní, že tam brzy přijdu, ať si nestýská a žádnou nouzi netrpí. Mile, rád všecko vyřídím, jen mi to dejte. Paní mu dala peníze i plátno a on šel do nebe. Za městem si sedl u plotu, peníze a plátno schoval do nohavic a rozhlížel se kolem. Mezitím přijel domů pán zámku a paní mu hned vypravovala, co poslala synáčkovi. O, ty nepředložená ženo, kdo to jak živ slyšel, aby někdo spadl z nebe? A kdyby spadl, aby se tam zase dostal? Chytrá šelma tě ošidila. Paní vypověděla, jak ten člověk vypadal a pán hned sedl na koně a uhánil za ním. Chalupník ještě seděl na stejném místě. Když uviděl pána přijíždět, přikryl suchou hroudu svým ukrutánským kloboukem. Prosím vás, tatíku, neviděl jste jít kolem nějakého člověka s uzlíkem? Tázal se pán. Bá, viděl. Utíkal támhle k lesu, co mohl. Byl to přivandrovalec. A což pak udělal, milost pane? Milost pán se mu se vším svěřil. I to tě proklatá šelma takovou paní ošálit, ale vy jste celý uhnaný. Hleďte, já bych se sám za ním pustil, jen kdyby mě tady někdo poseděl. Mám tu vzácného ptáka pod kloboukem a bojím se, aby mi neulítl. Inu, já tu zůstanu chvíli sedět. Když toho zloděje znáte, s nás ho chytíte, řekl pán. Slezl z koně a podal uzdu chalupníkovi. Ale moc vás prosím, milost pane, abyste pod klobouk nesahal. Pták by mohl vylítnout a já bych se pak naplatil. Pán si sedl ke klobouku, milý chalupník se vyšvihl na koníka a jel domů. Milost pán chvíli seděl a čekal, ale když čas ubíhal a ten člověk se stále nevracel, pomyslil si, že vezme ptáka s kloboukem sebou na zámek a chalupník, že si pro něj může potom přijít. I pozdvihne z lehunka klobouk, strčí pod něj ruku a lap. Vytáhne jen suchou hroudu. To se ví, proklínal Šibala až na věky a s ostudou se vracel domů, kde nabral notného posměchu. Chalupník se zatím přiblížil k vesnici a už z dálky na svou ženu křičel: Nic se neboj, ženo, neskřivím ti ani vlásek. Našel jsem ještě hloupější lidi než si ty.
0: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!

i když jsem jen prostý holub, snad připravím vlka olub. Holub, holub, holub, holub, připravím ho olub, olub.

Právě jsem byl informován holubem, že náš vlk má zase něco za lubem. V pušce mám kulku, hledám karkulku.

Každé prázdniny jsme s babičkou jezdívali na dlouhý výlet vlakem do Náchoda. No, Náchod, to je město. Město, kde se naše babička narodila a kde měla hodně přátel a známých. Když jsme měli jet do Náchoda, upekla babička na cestu koláče, namazala chleby s máslem a přibalila pár jablíček. Ve vlaku jsme hráli karty a povídali o všem možném. Ale vždycky jsme se těšili, až pan průvodčí začne volat příští zastávka Náchod. A my jsme po něm opakovali příští zastávka Záchod. Ale ne, takovéhle rošťárny tě nebudu učit. V Náchodě bylo na náměstí cukrářství a tam nám babička koupila kornout barevných sladkých bombónků. Sedli jsme si potom na lavičku, mlsali a přitom jsme se dívali na krásný náchodský zámek postavený na kopečku a dohadovali jsme se, jak to asi vypadá uvnitř. No a večer, když už jsme se vrátili unavení domů a leželi v postýlce, babička nám zpívala tuhle tu písničku o náchodském zámku a o tom, jak dřív odváděli chlapce na vojnu a posílali je do války. A když takový chlapec měl rád nějaké děvče a to děvče mělo zase rádo jeho, tak to bývalo moc smutné loučení. Jestli chceš, tak ti tu písničku teď zaspívám. Víš co? Nejdřív si ale zase řekneme její slova. Náchodský zámeček vršku kulatého. Víš, ten zámek má totiž vysokou věž s kulatou střechou a proto se zpívá, že má kulatý vršek.

Vraný koníček, to je koník, který je úplně celý černý. Pojď, podej, má milá, podej mi ručičku.

Znamená, kdybych tě nikdy nepoznala, nebylo by mi teď tak smutno. Tak, a teď ti tu písničku můžu zaspívat.

0: levá, pravá, pravá, levá. Ať se na něj kdo chce hněvá. Ferda všechno snese jako chlap. A jako turista. A jako pracant. Hej, je tu někdo, kdo by mě potřeboval? Komu bych sloužil, posloužil, něco přidržel? Pomohl, udělal, postavil, uvařil nebo zavařil? Povídám. Je tu někdo?
1: Já.
0: A kdo pak jste, vašnosti?
1: Mravkole. Nevíňátko jméno mé, ale dám mravného hocha do učení. Jsi mravný.
0: Mram, mram. A jak? To byste koukal.
1: Dobrá, vezmu tě do služby, plácnem si.
0: Plácnem. A co račte dělat, pane šéfe? Máte pěkná křídla. Trochu jako motýl, trochu jako šídlo. A vůbec jste fešák.
2: Ale no.
0: Počítám, že jste asi od pošty? Nebo od železnice?
1: Ne, já jsem takový od přírody. Jsem takový, co jsem dospěl. Mravkolev. Prosím tě, pro mě se to jméno ani nehodí, no. Řekni, vypadám já jako lev?
0: Vůbec ne.
1: Já se tak vlastně jmenuji jenom kvůli synovi. To je totiž lev. Opravdový mravenčí lev.
0: Mravenčí?
1: No, žere mravence. Ale jak? No to budeš koukat. To je on. Nádherně řve, co?
0: Žere mravence pro pána?
1: Neboj se, bude se ti líbit. Tuhle snědy 20 mravenců na posezení nezbeda jeden. Je hlas, co? To má po mně. Mě prorokovali, že půjdu k opeře, ale já na to nebyl, já radši lítám. Už má jistě hlad.
0: Já tam nejdu.
1: Neboj se, už je tady.
3: Je to Jost, milej bijouce tmajej.
4: No.
1: Tiutinku, podívej se, co ti tatínek přivedl.
4: Chlámst.
0: Ne.
4: Hled, tiutínek, papu.
0: Ne.
4: Hled.
0: Ne.
1: Počkej, drobečku. No. Nepapej tohohle mravenečka.
4: Ne, hám.
1: Ale jo, hám. On se ti bude přeci starat o jídlo. Bude ti nadhánět samé dobré papáníčko, klusté, prorostlé mravence. No jak ty to máš rád? Aha.
4: Aha, hám.
1: No jaký je tatínek?
4: Hodnej. Papat, tutínek. Hned, moc, hodně. Chamst.
1: Jo, Ferdo, tady u té jamky v písku budeš stát a zahánět pro tutínka do ní mravence. Je to služba lehká, ale zodpovědná, protože jestli se nebudeš tužit, spapá tutínek nakonec tebe. Rozuměl?
0: Ano, prosím.
4: Tutínek, chlamst. Mňám. Hled, papu.
1: A tak se čiň. Papa.
4: Papu.
0: Pro Pětran do tykadla, kam jsem se to dostal. Nejlepší bude potichu se odplížit.
4: Nadháníš?
0: Jo.
4: Už?
0: Jo.
4: Tutínek hládám hned.
0: Jo, nadháním. Celý divej. Je, co se dostanu z toho písku. Nohy se v něm boří. Ještě kousek. Teď jsem spadl rovnou do jámy. Tutínkovi do pařátu.
4: Mravenec nadehnal hodnej. Tutínek spapá. Hám hned.
0: Pro boha, kudy ven?
4: Tutínek hlad, papu, chlam, spňam.
0: To je se mnou, amen. Co pak mi nikdo nepomůže? A budeš mi sloužit, když ti pomůžu? Budu, jen mi pomoz, motýlku.
5: Chyť se mě za křídlo.
0: A letíme. S Bohem, nestvůro!
4: Hej,
2: Papu, pryč! Čutíne žalovat! Ty! Uá!
5: Jen si řvi, nestydo, nestyda ptá, mě už jak živ neuvidíš.
6: A kamže to vlastně letíme, vaštosti?
7: K nám. Bydlíme tady, u potoka.
6: Tak. A tady jsme doma. Umíš stavět?
5: No je. Jako zedník a tesař v jedné osobě. Stavím domy, kůlny, boudy i chatrče, co kdo chce.
6: I pod vodou?
5: No, proč ne? Ale nač to potřebujete?
6: Totiž tady jsi u nás, u Chrostíků.
5: Aha.
6: Já jsem táta Chrostík. Vedle bydlí strejda Chrostík. Tamhle vzadu děda Chrostík. A tadyhle na dně, to jsou naše dětičky. Tak šup pod vodu.
8: Kukuč,
5: no ne, vy jste se vyvedli. Takový mrňavý červíčci a každý má svůj vlastní domeček.
8: Aha.
5: Z čeho pak ho máš ty?
8: Z proutí.
5: A ty?
8: Z mušliček.
9: Já z kamínku, heč.
5: No ne, vy jste šikovné larvičky. A co pak vy, mrňouskové, proč vy jste jen tak nahatí?
8: My to prosím ještě neumíme. My jsme ještě malinký.
6: Právě proto jsem si tě najal, abys je to naučil.
5: Ovšem.
6: Pomohl jim se stavbou.
5: Ovšem.
6: Nechci, aby se moje děti museli dřít jako já za mladá.
5: Ale ovšem k službám, pane šéf. Tak pojďte sem, haranti.
10: Ano.
5: No blíž.
10: Ano.
5: No ještě blíž.
10: Ano.
5: Tak z čeho ty chceš mít domeček?
8: Z písku. Já bych sem chtěla trávovej.
9: Já jehličičníkovej.
8: A já takovej. No, krásný.
5: Tak dobře, tobě udělám domeček z písku, tobě z trávy, tobě z jehličí a tobě, no, třeba ze samých lesklých křemínků.
10: Ano.
5: Ale to se nesmíte vrtět. A musíte hezky poslouchat.
10: Ano.
5: A já vám k tomu budu vyprávět pohádku.
10: Ano.
5: Tak poslouchejte. To je pohádka o tom, jak se tenkrát chrousti rozmnožili. A taky je to pohádka o jednom chlapečkovi, který chtěl chytat chrousty a nevzal si na to pořádnou krabičku. Měl sice v kapse jakousi krabičku, jenomže nedobrota nedobrá, krabička byla nějaká děravá.
8: Jak děravá?
5: Měla odklíplé dno a když ho chytil prvního chrousta, chroust našel díru a už se mu procházel po kabátě. Ale v poslední chvíli, ještě než rozevřel křídla, ho chlapec zase chytil. Podívejme se, už mám druhého chrousta, řekl si a šup s ním zase do krabičky. No, co vám mám vykládat? Chroust byl zase za chvíli venku a zalezl chlapci pod kabát. Chlapec ho zase chytil. Potom ho ještě chytil na kalhotách. Pak na punčoše. A jednou na čepici. No, kde pak by ho bylo napadlo, že je to pořád jeden chroust, který mu utíká z krabičky? No a když si hoch myslil, že bude krabička plná, spočítal čárky a bylo jich... Kolik?
8: Nevíme.
5: 18. Pak šel domů a už zdaleka křičel, maminko, maminko, hádej, kolik mám chroustů. Maminka nevěděla a podala se. Tak chlapec otevřel krabičku a nebylo tam nic.
8: Jak to?
5: No tentokrát totiž ten jediný chroust už opravdu uletěl. No vidíte? A hotovo. Domečky jsou jako odstavitelé. Líbí?
8: Ano.
5: a vám, pane šéf.
11: Vidím, že jsem se v tobě nesklamal.
5: Děkuji, děkuji.
11: Tady máš ode mne za práci...
5: Děkuji.
11: Stačí půl rybí šupiny?
5: Stačí.
11: No a propouštím tě ze svých služeb. Ale tady soused by taky potřeboval...
5: Ne, já jdu domů, pane šéf. Už mám toho toulání až po kusadla.
11: Tak šťastnou cestu. Děti, no, co řeknete Ferdovi na rozloučenou?
10: Šťastnou cestu, staviteli.
5: Cililink. A je to celý. Pravá, levá, pravá, levá, du a du, a nic mi neba, ani sucho, ani déšť, to je toho, vem to nešť. Šlapu, šlapu, levá, pravá, kámen tlačí, hladí tráva tam a potom naspátky, a to je konec pohádky.

0: koníčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

račte se mi podívat do huby. Tímhletím se málo kdo z vás pochlubí, jen co jsem si po obědě schrup.

0: Nežité jsou dosti, to mi asi rostou zuby moudrosti. Račte se mi podívat sem, budu ještě chytřejší než sám.
1: Tak už je srpen, měsíc opuštěných baríků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí nebo polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění. Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá divné všechno. Pak to vyhází zase na dvůr a naskládá to tam jinak a pak to vyhází po třetí a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že se vysouká z vnitřku celý upocený a zježený a začne háfat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno. Všichni se zběhnou ke mně, balíčku, pá, buď tady hodnej a hezky hlídej. A můj člověk vydráždí své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek, a já začnu být opuštěný. Okrmení strach nemám, to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale ta odpovědnost, to si neumí představit nikdo, kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na obojku celé hospodářství. Kluci od sousedky patří mezi ta ošizená lidská mláďata, která nenáležejí žádnému psovi. V srpnu však patří mě a chtějí mě užít. Den co den je tedy vodím k řece, ale až na večer, kdy u vody není nikdo než žáby. V létě jsou žáby k snesení, ale na jaře to bych z nich vyletěl z kůže. Celé noci nezavřou zobák. Žabí zpěv není ovšem žádným uměleckým projevem. Není to něco takového, jako když pes dává pac. Žabí kvákání je něco podobného jako zpěv ptačí. Když zpívá kos, taky nedělá umění. Jeho zpěv je vlastně řetězem vyhrůžek druhým kosům, že tady to není jejich a ať se koukají ztratit. Žabí zpěv je proti tomu jakousi inzertní rubrikou seznámení. Každý žabák totiž vyspěvuje přibližně tohle. Osamělý, inteligentní, charakterní žabák hledá pro společnou cestu životem citově založenou družku. Značka příroda, hudba, porozumění. A věříte, že se vždycky najde nějaká žába, která mu na to naletí? Naklade pak 5 až 10 000 vajíček, ze kterých se ale vylíhne o hodně míň pulců. Protože kde kdo se žabými vejci živí? Žába se totiž nevylíhne rovnou, jako třeba štěně. Vyvine se z pulce, kterému nejdřív naroste ocásek, později přední nožičky, potom zadní a teprve, když mu ocásek upadne, je žába hotová. Když ovšem říkám, že žabáci nezavřou celé jaro zobák, nemám docela pravdu. Jednak nemají zobák, ale co hlavně, oni skřehotají se zavřenou hubou. Alespoň tedy skokaní, jako ten jeden můj. Aportoval jsem jednou asi 10krát z vody klacík a po 11. mě to už nebavilo. Tak jsem dělal, že klacík nevidím, že si prohlížím elektrické vedení.
2: To mrkáš na drát, co?
1: Ozvalo se vedle mě. Byl to ten můj žabák.
3: Co bych mrkal? Nemrkám, namítal jsem. Mně může být každý drát ukradený, pokud není ukradený na našem dvoře.
2: To jsem čekal, povídal vyčítavě skokan. My žáby jsme objevili elektřinu. My děláme pozemně kouli civilizaci. A k čemu to je? Vždyť vás při to vůbec nepoznamenalo. Vy jste prostě hafani a hafanama zůstanete.
3: A hop, byl pod vodou. Tedy naštěstí pro něho. Já jsem totiž dlouho dobrák, ale když mě někdo takhle rozmerendí, tak se s ním nepárám. To dovedu být ten nejzuřivější zlák, jaký když žil u nás ve vsi. No, zeptejte se listonoše nebo komíníka. Každý přece ví, jak to s tím objevem bylo. Žáby byly naporcované pro pana Galvániho, protože v Itálii i jinde jsou žabí stehinka lahůdkou. Visely na měděných drátkách, na železném zábradlí a houpali se v průvanu. A kdykoliv se dotkli železa, tak to s nimi cuklo. Pan Galvani si toho všiml a povídal, a heleme se, elektrika. Jestli tedy tenhle objev chcete připsat žabám, tak můžete kocourům připsat vynález písma. A nebo mě vynález konce, protože já už svoje vyprávěnky končím. Končím, protože jsem vám toho napovídal už dost, abyste věděli, jak žiju já a některá zvířátka z mého okolí. Já pochopitelně dobře vím, že žádný živočich není tak význačný jako my psi. Ale já se na to dívám tak, že svět je nejhezčí, když na něm žijeme všichni. Jak my psi, tak čtenáři dětských knížek, tak ježci, srnci, ale i, vem je čert, žáby. Kdyby byl svět obydlen jen baryky, nebo jen čtenáři dětských knížek, nebo jenom ježky, byl by k uzývání. Tak se mějte dobře. A kdyby něco, tak mě najdete v boudě.

0: Kapitola 6. Přestávka. Najednou jsem skrze slzy zpozorovala 7 konvalinek, které běžely po okenním rámu a zvonily svými zvonečky. Pro mne to byla překrásná zvonková hra, ale macešky na to byly asi už zvyklé, protože začaly volat.
1: Přestávka! Přestávka!
0: A na netopírův pokyn spěchali ven. Některé z nich se však zhlukly okolo mne, vzali mě za ruce a nesměle se zeptali.
2: Nechtěla by si s námi hrát, Aničko?
0: Při těch slovech mi srdce poskočilo radostí. Nikdo mi nemohl navrhnout nic příjemnějšího, protože jako všechny holčičky i já si strašně ráda hraji. Obrátila jsem se na žábu s tak prosebnýma očima, že mi porozuměla ještě než jsem promluvila.
3: Ale ano,
0: řekla mi.
3: Jen si jdi hrát. Po přestávce pro tebe přijdu.
4: Děkuji vám, excelence!
0: Zvolala jsem radostně a mé nové přítelkyně mě odvedly. Uprostřed jeskyně, obklopené pavilóny, byl rozlehlý dvůr, kde se to už hemžilo květinkami. Byli byste řekli, že tu je 1000 květinových záhonů, kde se květiny scházejí, vzájemně splétají a rozplétají a tak vytvářejí měnivé obrazce. Macešky se zastavily u kresby hlemížde, narýsovaného křídou na dlaždicích nádvoří.
5: Poslyš, sametuško,
0: zvolali.
5: Ukaž Aničce, jak si hrajeme na dosti. Ty to umíš nejlíp.
0: Sametuška vytáhla z kapsy spícího chrousta a položila ho na záda na místo, kde začínala spirála kresby hlemíždího domečku. Potom si klekla na kolena a lehce na chrousta foukla. Chroust klouzal přesně po dlouhé spirálové dráze. Sametuška foukala tak jemně a pozorně, že se dostal až na konec spirály.
1: Výborně, výborně!
0: Křičeli všechny macešky a tleskali. Sametuška vstala.

0: odchýlil od správného směru a narazil na čáru. Rázem se probudil a obrátil se na nožky, jako kdyby dostal elektrickou ránu. Roztáhl křídla a letěl pryč s křikem:
1: Chyť si mě, chyť.
0: Lunuška zatím zklamaně vstala.
2: Víš,
0: vysvětlovala mi Sametuška,
2: tihle chrousti jsou báječně vycvičeni. Kupujeme si je u babičky Břízy, která nám je prodává, a ne lacino. Musíme je také dobře a pečlivě krmit, aby nám neuletěli.
0: Lunuška se o svého chrousta asi starala dobře, protože několikrát kolem ní zakroužil a pak usedl na okraj její kapsy.
2: Chceš to také zkusit?
0: Zeptala se mě Sametuška.
3: Ano, ano,
0: řekla jsem.
3: Strašně ráda bych to zkusila.
0: Ale chroust měl záda hladká jako povrch koule ze slonové kosti. A sotva, že jsem na něho foukla, klouzl hned o několik metrů dál. Sametuška ho běžela sebrat, zatímco ostatní macešky se smály, až se prohýbaly. Rozesmály se tak bouřlivě, že jim ani nebylo vidět oči. Já jsem zůstala klečet celá zmatená, až Lunuška se mě zastala.
3: Je vidět, že neumíš hrát tuhle hru. Jen to zkus znovu. Tobě to dovolíme.
4: Ano, ano!
0: Souhlasili macešky. Tentokrát jsem zase foukala tak málo, že chroust se každou chvilku zastavoval.
3: Ne, tak ne,
0: řekla mi Lunuška.
3: Zkus to znovu. Když klouže, nesmí se zastavovat.
0: Brzy jsem přišla na to, jak foukat, aby klouzal a nezastavoval se, ale zase mi narazil na čáru. Probudil se a vzlétl s křikem:
1: Chyť si mě, chyť.
0: Potom však sletěl Sametušce na kapsu. Maceška řekla:
5: Víte, vlastně to od nás není hezké, že jsme Aničku zatáhli do hry, kterou nezná. Snad bychom si mohli hrát na něco jiného.
0: Obrátila se ke mně a zeptala se:
5: Na co si hrajete na zemi?
0: Vyjmenovala jsem jí všelijaké hry. Na slepou bábu, na školku, přetahování, skákání přes šňůru, házenou, schovávanou. Ale při každé hře, kterou jsem jmenovala, macešky se jen udiveně na sebe podívaly.
2: Škoda, Aničko,
0: doznala nakonec Sametuška.
2: Škoda, že neznáme ani jedinou z těch her. Ale pojďme se podívat mezi ostatní květiny a bude-li se ti nějaká jejich hra líbit, tak tě ji naučíme.

0: Na zastávce stojí autobus a už se chystá odjet. Ze všech sil se ho snaží doběhnout jeden muž a prosí:
1: Pane řidiči, zastavte, jinak přijdu pozdě do práce.
0: Řidič chce odjet, ale na poslední chvíli si to rozmyslí a na muže počká. Chlapík doběhne k zadním dveřím a naskočí dovnitř. Dveře se zavřou, on si oddychne a říká:
1: Dobrý den, kontrola jízdenek, prosím.
2: To byl revizor a byl v práci.
1: Revizor.
3: Vysvětlivka. Co je to ten pokojík? Než vám povím, jak to bylo dál s panem Vavřincem a s Hejlíkem, měla bych vysvětlit, kde vlastně Hejlík s dědečkem bydlí. Samozřejmě, že pan Vavřinec neměl žádný zvláštní pokojíček pro lichožrouty a podobné nezvané hosty. Vždyť ani vy žádnou takovou komůrku doma nemáte a přesto u vás nějaký lichožrout bydlí. Nebo snad chcete tvrdit, že vám se ponožky nestrácejí? Nejspíš tedy nevíte, že za stěnou vaší kuchyně, obýváku nebo ložnice je dutý prostor. Možná, kdybyste kousek po kousku tu zeď malým kladívkem proklepali, zaslechli byste takový zvláštní dutý zvuk, jako když klepnete na bubínek. A když se vám poštěstí ten zvuk uslyšet, tak to jste právě zaklepali na dvířka místnosti, ve které žije nějaká lichožroutí rodinka. Pokud si to budete chtít doma zkusit, tak vám ještě napovím, že to místo je často schované za tapetou nebo za nástěnným kalendářem nebo za zasklenou svatební fotografií vašeho pradědečka a prababičky. Lichožrouti, kteří žijí ve školních třídách, mívají bydlení za obrazem prezidenta. Hejlík s dědečkem měli svůj pokojík mezi kuchyní a koupelnou, a to za zarámovaným diplomem, který Egon Vavřinec obdržel ještě na vojně. Byl v něm jmenován jako nejlepší trubač hradní stráže. Ten jejich pokojík vypadal v mnohem menším měřítku, ovšem tak trochu jako byt pana Vavřince. I oni měli malou kuchyňku a ložnici, jen bez koupelny se obešli. Lichožrouti se totiž vodě vyhýbají, protože hrozně dlouho schnou a neradi se ždímou. Konec vysvětlivky.

0: Díky cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kinichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to dopadlo u toho našeho medvěda.
0: Hanko, dobře to dopadlo.
2: Soutěžili?
0: No.
2: Jak to dopadlo?
0: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
0: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
0: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
0: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
0: Počíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Aha. Vezmeme si náplast.
0: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
2: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Nestačí.
0: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový házet
2: hot míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uhum. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uhum. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
0: Jo, takže jedna ruka jde dozadu, druhá jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míček, budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu. Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá.
0: Chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak
2: Piggy,
0: tam můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že bude létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
2: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi, oni jsou takové měkké.
2: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti, jo, papírová bitva.
3: O Konrádovi, který psal nosem.
1: Byl jednou jeden chlapeček, jmenoval se Konrád a ten pořád lhal. Dostal od maminky k narozeninám plnicí pero, ale sotva přišel do školy, už vykládal, že si to pero upekl sladké mouky na pánvice a děti si pero prohlíželi a říkali, to přece není možné, Konráde, ty určitě lžeš. Ale Konrád se ani trochu nezačervenal, krčil rameno, říkal, tak mi sáhněte na nos. A děti mu na nos sáhly, ale nic nepoznali, protože Konrádův nos byl dlouhý, špičatý a krásně rovný. A Konrád se v duchu smál a myslel si, s takovým nosem můžu lhát, jak chci, a nikdo nic nepozná. Ale představte si, jednou hrál Konrád na hřišti kopanou a plnicí pero ztratil. Když přišel do školy, řekla paní učitelka dětem, vyndejte si sešity a pera, budeme psát úlohu o tom, jak voní květiny. A rozdala dětem azálky, karafiáty a jeřiny. Děti dali sešity na lavici, vzali pera, vonili ke květinám a psali. Ale Konrád marně hledal své nové pero, faktovce nebylo, v kapse také ne, a tak řekl Zuzance, která seděla vedle něho, Zuzanko, půjč mi něco na psaní. Mému peru narostly včera večer nohy, uteklo s kočkami na střechu a ještě se nevrátilo. Ale Zuzanka řekla, Konráde, to není možné, ty určitě lžeš, nic ti nepůjčím. Pojď mi sáhni na nos, řekl Konrád, ale Zuzanka neměla čas sáhat Konrádovi na nos. Psala úlohu o tom, jak voní květiny, a tak řekla, já vím, že máš špičatý a rovný nos, ale teď mě nech, mám práci, píš si, čím chceš. Dobrá, řekl si Konrád, mám krásný, rovný, špičatý nos, budu tedy psát nosem. A namočil si nos do inkoustu a psal. Konráde, řekla paní učitelka, když to viděla, nepiš nosem, je to nezdravé. Musím tak psát, řekl Konrád. Můj nos mě o to včera celý den prosil a já jsem mu to na čestné slovo slíbil. Konráde, řekla paní učitelka, tohle ti nevěřím. Odkdy se nosy zajímají o psaní? Tak mi sáhněte na nos, řekl Konrád. Ale paní učitelka viděla, že Konrádův nos je celý od inkoustu, nechtěla si špinit ruce, tak řekla, dobrá, piš si tedy, čím chceš, já ti jen říkám, že je to nezdravé. A měla pravdu. Psát nosem je skutečně nezdravé. Nos se za chvíli celý upíše, je menší a menší, nedá se s ním vonět ani psát, a tak Konrád marně čichal ke karafiátu, necítil vůbec nic, řekl si tedy, no píšu, že květiny nevoní, ale když chtěl tohle napsat, nešlo to, protože nos byl pryč. A Konrád se hrozně polekal. Není to jen tak, být najednou bez nosu, nos mají všichni, nos má i kočka, i slon, bez nosu se nejenom nedá vonět, bez nosu se nedá ani kýchat, bez nosu vypadá člověk velice divně. A Konrád si řekl, nějaký nos musím mít, něco si tam musím dát, a šel ze školy rovnou na půdu, kde je plno starých krámů, lyže a houpací židle a starý gramofon, a Konrád přemýšlel, co si dát místo nosu. Lyže jsou trochu veliké, myslel si, houpací židle by nevypadala hezky, dám si tam kliku od gramofonu, a opravdu dal si místo nosu kliku od gramofonu a šel k obědu. Poslouchej, Konráde, ty máš nějaký divný nos, řekla mu přídle maminka, nestalo se ti něco? Ale, řekl Konrád, stalo se mi taková nepříjemná věc. Můj nos se domluvil s mým novým plnicím perem, že si půjdou do cukrány na trubičky se šlehačkou, a když přecházeli ulici, přejel je parní válec. Poslouchej, Konráde, to není možné, řekla maminka. Odkdy chodí plnicí pero s nosem do cukrárny? Nemají přece zbytečné peníze na masaň. Ty určitě lžeš. No tak mi tedy sáhni na nos, řekl Konrád a maminka mu sáhla na nos a nos byl docela křivý, jako každá klika od gramofonu a maminka řekla, Konráde, ty lháři, za trest budeš bez oběda. A Konrád seděl u stolu, kručilo mu v břiše a myslel si, tak, a mám polhaní, nedá se nic dělat. Psát nosem se opravdu nevyplácí.
0: Tiki kalendář! Dnes je 11. května, paprdá!
3: A svátek slaví Svatava.
0: Je, to je hezké. Svátek slaví Svatava.
3: A jsou hned tři možné významy tohoto jména. První.
0: Svatá řeka.
3: Druhý.
0: Strážce.
3: A třetí.
0: To znamená, že nositelka toho jména je silná.
3: Tak vidíte, milé Svatavy, co si vyberete?
0: Krásný svátek.

pasturových penízcích. Pohádka poštovní známky z Tichomořských ostrovů. Na gazelím poloostrově odedávna platili lidé lasturovými penězi. Za ně nakupovali potřebné věci a všichni je měli ve vážnosti jako dary moře. Než vypluli na lov pežů Palatambo, z jejich ulic vyráběli peníze, konali obřady k poctě moře a všeho živého, co moře dává. Stalo se, že se otec rodiny vrátil domů bez úlovku. Jeho žena byla velmi smutná, vždyť v jejich chýši visela na stěně poslední šňůra peněz. Ptala se muže, proč se lastury vyhnul jeho člunu, že přijel domů s prázdnou. Byl si k obyvatelům moře zdvořilý, nepohněval si nikoho z nich. Otec vzpomínal, neviděl jsem nikoho důležitého, jen starý rak poustevník se na mne zaškaredil z vod a dal si mu pozdravení. Co je mi po starém rakovi, řekl muž a žena mu vyčetla. Rak patří k obyvatelům moře a my jsme v mořských vlnách jen hosté. Slušelo se, abys mořského starce pozdravil. Rozhněval se a poslal lastury daleko od tvých sítí. Rozmluvu otce a matky slyšel jejich malý synek. Řekl si, pomohu otci i matce. Pozdravím úctivě každého, koho potkám. Šel k pobřeží a vyhlížel, zda připluje blíž někdo z obyvatel moře, aby mu prokázal poctu. Na pobřeží ležel jen trouchnivý kmen starého stromu. Chlapec se kmenu uklonil. Buď zdrávo, dřevo, které si bývalo stromem. Kmen odpověděl. Nejsem jen mrtvé dřevo. Obrať mě a postrč na vodu. Sloužil jsem jako člun. Posloužím i tobě, zdvořilý hochu. Chlapec postrčil kmen na vodu a usedl do něj jako do člunu. Mohl bys mě, člune, dovést do vod, kde bydlí lastury? Popros moře, ať pošle vlnu, která nás doveze k ostrovu na Kanaky. To je ostrov plžů Palatambo. Chlapec pozdravil moře a moře jim poslalo dobrou vlnu. Pluli rychle a brzy se přiblížili k ostrovu na Kanaky, zemi plžů Palatambo. Nejsme tu doma, řekl kmen chlapci. Bydlí tu kohout a kasuár. Dej domácím pozdravení. Chlapec pozdravil pány ostrova a ti mu dali svolení sbírat lastury. Aj, tolik jich můj starý břich neuveze, řekl člun chlapci. Popleť tolik košů, kolik peněz je potřeba pro tvého otce a matku. Chlapec upletl pár košů a napenil je lasturami. Dal pozdravení kohoutu i kasuárovi a dobrá mořská vlna je donesla zpátky domů. Otec a matka chlapce objímali, vždyť se strachovali o jeho život. Byl si celé 4 dny a 4 noci z domu. Poprosil jsem moře o lastury. Dobrá vlna donesla můj člun k ostrovu na Kanaky, kde jsou domovem plži Palatambo. Chlapec vyložil koše lastur a otec hned chystal vrták, aby dal lasturám podobu peněz. Nejprve s matkou lastury vyčistili, pak otec vyvrtal do každé dírku a navlékl vyrobené peníze na šňůru. Odměřil šňůru rozpětím svých paží a navlékal další a další šňůry a cítil se bohatý. I lidé ze vsi se podivili takovému bohatství a hned chystali čluny, aby se taky vypravili na lov k ostrovu na Kanaky. Tehdy donesla mořská vlna zprávu o cestě mnoha člunů z gazelího poloostrova.
ostrova k ostrovu Pežů Palatambo. Kohout a kasuár požádali mořskou vlnu, ať pluje pomalu. Kdyby dokázali ti lidé plout z Košilastur za 4 dny tam a zpátky, brzy by rod Pežů Palatambo na lidskou chamtivost vyhynul. Všichni Pleži by se proměnili na peníze. A od té doby trvá plavba od Gazelího poloostrova k ostrovu na Kanaky 6 měsíců. Od té doby vítají lidé z Gazelího poloostrova svá nemluvňátka na svět přáním. Buď velký a silný, abys mohl dobře a zdrav překonat plavbu do Nakanaky.

0: Proč pak ty, Jakube, máš vlastně rád kameny?
1: Zdědil jsem to po dědečkovi. Vyprávěl mi, že kameny jsou schránky a v nich jsou ukrytá tajemství. Některé jsou léčivé, v jiných se skrývají kouzla nebo osudy. Alchymisté hledali kámen mudrců a dobrodruzi zase drahokamy. Ale každý kámen si sebou nese nějaký příběh. Třeba tenhle tmavě žíhaný valounek v mojí sbírce.
2: To je přece žula. Vypadá, jako by to byla dříve kostka.
1: Správně. Byla to dříve dlažební kostka, než jí voda obrousila.
0: A proč máš ve sbírce pamětních kamínků a oblázků i nějakou dlažební kostku?
1: To uvidíte, když přijedete do Vodňan. Nejen, že je celé město pečlivě vydlážděné těmito kostkami, ale rádi se vám tu pochlubí, proč se říká chytrej z Vodňan. Kdysi dávno cestoval krajem císař pán. Daleko před ním jel posel, který zařizoval, aby ve městě, kterým má císař projíždět, bylo všechno v naprostém pořádku. Takový posel dorazil jednoho dne i do Vodňan. Rozhlížel se chvíli po městě a hned mu bylo jasné, že není na tak vzácnou návštěvu připraveno.
3: Musíte si vydláždit náměstí. Císař přece nemůže přijet na plácek plný bahna a kaluží.
1: Řekl po prohlídce městské radě.
0: My bychom samozřejmě rádi přivítali císaře co nejlépe.
1: Začal purkmistr a městská rada živě přitakávala.
0: Ale to víte, doba je zlá, sedlákům se neurodilo, rybníky taky nenesou co dříve, do toho ty války. Město prostě nemá v pokladně ani zlatku na kamennou dlažbu. Je nám to opravdu líto.
3: Dobře, dlažební kostky necháme přivést za císařovi peníze, ale vydláždit si to tu už musíte sami.
1: Přistoupil posel na vychytralost radních.
3: A přijedu si to zkontrolovat.
1: Když se ale počase vrátil do Vodňan, nevěřil svým vlastním očím. Všechny ulice města i nejmenší uzonké uličky na předměstí byly čerstvě vydlážděny. Pouze náměstí, místo, kde se měla zdržovat vzácná návštěva, bylo stále plné bahna a kaluží.
3: Co to má znamenat?
0: Chtěli jsme čerstvě vydláždit i příjezdové cesty a na náměstí už nezbyly kostky. To víte, jsme chudé městečko, rádi bychom vyhověli, ale na dlažbu náměstí už kámen nemáme.
1: Posel nemohl údivem nad drzostí měšťanů ani promluvit, ale co naplat. Císař pán už byl na cestě a náměstí plné bláta. Musel tedy rychle nechat přivést další dlažební kostky na královské útraty. Ovšem vodňančtí oslavovali. Komu se podaří přijít zadarmo k vydláždění celého města? Jenom chytrým z Vodňan.
2: Teda Jakube, lidi jsou vážně chytráci.
1: No, já znám i chytré prasátko. I když u něj je důležitější dobré srdce. To zdědil po svém praprastříci. Chrochňátko je krásně růžovoučké, vymydlené prasátko, které si žije v zemanství u starého kance v Hoslovicích. Jako to prasátko v žitě. Má krásné jméno, útulný chlívek a zemanka Tereska ho chodí odpoledne drbat za ušima. To jeho praprastříček, starý kanec, byl na tom daleko hůř. Byl tak sám, že dokonce ani nebyl nikdo, kdo by mu dal jméno. A tak je dodnes známý jenom jako starý kanec. Jenže jemu to vůbec nevadilo, protože nic jiného neznal. Byl rád sám. Celé dny se proháněl po lese v lidu prázdném pošumaví a byl šťastný. Mohl si rýt, kde chtěl, všechny ponravy a kořínky byly jen jeho. A těch bukvic, to bylo jeho nejzamilovanější jídlo. Vždycky si jich na zimu nastřádal plnou jeskyni pod vrcholem kopce. Až jednou se všechno změnilo. Pošumaví není moc úrodné, proto se tam lidé stěhovat nechtěli. Potřebovali spoustu odvahy a síly, aby tu mohli začít budovat hospodářství. A takový odvážlivec se našel. Byl to Jirka, dřevorubec.
0: Podívej na to krásné dříví.
1: Ukazoval manželce Teresce první pokácený strom.
0: Z toho vypálím takové uhlí, že mi za něj ve Volyni budou platit zlatem. Vykácím všechno až po ten potůček a tam nám postavím chaloupku. A až k vrcholu kopce to všechno patří nám.
2: Máš pravdu.
1: Přisvědčila Tereska.
2: Je tu nádherně. A tady si uděláme malé políčko a vypěstujeme si na zimu trochu obilí. A příští rok už bychom si mohli za peníze z uhlí koupit nějakou slípku nebo kozu, aby měli děti občas vajíčko a mlíko k snídani.
1: Přisvědčila Tereska. Starý Kanec měl poklidu. Od rána do večera dřevorubec Jirka sekal nebo řezal dřevo a Tereska s dětmi šmejdili po lese, sbírali houby a borůvky a klestí a kdo ví, co ještě. Barborka s Vojtíkem pořád někde pobíhali, hráli si na schovávanou, pokřikovali a v kořenech stromů si stavěli pokojíčky. V celém lese nebylo místečko, kam by se Kanec na chvilku natáhl a neslyšel dětské výskání nebo údery sekyrky. Až přišel Martin. Znáte to, Martin většinou jezdí na bílém koni, jenže toho roku vzal sebou zřejmě celé stádo. Sněhu napadlo tolik, že to ani starý Kanec nepamatoval. Les stichnul a zesmutněl. Nikdo nevýskal. Nikdo nesekal ani neřezal a starý Kanec poprvé v životě pocítil samotu. Najednou se mu po těch rozjívených lidech zastesklo. Jak asi žijou v té malinké chaloupce pod sněhem? Políčko měli malé, obilí moc mít nebudou a Jirka se v těch závějích do Volyně nedostane, aby prodal uhlí a přinesl něco k jídlu. A sníh leží tak dlouho a nechce slézt. Kanec na lidi myslel stále častěji. A nakonec to nevydržel. Šel se podívat k chaloupce. Nahlédl oknem a viděl na vlastní oči to, co už tušil. Všichni byli pohublí a choulili se u kamen. Jsem to, ale vždyť mám jeskyni plnou bukvic. Můžu jim pomoct. Zaradoval se starý Kanec a radostí zachrochtal. Podivný zvuk vyrušil Jirku z klimbání, on vzal do ruky hůl a vyrazil z chaloupky. Před chalupou stál obrovský Kanec, jakého ještě neviděl. Hladovému Jirkovi připadal velký jako zubr. Stál klidně a díval se Jirkovi do očí.
0: Víš, jsem hrozně unavený a hladový. Jestli mě chceš sežrat, tak se ti asi neubráním,
1: řekl Jirka, ale Kanec zavrtěl hlavou, otočil se a pomalunku odcházel. Jirka si odechl, jenže po chvíli se Kanec zase zastavil a ohlídl se po Jirkovi.
0: Snad nechceš, abych šel za tebou?
1: Podivil se Jirka a Kanec pokýval hlavou. Jirkovi najednou připadal tak přátelský, že za ním skutečně šel. Kanec ho dovedl až ke své jeskyni a ukázal Jirkovi zásoby bukvic. Jirkova radost neznala mezí. Nanosil do chaloupky bukvice a Tereska z nich upekla placky. Jakmile sníh povolil, vydala se celá rodina s uhlím do Volyně.
4: Tak co, cácorko?
1: Ptal se kupec Barborky, když jim za uhlí nakládal na saně pšenici a vejce.
4: Nezapomněli jste ještě na nějakou dobrotu?
2: Jasně, že zapomněli.
1: Ťukla se Barborka do čela.
2: Dejte nám ještě pytel jablek pro starýho Kance.
1: Ale starý Kanec nedostal jen ten pytel jablek. Na památku, že zachránil první obyvatele Hoslovic od hladu, jmenuje se po starém Kanci místní hospoda, i celé zemanství. A jeho praprasynovce Chrochňátka můžete dodnes v Hoslovicích potkat.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Pigim.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bod.
1: Justýno, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech, totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justýno, já jsem opravdu říkal prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám a říkám prampouch. Prampouch.
2: Jo. Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bod.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justýna neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He.
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho. Co říkáte? Ať je to pozorné, tudíž názorné.
1: Dobře, Justino.

Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal s sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte

Jednou za 14 dní v sobotu chodívali Ferda s Kubou k babičce. Teda říkali, že jdou k babičce, ale samozřejmě šli i za dědečkem. Na návštěvu se vždycky těšili, měli je rádi. Nejenže babička něco dobrého uvařila nebo upekla, ale mohli běhat po zahradě, pracovat s dědečkem v dílně nebo šmejdit na půdě. Tuto sobotu vyrazil Ferda k babičce a dědečkovi sám. Kubu bolelo v krku, takže zůstal doma v posteli, pil zázvorový čaj a díval se na pohádky. Ahoj, vnoučku! Přivítala Ferdu babička. Maminka volala, že dnes dorazíš sám? Děda si šel k sousedovi půjčit sekačku, ta naše zase zlobí. Za chvíli bude hotový oběd, běž se zatím hrát. Poprosila ho a dál se věnovala vaření. Ferda vyšel na dvorek a přemýšlel, co bude dělat. Bez Kuby to nebylo ono. Ve dvou se zabavili snadno, ale takhle... Děda se určitě zapovídal se sousedem, když pořád nejde. Říkal si v duchu Ferda. Půjdu se podívat na půdu. Ferda měl komůrku pod střechou nejraději ze všech míst v domě. Působila tajemně. Ve slunečních paprscích, které pronikaly skrz malé okýnko, viděl vířící se prach. Sem tam po strouchněvělých trámech proběhla myška. Všude ležely staré věci. I když tu byli Ferda s Kubou už několikrát, pokaždé našli něco zajímavého. Knihy, oblečení, nábytek nebo různé jiné, pro babičku a dědu už nepotřebné hrampádí. Ferda se postavil doprostřed půdy a rozmýšlel, kam se podívá tentokrát. Vybral starou dřevěnou skříň. Otevřel ji. Prohlížel si staré oblečení, uniformu, asi po dědečkovi, nějaké zástěry a pláště. Všiml si, že nad tyčkou s ramínky je ještě jedna police. Jestli v ní něco je, nevěděl. Nedosáhnul tam. Přistrčil si starou židli a vylezl na ní. Police byla prázdná. Už chtěl se skočit, když zahlédl úplně v rohu poličky složený papírek. Natáhl se pro něj, ale byl daleko. Ferda se skočil ze židle. Rozhlížel se, potřeboval něco, co na židli postaví, aby byl ještě o trošku výš. Knížky, napadlo ho. Pozbíral na půdě ty nejtlustší svazky a položil je na židli. Nevypadala bezpečně. Za jiných okolností by se nahoru bál vylézt, ale strašně ho zajímalo, co by na papírku mohlo být napsáno nebo nakresleno. Opatrně tedy na knížky stoupnul, zachytil se dveří skříně a papírek z poličky vytáhl. Když ho rozbalil, zesmutněl. Žádný obrázek, ani nápis, jen samé tečky a čárky. Zklamaně strčil papírek do kapsy a šel dolů. Babička právě volala k obědu. Dědeček už seděl za stolem. Ahoj, Ferdo, kde ses schovával? Hledal jsem tě na zahradě i v dílně a ty nikde, řekl vesele dědeček. Byl jsem na půdě a našel jsem tam tohle. Ferda vytáhl pomačkaný papírek z kapsy. Myslel jsem, že je to dopis nebo starý obrázek, ale koukej, jen nějaký tečky a čárky. Dědeček si papír prohlížel. To ale nejsou obyčejné tečky a čárky, kamaráde. To je Morzeovka, šifra, tajné písmo. Ferda zbystřil. Vážně, a kdo tam ten papírek schoval a co znamená? Dědo, to musíme vyluštit, to bude tajná zpráva. Ferda byl nadšený. Jo, Ferdo, s tím ti bohužel nepomůžu. Už si Morzeovku nepamatuju. Ale někde tady mám knížku, podle které bys mohl vzkaz rozluštit. Po obědě ji najdeme, navrhl dědeček. V cuku let

0: tu měl Ferda smězenou polévku a popohánil babičku, ať mu nandá brambory s květákem. Zhltnul i druhý chod a netrpělivě čekal, až dojí i dědeček. Bzzz, taky jsi tak napjatý. Bzzz, co tam asi bude? Bzzz. Moucha zvědavost byla stejně nedočkavá jako Ferda. Už? Zeptal se Ferda, když dědeček spolknul poslední sousto.
1: Jo, jo, jdeme hledat,
0: prohlásil dědeček.
1: V knihovně bylo tolik knížek, že trvalo celou věčnost, než objevili tu pravou. Ferda se s ní posadil ke stolu a písmenko po písmenku, čárku po čárce, tečku po tečce porovnával s papírkem. Nešlo to. Všechno si bylo tak strašně podobné, vzkaz vůbec nedával smysl.
2: Jak to jde?
0: Volala několikrát z kuchně babička.
1: Nejde vůbec.
0: Ferda nevěděl, jak dál. Vzal papír a hodil ho na zem. To je jedno, bude tam stejně napsaná nějaká blbost, říkal si. Ale stejně chtěl vědět, co vzkaz skrývá.
3: Oknem vlétla dovnitř moucha zvědavost. Chvíli pozorovala Ferdovo marné snažení. Viděla, jak zahodil papír, pak ho sebral a začal znovu. Po chvíli Ferda knihu zavřel a zase to vzdal. Pak ji znovu otevřel a opět zkoušel luštit. A tak pořád a pořád dokola.
1: Bzz, nevzdávej to! Bzz, došel si až sem! Bzz, zkus to ještě!
0: Šeptala moucha.
1: Třeba uděláš pořádný objev. Bzz.
0: Když to vzdáš, možná se nedozvíš velké tajemství.
1: Bzz.
0: Máš pravdu, nemůžu teď přestat, musím to rozluštit, myslel si Ferda a pokračoval. Překreslil si čárky a tečky na nový papír. V původním se už ztrácel, celý ho počmáral. I kvůli tomu se nemohl pohnout z místa. Najednou se začalo dařit. První slovo. Druhé. Třetí. Je to věta.
1: Babi, dědo, mám to!
0: Volal Ferda, když přiběhl do kuchyně. Píše se tu. Poklad najdeš za kůlnou pod kamenem. Ferda na nic nečekal. Utíkal za kůlnu. Odvalil jediný kámen, který tam byl, a začal hrabat v hlíně. Narazil na kovový předmět. Cítil, jak se mu rozbušilo srdce. Poklad! A on ho našel! Ze všech sil zabral a vytáhl kovovou krabičku. Když s ní zaštěrchal, uslyšel cinkot.
1: Něco tam je?
0: Zaradoval se. Babička s dědečkem právě přicházeli.
1: Na co čekáš? Otevři ji!
0: Vybízel Ferdu dědeček. Vypadalo to, že i on s babičkou jsou zvědaví, co Ferda našel. V krabičce byl velký starý odznak. Krásný odznak, možná zlatý. Byla na něm dvě křídla, která spojoval zvláštní erb. Když vzal Ferda odznak do ruky, zabíral skoro celou dlaň.
1: Bzz, co to je?
0: Moucha zvědavost vyvalila oči.
1: Teda, ty se máš, Ferdo, usmíval se dědeček. Ten musí být vážně vzácný, opravdový poklad.
0: Nevíš, dědo, co znamenají ta křídla a erb? Ptal se Ferda.
1: Nevím, Ferdo. Bohužel, pokrčil rameny dědeček.
0: Dědo, nemohl bys se mnou zajít do knihovny? Prosím, v nějaké knížce bysme mohli najít odpověď.
1: Přemlouval Ferda dědečka. Tomu se moc nechtělo. Těšil se, že se po obědě pěkně natáhne a schrupne si. Když ale viděl, jak je Ferda nadšený, souhlasil.
0: Vydali se spolu do knihovny. Naštěstí měli otevřeno i v sobotu.
1: našli knížku o erbech i knihu o odznacích. Ferda si knížky pročítal a našel, co hledal. Odznak byl opravdu vzácný. Musel patřit nějakému pilotovi, který ho dostal za zásluhy. Nejvyšší řád, jaký lze v letectví získat. Ferda chtěl honem všechno vyprávět rodičům a Kubovi. Udýchaný přiběhl domů. Tatínek zrovna seděl u večerních zpráv.
4: Tatí, koukej, našel jsem poklad! Křičel Ferda.
1: Sotva popadal dech a podával odznak tatínkovi. Ten si jej prohlížel. Vypadalo to, jako by ho snad už někdy viděl.
4: To není možné. Ferdo, víš, co to je?
1: Tenhle odznak jsem našel kdysi dávno na poli. Byl jsem ještě malý kluk. S kamarádem, plyšovým medvědem, jsme si hráli na hledače pokladů a já mu připravil tajnou stezku se šifrou.
4: Ty jsi našel tu morzeovku, viď?
1: Ptal se tatínek. Ferda přikývl. Jenomže ten kamarád se odstěhoval, pokračoval tatínek, a já na odznak úplně zapomněl. Ferda si prohlížel svůj poklad a zesmutnil.
4: Co pak je?
1: Zeptal se tatínek.
4: Ty teď ten odznak asi budeš chtít zpátky, když je vlastně tvůj, řekl Ferda.
1: Naopak, ty jsi ho našel, ty jsi hledač pokladů. Je jen a jen tvůj, Ferdo. Ferda byl šťastný. Všechno to snažení se mu vyplatilo. Kdyby vzdal luštění morzeovky, nedržel by teď v ruce tak krásný a vzácný odznak. Když Ferda odběhl do pokojíčku za Kubou, tatínek se pohodlně usadil do křesla a s úsměvem řekl mamince.
4: Je to můj kluk, je celý po mně.

má asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší. Každý má asi občas život těžký. A kapr ho má nejtěžší.

těžko nějakej rybás najde, takovej dlouhý.

0: Piggy vtip.
1: Na ulici pláče malá holčička.
2: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
0: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
2: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
1: A holčička na to,
0: ale já nevím, kde bydlím.
3: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
2: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
3: No, to bych nechtěl být ztracený, ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
2: No určitě.

0: ožravém Petříkovi. V jedné zemi žil chlapeček, který se jmenoval Petřík. Ze všeho nejraději seděl v kuchyni, se lžící v ruce a čekal, kdy mu naloží nějaké dobré jídlo. Jeho starostliví rodiče byli z toho celý nešťastní. Kdysi, když byl Petřík ještě úplně malým chlapečkem, ukazovali ho sousedům a známým a říkali: podívejte se, jaké lamželezo je z našeho Petříka. Sní všechno, co mu naložíme. Sousedi se usmívali, dávali Petříkovi sladkosti a chválili ho. Takového siláka to jsme ještě neviděli. Jenže když Petřík dospíval, přestávalo mu stačit, co měl před sebou na talíři, a chtěl stále víc a víc. Nezřídka se stalo, že maminka ani nestihla dopéct koláč a už ho Petřík snědl. Potom ještě snědl chleba se sádlem a s cibulí, kompot, párky a nakonec si dal kus slaniny a škvarky. Nejhorší to bylo v neděli. Často se stávalo, že maminka musela třikrát vařit dobrou nedělní polévku, protože Petřík ji stihl vysrkat z hrnce dříve, než byla hotová. Rodiče si mysleli, že se to všechno změní, až začne Petřík chodit do školy. Domnívali se, že vzdělání a učení z něho udělají rozumného člověka. Jenže se stal opak. Petřík po dobu celého vyučování nemyslel na nic jiného, než jak se dostat k jídlu. Kradl spolužákům svačinky a pak se pod lavicí cpal a nedával pozor. Rodiče často před Petříkem klečeli a se slzami v očích ho prosili, aby se nad sebou zamyslel a nebyl takový žravý. Petřík je vyslechl, pokýval hlavou, ale žravost ho nepřešla. Co se však jednoho dne nestalo? Petřík šel ze školy a na ulici potkal bezmocnou vedchou stařenku, která nesla plnou nákupní tašku. Petřík se nabídl, že jí s nákupem pomůže. Z tašky totiž trčel velký rohlík a on doufal, že stařenka mu ho dá za odměnu. Pomaličku kráčeli k domku, kde stařenka bydlela. Ona mu vyprávěla o svém těžkém životě a Petřík se neovládl a rohlík snědl. Žravost ho však nepřešla a postupně snědl všechno, co bylo v tašce. Přitom si ještě představoval, že ho stařenka pozve k sobě domů a za odměnu mu nabídne koláč. Nakonec zastavili u domku. Petřík podal stařence prázdnou tašku a spokojeně čekal na pozvání. Stařenka překvapením otevřela ústa a když pochopila, co se stalo, vyslovila kletbu.
1: Tvoje žravost bude potrestána. Jednoho dne si pro tebe přijde.
0: Petřík se hrozně polekal a s pláčem utekl. Když přišel domů, rodičům nic neřekl, hltavě se najedl a zalezl do postele, protože pod polštářem měl ještě schovaný chleba se sádlem. Tak to šlo nějakou dobu a Petřík na příhodu se stařenkou zapomněl. Jen občas se mu zdálo, že vidí její vedchou postavu nehybně stojící kdesi na druhé straně ulice. Jednou v neděli večer, právě když seděl se svými rodiči za stolem a hltavě večeřel, kdo si zazvonil u dveří. Maminka se divila.
2: Kdo to k nám jde tak pozdě?
0: Řekla a šla otevřít. Chvíli s někým hovořila a když se vrátila, tatínek se na ní zvědavě podíval. Kdo to je? Zeptal se.
2: Nějaký pan Izrity,
0: řekla maminka. Přišel si prý pro našeho Petříka. Petříkovi překvapením vypadla lžíce z ruky.
3: Ale já nikam nechci jít,
0: zvolal a snažil se skrýt pod stůl. Maminka s tatínkem mu domlouvali.
2: Když pan Izrity říkal, že přišel pro tebe, musíš s ním jít.
3: Ale já nechci, křičel Petřík.
0: Ale nebylo mu to nic platné. Maminka s tatínkem ho vytáhli spod stolu a odevzdali panu Izrityovi, který trpělivě čekal na chodbě. Od té doby žravého Petříka nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Takhle tedy dopadnou všichni žrouti, milé děti.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku.
5: Měsíčku. Můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: A teď ještě jednou.
5: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
7: Soby jsou lepší než lidi, víš, dřina je mít rád. Co cítíš, to dělej, k cíli pádí se směle, tvůj cit nelže, tak

0: Byl jeden král a měl tři syny. A když ti tři synové dorostli, rozbolili toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět a nikdo mu nevěděl rady ani pomocí. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim: milí synové, zdálo se mi, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde?
1: Já,
0: volali všichni tři synové. Milé děti, všichni tři nemůžete jít, jsem starý a nemocný. Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu, vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s Bohem a jel. Jel tři dny pořád, až přijel do nějakého velkého města. A že byl unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu některý den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné panny, hráli spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta panna k němu povídá: nechceš-li si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát a hrál, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta panna: budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je našeho. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál sebe samého. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl: otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel. Jeď, synu můj, pán Bůh tě doprovoď. Královic si osedlal dobrého koně, nabral si zlata a stříbra a jel. Jel zase tou cestou, až přijel třetí den taky do toho velkého města a že byl unaven, chtěl si tu odpočinout. Přijde do hospody, vidí tři krásné panny v kostky hrát, královice k ním postavil, začal s nimi hrát a prohrál zase všecko. Svého koně a taky sebe sám. Král zase dlouho, dlouho čekal a když se nemoc jeho den ode dne horšila, řekl jemu nejmladší syn: otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Kdo ví, co se tam mým synům přihodilo. A kdybys i ty mi odešel a někde zahynul, kdo by mne potom potěšil v mém zármutku? Ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně Siváka a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslel, že bude nejvíc potřebovat, a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, město se mu líbilo, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a každý den počítá, kdy se vrátí, a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. Musel na most přes hluboký příkop. Ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň Sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. Královic z něho skočí, aby se podíval, co by to bylo. A tu vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil. A takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. No pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovarišil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít.
1: Nech meč v pochvě a vem mne sebou. Budeš mne potřebovat. Vím, kam jedeš a chci ti pomáhat radou i skutkem.
0: Královic zastrčil meč do pochvy a vzal vlka sebou. Potom přišli v lese na krásnou velikou louku a tu povídá vlk.
1: Pusť koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu.
0: Královic sedl na vlka a vlk se s ním znesl do povětří. Huňatým ohnem vesloval a letěli přes hory doly, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk.
1: Máš hodinu času. Jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle.
0: Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zase odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje a tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení a byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepjal rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakovi křídlo. Drak padl z oblak dolů do moře. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk.
1: Měj se dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal. Nebo věz, že jsem já duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat. A proto jsem se ti musel odsloužit. Však prve, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádné maso od šibenice, sic bude s tebou zle.
0: Poté se vlk ztratil. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Pobodl svého koně siváka a zeptal se jednoho, co to znamená. Vedou tu dva naši benici, řekl ten člověk. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéct. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho pro všecko, co jim na světě milého, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil a vzal je sebou. Na cestě se ho bratři ptali, jak bratře, nesešli otci živou vodu? Nesu. Buď pán Bůh pochválen, že jsi dobře pořídil, ale měli jen na jazyku med, v srdci byl jed. Záviděli mu to štěstí a taky se báli, aby bratr nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, aby ho o tu živou vodu připravili a doma před otcem očernili. Přemluvili ho, aby zůstal s nimi v jednom městě na cestě přes noc. Jedeš ve dne v noci, nikdy si neodpočineš, Mohl bys ublížit svému zdraví a otec by se zarmoutil. V noci, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, co si žádal a budiš zdrav. Nevěř mu, otče, je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám, zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi. Pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému třetímu bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozněval na svého nejmladšího syna, poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž jsem byl tebe poslechl, nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout.
1: Nezahyneš. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší.
0: Byl to ten vlk. No a my se zatím podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odejel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procítla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen se ze sna probudilo. Celá ta holá křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí a všichni plesali a výskali, že ze svého zakletí jsou vysvobozeni a toho draka zproštění. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady matky své v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí. Matičko, co je to? To je otce tvého pás. A kde je můj otec, abych ho znal? Počkej, přijde, pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice, všichni králové a knížata báli se jí. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to po znamení, co na tom pasu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi otci těch tří synů a bylo takto psáno. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živé vody. Když král to psání přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že ji taky tak oklamají jako otce. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší tedy jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty, jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. A kudy jede, synu můj? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života a taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic nevěděl, co na to odpovědět. Zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna. Syn, kterého poslal, je zrádce a podvodník. Král hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu byl. Byl jsem, otče, a pojedu bez prodlení ke královně. Byl schytralý a myslel si, že přece ještě královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ním vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živé vody. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem umráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán a nasmrt ho hrmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil prve, než ho vyslechnul. Odhodlal se, že jí pošle jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho, aby mu odpustil a hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, syn můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec. Neřekla-li jsem, že nebude šetřit zlata na mostě, když nešetřil pro živou vodu svého života? A když se královic před ní dostavil, vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáž se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Což tu bylo radosti a plesání. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radosti jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody, trvaly 14 dní. Propustila všechny vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všechny dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by z hlavy kámen.

0: Tak co? Že ta Justýna nemůže nikdy přijít včas.
1: Hugo, to se mi nezdá. Dnes se opožďuje nějak hodně, hodně. Vypadá to, že na nás vážně zapomněla.
0: V tom případě tedy máme jedinečnou šanci dnes jazykový oříšek hádat sami.
1: Jejda, jako za starých časů. Já už si skoro nepamatuju, jaké to bylo bez Justýny. Tak jo, jaký máš dneska oříšek?
0: Já mám dnes přísloví. Všude je chleba.
2: Počkat. Co to je? Co to je? Vy jste začali beze mě. Že jste začali? No, toto.
0: Ahoj, Justýno.
2: Vy jste začali beze mě.
1: My jsme na tebe čekali a čekali.
3: Čekali.
1: A ty jsi pořád nešla a nešla.
3: Nešla.
1: No, tak jsme si mysleli, že už asi nepřijdeš. A tak jsme začali bez tebe.
2: No, to je úroveň. A to jsem vám donesla svačinu. Čekala jsem, než laskonce vystydnou hoblinky. Ty joblinky. Ne, tento noc. Koblíšky. Já do vás svačinou a vy do mě. A vy? Já tady vůbec nemusím být.
1: Chtěl jsem říct, že my jsme ještě ani nestačili začít.
0: Tak.
1: A nemusíš se rozčilovat. No. Jdeš moc pozdě a my jsme na tebe čekali, tak bychom taky klíďo-píďo mohli začít bez tebe.
2: To tedy nemohli, Piggy, to tedy nemohli. Beze mě znamená bez koblíšku.
0: No, tak když o tom tak přemýšlím, tak to bych vlastně nerad.
2: Takže si to rozmyslete.
0: No, já jsem tedy rád, že jsme na tebe počkali.
2: No, prosím. Stejně jste na mě museli čočkat. Počkat. Protože, proč? No, protože dnes mám přece oříšek já.
0: No, dnes bych ho správně měl mít já, ale jestli chceš, tak si dám ten koblížek a rád si poslechnu, co jsi připravila.
2: Aha. No tak na, vem si, jsou ještě heboučké, totiž teploučké.
1: Já se v tom nevyznám, pletete mě. Hugo říkal, všude je chleba. A teď najednou koblíšky, já myslel, že to bude něco s chlebem.
2: Ty jsi popletený od jak živá růžovko. No, Hugo si dobne koblížek a vybalí ten svůj oříšek. Dobře, ať si má všechno. Já tady nakonec vůbec nemusím být, já jsem dobrá, jen abych nosila knoflíčky. Totiž koblíšky, že?
0: Ale Justýno, tak se hned neurážej. Posaď se, nalij si čaj a můžeme začít. Já si dám ten koblížek až potom.
2: No, já jsem naprosto klidná.
1: No to určitě.
0: Tak dost, vy dva. Nehádejte se. Už jsme tu všichni a to je hlavní. Tak, můžeme začít.
1: No, tak ten chleba, Hugo.
0: Justýno, můžu ten chleba?
2: No, jistě, že. Já tedy nevím, proč bys nemohl koblížek a musel bys zůstat o chlebu, ale jak chceš. Já ty koblížky schovám, aby tě to nepokoušelo. Asi máš tuhle tu tetu, že?
0: No tak já mám tet víc, ale bydlí daleko. Ty by mi koblížky nesnědly.
2: Ale ne tyhle ty tety. Já myslela tuhle dietetu, jako tento nonc tu, jak se nejí, no, tu...
1: Dietu?
2: No jistě, ano, přesně. Takže asi hubneš. To je dobře, zbyde víc koblížku.
1: No rozhodně bys o dietě mohl uvažovat, Hugo, to jo.
0: Ach jo, takhle jsem si to tedy vůbec nemyslel. Já jsem říkal chleba, protože to byl oříšek.
2: Ořechy při dietetě? Vyloučeno, jsou tučné.
0: Ne, já mám slovíčkový oříšek a ten začíná všude je chleba.
2: No jo, nemá každý koblížky, že?
1: Prosím tě, Justýno, už jen poslouchej a hádej, Hugo mluví.
0: Takže, dnešní oříšek je přísloví, které zní všude je chleba o dvou kurkách. Tak, teď se ukažte. Justýno?
2: Co? Prosím?
0: No, co? Uměla bys to přísloví vysvětlit?
2: Aha, já myslela, že mám jen poslouchat.
1: A hádat.
2: Já se přece nikdy nehádám.
1: Hádej, co to znamená?
2: Že má chleba dvě kůrky? Aha. No, chleba má půlky, kůrky. Co na tom chceš vysvětlovat? A když všude, tak všude. Znamená to, že chleba bez kůrky neexistuje, protože chleba se vždycky seče. Peče, tudíž má vždycky půlku kůrku. A když si pak ukrojíš zajíc, krajíc toho, tento noc chleba, má dvě kůrky. Nahoře a dole. U každého chleba na světě stejná věc. Nic složitého. To bylo snadné. Rychle, dáme si koblížek. Hugo, ne? Ten má dietetu. A ještě stihneme i ten můj oříšek. Takže...
0: Počkej, Justino, já nemám dietu.
1: Ní ani dietetu.
0: Ne. A pokud jde o to přísloví, musím tě zklamat. Znamená to trochu něco jiného. Je to přísloví.
1: To už přece dávno víme, že když je to přísloví, tak neznamená doslova to, co se v něm říká.
0: Ano.
1: Týká se to něčeho jiného, jenomže nějak nemůžu přijít na to, čeho se to týká.
2: Chceš snad říct, že tedy nemám bod?
0: Nemáš.
2: Aha. Tak řekni, co to znamená, když ti můj výklad není dost dobrý.
0: Justino, nejde o to, že by mi nebyl dost dobrý, ale prostě není úplně, jak to říct, přesný. Piggy, přišel jsi na něco?
1: Ne, vzdávám se, tak nám to řekni.
2: No, to jsem zvědavá.
0: Tohle přísloví prý vzniklo v dávných dobách, kdy lidé měli chleba ve velké úctě. Dokonce se chléb na noc balil do plátna, aby se mu dobře spalo. A to přísloví má tenhle význam, že všude je vždycky něco dobrého i špatného. Nic není jen černé nebo bílé.
1: Tomu tedy moc nerozumím.
2: Já také ne, Hugo. Je to celé zmatené. Chleba, kůrky, černé, bílé, já nevím.
0: Tak já vám to zkusím vysvětlit nějak líp. Tak třeba... Už to mám. Kdyby si Justína stěžovala, že tam, kde má zahrádku, například málo svítí slunce a proto se nedaří její zelenině a kvůli tomu by zahrádku přenesla na jiné místo. Myslela by si, že na novém místě žádné problémy nebudou, protože tam svítí slunce krásně.
2: Ono to s tím sluncem není jen tak. Jako domácnostní tah na vám musím říct...
1: No potom, teď ho to nech doříct.
2: Pardon, nechceš koblížek?
1: Potom, děkuju, teď ne. Hugo, tak dál. Přenese se zahrádka na slunce a...
0: Ano, ale po čase by přišla na to, že tam třeba není úrodná půda. Nebo tam žijí krtci a úrodu ničí, nebo něco podobného.
2: Ono to s těmi prtky. Krtky, je to všelijaké, to je pravda. S krtkem se nedá dohodnout. Z domácnostního hlediska...
1: Justino, prosím tě, nech ho to doříct.
2: Pardon, mě vzala vášeň. Nechceš koblížet? Nic, mlčím.
0: Prostě, všude je chléb o dvou kůrkách. Všechno má svoje. Každé pro má své proti.
1: Aha, já už tomu asi rozumím. Hugo, to bylo dneska docela těžké, ale máš bod, no. A my zase víme něco nového, viď, Justino?
2: Já jsem to pochopila.
1: No?
2: Hugo chce říct, že to neumím se zahrádkou.
0: Ale...
2: Já jsem domácnostní kachna Justína,
0: Justino.
2: A já bych si nikdy nevybrala pro zahradu místo,
0: prosím,
2: které by
0: zástav.
2: Nebylo absolutně nejlepší.
0: Ale to přece není...
2: To jsou výmysly.
0: To není to... tak.
2: Ale Hugo, ty...
0: No, já jsem to tak nemyslel.
2: Jdi pryč. A Hugo, žádné koblížky.
0: Ale...
2: Ani jeden nedostaneš. Nic nebude. Dietetě by se to nelíbilo. Když pomlouváš moje zahradničení, tak budeš sušit čumák.
0: Ale Justino, to byl přece oříšek. Já bych si ten koblížek dal tuzerát.
1: Hugo, nech to plavat. Máš bod? Byl to žádný oříšek. Vezmi si koblížek. Justýna ti ho přinesla, tak ti ho ráda dá. Víš, Justýno? A Hugo ti to ještě jednou vysvětlí, jak to myslel.
2: Ten už se ukázal. Teď se bude vymlouvat, protože je po koblížkách jako divej. Tak bude dělat, že něco olejoval. Vysvětloval.
0: Jak zněl ten můj oříšek, Justýno?
2: Že si neumím najít místo na zahrádku.
1: Hugo, začni znovu.
2: Jo, bylo to tak.
1: Dneska nebylo. Je největší oříšek vysvětlit, Justýně.

pomořské mateřské škole. To je na světě jeden bílý parníček s růžovým zábradlím a s kvítečkovaným praporkem. Na boku má parníček nápis Mateřská škola. A také, že to mateřská škola je. Chodí do ní totiž děti námořníků. Parníček pluje po moři, sluníčko svítí, děti mají na hlavách slaměné kloboučky neboli slamáčky a paní učitelka má na hlavě kapitánskou čepici se stříbrnou kotvou. Parníček se houpe celý den na vlnách jako houpačka, sem tam tajemně zahouká a děti zpívají a jedí a spinkají a hrají si. Zkrátka, v té mateřské škole je to moc hezké. Ale poslechněte si, co se těm dětem jednou přihodilo. Sluníčko tenkrát svítilo jako milion žárovek a děti měly právě rybičkovou hodinu. Měli na hlavách slamáčky a učili se chytat na udičky ryby. Zrovinka si zpívali v nadidlovou písničku. Rybko mlsný zobáčku, buchtička je na háčku. A tu se najednou z moře vynořila velikánská ryba a byla to velrybaba, co jí patří všechna moře se vším všudy. Pusu měla velikou jako tunel a povídá. Co pak to děti děláte? A děti povídají. Chytáme rybičky. A velrybaba povídá. A že je chytíte, co se nimi uděláte? A děti povídají. Dáme je do hrníčku. A velrybaba povídá. A co potom? A děti povídají. Budeme se na ně dívat a učit se o nich. A velrybaba povídá.

Tak, a co potom? A děti povídají. Až se na ně dost vynadíváme, pustíme je naspět do moře. A tu velryba babi křikla. Lžete. Potom je sníte. Ale děti volají. Ba ne, velryba, bo my ryby nejíme. Jenom buchty a mléko a polévku a jablíčka. Ale velryba baba povídá. Já vám nevěřím. Vy mi jíte moje rybičky. Ale já si vás vyzkouším. Budu vám dávat hádanky. A jestli je neuhodnete, běda vám. Co je to? Z rána to mech nadzdvihne, paraplíčko roztáhne. Ale všechny děti se smějí a křičí. Hříbek, hříbek to je. Velrybaba se zamračila a povídá. Uhodli jste, ale co je tohle? Pomaličku lesem jedou, domečky si vezou s sebou. A děti se zase radostně smějí a křičí. Hlemíždi, hlemíždi to jsou. Velrybaba se zamračila ještě víc a povídá. Zase jste uhodli, ale do třetice všeho dobrého i zlého. Tu nejtěžší hádanku, co je to? Má dvě oči, strašné kuku, osm noh a žádnou ruku. A děti přemýšlejí i s paní učitelkou, hlavičky dohromady a ne na to přijít. Mravenec má šest noh, krokodýl jenom čtyři, stonožka jich má dokonce sto, kuřátko zase jenom dvě. A tu se začala velrybaba hrozitánsky smát, že to vyhrála a začala přestrašlivě mávat ocasem, až se dělaly vlny jako čtyřposchodové domy a parníček se mezi nimi ustrašeně zmítal jako skořápka z lískového oříšku. Ale děti zatím pilně přemýšleli i s paní učitelkou, ale ať přemýšleli sebeusilovněji, velrybabinu hádanku uhodnout nemohli. A tu povídá malá Verunka. Děti, zle je. Potřebovali bychom pavoučka pro štěstí, jinak to neuhodneme. A děti se dívají na Verunku s otevřenou pusou, a potom začali všechny volat naráz. Pavouk je to, velrybabo, pavouk je to. Jak to velrybaba uslyšela, zčernala zlostí, plácla sebou do hlubiny a víckrát ji už nikdo nespatřil. A vlny utichly, sluníčko se zase rozsvítilo jako předtím, a bylo moc hezky. Děti s paní učitelkou se smály a volali sláva! To radostí, že nad velrybabou vyhráli.

0: vtipk. Co vznikne, když se dá dohromady světluška a stonožka?
1: To co?
0: Lampionový průvod.
2: Dobrý večer.

0: Egonovy přípravy na nový život. Pana Vavřince se kupodivu tohle všeobecné vzrušení nijak moc netýkalo. Profesora Kadeřábka neznal a pokládal ho za šarlatána, který využil situace a chce se za každou cenu zviditelnit.
1: Já bych vám, milý pane, mohl o lichožroutek a o Kilimandžáru vyprávět. Ale nechám si to pro sebe. Ani mě nenapadne chodit s tím do televize. Já mám teď docela jiné starosti, říkal si.
0: To byla pravda. Egon žil jenom návratem Helenky. Už se mu podařilo zjistit, že vrchní sestra nepřiletí s ostatním letadlem, nýbrž se vrátí domů tím starým kamionem. Cesta se pochopitelně protáhne, příjezd je očekáván v sobotu v odpoledních hodinách na centrálním náměstí, kde převezme štafetu nový kamion, mířící zase do Afriky. Egon se dal do gruntování. Začal u ledničky a skončil v prádelníku. Z ledničky vyhodil do odpadků všechny nedojedené konzervy a z prádelníku všechny licháče, aby si Helenka nemyslela, že je nějaký nepořádník. Vymetl i pod postelí a pak si nad lůžko pověsil její fotografii v rámečku. Najednou se mu do hlavy zavrtala znepokojivá myšlenka. Jak to vlastně budou žít ve třech? Teď, když Jihlík zůstal sám, bude ho jistě víc potřebovat. A co na to Helenka řekne? Nebo si Jihlík už je přece velký, někoho domů přivede. To by ještě šlo, ale co když pak přijdou děti? Teď, když Jihlík už nemá dědu a jeho rodiče jsou v Africe, proč by si nemohl pořídit děti? Tohle se panu Vavřincovi honilo hlavou. Napadlo ho, že se musí podívat, jak to vlastně v tom Jihlíkově pokojíku vypadá. Sundal ze skiny diplom, ale žádná dvířka tu neviděl, jen pár pavučin.
1: Jak je to možné? Kudy s dědou dovnitř a ven chodili?
0: Vzít si kladívko a zeď proklepat, aby našel to duté místo, ho nenapadlo. Na to nebyl dost praktický. A tak diplom nejlepšího trubače zase pověsil na skobu a řekl si, že se na to Jihlíka zeptá.
1: Ale kdy?
0: Teprve teď si Egon uvědomil, že Jihlíka už několik dnů neviděl. Nevěděl, že je teď pořád s Ramíkem a že u něho na půdě i spí. Ale zarazilo ho, že si toho vůbec nevšiml. A jak by mohl, když měl plnou hlavu slečny Helenky, že?

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: Jak se motýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět. Ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O myši, datlovi a klobáse. Žili spolu v chaloupce u lesa datel, myš a klobása. Datel létal každý den do lesa na dříví, myš nosila vodu, zatápěla a prostírala, klobása vařila. Dobře se jim vedlo. Datel nanosil dříví, myš zatopila v kamnech, až se voda začala v hrnci vařit a klobása připravila dobrou kaši. V poledne prostřela myš stůl, datel přiletěl z lesa, posadil se k talíři, klobása se dvakrát, třikrát protáhla kaší, otřela se o ní a taky omastila i osolila a nesla na stůl. Jednoho dne potkal datel v lese lišku a liboval si, jaké pěkné hospodářství s myší a klobásou mají. Liška se dala do smíchu. Jak jsi hloupý, nadřeš se za myš i za klobásu. Zatímco létáš po lese a scháníš dříví, myš i klobása doma pěkně lenoší. Nebo si myslíš, že se klobása napracuje tolik jako ty? Datel neřekl tak ani tak, ale sotva přiletěl domů, spustil. Nevím, proč bych měl chodit na dříví jenom já. Ať jde jednou také klobása. A kdo bude vařit? Zeptala se klobása. Ať vaří myš, rozhodl datel. Můžeme se střídat. Druhého dne šla tedy klobása na dříví a myš vařila. Datel zatopil a pak si vyletěl ven. Klobása daleko nedošla. Za prvním smrčkem číhala liška, popadla klobásu a spolkla ji. Myš zatím vařila.
1: Musím se ještě kaší hezky protáhnout a otřít se o ní,
0: říkala si,
1: abych ji omastila a osolila, jak to dělávala klobása.
0: Vklouzla do horké kaše a zadusila se. Datel se vrátil z lesa, volal, hledal myš i klobásu, ale nikoho nenašel. Jak létal v chaloupce sem a tam, rozházel dříví. Z kamen vypadl uhlík, zapálil dříví a za chvilku začalo v chaloupce hořet. Datel se polekal, chytil džber a pospíchal pro vodu. Nabral do džberu vody, ale džber ho stáhl pod vodu a datel se utopil. Tak skončilo pěkné hospodaření datla, klobásy a myši. Kde pak? Tam, kde si přátelé přestanou věřit a závidějí si, nikdy to dobře nedopadne.

0: Kapitola 3. Dopisy od nikoho. Útěk brazilského hrozníše Harry mu vynesl vůbec nejdelší trest. Když konečně zase směl ven z přístěnku, letní prázdniny už začaly a Dudley mezi tím stačil zničit svou novou kameru, letadlo s dálkovým ovládáním mu spadlo na zem a rozbil se a když si poprvé vyjel na závodním kole, porazil starou paní Figovou, která o berlích přecházela z obý ulici. Harry byl rád, že školní rok skončil, tím ovšem ještě neunikl Dudleyho bandě, která se u nich scházela každý den. Pierce, Dennis, Malcolm a Gordon byli všichni hloupí hromotluci. Jelikož však Dudley byl ze všech největší a nejhloupější, byl jejich vůdcem a všichni ostatní se vždycky rádi připojili k jeho oblíbené zábavě. Honičkám na Harryho. Proto Harry trávil co možná nejvíc času mimo dům, toulal se po okolí a myslel na konec prázdnin, kde spatřoval alespoň nepatrný záblesk naděje. Od září se měl učit na střední škole a poprvé v životě tam neměl chodit společně s Dudleym. Ten už měl místo ve Smeltings, ve škole, do které kdysi chodil i strýc Vernon. Pierce Polkis tam šel také. Za to Harry měl chodit do Stonewallské školy, což byla místní měšťanka. Dudley mu to připadalo nesmírně směšné. První den ve Stonewallu strčí každému nováčkovi hlavu do záchodové mísy, vykládal Harry mu. Nechceš jít nahoru a vyzkoušet si to? Ne, děkuju, odmítl Harry. V tom ubohém záchodě ještě nikdy nebylo něco tak hnusného jako tvoje hlava. Mohlo by se mu z toho udělat zle. A utekl pryč, než Dudley dokázal pochopit, co mu to vlastně řekl. Jednoho červencového dne se teta Petunie vypravila s Dudleym do Londýna, aby mu koupila smeltingský stejnokroj. A Harry ho nechala u paní Figové. Nebylo to tak hrozné jako jindy. Harry zjistil, že paní Figová si zlomila nohu, když zakopla u jednu ze svých koček a zdálo se, že už je nemá tak ráda jako dřív. Dovolila Harry mu dívat se na televizi a dala mu kousek piškotu s čokoládovou polevou, který chutnal, jako kdyby ho měla doma už několik let. Ten večer se Dudley v obývacím pokoji předváděl rodině ve svém zbrusu novém stejnokroji. Žáci z smeltingské školy nosili tmavohnědé fraky, oranžové pumpky a ploché slaměné klobouky, kterým se říkalo lodnické. K jejich oblečení patřily i cukovité hůlky, kterými tloukli jeden druhého, když se učitelé nedívali. To se považovalo za dobrou průpravu pro další život. Když se strýc Vernon díval na Dudleyho v jeho nových pumpkách, chraplavě prohlásil, že je to nejúžasnější okamžik v jeho životě. Teta Petunie v slzách tvrdila, že ani nemůže uvěřit, že to opravdu je její malý Dudleyček, tak už vypadá pěkně a dospělé. Harry se neodvážil pronést ani slovo, měl pocit, že už mu snad praskla dvě žebra, jak potlačoval smích. Příštího dne ráno, když Harry přišel na snídani, něco v kuchyni strašlivě páchlo. Zdálo se, že puch vychází z velkého kovového škopku ve výlevce a Harry si ho šel prohlédnout zblízka. Škopek byl plný něčeho, co vypadalo jako špinavé hadry, které plavaly v šedivé vodě. Co to je? Zeptala se tety Petunie. Ta se vřela rty, jako vždycky, když se odvážil na něco zeptat.
1: Tvoj nový školní stejnokroj, vysvětlila mu.
0: Harry se znovu podíval do škopku. A tak, nevěděl jsem, že musí být tak mokrý.
1: Nemluv hlouposti, odbyla ho teta Petunie. Barvím ti nějaké oblečení pod Dudleym na šedo. Obarvené bude vypadat úplně stejně jako to, co budou nosit ostatní.
0: Harry o tom vážně pochyboval. Řekl si však, že udělá líp, když se s ní nebude hádat. Sedl si ke stolu a snažil se nemyslet na to, jak bude první den ve Stonewallské škole vypadat. Asi jako kdyby na sobě měl zbytky staré sloní kůže. To už přišli do kuchyně i Dudley a strýc Vernon a oba krčili nosy, jak tam páchl Harryho nový stejnokroj. Strýc Vernon si jako obvykle roztáhl noviny a Dudley uhodil do stolu svou smeltingskou hůlkou, kterou teď pořád nosil sebou. Slyšeli klapnutí poštovní schránky a dopisy, které spadly na rohošku.
2: Dojdi pro poštu, Dudley, řekl strýc Vernon zpoza novin.
3: Ať pro ně dojde Harry.
2: Dojdi pro poštu, Harry.
4: Ať pro ně dojde Dudley.
2: Opožeň ho tou svou smeltingskou hůlkou, Dudley.
0: Harry smeltingské hůlce uhnul a šel pro poštu. Na rohošce ležely tři zásilky. Pohlednice od Marsh, sestry strýce Vernona, která byla na dovolené na ostrově White, hnědá obálka, která vyhlížela jako nějaký účet a dopis pro něho. Harry ho zdvihl a chvilku na něj třeštil oči. Srdce mu skákalo jako na obrovské pružině. Za celý život mu ještě nikdy nikdo nenapsal. Však kdo by mu také mohl psát? Neměl žádné přátele, žádné jiné příbuzné. Dokonce ani nechodil do obecní knihovny, takže nemohl dostávat nerudné upomínky, aby vrátil knížky. Nicméně dopis tu ležel, s adresou napsanou tak jasně, že to žádný omyl být nemohl. Pan Harry Potter, přístěnek pod schody, Zobí ulice 4, Kvikálkov, Sary. Obálka z nažloutlého pergamenu byla tlustá a těžká a adresa byla napsaná smaragdově zeleným inkoustem. Na obálce nebyla žádná známka. Harry dopis roztřesenou rukou obrátil a spatřil rudou voskovou pečeť, na které byl erb. Velké písmeno B, kolem kterého byly lev, orel, jezevec a had. Tak pojď sebou, Harry, křikl Slytherin Vernon z kuchyně. Co tam děláš? Díváš se, jestli v nějakém dopise není bomba? A sám se svému vlastnímu žertu zachechtal. Harry se vrátil do kuchyně, oči ještě pořád upřené na svůj dopis. Podal strýci Vernonovi účet a pohlednici, posadil se a začal pomalu otvírat žlutou obálku. Strýc Vernon roztrhl obálku s účtem, pobouřeně si otvrkl a obrátil pohlednici. Marge je nemocná, oznámil tetě Petunii. Snědla nějakou špatnou surmovku. Tati! Ozval se Dudley najednou. Tati! Harry něco dostal! Harry se právě chystal, že si ten svůj dopis napsaný na stejném silném pergamenu jako obálka rozloží, když mu ho strýc Vernon vytrhl z ruky. Ten je můj! Bránil se a zkusil znovu se ho zmocnit. A kdo by ti asi mohl psát? Ušklíbil se strýc Vernon, jednou rukou dopis roztáhl a podíval se do něj. Barva jeho tváře se změnila z červené na zelenou rychleji než semafor na křižovatce, u toho však nezůstalo. Po několika vteřinách byla šedobílá jako stará ovesná kaše.
5: Petunie!
0: Nemohl popadnout dech. Dudley se pokusil dopis mu sebrat a přečíst si ho. Strýc Vernon ho však držel tak vysoko, že na něj Dudley nedosáhl. Ta Petunie si ho zvědavě vzala a přečetla si první řádek. Chviličku to vypadalo, že nejspíš omdlí. Držela se oběma rukama za hrdlo a chroptěla, jako když se dusí.
6: Vernone, můj ty bože, Vernone!
0: Zírali jeden na druhého, jako kdyby zapomněli, že Harry a Dudley jsou ještě pořád v kuchyni. Dudley nebyl zvyklý, aby si ho nevšímali. Důrazně poklepal otci na hlavu svou smeltingskou hůlkou.
7: Chci si ten dopis přečíst,
0: řekl hlasitě.
7: Já si ho chci přečíst, řekl Harry navstekaně, poněvadž je můj.
8: Vypadněte oba dva,
0: zakrákal strýc Vernon a strčil dopis zpátky do obálky. Harry se ani nepohnul.
7: Chci svůj dopis, ukaž ho mně,
0: dožadoval se Dudley.
8: Ven!
0: Zařval strýc Vernon, chytil Dudleyho i Harryho za límec, vyhodil je do předsíně a zabouchl za nimi dveře. Harry a Dudley se v tu chvíli zuřivě, ale ve vší tichosti poprali o to, kdo bude poslouchat klíčovou dírkou. Vyhrál Dudley, takže Harry, kterému visely brýle na jednom uchu, si lehl na břicho a poslouchal štěrbinou mezi dveřmi a podlahou.
7: Vernone,
0: říkala právě teta Petunie třaslavým hlasem,
7: podívej se na tu adresu. Jak vůbec mohou vědět, kde spává? Myslíš, že pozorují náš dům?
0: Pozorují. Špehují. Možná, že nás sledují.
7: Ale co budeme dělat, Vernone? Myslíš, že bychom jim měli odpovědět? Napsat jim, že si nepřejeme.
0: Harry viděl naleštěné černé polobotky strýce Vernona, jak přecházel po kuchyni sem tam.
8: Ne, prohlásil nakonec, nebudeme si toho vůbec všímat. Když nedostanu žádnou odpověď, ano, ano, ano, to je nejlepší. Nebudeme dělat vůbec nic.
7: Jenže...
8: Já o nikoho takového v domě nestojím, Petunie.
0: Copak jsme si nepřísahali, když jsme ho vzali k sobě, že z něj ty nebezpečné nesmysly dostaneme. Když se toho večera strýc Vernon vrátil z práce, udělal něco, co ještě nikdy předtím. Přišel za Harrym do přístěnku.
7: Kde je můj dopis?
0: Uhodil Harry na strýce hned, jak se stěžka protlačil dveřmi.
7: Kdo mi to píše?
8: Nikdo. Byl to prostě omyl. Už jsem to psaní spálil.
7: To žádný omyl nebyl.
0: Ohradil se Harry pobouřeně. V té adrese byl napsaný i můj přístěnek.
8: Ticho!
0: Zaječel strýc Vernon a ze stropu spadlo několik pavouků. Potom se párkrát zhluboka nadechl a vynutil ze sebe úsměv, který působil spíš strápeně.
2: Totiž, víš, Harry, pokud jde o tenhle přístěnek, tvoje teta a já jsme si říkali, opravdu už na něj začínáš být trochu velký.
1: Tak jsme si mysleli, že by nejspíš bylo dobře, kdyby se přestěhoval do Dudleyho druhé ložnice.
9: A proč?
1: Nech si ty hloupé otázky. Osopl se na něj strýc. Zkrátka si odnes svoje věci nahoru a hned. U Dursleyových měli 4 ložnice. Jedna patřila strýci Vernonovi a tetě Petunii, jedna byla pro návštěvy, což obvykle bývala Marge, sestra strýce Vernona. V jedné spal Dudley a v té poslední měl všechny hračky a věci, které se do jeho první ložnice už nevešly. Harry mu stačila jediná cesta nahoru, aby přestěhoval všechen svůj majetek z přístěnku do pokoje. Potom se posadil na postel a rozhlédl se kolem. Skoro všechno v místnosti bylo rozbité. Měsíc stará kamera ležela na věži malého, ještě pojízdného tanku, kterým Dudley onehdy přijel sousedova psa. V koutě stál Dudleyho první televizor, který prokopl, když nevysílali jeho oblíbený pořad. Byla tu veliká ptačí klec, v níž kdysi býval papoušek, kterého Dudley ve škole vyměnil za opravdovou vzduchovku, a ta ležela na polici s hlavní úplně ohnutou, jak si na ní sedl. Ostatní poličky byly plné knih. Ty jediné v místnosti vypadaly, jako by se jich nikdo nikdy nedotkl. Ze zdola bylo slyšet Dudleyho, jak huláká na matku.
10: Já nechci, aby tam byl. Já ten pokoj potřebuju. Postavil se, aby ho tam to vypadnul.
1: Harry vzdychl a natáhl se na postel. Ještě včera by dal všechno na světě za to, aby mohl být tady nahoře. Dnes by raději seděl u sebe v přístěnku, ale s tím dopisem v rukou, než být tady a nemít ho. Dalšího dne u snídaně všichni seděli zamlkle. Dudley byl otřesený a zdrcený. Celý večer prokřičel, několikrát udeřil otce svou smeltingskou hůlkou, na schvál se pozvracel, kopl matku a prohodil svou želvu střechou skleníku. Přesto však mu jeho pokoj nevrátili. Harry myslel na včerejší ráno touhle dobou a trpce litoval, že ten dopis neotevřel už před síni. Strýc Vernon a teta Petunie se jen zasmušle dívali jeden na druhého. Když přišla pošta, strýc Vernon, který se očividně snažil být k Harrymu vlídný, pro ně poslal Dudleyho. Slyšeli ho, jak celou cestu tluče svou smeltingskou hůlkou do všeho přecíni. A potom vykřikl.
10: Má další dopis! Pan Harry Potter, nejmenší ložnice v domě, zobí ulice 4!
1: Strýc Vernon s přidušeným výkřikem vyskočil za židle a rozběhl se do přecíně a Harry mu běžel v patách. Strýc Vernon musel Dudleyho srazit na zem, aby mu dopis sebral, což bylo o to těžší, že Harry ho ze zadu držel za krk. Po chvilce zmatenou zápasu, při kterém oba utrželi spoustu ran s velinkskou hůlkou, se strýc Vernon zase postavil na nohy. Ještě lapal po dechu, ale Harryho dopis svíral v ruce.
11: Běž do přístěnku, cítíte k sobě do ložnice a ty Dudley zmiz. Prostě zmiz.
1: Harry přecházel po svém novém pokoji kolem dokola. Někdo věděl, že ho z přístěnku přestěhovali sem, a zřejmě se také vědělo, že ten první dopis nedostal. Určitě to znamenalo, že ten někdo se pokusí poslat mu další. A tentokrát už se Harry postará, aby ho dostal. Měl svůj plán. Příštího dne v 6 hodin ráno se rozdrnčil opravený budík. Harry ho spěšně zaklapl a potichu se oblékl. Hlavně nesměl vzbudit Dursleyovi, kradl se po schodech dolů a cestou se nerozsvítil jediné světlo. Hodal počkat na pošťáka už na rohu zobí ulice a vzít si od něj dopisy pro číslo 4. Srdce mu hlasitě bušilo, jak se plížil temnou přecíní k domovním dveřím. Harry se vymrštil do vzduchu. Šlápl na rohožce na něco velkého a měkkého, na něco živého. Nahoře se rozsvítilo a Harry ke své hrůze zjistil, že to velké a měkké byl strýcův obličej. Strýc Vernon ležel ve spacím pytli před domovními dveřmi. Očividně se chtěl pojistit, že Harry neudělá to, co měl právě v úmyslu. Snad půl hodiny na něho křičel a potom řekl, ať jde a udělá mu šálek čaje. Harry se celý sklíčený očoural do kuchyně a než se vrátil, pošta už stačila dorazit a spadla strýci Vernonovi přímo do klína. Harry jen zahlédl 3 dopisy s adresou napsanou zeleným ingoustem. Chci, spustil, ale to už mu strýc Vernon před očima cupoval jeho dopisy na kousky. Toho dne strýc Vernon nejel do práce. Zůstal doma a zatloukl poštovní skránku hřebíky.
12: Uvidíš,
1: vysvětloval tady Petuny z ústy plných hřebíků,
12: že když je nebudou moc doručit, tak s tím prostě přestanou.
7: Tím si nejsem tak jistá, Vernone.
1: Petunie, ti lidé uvažují zvláštním způsobem. Nejsou jako ty a já,
0: prohlásil strýc Vernon a snažil se zatlouci hřebík kouskem ovocnou chlebičku, který mu teta Petunie právě přinesla. V pátek přišlo Harrymu hned 12 dopisů. Jelikož se nedali vhodit do poštovní schránky, prostrčili je pod dveřmi a červenami po stranách a několik jich dokonce vpravili dovnitř okénkem na záchodě v přízemí. Strýc Vernon znovu zůstal doma. Nejdřív spálil všechny dopisy, pak si vzal kladivo a hřebíky a zatloukl prkny přední i zadní vchod, takže nikdo nemohl ven. Při práci si broukal náruč plnou tulipánů a při sebemenším zvuku sebou pokaždé trhl. V sobotu se strýci Vernonovi začaly věci vymykat z rukou. Dovnitř se dostalo 24 dopisů Harrymu, stočených a ukrytých po jednom ve dvou tuctech vajec, které teď Petunii podal oknem obývacího pokoje jejich mlékař a tvářil se přitom velice rozpačitě. Zatímco strýc Vernon zuřivě telefonoval na poštu a do mlékárny a snažil se najít někoho, komu by si mohl stěžovat, teta Petunie dopisy rozcupovala v kuchyňském mixéru.
9: Toto proboha zrovna tebe tak naléhavě chce?
0: Zeptal se Dudley Harryho užasle. Když v neděli ráno strýc Vernon zasedl k snídani, vypadal dost špatně a unaveně, přesto však šťastně.
12: V neděli pošta nechodí,
0: připomněl jim spokojeně, jak si mazal marmeládu na noviny,
12: takže dneska žádné zatracené dopisy.
0: Ve chvíli, kdy to řekl, pilo cosi kuchyňským komínem dolů a zasadilo mu to pořádnou ránu do zátylku. V zápětí začaly z ohniště jako kulky vyletovat dopisy. Mohlo jich být 30 nebo 40. Dursleyovi před nimi uhýbali. Harry však vyskočil do vzduchu a pokoušel se některý chytit.
12: Ven! Ven!
0: Strýc Vernon chytil Harryho kolem pasu a vystrčil ho do přecíně. Hned za ním vyběhli i Dudley a teta Petunie a zakrývali si obličej rukama a strýc Vernon přibouchl dveře. Slyšeli, jak se do místnosti ještě pořád valí dopisy a odrážejí se od stěn a od podlahy.
12: Už toho mám dost,
0: prohlásil strýc Vernon. Snažil se mluvit klidně, ale vytrhával si přitom z kníru obrovské komáče vousu.
12: Koukejte, ať jste během 5 minut připraveni na cestu. Jedeme odtud. Zbalte si jenom něco na sebe a nechci slyšet ani slovo.
0: S pouhou polovinou kníru vypadal tak hrozivě, že se nikdo neodvážil nic namítat. 10 minut na to se už dostali zatlučenými dveřmi ven, seděli v autě a řídili se k dálnici. Dudley na zadním sedadle popotahoval. Otec mu vlepil pořádný pohlavek, aby nezdržoval, když se pokoušel nacpat do svého sportovního pytle televizor, video a počítač. A teď jeli a jeli. Dokonce ani teta Petunie se neodvážila zeptat, kam vlastně mají namířeno. Čas od času strýc Vernon najednou otočil a chvíli jel opačným směrem.
12: Musíme jim ujet. Prostě jim musíme ujet,
0: mumlal si pro sebe pokaždé, když měnil směr. Vůbec nikde se nezastavili na nic k jídlu ani k pití. Za soumraku už Dudley hlasitě skučel. V životě ještě nezažil tak hrozný den. Měl hlad, přišel opět televizních pořadů, které chtěl vidět a ještě nikdy se mu nestalo, že by tak dlouho na svém počítači nezlikvidoval nějakého vetřelce z cizích světů. Nakonec strýc Vernon zastavil u ponurého hotelu na okraji nějakého velkého města. Dudley a Harry měli pokoj s manželskými postelemi a s vlhkým, zatuchlým povlečením. Dudley hned chrápal, ale Harry zůstal vzhůru. Seděl na parapetu, díval se dolů na světla projíždějících aut a přemýšlel, co to všechno znamená. Ráno měli k snídani kukuřičné vločky od včerejška a topinky se studenými rajčaty z konzervy. Právě dojedli, když k jejich stolu přišla majitelka hotelu.
13: Promiňte, ale není někdo z vás pan H. Potter? Mám toho v recepci možná stovku.
0: Zvedla dopis vzhůru, takže si mohli přečíst adresu napsanou zelným inkoustem. Pan H. Potter, hotel Railview, pokoj číslo 17, Coquart. A Harry po dopisu chňapl, ale strýc Vernon mu srazil ruku stranou. Majitelka hotelu vytřeštila oči. Já si je vezmu, řekl strýc Vernon, spěšně vstal a vyšel z jídelny za ní.
13: Nebylo by lepší, kdybychom se prostě vrátili domů, drahoušku?
0: Navrhla nesměle teta Petunie o několik hodin později, ale strýc Vernon jakoby ji neslyšel. Nikdo z nich nevěděl, co doopravdy hledá. Zavezl je doprostřed hustého lesa, tam vystoupil, chvíli se rozhlížel kolem, zavrtěl hlavou, vrátil se do auta a jeli zase dál. Tutež se opakovalo uprostřed zoraného pole, v polovině visutého mostu a v nejvyšším poschodí mnohapatrového parkoviště.
3: Tatínek se zbláznil, viď?
0: Zeptal se Dudley sklesle tety Petunie na večer. Strýc Vernon zastavil na nábřeží, všecky je zamkl v autě a zmizel. Začalo pršet. Po střeše vozu bubnovaly veliké kapky. Dudley se rozfňukal.
9: Je pondělí, řekl matce. Dnes večer dávají velkého Humberta. Já chci někam, kde bude televize.
0: Pondělí. To Harry mu něco připomnělo. Pokud bylo pondělí a díky televizi se na Dudleyho obvykle dalo spolehnout, že ví, co je za den, pak zítra v úterý měl on sám mít 11. narozeniny. Harryho narozeniny samozřejmě nikdy nebyla žádná sláva. Loni mu Dursleyovi darovali ramínko na šaty a staré ponožky po strýci Vernonovi. Ale přesto 11 vám není každý den. To už byl strýc Vernon zpátky a usmíval se. Navíc si nesl i jakýsi dlouhý úzký balík a neodpověděl, když se ho teta Petunie zeptala, co to koupil. Našel jsem vynikající místečko. Pojďte, pojďte, všichni ven. Vystoupili a zjistili, že venku je velice chladno. Strýc Vernon ukazoval na něco, co daleko v moři vypadalo jako veliký útes. Nahoře na něm byla přilepena ta nejubožejší chatrč, jakou si dokážete představit. Jedna věc byla jasná. Televizi tam určitě nemají. Na dnešní noc předpovídají bouři, oznámil strýc Vernon radostně a tleskl rukama. A tento dobrý muž bude tak laskav a půjčí nám svůj člun. Tou se k ním přiloudal bezubý stařík a s dost zlomyslným ušklepkem jim ukazovala starou veslici, která se kolébala v ocelově šedé vodě pod nimi. Nějaké zásoby jsem už opatřil, takže všichni na palubu. V loďce byla strašlivá zima. Za krkým zatékala ledová vodní tříšť a do tváří je bodal mrazivý vítr. Připadalo jim, že to trvalo celé hodiny, než dorazili k útesu, kde je strýc Vernon, i když se smekal a klouzal, dovedl k polorozpadlému stavení. Uvnitř to vypadalo hrozně. Páchlo to tam chaluhami, vítr profukoval škvírami v dřevěných stěnách a ohniště bylo vlhké a prázdné. V chatrči byly jen dvě místnosti. Ukázalo se, že jejich zásoby obnášejí po jednom balíčku smažených bramborových lupínků pro každého a 4 banány. Strýc Vernon se pokusil rozdělat oheň, ale prázdné obaly od bramburků jen čadily a skroutily se.
12: Teď by se nám pár těch dopisů docela hodilo, co říkáte?
0: Nadhodil rozmarně. Byl ve velice dobré náladě. Očividně si myslel, že nikdo nemá sebemenší možnost dostat se v bouři až sem a doručit jim poštu. A Harry s ním v duchu souhlasil, i když sám z toho žádnou radost neměl. Noci se kolem nich rozvěsnila ohlášená bouře. Stěny chatrče zalévala tříšť ze vzdutých vln a špinavými okny lomcoval divoký vítr. Teta Petunie našla ve druhé místnosti několik splesnělých přikrývek a ustlala Dudleymu na pohovce prožrané od molů. Sama se uložila se strýcem Vernonem na hrbolatou postel v sousední místnosti a Harry mu nezbylo nic jiného, než si najít to nejměkčí místo na podlaze a schoulit se pod tou nejtenčí a nejpotrhanější přikrývkou. Jak noc ubíhala, bouře řádila stále zuřivěji. Harry nemohl usnout. Třásl se zimou a mlel sebou, aby našel nějakou pohodlnější polohu a v žaludku mu kručelo hladem. Dudleyho chrápání teď přehlušovalo vzdálené burácení hromů, které začalo před půlnocí. Svítící ciferník hodinek, které visely z páči na tučném zápěstí přes okraj pohovky, Harry mu prozradil, že mu za 10 minut bude 11 let. Ležel a sledoval, jak se jeho narozeniny přibližují. Přemítal přitom, jestli si na ně Dursleyovi vůbec vzpomenou a kde teď asi je ten, kdo mu všechny ty dopisy posílal. Zbývalo ještě 5 minut. Harry slyšel, jak venku něco zapraštělo. Doufal, že se nepropadne střecha, i když pak by uvnitř možná bylo tepleji. Ještě 4 minuty. Možná, že dům v Zobí ulici, až se tam vrátí, bude tak plný dopisů, že se mu nějak podaří jeden ukrást. Ještě 3 minuty. Že by to moře tak divoce doráželo na útes a zbývaly už jen 2 minuty. Co znamená ten podivný praskavý zvuk? Že by se útes rozlomil a řítil se do moře. Už jen minuta a bude mu 11. 30 vteřin, 20, 10, 9. Možná by měl probudit Dudleyho, jenom aby ho rozštílil. 3, 2, 1. Celá chatrč se zatřásla a Harry se posadil zpříma s pohledem upřeným na dveře. Venku někdo byl a bouchal, aby ho pustili dovnitř.

0: Digi hádanka.
1: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
2: Mňau, už víte.
0: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí po zádech.
1: Ten se plazí po břiše.
0: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá.
1: Ležím na zádech.
0: Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
1: Vítr.
0: A to není živý.
1: Vítr běží po poli.
0: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
1: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
0: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
1: No jo, jo, utíkej.
0: Víš, co by to mohlo být?
1: Co?
0: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikananánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
1: To bude asi

0: slovíčku.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Král sedmilhář.

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče?
3: Jsi mi dlužen, králi. Půjčil jsem ti před časem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
4: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež.
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
3: Když je to lež, tak mi dej půl království.
0: Král sedmilhár se hned chtěl opravit.
3: Ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl.
0: Aha, konečně. Tak mi dej ten sud naplnit zlatem. Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: na návštěvě.
1: Pro pána, tady vám někde piští myši.
0: No a? Mám je snad namazat?
2: To je jak panty u dveří.

0: Moji veveřata s mlsnými fousky, moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy z Rovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí krákonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco slup, třeba něco zhup, hupi, hupi, hup. Ahoj, Laskonko, rýmuju jako rýmista, všimla si?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal.
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlela jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív a tě houpe, říkala. Představ si, děs, běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Tak jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šup ho, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. A budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkal jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává. Maslo,
0: tady je, maslo, koukej, maslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No,
0: pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dá si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i tak.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl, viď?
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo.
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupreňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!

kanárských ostrovech, svaz chovatelů kanárů uspořádal výstavu čistokrevných kanárů. Vyhrál kanár z NDR, co měl modrá očka. Kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han.

0: kočka, kanária sa neví, že je první cena kočka.
1: Mňau!
0: Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, ham, na kanárských ostrovech sa schovatelú kanárov

0: okouzelné truhličce od krále Nágů. Pohádka z Ladaku a Tibetu. Pod vysokými sněžnými horami žil jednou jeden chudý chlapec jménem Stenzin. Neměl než jednu ovci a dvě jehňata. Dlouho šel se svým stádečkem přes vyprahlé severní pláně, dokud nenašel trochu šťavnaté trávy u veliké řeky, o které se říká, že vysoko v horách tryská zelví tlamy. Jak se tak Stenzin blíží ke břehu, slyší najednou divné zvuky. To rybář ulovil do sítí velikou rybu a nemohl ji vytáhnout. Vždycky, když ji vší silou zvedl nad hladinu, ryba byla rázem dvakrát tak velká a začala sebou házet. Když už ji rybář neudržel a ponořil ji do vody, ryba se zase zmenšila. Pusti! Volá na rybáře Stenzin. To nevidíš, jak se trápí? A z čeho asi tak budu živ, ty chytráku? Když rybu pustíš, dám ti tuhle ovci a jehňata. Mají nejlepší vlnu v celém kraji. Musíš mi ale slíbit, že je neporazíš a budeš je mít jenom na vlnu. To se rybáři zamlouvalo. A tak rybu pustil a od Stenzina si vzal celé jeho stádečko. Rozloučili se a chlapec se dal podél řeky směrem do města. Cesta ale byla dlouhá a protože byl celý utrmácený, natáhl se, aby si trochu odpočinul. Probudil se až večer. Slunce už zapadlo, byla noc a na nebi nad skalami zářily tisíce hvězd. Najednou se rozestoupila voda v řece a vyšel z ní jezdec celý v bílém, usazený na krásném bělostném koni. Jasná bílá barva Stenzina dočista oslnila. Posílá mě král říše Nágů. Zachránil si mu život a on by se ti za to rád odvděčil. Nasedni si za mě a já tě k němu odvezu. To je pěkné, ale co pak mám žábry? Vždyť se utopím. Neboj se, sedni si ke mně na koně, zavři oči a já tě donesu až před královský trůn. A tak se také stalo. Za několik okamžiků už Stenzin stál v bohatě zdobené síni před samotným králem Nágů. Jeho hadí tělo spočívalo na překrásném trůnu z perleti a na hlavě měl korunu z pravého zlata. Po jeho boku seděl malý bílý psík. Zachránil si mi život. Nebýt tebe, skončil bych v kotlíku toho rybáře. Chci se ti odvděčit a proto buď mým hostem, jak dlouho jen budeš chtít. Následovala veliká hostina. Vybraných pokrmů a vzácných lahůdek byl plný stůl. Hudebníci hráli veselé písně, zpívalo se a tančilo. Potom králův psík odvedl Stenzina do jeho komnaty. Byla vykládaná zlatem a drahými kameny. V příštích měsících si Stenzin žil jako král. Služebnictvo mu dokonce nosilo vybrané pokrmy až do jeho komnaty. Jednou večer uslyšel, jak mu někdo zaklepal na dveře. Když je otevřel, stála před ním drobná stařenka. Milý chlapče, víš, že dáš staré ženě něco málo k snědku. Jsem poddaná krále Nágů, ale upadla jsem v nemilost a chodím teď o žebrotě. Protože měl Stenzin srdce ze zlata, ani na chvíli nezaváhal a dal stařeně najíst. Od toho dne k němu chodila každý večer. Dny plynuly stále pomaleji, protože Stenzin na dvoře krále Nágů neměl nic na práci, a tak se rozhodl, že se rozloučí a vrátí se do světa lidí. Když to pověděl stařeně, řekla mu: byl jsi ke mně hodný. Sice nic nemám, ale zasloužíš si odměnu. Ale kde pak? Dělal jsem to rád. Poslouchej, dostaneš ode mě radu. Až se tě král optá, co chceš jako dar na rozloučenou, nechtěj zlato ani jiné poklady. Řekni, že chceš toho jeho bílého psíka. Druhý den se Stenzin šel rozloučit s králem. Přesně jak předpověděla stařena, král mu nabídl dar na rozloučenou. Zachránil jsi mi život a já jsem tvým dlužníkem. Proto si řekni, co ti mám dát darem. Můžeš mít vše, oč si řekneš. Králi Nágů, jsem prostý chlapec. Nežádám proto zlato ani stříbro. Pokud ale jinak nedáš, vzal bych si na památku tvého psíka. To krále velmi zarmoutilo. Žádáš ode mne to, co je mému srdci nejdražší. Ale putiš, své slovo musím splnit. Dal Stenzinovi i bílého psíka a rozloučil se. Stenzin se i s bílým psíkem posadil k jezdci na bělostného koně a ten je vynesl nad hladinu řeky do světa lidí. Stenzin se pak vydal po břehu řeky směrem k městu. Slunce pražilo a stín skýtala jen občas nějaká ta vrbka. Když už se smrákalo, došli k velikému stavení. Jaké ale bylo Stenzinovo překvapení, když zjistil, že je dům prázdný. Nevadí, přenocovat tady může tak jako tak. Když se chlapec probudil, volá psíka, ale potom jako by se země slehla. Asi někde skotačí po okolí, řekl si Stenzin. Když vyšel ven, zjistil, že před domem je pěkný meruňkový sad obehnaný zdí. A jak se rozhlíží, vidí, že od stromu na konci zahrady přichází ta nejspanilejší dívka, jakou kdy viděl. Její krása mu vyrazila dech. Na sobě měla šaty z modrého sametu a na hlavě čepec s dlouhým štítkem zdobeným velikými tyrkysy. Co děláš v mém domě? Diví se dívka.
1: Nezlob se, vzácná paní, neměl jsem kde přenocovat. Neviděla jsi malého bílého psíka? Neviděla. To ti ale říkám, není tady bezpečno. Běž raději o dům dál.
0: A s těmito slovy zase odešla. Jen co zmizela za posledním stromem, přiběhl k chlapci jeho bílý psík. Stenzin dívčích slov nedbal a protože ji chtěl spatřit znovu, řekl si, že v domě zůstane ještě několik nocí. Příště se s dívkou zase dal do řeči, vykládal jí o sobě a o svých dobrodružstvích a nakonec se zeptal, jestli si ho nechce vzít za muže. K jeho radosti souhlasila a tak se vzali. Druhého dne se dům proměnil v palác a v tom paláci pak manželé spokojeně žili. Jednoho dne ale Stenzinovi začalo vrtat hlavou, čím to je, že ještě nikdy neviděl ženu pohromadě s bílým psíkem. A jak to, že když odejde jeden, přijde druhý? Jednou proto psíka sledoval a uviděl, jak za posledním meruňkovým stromem ze psí kůže vychází jeho půvabná žena a potom kůži dává do skrýše ve zdi. Jen co se žena vzdálila, popadl psí kůži a hodil ji do ohně. Když to večer řekl manželce, vyrazilo jí to dech.
1: Ani nevíš, co jsi provedl. Jsem dcera krále Nágů a do té psí kůže mě zaklela zlá čarodějnice. Díky tomu jsem se mohla vracet k otci. Teď už ho nikdy neuvidím.
0: Stenzin svého skutku litoval, ale co se stalo, už nemohl změnit. Mezitím se rozkřiklo, že se u řeky usadil velký pán se svou ženou a postavil si přenádherný palác. Také se rozneslo, že paní je krasavice, které není rovno. Ani jedno, ani druhé se však nelíbilo králi toho kraje a tak se rozhodl, že přivandrovalce zničí a jeho ženu získá pro sebe. Pozval proto Stenzina do královského paláce a tam mu vystrojil hostinu a předal mu vzácné dary. Když mu chtěl Stenzin pohostinnost oplatit, žena o tom nechtěla ani slyšet.
1: Nedělej to, budeš litovat,
0: varovala ho. Stenzin ji ale neposlechl a na královu počest uspořádal hostinu.
1: Dobrá, nenabízej mu ale příliš mnoho čaje,
0: povídá na to žena. A obličej si schválně umazala od sazí. Stenzin však na manželčinu radu zapomněl. A tak musela připravovat další a další čaj. Tolik se přitom zapotila, že jí pot saze z tváře odplavil a král uviděl její tvář v plné kráse. V tu chvíli prohlásil: tato žena musí být mou královnou.
1: Ne, jen to ne. Dám ti, co budeš chtít, ale to, co je mému srdci nejmilejší, ti dát nemohu. Řekni, co chceš, a já ti to dám.
0: Král se zamyslel a za chvíli povídá.
2: Dobrá tedy, postavíš-li do 7 dnů kolem mého paláce hradbu ze železa, můžeš si ženu nechat.
0: Po těchto slovech král odešel. Těžko bylo Stenzinovi a vyčítal si, že manželku neposlechl. Ta mu ale řekla:
1: tady je snadná pomoc. Zajdi za mým otcem. Pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal:
1: králi Nágů, pomoz mi! Mám do týdne postavit králi lidí hradbu ze železa.
0: V tom se rozestoupila voda a vynořil se jezdec na bílém koni.
1: Tu máš, řekl
0: a podal Stenzinovi malou truhličku. Vevnitř jsou semínka. Zasej je a vyroste z nich hradba. Truhličku pak vrať. Stenzin tedy vzal truhličku a tajně v noci nasel semínka do kruhu kolem královského paláce a prázdnou truhličku hodil do řeky, jak slíbil. Do rána ze semínek vyrostla železná hradba. Stenzin tedy svůj úkol splnil. To však králi nestačilo. Stenzinovu ženu chtěl stůj, co stůj. Pozval tedy Stenzina do paláce a řekl: v tom byly nějaké čáry a neplatí to. Budeme proto závodit. Vidíš na dvoře toho jaka? Stenzin se podíval z okna a tam stál nejmohutnější jak, kterého kdy viděl. Když tvůj jak porazí tohohle mého, zvítězil si a svou ženu si můžeš nechat. Zápas se koná zítra v pravé poledne. Smutně šel Stenzin domů a pověděl ženě, co na něj zase král vymyslel.
1: Tady je snadná pomoc, řekla opět žena. Zajdi za mým otcem, pro něho to bude hračka.
0: Stenzin tedy šel na břeh řeky a zvolal:
1: králi Nágů, pomoz mi, potřebuju jaka, který porazí jaka našeho krále.
0: Opět se rozestoupila voda a z ní se vynořil jezdec na bílém koni.
1: Tu máš,
0: řekl a podal Stenzinovi stejnou truhličku jako předtím. Dej truhličku na místo, kde se má konat zápas a otevři ji. Druhý den tedy Stenzin přinesl truhličku na nádvoří královského paláce, postavil ji před králova jaka a otevřel ji. Z truhličky vyskočil jak velký asi jako pěst. A i když z teras paláce skoro nebyl vidět, během několika okamžiků králova jaka porazil. Král zbrunátněl a povídá, tak to tedy ne, budeme se bít. Zítra přiveď vojsko a uvidíme, kdo koho porazí. Stenzin šel rovnou k řece a požádal do třetice o pomoc krále Nágů. Tu se vynořil jezdec na bílém koni a dal Stenzinovi jinou truhličku, o něco větší než předtím. Dones ji na bitevní pole a otevři ji. Druhý den přišel Stenzin s truhličkou na prostranství pod královským palácem, kde se měly utkat obě armády. Když král viděl, že jde sám, posmíval se mu. Stenzin ale před královské vojsko postavil truhličku a otevřel ji. Z ní vypochodoval maličký železný vojáček a začal se zvětšovat. Rostl a rostl, až byl nakonec stejně veliký jako palác i s horou. Párkrát dupnul, párkrát máchl rukama a královo vojsko i s králem zadupal do země. A přestože se o tom Stenzinovi nikdy ani ve snu nezdálo, lidé z něj udělali krále a z jeho krásné a moudré ženy královnu. Žili pak spokojeně v královském paláci a vládli dobře celé zemi. Jen jediná věc je trápila, že královna už nikdy nespatří svého otce, krále Nágů.
3: Raz, dva, tři a jedem! Bambič.

0: Byli dva bratři. Jeden z nich byl bohatý statkář, neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý byl chudý chalupník a měl jedinou dceru Manku. Když šlo děvčeti na 12. rok, dal jí bratrovi za husopasku a když po několika letech zesílila, nastoupila za děvečku.
1: Když budeš, Manko, dobře sloužit, dám ti, až budeš odcházet, místo mzdy jalovici.
2: Děkuji, stričko.
1: Právě mám 4 nedělní tele. To pro tebe dochovám. Jistě ti to bude milejší než peníze.
2: Budete se mnou spokojen, stričku. Uvidíte.
0: Od té chvíle byla Manka do práce jako oheň. Ani krejcaru strýci neumařila a sloužila bez reptání 3 léta. Když ale otec zestárl, potřeboval dceřinu pomoc.
2: Stričku, s tatínkem je prý velmi zlé.
3: Také jsem slyšel.
2: Budu muset od vás odejít a posloužit mu.
1: Jsi hodné děvče, Manko, jen hezky běž a bratra ode mne pozdravuj.
2: Ale stričku...
1: Máš pravdu, Manko, málem bych zapomněl. Nemáte asi doma ani krajíček. Skoč si do kuchyně, ať ti kuchařka dá bochník chleba, čbán mléka a hrudku másla. Utíkej.
2: Stričku, vy jste mi ale...
1: A ať ještě přidá pitlíček hrachu a bílé mouchy.
2: Ale stričku, vy jste mi přece slíbil jalovici.
1: Ty ses na rozumu pomátla, jalovici, kdo to jakživ slyšel. Takovou výstužku bych si taky nechal líbit.
2: Co pak si, stričku, nevzpomínáte?
1: Nikdy jsem ti nic takového neslíbil, ale jestli se ti zdá málo, co si dostala, přidám ještě 2 zlaté.
2: A co já s tím budu dělat?
1: Nepřidám už ani nic.
2: A nepřidal.
4: Buď ráda, že ses nevrátila s prázdnou, Manko.
2: Za tolik let dobré služby takovou almužnu? Ne, tatínku, to si nesmíme nechat líbit.
4: Ale co bys chtěla dělat, dceruško?
2: Jděte si stěžovat do města k panu prokurátorovi.
0: Když Manka jinak nedala, vypravil se otec do města a tam svou žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, že jestli to soudce nějak nespraví, musí jalovici dát, a proto se ho snažil dostat na svou stranu. Prokurátor byl na rozpacích. Bohatého by si nerad rozhněval a chudý měl právo na své straně.
5: Váš spor je velmi složitý. Rozsoudím takto. Dám každému z vás 3 stejné hádanky a kdo je správně uhodne, dostane jalovici.
1: Jste moudrý, pane prokurátore, velice moudrý.
6: Ale pravdu mám přece já.
5: To je právě těžké posoudit. A proto raději dobře poslouchejte. Hádanka první.

0: tomu ani trochu nerozumím. Tak prohrál si nebo ne?
1: Prokurátor mě dal hádačku.
0: No?
1: Co je nejbystřejšího, co nejsladšího a co nejbohatšího. Jestli uhodnu, dostanu jalovici.
0: Ty naděláš kvůli hádankám. Vždyť jsou tak jednoduché, že je sama uhodnu.
1: Ty?
0: No. Co by mohlo být bystřejšího nad našeho černého špicla, no? A co sladšího nad náš sud medu? A co bohatšího nad naši truhlu plnou tolarů?
1: Dobře máš?
0: No.
1: Uhodla jsi to?
0: No.
1: A jalovice je naše.
2: Tak co, bratři? Uhodli jste mé hádanky?
1: Inu, já myslím, že nemůže být nic bystřejšího nad mého špicla, který všechno vyčmuchá a vyslídí. Nic sladšího nad můj sud medu, který 4 léta leží. O nic bohatšího než moje truhla tolaru.
2: No, abych ti pravdu řekl, sedláku, tvá odpověď se mi moc nezdá. Vyslechneme ale napřed, s jakou přišel tvůj bratr.
3: Milostivý pane, já myslím, že nejbystřejší je oko, které mžikem všecko přehlídne. Nejsladší je spaní, neboť ať je člověk jak chce zarmoucen a utrmácen, když spí, neví o ničem. A někdy se i ve snu potěší. A nejbohatší je naše zem, z níž všecko naše bohatství pochází.
2: Ty jsi uhodl, chalupníku. Dostaneš jalovici.
1: To přece nemyslíte vážně.
2: Jedině chalupníkova odpověď je správná.
3: Mockrát vám děkuji, pane prokurátore.
2: Ale teď mi, chalupníku, pověz, kdo ti poradil.
3: Sám jsem to vymyslil, milostivý pane.
2: Vidím ti na očích, že lžeš.
3: Opravdu, milostivý pane.
2: No tak, přece poznám, co se urodilo v tvé hlavě a co ne.
3: Nezlobte se, pane, ale já slíbil dceři, že to nepovím.
2: Dceři? Dobře tedy. Když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně. Ale ať to není ani ve dne, ani v noci, ať není ani ustrojená, ani nahá, ať nepřijde ani pěšky, ani na voze.
3: Ale pane prokurátore...
2: Běž a vyřídí to.
3: Ach, manko, ty jsi to pěkně spravila.
4: Co pak, táto? Špatně jste odpověděl.
3: Dobře, dceruško, dobře.
4: No tak co se přihodilo?
3: Pan prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy a já musel říct, že ty jsi mi poradila.
4: Tak se proto netrapte, táto. Co se stalo, stalo se.
3: Tobě se to řekne. Ale pan prokurátor ti vzkazuje, že máš k němu zítra přijít. Ale nemá to být ani ve dne, ani v noci, nemáš být nahá, ani ustrojená, nemáš přijít pěšky ani na voze.
4: No to je toho. Nechte to na mě, já to nějak vyvedu.
5: O 2 hodinách z půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok, oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou na boso střevíc. A když bylo ke 3. hodině, mezi dnem a nocí, sedla na kozu a na polo pojezdecku do města se dostala.
2: Vidím, že jsi vtipné děvče. Vždycky jsem si přál mít chytrou ženu. Jestli chceš, ožením se s tebou.
6: Vždycky jsem si přála mít moudrého a hezkého muže. Proto tedy souhlasím.
2: Mám jen jednu podmínku.
6: Poslouchám.
2: Chci, aby ses nikdy nepletla do mých věcí.
6: Myslíš do soudu?
2: Do soudu ani do ničeho jiného. Nebo se budeš muset k otci vrátit.
6: Tvou podmínku přijímám.
2: Tedy může být svatba.
5: A byla. Z Manky se stala velká paní, ale zůstala pořád stejně vlídná, moudrá a spravedlivá. Svého manžela velmi milovala a za to jí měl každý ve velké vážnosti. Jedenkrát přišli k panu prokurátorovi 2 sedláci. Jeden měl hřebce, druhý kobylu. Když kobyla dostala hříbě, nastala otázka, komu náleží. Hádali, až se dostali k soudu. Sedlák, jehož byl hřebec, měl velké bohatství i dal panu prokurátorovi dobré slovo po straně, a hřebec dostal hříbě. Zatím ale paní prokurátorová všecko ve vedlejším pokoji vyslechla a manželův nespravedlivý rozsudek se jí pranic nelíbil.
6: Haló, člověče!
7: Ano, milost paní.
6: Proč pak jste se nechal tak napálit?
7: Pan prokurátor tak rozhod.
6: Kdo to jakživ slyšel, aby hřebec měl hříbě?
7: Taky si myslím, že se mi stala křivda. Ale co mám dělat?
6: Já vám poradím. Ale žádný se nesmí dozvědět, kdo vám tu radu dal.
7: Spoléhněte se, milost paní.
5: Druhý den si vyšel pan prokurátor s několika pány na lov. Tu vidí již zdaleka na vrchu z Karmanu našeho sedláka sítě roztahovat.
8: Hej, ty tam! Co pak to tam nahoře vyvádíš?
9: Chytám ryby!
8: Od kdy pak na vrchu rostou ryby?
9: Inu, od té doby, co mohou mít hřebci hříbata.
8: Poslyš, ty lišáku, pojď blíž.
9: Ano, jemnost pane.
8: To hříbě dostaneš, ale napřed mi řekni, kdo ti tuhle taškařici poradil?
9: Nikdo, jemnost pane. To já sám jsem si ji na vás vymyslel.
8: Řekni pravdu.
9: Opravdu. Přišlo mi tu zelí to, že jste tak... No, že jste proti mě rozhod. A proto jsem si to vymyslel.
8: Tak dost přetvářky. Řekni, kdo tě navedl. Nic ti neudělám.
9: Víte, milost pane...
8: No tak se neboj.
9: Vaše paní.
8: Jestli pak se ještě pamatuješ, co jsem ti před svatbou přikazoval.
6: Pamatuji.
8: A proč si tedy sedlákovi radila?
6: Protože nemohu snést nespravedlnost. Ty jsi ho ošidil.
8: Do toho tobě nic nebylo.
6: Odpust mi to, ale nemohla jsem jinak.
8: Teď se vrátíš, odkud jsi přišla. Ale abys neřekla, že jsem s tebou naložil nespravedlivě, smíš si odtud odnést, co máš nejraději.
6: Děkuji ti, milý muži, za tvou dobrotu. A když to nemůže být jinak, poslechnu tě.
8: Máš ještě nějakou prosbu?
6: Dovol, abych ještě jednou s tebou povečeřela. A buď prosím tak veselý, jako by se mezi námi nic nestalo.
8: To přání ti mohu vyplnit.
5: Když byla jídla na stole, sedli oba za stůl, jedli, pili, hovořili jako o hodech. Paní připíjela manželu dost a dost, a když viděla, že je trochu spitý, poručila služebníku, aby jí ještě nalitou sklenici vína podal. Pan manžel víno vzal a jedním lokem je vypil na zdraví manželčino. Po chvilce mu hlavu

0: co já tu dělám?
1: Vždyť jsi mě přece dovolil, abych si vzala sebou, co je mi nejmilejší.
0: Ano, to jsem dovolil.
1: A protože jsi mi nejmilejší ty, vzala jsem si tebe.
0: Všechno ti odpouštím. Vidím, že jsi chytřejší než já. Proto taky budeš ode dneška soudit ty.

0: Bueno.
1: Haló lidi, haló brouci, haló celé rodiny, potřebujeme přes nejdoucí přesýpací hodiny. Tomu, kdo nám odpoví, dáme poklad medový. Do týdne, do týdne, do týdne,

0: let je skvělý, je to pravý luční met. Kdo nám hodiny své střelí, ten bude žít 300 let.
1: Sosáčky ho sosáme, do domu ho dodáme. Do týdne,
0: do týdne,
1: do týdne,
0: do týdne.

0: Figy básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Ruská pohádka, jak sedlák dělil husy. Chudému domkáři došel chléb a na nový nebylo. Chuďas si usmyslil, že poprosí o chléb statkáře. Aby nešel s prázdnou, chytil husu, zařízl ji a nesl do statku. Statkář přijal husu a pravil domkáři. Děkuji ti, brachu, ale nevím, jak se u nás o tvou husu rozdělíme. Mám ženu, dva syny, dvě dcery. Jak máme rozdělit tvůj dar, aby nikomu nebylo ublíženo? Domkář odpověděl, rozdělím vám ji. Vzal nůž, uřízl hlavu a pravil pánovi. Ty jsi hlava veškerého domu, tobě hlavu. Potom odkrojil zadek a podal jej paní. Tobě, jak říkají, náleží doma se děti a podobně dohlížeti, tobě tedy zadek. Potom uřízl nohy a podal synům. Vám děl nožky, abyste chodili v otcových slovech. A dcerám dal křídla. Vy, pravil, brzy uletíte z domu, vám tedy pokřidélku. A ostatek si vezmu já. To pověděv vzal husu. Pán se zasmál a dal chuďasovi chleba i peněz. Uslyšel o tom zámožný sedlák, že pán dal chudému vesničanu za husu chléb i peníze, vzal tedy 5 hus a nesl je statkáři. Statkář pravil, děkuju ti za husy, ale mám ženu, 2 syny a 2 dcery, všech jest nás 6. Jak bys nám své husy rozdělil rovným dílem? Zámožný sedlák stál, přemýšlel, ale ničeho nevymyslil. Pán tedy poslal pro chudého domkáře a poručil mu, aby on dělil. Domkář vzal 1 husu, dal ji pánovi a paní a pravil. S husou dohromady jste 3. 2. husu dal synům, řka. Také jste 3. 3. husu dal dcerám. Zase 3. Pravil. Zbývající 2 husy si vzal sám a řekl. Hle, také jsme 3. Všude je stejně. Pánovi se líbila chytrost chuďasova. Přidal mu k husám i peněz a chleba. Bohatého sedláka však propustil s prázdnou.
1: Piggy vtipk.
2: Rozmlouvají spolu 2 kravičky na pastvě a jedna říká.
3: Slyšela jste už, že prý je lev králem zvířat?
1: Opravdu? Druhá udiveně na to. A kolik nadojí?

0: moji milí mrzotkové a šmakovinky. Jak jsem se zmiňovala už minule a Piggy si to náramně pochvaloval a také přitom náramně kvičel. Řetkvičková sezóna je v plném proudu.
1: Já říkám řetkvičkám řetkvíčky a přitom se kvičet musí, že jo?
0: To máš pravdu, Piggy. A byla by škoda té záplavy řetkviček nevyužít na maximum.
1: Jakože úplně nejvíc.
0: Přesně, Piggy. Vymyslela jsem pro vás další recept z téhle křupavé pochoutky.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr!
0: Prosím.
1: Řetkvičkové! Čumpr, cimpr, čampr! Vymyslel jsem název.
0: Uděláme si řetkvičkový salát s okurkou.
1: Okurku mám rád, řetkvičky mám rád. Budu tomu říkat řetkvičkové čumpr, čimpr, čampr, protože to je slovo, které jsem vymyslel a mám ho taky rád. Jsi pro?
0: No ale je to řetkvičkový salát s okurkou.
1: No tak já ho napřed ochutnám a uvidíme, jestli k tomuto krásné nové jméno bude pasovat, jo?
0: Tak jak myslíš. Tak jdeme na to. Nachystej prosím 2 svazky řetkviček, 1 salátovou okurku, bílý jogurt, stroužek česneku a sůl.
1: Je tam i česnek? Tak to bude čumpr, cimpr, tučo, campr.
0: Piggy, radši mi zopakuj, co potřebujeme.
1: Řetkvíčky.
0: Správně. 2 svazky řetkviček. Dál.
1: 1 okurku, jogurt.
0: Jaký?
1: Bílý. Česnek a sůl, mám to tady.
0: Z nádobí nám bude stačit mísa, prkénko, nůž a lžíce. A jdeme na to.
1: Jdeme na to a bude se to jmenovat.
0: Prosím tě, omej řetkvičky i okurku a dávej mi je sem na prkénko. Já je budu krájet na plátky. Plátky okurek ještě rozpůlím. Všechno, co krájím, házím potom do připravené mísy. Tak, hop.
1: To už je všechno, láskonko.
0: Skvěle. Nám to jde, co?
1: No, protože to umíš tak dobře a rychle rozcimprcamprovat. To je to, čo.
0: No, to říká to, čo, Piggy. Telegrační slovo.
1: To říká Míšanda Bibi. Já to slyšel a teď to pořád říkám. To čo? No, sova Heda mi to ale už říkat zakazuje. Říkala, že to nemám říkat, ale mně se to líbí, tak to říkám. To čo? To čo? To čo? To čo?
0: No, no jo, no jo, no. Piggy, teď si ale vem nůžky a nastříhej tam ještě tuhle tu pažitku, ano?
1: To mi jde, to uvidíš, jaké to bude to, čo?
0: Je, aby to nebyl cimpr, campr.
1: No, to se neboj, bude to salátek, jedna báseň.
0: Výborně, všechno máme v míse. Teď přidáme bílý jogurt, rozetřený česnek, osolíme a pořádně zamícháme. A hned podáváme skvělý jarní recept.
1: Počkej, já to ochutnám. Určitě si ho udělejte.
0: Recept i postup najdete na... Jak jsi to říkal? Že se ten salátek bude jmenovat, Piggy? Recept i postup na řetkvičkový salát s okurkou najdete na www.piggy.cz V Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Kde jinde?
1: Řekla jsi ten salátek i s novým jménem?
0: No, neřekla, já jsem ti nerozuměla.
1: Já jsem ti jen říkal, že jsem to bezvadné, krásné, nové jméno dočista zapomněl. Jak mi něco chutná, tak úplně přestanu bláhem myslet.
0: Spíš si přestaneš vymýšlet, co? No, my s Pigim jdeme chroupat řetkvičkový salátek s okurkou. Vy si ho určitě také udělejte a mějte se moc a moc krásně a příště zase naslyšenou. Ahoj!
1: Já už jsem si vzpomněl. Och jo, to je škoda, že už je po vysílání. Takové pěkné jméno to bylo. Čumpr, cimpr, to, čo, campr, už to má.
0: Piggy, mně připadá hodně dlouhé a nevím, jak by si ho děti zapamatovali.
1: Proč by si ho nepamatovali, když jsem si to zapamatoval já?
0: Vždyť ty jsi ho také zapomněl.
1: Ale teď jsem si vzpomněl.
0: Tak to už nevadí, Piggy. A spíš mi řekni, jak ti to chutná.
1: Nahra mě, to je salátek, jedna báseň.
0: Víš, ten je jeden z mých nejoblíbenějších. No,
1: protože je tak výborně rozcimprovaný. Je to toča.

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu, pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš, tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu, stálo nás to 1500 a jednu z brusu novou sofu, koušeš krábe drása, no prostě

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Potřem, kde jsi to vzal?
2: Udělal.
1: A z čeho?
2: Ze součástek.
1: A kde jsi vzal ty součástky?
2: V posteli.
3: Neboď drzý chlapče.
2: Já nejsem drzej. Máme barák v nepřehledný zatáčce. A každou chvíli nám letí do postele blatník nebo blinker. Ještě by to chtělo volant.
1: Jsi šikovný pionýr, chlapče. My tím budeme vozit koňský trus. Pojď, švagrova.
2: Co, prosím?
1: Hnuj, chlapče. Hnuj!
4: O prolhaném pejskovi. Byla jednou jedna psí máma a ta měla 3 štěňátka. Už je to tuze dávno, co žila. Tenkrát ještě lidé ani dveře nezamykali, tak byli poctiví. Falešné byly jenom kočky. Ale ty nežili s lidmi a se psy v domech. Bydleli v lese, na stromech nebo v křoví a každý se jim vyhýbal. Tenkrát psy nemuseli hlídat a žili ve vesnicích jen proto, aby dávali znamení, kde stojí jejich chalupa. Takový pes neštěkal na každého člověka, který šel kolem. Jen si čichl do vzduchu. Jde k nám děda Balounovic. A hned spustil.
5: Tady bydlíme. Pořád rovně okolo potoka. Nespadněte do rybníka.
4: Když děda Balounovic došel, zalezl pes do boudy a jen chvílemi očichával vítr, zda k ním zase někdo nejde. V té době bylo velkým vyznamenáním být psem. Psi byli pro každé město a pro každou vesnici tím, čím jsou dnes elektrické lampy nebo světelné signály na železnici. Taková krásná budoucnost čekala i 3 novorozená štěňata, kterým máma často říkávala.
6: Tamhle na jedli žije kočka. Je to falešnice prolhaná. Nikdy si s ní nehrajte, ať se od ní nenakazíte tou prolhaností.
4: Na jaře se však mamince zdálo, že je dvorek plný kočičích stop. Čichala, čichala a byla z toho celá nesvá.
6: To asi fouká vítr od jedle a vzduch se drží při zemi,
4: namlouvala si.
6: Až se vyprší, tak to přejde.
4: Ale nepřešlo. A co hůře, Hariček se ke své škodě tuze změnil. Začal lhát. Byla třeba svačina a Hariček mlaskal, až se slepice přestávaly popelit. Teprve, když opravdu nemohl, pustil na své místo Dorku. Ale za chvilku se mu mlíčko v bříšku slehlo, tož hrk mámě.
7: Nif, nif,
6: kousal Dorku do ocásku.
7: Pusť mě, mám hlad.
6: Ale Haričku,
4: kňourala Dorka,
6: ty jsi přece už měl.
7: Neměl,
6: hádal se Harik.
7: Ještě jsem vůbec neměl, pusť mě, nif, nif.
4: Jednou přiběhl Hariček k housatům a vybafl na ně.
7: Nif, nif!
4: To byla legrace. Housata utíkala a pípala, až v uších zaléhalo. A v tom najednou...
6: Klof!
4: Odkud si zezadu se přihnala stará husa.
8: Strač se, ty nezdárné psisko!
4: Syčela vstekle. Jejej, to byl džobanec. Pálil a bolel a cukal. Harik ani nevěděl, jak se dostal k mámě. Naříkal, ale myslíte, že řekl pravdu, co se mu stalo?
7: Dorka mě kousla.
4: lhal, protože věděl, že housata po dvoře honit nesmí. Ale máma se nedala ošálit.
6: Tak se mi zdá, Haričku, že nemluvíš pravdu. Dorka spí u špalku a vůbec nebyla u husí ohrádky. Vidím, že nejsi obyčejný pejsek, vidím, že jsi prolhaný pejsek.
4: Musíme tě vyléčit, než začneš lhát ještě víc. Zítra v poledne, až budou psi ve vsi spát, s tebou půjdu k doktorovi.
9: Doktor Bernardín bydlel u řeky. Přistěhoval se odněkud z Alp, kde získal lékařskou praxi. Mluvil špatně česky, ale doktor to byl náramný.
5: Co pak je, mein drahošek?
4: Zavrčel dobrácky.
6: Máma hned spustila. Náš milý Hariček lže, jako když tiskne. Tak s ním prosím něco udělejte.
5: No,
4: zamračil se doktor.
5: Ukaznul mi jazyk a šekl frr. Nejde to, že ne? To bude fášný neduch. Podýfáme se rentgenem.
4: Starostlivě se zamračil. Položil Harička do starých, rozeschlých necek a díval se na něj rezavou rourou od kamen.
5: Rentgen, to je důležitý přístroj. Ukazuje všechno, i to, co je pod kůží a mezi chluby. A ukazuje, že ten mladík si hrál s kočkou. Je samá kočičí blecha. Dokud je nefihubíme, bude samý lež, samý faleš, samý podvod.
4: Měl pravdu. Hareček si několikrát hrál s kočkou a dokonce s ní i obchodoval. Přinesl jí kůži ze tří jitrnic a ona mu dala zobák ze slepice a namluvila mu, že to je dráb z ledního medvěda. Miau. Doktor dal mamince krabičku s latinským názvem Antiblechin decocourus a nakázal jí:
5: posypejte Charička třikrát denně tímto praškem. To je vzácná lék. Chariček musí být pořád v boudě. Nikam nesmí chodit, aby ty blechy jeho nemoc nepřenesly. To by být i velké neštěstí.
4: Měli jste vidět to utrpení po cestě. Byl už večer a ani jediný pes nespal. Psi nemají odedávna rádi kočky a jak ucítili na Haričkovi kočičí blechy, štěkali do ochraptění.
7: Hav, hav, havanec, kolem nás jde prolhanec!
4: Máma se červenala od čumáku až k ocasu a Harik dostal žduchanců jako máku. Hned, jak přišli domů, poručila úsečně:
7: do boudy a spát.
4: No, a tady by ta pohádka skončila, kdyby Hariček maminku poslechl a zůstal v boudě, aby opravdu nikoho nenakazil. Ale to neudělal. Pořád si vymýšlel, jak to chytře zařídit, aby nebyl v boudě sám. Obyčejně začal kňučet:
7: maminko, mě bolí v krku.
4: Nebo:
7: maminko, já mám žízeň.
4: Ale neměl žízeň, ani ho nebolelo v krku, to jen maminku omrzoval, aby u něho chvíli seděla. Dávno by byl už utekl, kdyby ho Dorka s Mindou nehlídali, protože jim to maminka přikázala.
7: Jak bych se jich jen zbavil?
4: Přemýšlel a jednou na to přece jen přišel.
7: Už jste to, holky, slyšeli?
4: Vyletěl najednou z boudy, až se obě polekali.
7: Na návsi se koná psí posvícení. Teď to hlásili v rádiu. Každý pes dostane 20 deka šunky a kdo tam přiběhne první, dostane celou prasečí hlavu.
4: Vydechli Dorka i Minda a než bys řekl švec, utíkali na náves a ještě jedna druhou strkala, aby tam byli dřív.
9: Hariček vylezl z boudy a pelášil po pěšince k rybníku. U lávky si hráli děti na pikolu.
6: To je krásné štěňátko, volali, když spatřili Harička. Pojď sem, pejsku, pojď si s námi hrát.
9: A Hariček šel. Každý kluk a každá holčička si ho pochovali, každý si odnesl jednu kočičí blechu na košili a neštěstí bylo hotovo. Když se děti rozcházeli domů k večeři, psi z celé dědiny hafali, vily a ňafali.
7: Hav, hav, hafanec, kolem nás jde prolhanec.
9: Harik dostal, až z něj chlupy létali, ale to už bylo pozdě. Kočičí blechy se rozlezly po celé vesnici a odtamtud do celého světa. Lidé se naučili lhát a co je nejhorší, naučili se to i děti. Snadno je poznáte. Ošívají se, škrábají se za uchem a podrbávají se, protože je trápí ta lhavá štípalka. Když jdou po vesnici, psi za plotem cítí, co sebou nosí a štěkají, až uši zaléhají. Až budou jednou štěkat i na vás, pěkně se večer umýte a nikdy už nelžete. Vždycky se to pozná.

0: Slunce bylo u samého západu a svatojánští broučci vstávali. Maminka už byla v kuchyni a vařila snídaní. Tatínek už také nespal, ležel ještě v posteli a hezky si hověl. Brouček pak přelezl ze své postýlky na maminčinu, tam se pěkněji spalo, lehl si pěkně na zádečka, zdvihl všechny nožičky do povětří a počal se houpat. Houp, houp, houpy, houp. Ale najednou se to jaksi moc rozhoupalo, houpy, houp, a už ležel Brouček na zemi a křičel, co mu jen hrdlo stačilo. Tatínkem to trhlo.
1: Zatrápený Broučku, co pak tak musíš křičet?
2: Ale tatínku, když jsem se tak udařil, já jsem spadl z postele.
1: Tak jsi směl dát pozor.
2: Ale když ne, to přece bolí.
0: Maminka zatím už měla snídaní hotovou a šla je budit. Vstávejte, vstávejte, slunko již zapadá, budeme snídat. A co pak ty Broučku už pláčeš, sotva z oči proloupl? Ale když já jsem se tak udeřil a tatínek chce, abych nekřičel. Jen pojď, dřív než kočička vejce snese, všecko se ti zahojí. Zatím se pěkně umyjeme a budeme snídat. Pojď. A šli. Maminka Broučka pěkně umyla, Brouček přistavil ke stolu židle a maminka už nesla polívčičku na stůl. Sedli si a tatínek se modlil. O náš milý Bože, povstali jsme slože a pěkně tě prosíme, dejš, ať se tě bojíme, bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. A pak už hned Brouček držel svoji dřevěnou lžičku a znamenitě s ní zacházel. Však oni měli zelenou polivčičku a Brouček třeba, že všechny polivčičky rád, vždy a vždycky tu zelenou přece ze všech polivčiček nejraději. Snědl jí plný talíř. A maminka mu ještě ze svého přidala. Ale tatínek, že už má čas, slunko, že už je dávno za horama, honem dal mamince hubičku a teď Broučku pěkně poslouchat, ať mě maminka nemusí žalovat. Ne, tatínku, a já vás vyprovodím. Ano, tak pojď. A šli. Ba, letěli. A hezky nízko, aby Brouček nespadl a jen tak daleko, aby potom nezabloudil. Ještě to dost neuměl. Chaloupku měli ve stráni pod jalovcem krytou suchým špendličím. Brouček si vylezl na střížku, spustil se, letěl až k palouku a přes celý palouk až k dubu a zase zpátky. A když už byl všecek udýchán a křídelka ho bolela, sedl si a odpočinul. A pak zase letěl přes celý palouk až k dubu ke kmotřičce.
3: Kmotřičko, jestli pak už jste vzhůru, budejť bychom nebyli Broučku.
4: A Beruška také.
5: Budeť bych nebyla, Broučku. Co pak nám neseš?
2: Já nic, ale páne, to už umím lítat.
0: A už zás Brouček letěl. Vylezl si na střížku, spustil se a letěl. Letěl na druhou stranu až ke kaštanům a hned zase zpátky na střížku. Ale dal se mu, jak si nechtělo. Zůstal si sedět a tu najednou vidí, že se jim počíná z komína kouřit. Ha, už seděl na komíně. Maminko, že vám to zafouknu? Ne, ne, já nechci. Necháš toho? Ale Brouček přece foukal a už by byl málem oheň na ohništi zhasil, kdyby byla maminka honem nepřiložila trochu suchého chvojí. Plamen vyšlehl, za ním se valil kouř a Brouček křičí a leze ze střížky dolů. Ach, maminko, maminko, ach, ach, maminko. A co pak zase, Broučku? Maminko, když mě ten kouř vlezl do očí, vidíš ty škaredy, Broučku? Dobře ti tak, když nechceš poslouchat. Počkej, počkej, já to všecko povím. Ale maminko, když mě ten kouř vlezl do očí a tolik mě štípal. I to ti patřilo. A ještě dostaneš, až tatínek přiletí. To bude z tebe krásný Brouček. Ale vždyť jsem vám to, maminko, nezhasil. Ale chtěl jsi mě to zhasit a věděl, že to nechci. Vidíš, to ti nesmím prominout, co pak by z tebe bylo. Až jen tatínek přiletí. A k motřičce to na tebe také povím. A k motřičkovi a Berušce. Ale maminko, vždyť já jsem vám to nezhasil a už víckrát vám nebudu oheň zhášet. Prosím vás, maminko, neříkejte to. Ne, já to musím říci. No ale když Brouček moc prosil a už zas plakal a pořád prosil a sliboval, že už bude poslouchat, tak si maminka dala říci a že to nepoví. No tak a už neplač. A dej si na sebe pozor, to by tě neměl nikdo rád. Jsi takový umouněný. Maminko, já se půjdu koupat. Jen jdi, jdi. Maminka věděla, že se jí Brouček neutopí. A Brouček se šel koupat, ale ne do potoka. Dole na palouku byla vysoká tráva a rosa na ní jako granáty. Brouček se rozběhl a houp do trávy, jak byl dlouhý a široký, a házel sebou, až se tráva prohýbala. Pak vylezl, rozběhl se a zas houp do rosy, až to kolem stříkalo. A když už se dost vykoupal, vyskočil si na větvičku, setřepal se sebe rosu a frrr, rovnou čarou pod dub ke kmotřičce. U okna se zastavil.
3: Beruško, to jsem se vykoupal.
4: Jestli pak ty umíš také plavat?
3: I ne, kdy pak bych já uměla plavat?
4: Páne, já umím plavat.
3: I nejď, Broučku, já musím jít mamince pomoci.
4: Kde pak je kmotřička?
3: Seká na dvorku chvojí, pojď se podívat.
0: A Brouček šel. Co pak nám neseš, Broučku? I nic, kmotřičko, já jsem se koupal a vy něco máte, kmotřičko? Mám něco dobrého, ale nevím, jestli ti to dám. No, uvidím. Vidíš, tady už mám toho chvojí hromadu nasekaného. Tak pojď a odnášej je s Beruškou tamhle pod střížku, aby nám nezmoklo. Ale musíte je pěkně rovnat do rázu. Pak ti něco dám. A Brouček, že ano, a počal nosit, co mu jen síla stačila. Ale místo, co měl šťakličky pěkně do rázu rovnat, Brouček je tam jen tak házel a to Beruška nechtěla.
3: Broučku, to se tak nesmí. Maminka to tak nechce. Nám by se to skácelo.
4: I nic se vám neskácí. Co pak to nedělám dost pěkně?
3: Neděláš. To se musí pěkně rovnat.
4: Tak si to dělej sama, když ti to nedělám dost pěkně.
0: A už se Brouček hněval. Nechal všeho, sedl si na pařízek, mračil se a díval se před sebe. Beruška ho nechala a hleděla si svého. Až za chvilku začala kmotřička. A co pak, Broučku, už nikam nemůžeš? To nejsi jaksi moc silný.
6: I ne, kmotřičko, ale když ona se pořád se mnou vadí.
0: Inu, když ty jsi takový divný Brouček, co pak si už zapomněl, že něco mám? A je to, kmotřičko, dobré? No to si myslím, jako med sladké, jen jdi a honem ještě nos. A Brouček ještě šel a honem nosil. Beruška to bez toho už všechno odnesla a pěkně srovnala. A tak už to dlouho netrvalo. Kmotřička zatěla sekírku do špálku a řekla dětem, aby šli dovnitř. A děti šly. V síni vpravo od kuchyně stála almara zavřená na zámek, ale klíč vězel v něm. Kmotřička jen zatočila a už bylo otevřeno. Ale teď co tam? Ten bílý talířek na nejhořejším prkénku Brouček hned pozoroval. Ale co na něm? Kmotřička jej sundala, ale byl přikrytý jiným talířkem. No tak hádej, Broučku, co to je. Ale Beruško, nepověz. O, já vím, kmotřičko, to jsou jahody. Ne, ne, Broučku, to je ještě sladší. Tak to jsou maliny. Ne, Broučku, to je mnohem ještě sladší. Tak, kmotřičko, to jsou borůvky. Ale, Broučku, to nedobře hádáš. Je to jako med sladké. No tak je to, kmotřičko, med. A byl to med. To si pochutnali. Ale už bylo hezky pozdě. Kmotřička, že musí dělat oheň a vařit večeři, Beruška, aby honem skočila pro trošku chvojí, a Brouček, aby šel už domů. A tak Brouček, že půjde domů. Nezapomeň doma pěkně pozdravovat. Ne, já nezapomenu, s pánem Bohem. A šel. Sotva, že přiletěl k palouku, tu letí od potoka tatínek s kmotříčkem. Tatínku, já jsem byl u kmotřičky a dostal jsem tam med. Ten vám byl sladký. No dobře, Broučku, jestli pak zposlouchal, nebude maminka žalovat. Tatínku, já jsem to mamince nezhasil a ona to nepoví. Zatím už byli doma. Maminka rozdělala honem oheň a stavěla na polívčičku. Tatínek si sedl na stoličku, bolela ho křidélka a Brouček se houpal tatínkovi na koleně. Maminko, vidíte, Brouček vás zlobil. Ale tatínku skoro zlobil, ale když prosila, slibovala, že už to víckrát nebude dělat, tak se mu slíbila, že to na něj nepovím. A potom byl skoro pořád u kmotřičky. No tak dobře, maminko, ať si ho u kmotřičky nechají a my si vezmeme Berušku. Maminko, u kmotřičky mají med a já jsem dostal, ten byl sladký. A nám kmotřička nic neposlala? Nic. Ani nemáš co vyřídit? Ne. Ale Broučku, ani nás nevzkázala kmotřička pozdravovat? I ano, maminko, já jsem zapomněl, že vás pěkně pozdravují. Vidíš, Broučku. Ale už jdi, přistav židle ke stolu a budeme večeřet. A Brouček přistavil židle ke stolu, maminka už nesla na stůl a to jim ta polívčička zase chutnala, byla taková dobrá, zasmažená s kmínem. Tatínek jí snědl dva talíře a Brouček skoro také dva. A pak se jim chtělo spát, Brouček dal pac a pusu, maminka mu podala do postýlky ruku, on ji držel a už všichni dřímali. Pěkně se jim to spalo.

čapi čap. Čap, čapi čap, čapičky. Čapi čap, čap, čapi čap. Tak dělají nožičky.

Cookie Cook, Kukička. Cookie Cook, Cook, Cookie Cook, tak dělají očička. Co dělají miminka, už od malinka?

0: Digi hádanka.
1: Kulatý dům bez dveří, bílý jako pápěří. Klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Co to je?
2: Tak tohle já nevím. To je moc těžký.
0: Ještě jednou. Kulatý
3: dům bez dveří.
0: Bílý jako pápěří. Pápěří jsou peříčka,
1: ne? Peříčka, no. Aha.
0: Klepneš na něj,
1: počkej,
0: maličko.
1: A kdo má peříčka? Kdo má peříčka? Slepička má peříčka.
0: Slepička má peříčka.
1: No, klepneš na něj maličko, hned vyběhne sluníčko.
0: Sluníčko, to je kulaté jako žloutek s vajíčka.
1: Aha, vajíčko.
0: Je to vajíčko.

0: Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: Tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec, máme louskat jazykové oříšky. Plácám se sem v dešti. A s tebou nic není. S Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě, protože prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No... Tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečtej! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě, přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju?
0: Ne, ne.
2: Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne.
2: A...
1: Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justína ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenou hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád. To jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo.

0: štál.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
0: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
0: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justýna a mám bot, za maštal a seník.
1: Bot má Piggy, za štolbu. Maštal a seník byly mimo soutěž.
0: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
0: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle, že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu?
0: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
2: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
0: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
2: Je! Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
0: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
0: ahoj,
1: příště.
0: Ahoj,
1: příště, ahoj.
0: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
0: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
2: No to se neboj, Justýno. Počte.
0: No.
2: A parádně.

kočičky, dal jsem jim pít mlíko ze lžičky. Byli asi jako má dlaň maličký, dva chlapečci a dvě holčičky. Přinesl jsem domů čtyři kočičky.

0: Aničko.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno.
1: Andulky se rády baví.
2: Jsou to ptáčci povídaví.
1: Jsou to ptáčci zpěvaví.
2: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam

špička raz ukrýval je v kredenci. A s ní kradl znovu a zas, jako straka, a to hlavně v červenci.

0: Aha, do Perčic. Vždyť Tři Králové jsou přece v lednu, ne?
1: Teda Mirku, co jsi mi to tady napsal?
0: No víš co, tak se budem tvářit, jako že je to schválně. Míru si toho nevšimne, ne? No tak.

Vlečku vař. V jedné vsi žila chudá vdova, která měla dceru. Zůstávali ve staré chalupě s doškovou roztrhanou střechou a na půdě měli několik slepic. Stará chodila v zimě do lesa na dříví, v létě na jahody a na podzim na pole sbírat klásky. Mladá nosila do města vejce na prodej. Tak se spolu živili. Jednou v létě se stará matka roznemohla a dcera musela jít sama do lesa na jahody, aby měli co jíst. Z jahod si vařili kaši. Dcera si vzala hrnec, kus černého chleba a šla do lesa. Když už měla hrnec plný jahod, přišla v lese k jedné studánce, sedla si k ní, vyndala ze zástěry chléb a začala obědvat. Bylo právě poledne. Najednou se tu objevila stará žena, která vypadala jako žebračka a v ruce držela hrneček. Ach, má zlatá panenko, povídá ta žebračka, to bych jedla. Od včerejška od rána jsem neměla ani kousek chleba v ústech. Nedala bys mi kousek toho chleba? I proč ne, řekla dcera. Chcete-li třeba celý, však já už dojdu domů, jen jestli vám nebude moc tvrdý. A dala jí všechno, co měla. Zaplať vám to, pán Bůh, má zlatá panenko, zaplať, pán Bůh. Ale když jsi, panenko, tak hodná, musím ti taky něco dát, dám ti tenhle hrneček. Když hrneček doma postavíš na stůl a řekneš hrnečku vař, navaří ti tolik kaše, kolik budeš chtít. A až budeš myslet, že už máš kaše dost, řekni hrnečku dost. Hned přestane vařit, jenom nezapomeň, co máš říci. Podala jí hrneček a zmizela. Když přišla dcera domů, řekla matce, co se jí přihodilo v lese a hned postavila hrneček na stůl a řekla, hrnečku vař. Chtěla si vyzkoušet, jestli ji ta žebračka neobelhala. Ale v hrnečku se hned začala vařit kaše a bylo jí pořád víc a víc. Když byl už hrneček plný, řekla dcera, hrnečku dost. A hrneček přestal vařit. Hned si obě sedli a s chutí jedli. Kaše byla jako mandle. Když se najedli, vzala dcera do košíčku vajíčka a nesla je do města na trh. Ale zdržela se na trhu dlouho do večera, protože nemohla vajíčka prodat. Matka se jí doma už nemohla dočkat. Měla taky hlad a měla chuť na kaši. Vzala hrneček, postavila na stůl a řekla, hrnečku, vař! A v hrnečku se hned začala vařit kaše. Sotva se matka otočila, už byl plný. Musím si honem dojít pro misku a pro lžíci, povídá si, a jde do komory. Když se ale vrátila, zůstala leknutím jako omráčena. Kaše se valila z hrnečku na stůl, se stolu na lavici a z lavice na zem. Matka zapomněla, co má říci, aby hrneček přestal vařit. Přikryla hrneček miskou, myslela, že tím kaši zastaví, ale miska spadla na zem, rozbila se a kaše se hrnula dál jako povodeň. Už jí bylo v sednici tolik, že matka musela odtud utéct do síně. Lomila rukama a bědovala. Ach, holka nešťastná, co jsi to jen přinesla? Já jsem si hned myslela, že to nebude nic dobrého. Za chviličku už tekla kaše ze světničky do síně. Čím bylo víc, tím víc jí přibývalo. Matka už nevěděla, kudy kam, a tak vylezla na půdu a pořád bědovala, co to ta nešťastná holka přinesla. Zatím ale bylo kaše pořád víc a víc a netrvalo dlouho. Valila se jako mračna dveřmi i oknem na náves na silnici. Kdo ví, jaký by to vzalo konec, kdyby se dcera právě nevrátila z města a nevzkřikla hrnečku dost.
Ovšem na návsi už byl takový kopec kaše, že sedláci, kteří se vraceli z roboty domů, nemohli projet a tak se museli kaší prokousat na druhý konec vsi.

0: vtipk.
1: Přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
2: Dědo, ty nemáš zuby, že?
3: Ani jeden, zašišlá děda.
2: Tak mi podrž ten chleba se šunkou,
1: říká vnuk.
3: Sníst mou právě.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí,
0: krákal havran.
1: Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla,
0: krákal havran.
1: Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek.
2: Vztek? A na koho?
1: Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipo Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
2: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
2: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá.
1: Jenomže já chci už letos, chápeš?
2: Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
2: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat?
1: Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
2: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali.
1: To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat,
2: načapají tě.
1: Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice.
2: přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Včera jsem pozoroval sousedovic krávu, jak tlamou přežvíkavou přežvikuje trávu. Stéblo za stéblem jí do sebe souká, jednou v ní zmizí celá louka. O, škoda, přeškoda, taková krásná louka. O, škoda, přeškoda, krásně se na ní kouká, když se mraky ženou a nemáš rýmu senou. Včera jsem pozoroval sousedovic prase, růžovým rypákem, jak taky všecko spase. Dostává od souseda zbytky od oběda, až jednou dojdou věda, spase prase souseda. O, škoda, přeškoda, takový krásný soused. O, škoda, přeškoda, nezbyl z něj ani kousek, košile ani spodky, ba ani polobotky. Včera jsem pozoroval sousedovici Vídu, jak dojí krávu straku, krmí prase fídu. Hezká jak slunko byla, jednou mě políbila, a od té doby nemám ani chvíli klidu. O, škoda, přeškoda, taková krásná lída. O, škoda, přeškoda,

0: O čarovné zahradě. Na kraji vesnice, až vzadu u hájku, co v něm rostou křemenáče a je v něm studánka s velikou zelenou žábou, žije v malé chaloupce Kuba s maminkou. Nemají toho mnoho, ale nemají také hlad. Na dvorku se popelí slepice, vzadu za kůlnou bydlí králíci se svými mladými a z chlívku vykukuje zvědavá, bradatá koza. Život v chaloupce se ubíral poklidně. Všechno šlo dobře a nikomu nic nechybělo. Koza měla každé jaro kůzlátko, někdy i dvě. Králíci byli baňatí a spokojeně stříhali ušima. Slepice vydatně snášely a neobtěžovala je žádná škodná. Chaloupka svítila bíle a čistounce uprostřed malé zahrádky a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo přihodit něco špatného. Až jednou, na sklonku léta, se všechno zamotalo. Kuba tomu vůbec nerozuměl. Maminka ráno nevstala z postele a řekla, že je nemocná. No jo, ženské, říkal si Kuba přesně tak, jak to slýchával od pana Stárka z Milířů. Jenže maminka nevstala ani druhý den, ani za týden. A každý den se ptala. Kubo, dal si trávu králíkům? Nasypal si slepicím? Podojil si kozu? A Kubo, nezapomněl si, že musíš nasekat to dříví na zimu? Kuba nebyl líný, to vůbec ne. Jen neměl rád to věčné přikazování. Co se s tou mámou stalo? Nikdy taková nebyla. Vždycky ho nechala na pokoji a práce byla stejně hotová. A ta, kterou udělal on, Kuba, to byla pořádně odvedená práce. Ale teď je to samé musíš a nesmíš a kdo to má vydržet? Maminka se ale nesmí rozčilovat. To Kuba věděl od pana doktora, který se chodil na maminku dívat. A tak pokaždé odpovídal. Všechno už je hotovo a dřeva už je tolik, že nám vystačí až do příštího léta. Lhal a maminka spokojeně usnula. Paní sousedko, přišel pan Bárta, co pásl ovečky. Nepotřebujete něco? Maminka se usmála a vrtěla hlavou. Děkuji vám, pane sousede, ale mám hodného chlapce. Je už velký a všechno zastane. Pravda, sousedko. Viděl jsem, jak pěkně opravil plot. No, tak já půjdu. A když budete něco potřebovat, dejte vědět. Maminka znovu poděkovala, přitáhla si k sobě Kubu a hladila ho a laskala. Byla pyšná na svého hocha a byla moc ráda, že není odkázána na cizí pomoc. Kuba byl šťastný, že se panu Bártovi líbí ten opravený plot. Pochvala od chlapa, to je něco jiného, než když ho teď k sobě mačká maminka. A pak se zase všechno změnilo a zamotalo. Jednou, když od nich pan doktor odcházel, zavolal si Kubu a řekl mu, že maminka je už zdravá. A taky ano. Maminka vyskočila z postele a řekla, Kubo, já se tak hrozně těším, až si teď všechno prohlédnu a podívám se, jaký jsi dobrý hospodář. A šla. Maminka šla. A nohy se zase už pod ní podlamovaly. Zvířátka hubená a zanedbaná, sláma rozhozená po dvoře, dřevo na zimu skoro žádné. Vrátila se do chaloupky. Proč jsi mi to udělal, Kubo? Proč jsi mi lhal? Řekla takovým strašně smutným hlasem. Já bych tady stejně nezůstal, kdybys umřela. Sotva to Kuba dořekl, zatřásla se země, zatáhla se obloha, zvedla se vichřice, prolétla okny i dveřmi do chaloupky. A pak Už Kuba nic nevěděl. Ví jen, že chtěl křičet, ale nešlo to. Hrdlo měl stažené, nemohl vydat ani hlásku. Když se probudil, ležel v trávě v nádherné zahradě s čarokrásnými, nevídanými květinami, s ušlechtilými starými stromy, které jakoby se všechny nad ním sklánily a chránili jej, a modravým jezírkem porostlým lekníny. Všechno kolem by bylo skutečně neuvěřitelně kouzelné, kdyby čísi hrozná obrovitá ruka nerozházela všude kolem bezpočet kamenů. Byly všude. Dusily květiny, hyzdily jezírko, bránili kolouškům, aby se mohli dosyta napást. Ohýbali slabší stromy. Kubu až bodlo u srdce z té bezcitnosti. Taková zahrada a tak poničená, přemýšlel. A umínil si, že zahradu od kamenů vyčistí. Hned se do toho také pustil. Jenže zahrada byla veliká. Z jednoho konce si nedohlédl druhého a kamenů bylo moc. Kuba si svlékl košily, zavázal ji u krku a svázal rukávy. Tak získal jakýsi vak, ve kterém kameny nosil. Nevšak dlouho. Kameny byly těžké a tenkou košili brzy roztrhali. Zkusil to tedy s kalhotami. Ty sice vydržely o něco déle, ale nakonec to s nimi dopadlo stejně jako s košilí. Zoufal se už skoro, ale nevzdal se. Přemýšlel, jak to udělat, pot se z něj řinul, ne a ne něco vymyslet. Nešťastně přecházel sem a tam, sešel k jezírku, opláchl si rozpálené čelo a v tom jeho pohled zabloudil na druhou stranu jezírka, až tam, co se pozvolna měnilo v močál, ve kterém bydleli krásní, pestře zbarvení vodní ptáci. Bylo tam rákosí. Kdysi přece někde četl, že se z rákosí dá lecos vyrobit. Jak se pletou košíky, viděl, když byl na prázdninách u princů. Proč by ho neskusil udělat z rákosu? Vydal se ke druhému břehu, ostrým kamenem nařezal rákos, usušil ho na sluníčku a upletl si důkladný koš. Ještě jednou se vrátil a nařezal radši rákos do zásoby. Rozložil ho na slunci, aby ho měl připravený, kdyby první košík nevydržel. A pak už nosil a nosil. Večer uléhal unaven. Spal těžkým spánkem plným zlých snů a ráno se necítil čilejší a silnější než večer. Kameny musel nosit daleko, daleko, až přes brod v řece na druhý břeh, kde z nich pomalu vyrůstala hora. Byla to těžká práce a někdy by Kuba se vším nejradši praštil, ale když se ohlédl na místa, která už vyčistil, skoro až ztrácel dech. Pohled na ten čarokrásný park, plný omamných vůní a zářivých barev, mu dodával sílu. Čím více a déle o zahradu pečoval, tím se mu zdála nádhernější a tím více ji miloval. Když jednou večer ulehl a už téměř usínal, zaslechl hlas. Jsi unaven, Kubo? Vidíš. A přitom to všechno bylo zbytečné. Nemuselo se to stát. Každý ten kámen, Kubo, je jedna tvá lež. Je snadné mrštit kamenem po květině. Ale jak únavné a těžké je čistit celou zahradu. Stejně těžké je získat si důvěru někoho, kdo nám věřil a koho jsme klamali, Kubo. Kuba vyskočil a pátral ve tmě.
1: Je tam někdo? Je tam někdo?
0: Volal. Byl docela sám. Nikde nikdo. Nejspíše už zdříml a něco se mu zdálo. Ulehl tedy opět do trávy a teď už spal nerušeně až do rána. A ráno zase odnášel kameny a zveleboval zahradu a nosil a nosil. Ale ta slova, co v noci zaslechl, mu nešla z hlavy. Každý ten kámen, Kubo, je jedna tvá lež. Teď už Kuba chápal, jak mnoho ubližoval mamince. Ale moudrý z toho všeho ještě nebyl, to ne. Nesl snad posté toho dne svůj košík z kameny přes celou zahradu, kolem jezírka, ještě přes brod a už byl skoro u své hory, když tu se najednou nad ním objevil černý stín a stále se přibližoval. Kuba leknutím upustil kameny do trávy na břehu řeky a úplně ztratil řeč. Z temena hory se snášel obrovský orel s roztaženými pařáty a vražedně zakřiveným zobanem a mířil rovnou na něj. Kuba se otočil a utíkal. Utíkal, co mu síly stačily. Utíkal do hlouby zahrady, kde věděl, že stojí starý strom, jehož větve sahají až k zemi. Doběhl bez dechu k němu. Proklouzl pod větvemi a přitiskl se šťastně ke kmeni. Sem za ním orel nemohl. Jenže co teď? Jak teď bude moci pracovat? Jak dlouho na něj bude orel čekat? Dovolí mu vůbec, aby vylezl ze svého úkrytu? Teď se bojíš, Kubo. Promluvil k němu strom přesně tím hlasem, jaký slyšel v noci. Ta tvá pravda, kterou si řekl mamince, když si ji viděl naposledy, byla horší než orel a přece ses nebál. Když se Kuba trochu vzpamatoval z leknutí i z překvapení, namítl nesměle.
1: Ale vždyť lhát se taky nemá. Každý ten kámen tady v zahradě je jako jedna moje lež.
0: No tak tedy přemýšlej, Kubo. Líbí se ti má zahrada. Chtěl bys ji vidět bez kamenů a bez orlů?
1: Ano, moc bych to chtěl, vydechl Kuba.
0: A proč? Zašuměl starý strom. Kuba váhal, rozmýšlel se, ale pak to řekl.
1: Protože ji mám rád.
0: Správně, Kubo. Teď už mě nepotřebuješ. Teď už také víš, že i k lidem se máš chovat s láskou. A v lásce není místa pro kameny ani pro zlé orly. Láska ti vždycky správně napoví, jak máš jednat. Chlapče, chlapče! Maminka se skláněla nad postelí a hladila Kubu po čele. To jsem ráda, že se probouzíš. Už jsem o tebe měla strach. Ale pan doktor říkal, že si ještě pár dnů poležíš. Maminka přiložila do kamen a postavila před Kubu hrnek s teplým mlékem.

0: hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: ven. Jo, tečky dole, dole, pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta. A tu nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu, nebo dvě, nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme ve lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je! Ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Konečně jsme láhev otevřeli!
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšeji naspátek. A Krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel Krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Drž se, krtku, spopadneš, utrhne se to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl Krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
1: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník, rovnou do chuchvalců kouře z výfuků aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přistem tím nevidím.
3: Ježek se zajícem se Krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Foukej to do nás.
2: Co kdybychom ten výfuk něčím ucpali?
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
1: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
1: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikosti.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ješku, budeš buštíky trhat, ty, Zajíci, je budeš podávat, a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo.
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás od někud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: No auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motoru rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni, pojďte honem za mnou.
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť mi nedosáhneme na knoflík.
3: Ani na ten poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a Krtek šplhal a šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo zažloutlými mraky.

dnes bude třetí bál a princ jen smutně vzdychá a stejně tak pan král. Má prince krásná cizinka, ráda či nerada, o tom se právě koná teď velká porada.

A koho to sem vede, pan rádce po schodech. Proč pak je v tváři rudý a zrychlený má tep? A nač ty velké sudy, a nač v těch sudech lep?

0: tu důmyslnou past.
1: Figy hádanka.
2: Znáte všichni princezníčku, co má hvězdu na čelíčku? Zlaté vlasy dlouhé k pasu zdůrazňují její krásu. Nosí kožich z šedých myší, od chudých se přece liší.
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Myší kožíšek.
1: Princezna myší kožíšek, ne? Princezna se zlatou hvězdou na čele.
4: Aha.
1: To je krásná pohádka o téhle princezně, tu mám rád.

0: jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To no, pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva? Co sůva? Aha, oříšky! Oříšky!
0: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedy smysl. Smysl.
2: A je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: Jo.
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
1: ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která vezbečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova vezbečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Je!
0: Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková

0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
1: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak...
0: No, říkám, že se neví, jak vzniklo, že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
1: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
2: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že, že se někdo, já nevím, přeřekl.
1: Je! Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Piggy,
2: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
1: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
1: No,
0: dobu.
1: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
2: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
1: No rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
2: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
1: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
2: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
1: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
2: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
1: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
2: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
1: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, smůly z hublí. Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřetí. Zapotřebí.
1: Jasně, nemáme zapotřetí dělat se smůly z hublí v kafiléry. Co jste říká?
0: Amforu. Ne. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
2: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
1: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
2: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
1: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
2: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená, pražená.
1: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená, vařená, tak? Když jinak nedáte.
1: To jsme...

0: básnička.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jednou.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě cosi ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
1: Měj mě ráda,
0: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
2: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
0: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zlé. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit veverky.
3: Piggy vtipk.
4: Paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
5: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
4: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
5: Protože bydlí v hodinách.
6: Hej, hej, hej, hej, čau kluci a holky, vylišáci, vyrušťáci, respekt, respekt, dobře mě poslouchejte, já vás teďka naučím song, který jsem zpíval mámě, když mi byly 3 měsíce.

Tohle je song pro všechny mrňata světa, kterým není lhostejný jejich osud. Protože každý batole má právo na pořádný rodiče. Žádný odkládače do dětských koutků. Žádný krmiče dudlíkama, co si hrajou na hluchý, když na ně křičí. Je důležitý věřit si, že to dokážeš. Stačí jim odhodit lahvičku se sunerem, vyskočit z kočárku a jít rovnou tam, kam tě to táhne. Jedině tak si tě konečně všimnou. Jedině tak se z tebe stane mimino, který tenhle battle vyhraje. Yeah, yeah, vyhraje, yeah.

0: now obnoven.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Cipísek pobyl doma sotva pár dní a řekl, už se mi zase chce do světa. Manka ho dovedla k prutu divizny. Já nevím, Cipísku, co tam pořídíš. Vždyť divizna má hlavu ještě pořád výš než ty. Rumcajs to poslouchal, zasmál se do vousu a povídá, jen ho, manko, nech. Mému synkovi nesmí být svět pro strach. A tak se Cipísek vypravil. Šel a šel, až přišel na udupanou louku u Jičína. Všude tam bylo plno vojáků, troubili a bubnovali, naládovali pušky a vystřelili. Uprostřed louky stál stan. Bydlel v něm generál, měl modré kalhoty a bílou kazajku a na klobouku nosil kohoutí ocas. Ten generál každou chvíli vyšel ze stanu a zavolal na vojáky.
3: Mám radost, že tolik střílíte a bubnujete!
2: Pak se vrátil do stanu a posílal na všechny strany vyzvědače, aby vyzvěděli, jestli nepřítel přijde od Kbelnice nebo od Kopídlna. Nikdo mu to nedokázal povědět. Generál si koulel zlatým knoflíkem, ale jednou mu to vyšlo tak a podruhé zas naopak.
3: A potřeboval bych šikulku, co by nakoukl do nepřátelských lejster a přišel mi to říct.
2: Vzdychal generál, až se mu čeřilo kohoutí peří na klobouku. V tom tam přijde Cipísek a povídá, ten šikulka jsem já. Generál si luskl prsty.
3: Víš co, já to s tebou zkusím.
2: Odvedl Cipíska do stanu, kreslil bílou křídou na černou tabuli a k tomu vykládal.
3: Tuhle je řeka a tuhle je les. A v tomhle údolí leží nepřátelské vojsko. Uprostřed vojska je stan s praporkem a v něm stůl s lejstry. Někde v těch lejstrech je napsáno, jestli na nás maršálek přijde útokem od Belnice nebo od Kopilna. A ty tam doskočíš a vyzvíš to.
2: Generál dopověděl, česal si kartáčem peří na klobouku a Cipísek šel. Kam jdeš, Cipísku? Volali na něho vojáci. Kam mě poslal váš generál? Odpověděl Cipísek a vojáci vzdali čest a ustoupili mu z cesty. Jak říkal generál, musel Cipísek nejdřív přes řeku, protože měl bukovou kazajku a kalhoty z dubové kůry. Přeneslo ho to jako loďka na druhou stranu. Prošel lesem a už tam byl. V tom údolí, kde leželo cizí vojsko. Jak byl Cipísek maličký, jen se mihl nepříteli před očima a zastavil se až ve stanu s praporkem. Stojí tam u stolu s lejstry maršálek. Na čáce má krocaný ocas, pořád bere se stolu lejstro a pořád jen to jedno lejstro, čte si v něm, kroutí hlavou a vzdychá. To bude to lejstro, kde je napsáno, co chce vědět náš generál v Jičíně. Pomyslel si Cipísek. A když se maršálek otočil, popadl lejstro a utíkal s ním rovnou zpátky do Jičína. Tady je ten papír, řekl generálovi. Generál nejdřív dal vystřelit z kanónu Cipískovi na slávu, rozložil si lejstro před očima a povídá,
3: to jsem zvědav, jestli to bude od Kbelnice nebo od Kopídlna.
2: Sotva dočetl, zaklel, jako když třískne hrom a potom si vzdychl.
3: Všecko je prohraný.
2: A dupl si na Cipíska.
3: Co si mi to přinesl?
2: Ono v tom lejstru bylo napsáno. 2 libry masa na polívku, za 3 krejcary zeleninu, 0,5 libry nudlí a 1/4 lotu soli.
3: To má být bitevní lejstro!
2: Rozkřikl se generál.
3: Ty věci měl maršálek nakoupit maršálici na polívku. Ale on zapomněl a proto tolik vzdychal.
2: Když se Runcaj s Mankou v lese řáholci odsojek dověděli, co zas Cipísek vyvedl, vypravil se Runcaj s generálovi a povídá mu,
4: půjčte mi kanón, já tam střelím, ustřelím maršálkový krocaní ocas z klobouku a on už si rozmyslí, táhnout na Jičín.
3: Jak bys tam mohl střelit?
2: Odsekl generál.
3: Když nevíme, jestli je maršálek u Kbelnice nebo u Kopilna.
2: No kanón Rumcajsovi nepůjčili. A bylo nejhůř, ale nakonec to všechno napravila Manka. Navařila hrnec hovězí polívky a donesla ji maršálicí. Maršálice maršálkovi poručila, veď se bude obědvat. A tak maršálkovic obědvali, pak si maršálek musel zdřímnout a už byl čas k večeři. Po večeři šli spát, ráno se nasnídali, ale už zas, aby obědvali. No a k válce se nedostali. A proto tenkrát nepřišlo na jičin vojsko ani od

netopýří kouzlení. Simsala, pum, bim, hi. Zavřete oči a poslouchejte sametový šum mých křidélek. Přilétám k vám. Já, netopír kouzelník, magický Pierre. Olala. Opět vám poodhalím tajemný svět magie a čar. Ale pozor, jsou to kouzla nebo ne? Hi. O tom se přesvědčte sami. Dávejte pozor. Začínáme. Z vašich dopisů jsem vyčetl, že máte v oblibě zvláště efektní barevná kouzlíčka. Dobře. Připravil jsem si pro vás další. Ukážu vám, jak udělat v obyčejné sklenici vody ohňostroj barev. Gejzír rozmarné barevnosti. O, jaká nádhera. Navíc na tomto triku můžete odpozorovat několik základních vlastností oleje a vody. Budete na něj potřebovat jednu vysokou sklenici a dvě další sklenice. Stačí menší. Teplou vodu, olej a tekuté potravinové barvivo. Prodává se v obchodech v malých lahvičkách. Kupte alespoň dvě barvy a o nákup poproste někoho z rodiny. A teď vysokou sklenici naplňte teplou vodou až skoro po okraj. Do druhé a třetí sklenice nalejte trochu oleje. Do výšky asi tak 1 cm. Do každé sklenice s olejem kápněte několik kapek potravinového barviva. Do každé skleničky s olejem jinou barvu a zamíchejte. Teď přijde to hlavní. Do vysoké sklenice s teplou vodou pomalu nalijte část oleje s jednou barvou z té jedné sklenice a pak část oleje s druhou barvou z druhé sklenice. Co se stane? Co pozorujete na hladině? Olej s vodou se nemísí, protože olej má větší hustotu než voda. Zůstává nahoře na hladině. Barvivo ale proniká přes vrstvu oleje do vody a klesá ke dnu. Cestou ale nechává ve vodě barevné stopy, které připomínají různobarevné obrazce ohňostrojů. Krása, nespa? Barvy se promíchávají a mísí, vznikají nové a nové odstíny. Když vylijete olej s barvivem do vody, je zajímavé pozorovat, jak bublinky oleje spěchají na hladinu a jak se jimi naopak barvivo prodírá a vytváří pozoruhodné magické obrazce. Možná zahlédnete, jak najednou ze dna vyletí částečka barviva zase vzhůru, aby nakreslila ještě něco dalšího. Je to proto, že v ní asi uvízla nějaká nepatrná částečka oleje. A místo oleje je nahoře, takže barvivo vynese sebou zase vzhůru. Je to vskutku čarokrásná podívaná. Jaké barvy jste namíchali? Co vidíte v barevných obrazcích? Jaké obrazy? Napište mi, jak tenhle váš kouzelnický trik dopadl. Můžete si barevné tvary ve vodě i vyfotit a poslat mi obrázek. Těším se. A těším se i na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Pane zmrzlinář, máte pomerančovou zmrzlinu?
1: Ano, mám, dáš si, chlapče?
0: Ne, tak to nechci. A máte citronovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, vem si.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Ano. Já si dám trakturkovou.
1: Trakturkovou, jistě. Trakturkovou. Tady není trakturková. Nemám trakturkovou.

0: časy. Nikdo si ani zmrzlinu nekoupí, jsou blbý časy a to mě kornoutí.
1: Kruto!
0: Trakturková.

0: Na babičině dvorku bylo najednou plno zvědavosti. Kdo to leží na dvorku? Proč se nehýbá? Přišla slepice, podívala se jedním okem a šla pryč. Přišel kohout, podíval se druhým okem a odešel. Připlížila se kočka, podívala se oběma očima a šla taky pryč. Nejlíp to viděli holuby. Seděli na okapu, podívali se dolů a hned si řekli, to je Vítek. Nečekal, až bude noc. Chtělo se mu spát a tak usnul na kousku sena. Koník Vincek nemohl Vítka probudit. Jen kohout stál na plotu a začal se na Vítka rozčilovat. Slepice kdákali, protože už měli dostat něco na zub a nedostávali nic. Babička se ve dveřích neukazovala a Klouček spal na seně, jako by už byla tma. Holuby se na střeše skrčili, králíci vytáhli hlavy nahoru a kočka se napětě dívala. Co se bude dít? Co chce kohout udělat? Snad nechce klovnout Vítka do noj? Stalo se něco jiného. Do vrátek vešla babička a hned za ní pražská teta. Babička nesla tašku a teta vedla nové kolo. Uviděli je slepice a začali s radostí kdákat. Kohout rozčileně skřehotal, protože se mu nepovedlo klovnout Vítka do nohy. Králíci dupali a holuby létali babičce kolem hlavy, jako by už rozhazovala zrní. No, broukla babička, jen se nezblázněte. Mají hlad, řekla teta a postavila kolo na zápraží. Vítek se z toho rámusu probudil. Nejdřív nevěděl, kde je. Taky si nemohl vzpomenout, jestli je ráno, nebo co vlastně je. Ale to je přece babička a vedle ní teta z Prahy. Vítek vstal a utíkal k ním. Babička ho uviděla nejdřív. Co pak si mi přivezla? Hlásil se Vítek. Počkej, odpověděla teta, jako by na zápraží kolo vůbec nestálo. Jenomže Vítek ho už dávno viděl. Přivezla jsi mi kolo. Jak si to uhodl, divila se teta. No jako nic, odpověděl Vítek. V Praze si mi ho slíbila a teď mi ho vezeš. Babička a teta vešli dovnitř. Byli po cestě unavené. Tak je možné, že měli hlad. Ale Vítek za nimi nešel. I když se mu žaludek taky hlásil o nějaké soudsto, musí si přece vyzkoušet nové kolo. Nenechá ho stát na zápraží, jako by bylo cizí. Nejdříve ho provedl po dvorku. Nádherné kolo. Řídítka svítila, kola se točila, zvonek silně zvonil, slepice se lekly, kohout skoprněl, holuby odlétly až na hřeben střechy. Ze zahrádky přiklusal koník Vincek a díval se, u čeho Vítek stojí. To je moje kolo, řekl Vítek. Vincek zařechtal, že tomu rozumí. Budu na něm jezdit. Tomu Vincek asi nerozuměl, protože vůbec nezařechtal. Možná, že si taky myslel, že Vítek má jezdit jen na koni, to znamená na Vinckovi. Ty mi nevěříš, divil se Vítek. Vincek stříhal ušima, jako když mu chce věřit, ale nemůže. Házel přitom hlavou nahoru a dolů, snad ho chtěl vybídnout, aby mu ukázal, jak umí jezdit. Tak se dívej, vykřikl Vítek. Naskočil na kolo a začal šlapat. Kolo se rozjelo a hledalo před sebou úzkou pěšinku. Vítek musel dávat pozor, aby nevjel do plotu. Hnul řídítky a kolo se zatočilo jinam. Vidíš, jak mě poslouchá? Křičel Vítek. Vincek to viděl. Kolo krásně jezdilo. Ale že by bylo lepší než kůň, ne, to nemohl uznat. Večer šel Vítek spát na půdu do babičiny komůrky. Byla ta komůrka veselá. Ve dne do ní svítilo slunce, v noci měsíc a hvězdy. Vítek odtamtud prohlížel babičinu zahrádku, viděl dokonce les. Co viděl z okna dnes večer? Nejdřív se polekal, protože se mu zdálo všechno bílé, stromy na zahradě, kůlnička a vzadu celý les. Na zahradě se míhal koňský stín. Běhal tam Vincek. I ten připadal Vítkovi bílý. Co se stalo? Napadl sníh? Ale když si Vítek ten sníh pořádně prohlédl, zjistil, že to není žádný sníh. Bylo to měsíční světlo. Vítkovi se ulevilo. Chtěl jet na kole do Vlkova k strýci. A to by na sněhu nešlo. A měsíční světlo bude do rána pryč. Proč chtěl jet Vítek do Vlkova? Protože strýc tam byl lesním hajným a měl tři psy. Loveckého, ušatého slídiče a jezevčíka. Byli to fenky a měli každý rok štěňata. Když tam Vítek přišel, pokaždé měla některá kolem sebe malé nemotorné psíčky. Vítek si s nimi hrával tak dlouho, až ho fenka chtěla kousnout. Vítek chtěl jedno štěně z Vlkova odnést. Nepotřeboval ho pro sebe, ale pro tetu. V Praze jí ho slíbil a Vítek musí slib dodržet. Tak se to ostatně patří. Teta mu taky slíbila kolo a svůj slib splnila. Na cestu do Vlkova by Vítek ovšem potřeboval kamaráda, aby nebyl na silnici sám. Nemůže to být nikdo jiný než Vlastík. Má kolo a umí na něm jezdit. Nebojí se spadnout. Když si natluče, nic si z toho nedělá. Ráno bylo všechno na správném místě. Tatínek s maminkou odešli do práce. Vojtíšek se přestěhoval k babičce. Teta odjela s Alenou do Poděbrad a Vítek měl prázdno. Nejdřív zašel k Vinskovi a přinesl mu vodu. Koník pil, přitom se díval na Vítka. Na uších mu bylo vidět, že dává pozor. Těšil se, že zase půjde s Vítkem. Dnes budeš doma, řekl Vítek. Nemusíš pořád někde courat. Vincek dal obě uši dozadu. Bylo na něm vidět, že je zklamaný. Vítek mu vysvětlil, že žádný kůň neumí jezdit na kole a proto musí Vincek zůstat doma. Koník zařechtal, ale nezdálo se, že se směje. Spíš to vypadalo, jako když se zlobí. Vlastníka nejdřív napadlo, že do Vlkova je moc daleko, vždyť tahle vesnice sedí na kopci. Co pak to Vítek neví?
1: Vím, ale my pojedeme na kole. To se našlapeme do kopce. Třeba ani šlapat nebudeme. A na zpáteční cestě pojede kolo samo. A proč chceš jít do Vlkova? Proč nejedeme někam jinam? Nemůžu o tom mluvit. To je tajemství.
2: A když pojedu s tebou, tak mi to řekneš?
1: Ano.
2: Tak já s tebou pojedu.
1: Chci si tam vybrat psíka pro naši tetu.
2: Tak proč to neřekneš hned? Pro psíka já jezdím rád. A můžeme jít ještě dál, než do Vlkova.
0: Nejdřív vyjeli na hlavní silnici. Vítek vpředu, Vlastík vzadu. Drželi se na pravé straně vozovky, jak se na cyklisty sluší a patří. Předjížděla je osobní auta, předjížděli je nákladňáky. Ani Vítek, ani Vlastík se s ním nepředháněli. Věděli, že lidé v autech pořád někam spěchají, naproti tomu Vítek a Vlastík mají času dost. Volně dojeli až do Odřepes. V téhle vesnici by byli málem přejeli husu. Vítek se vyhnul, ale Vlastík ji vjel na ocas. Husa zakejhala a s roztaženými křídly běžela do příkopu. Vítek se ohlédl, jestli Vlastík nespadl z kola. Ale kde pak Vlastík? Nejen, že se na kole udržel, ještě se huse smál. Přece jen se lekl míň než husa. Pod Vlkovským kopcem museli z kol dolů. Ale štěstí měli pořád. Zastavil před nimi nákladák, šofér se vyklonil z okénka a křičel: kluci, nechcete svést? Chceme, odpověděli jedním hlasem. Šofér vyskočil, naložil nejdřív kola a pak vysadil nahoru Vítka a Vlastíka. Zeptal si jich, kde má zastavit a hned se rozjel.
1: Vidíš?
0: Obrátil se Vítek na Vlastíka.
1: Ani nemusíme do kopce šlapat.
2: Ty jsi věděl, že nás veme nákladák?
1: Věděl, jenomže jsem to nechtěl říct.
0: Ve Vlkově je šofér vysadil. Kluci poděkovali a tlačili kola polní cestou k oboře, jen se za nimi prášilo. Před oborou se jim postavil do cesty plot. Za ním stál veselý domek. Už jsme tu, řekl Vítek. Jsou doma, odpověděl Vlastík, protože viděl otevřené dveře. Vítek otevřel vrátka a hrnul se dovnitř. V tom okamžiku se na něj vyřítilo několik psů. Asi 3 lovečtí kolohnáti, 1 psí válec na krátkých nohách a drobný jezevčík. Štěkali tak silně, že nic jiného nebylo slyšet. Neboj se, Vítek se ohlédl na Vlastíka. Já se nebojím, vrtěl hlavou Vlastík, ale Řidítek se držel tak pevně, že by ho od ní žádný pes nemohl odtrhnout. Ze dveří vyšel mladý hajný kameník. Nejdřív volal a pak zapískal. Psi to slyšeli a přestali štěkat. Jen ten maličký pořád ňafal. Nechtěl se s kluky udobřit. Vítku, křičel hajný. Strejdo, odpovídal Vítek nahlas. Nemáš jednoho psíka?
3: Mám 3. Můžeš mi jednoho dát?
0: A třeba 2, křičel hajný. A rukou zval kluky, aby šli za ním. Vešli do kulničky. Na hrsti slámy se tam převalovala 3 štěňata. 3 bílé válečky pomalované hnědou barvou. Čenichy vzhůru, už jako plácačky. Na zadečku se jim vrtěl ocas. Psí matka seděla pozorně vedle nich. Občas do některého z nich dloubla. Patřila do rodu slídičů. Velká hlava, silný trup, krátké nohy. Jmenovala se Silva. Silvo, dáš Vítkovi jednoho? Zeptal se hajný. Silva se na něj podívala a zavrtěla ocasem. Měla asi hajného ráda. Já bych chtěl toho, co má na ocase světýlko, nadchl se Vítek. Tenhle psík se mu zdál nejveselější. Snad to bylo opravdu tím, že měl špičku ocasu úplně bílou.
3: To si neber, hučel Vlastík. Ten bude kousat.
0: Bude kousat, zasmál se hajný, ale jen brambory nebo maso. Jak se jmenuje, zajímal se Vítek.
3: Nejspíš Lukáš, odpověděl hajný. Chceš ho nebo ne?
0: Vezmu si Lukáše, rozhodl se Vítek. Představoval si, jak se teta zasměje, až uvidí psíka se světýlkem na konci ocasu.

0: Kluci měli plná bříška, protože se pořádně najedli. Měli taky Lukáše a mohli jet domů. Jenomže Hajný jim chtěl ukázat oboru. Půjdou s ním nebo ne? Vítek řekl ano. Vlastík řekl taky ano. V oboře ještě nebyli a chtěli tam jít. Přes plot se dostali snadno. Po schůdkách nahoru na vršek plotu, po schůdkách zase dolů. Stáli v oboře, kde se prohání jenom zvěř. Smí se v oboře mluvit? Zeptal se Vítek. Jen potichu, odpověděl šeptem Hajný. Smí se v oboře tupat? Ptal se Vlastík. Nesmí, usmál se Hajný. Šli dál po lesní cestě. Vpravo březový hájek, vlevo spousta borovic. Ani nebylo vidět, kde je ta poslední. Najednou Vítek uviděl 3 vysoké houby. Stáli na vysoké noze, klobouky měli otevřené jako deštníky. Strejdo, podívej, vykřikl Vítek. Nekřič, napomenul ho Hajný. To jsou bedly, moc dobré houby. Až půjdeme zpátky, můžeš si je vzít. Donesu je mamince, řekl Vítek. A co já přinesu mamince, zamračil se Vlastík. Musí se dívat, radil mu Vítek. Třeba taky nějakou bedlu najdeš. Tady je hub, usmál se Hajný a jmenoval jich ještě několik. Rýbek, kozák, křemeňák, liška, ryzec. Jenomže já nemám ani jednu, stěžoval si Vlastík. Poslouchejte, zašeptal najednou Hajný a skrčil se, aby ho nebylo vidět. Kluci se skrčili ještě víc, takže vypadali jako 2 uzlíčky. Hlavy nechali nahoře a natáčeli uši na všechny strany. Nejdřív neslyšeli nic, ale po chvilce rozeznávali drobné hlásky. Něco jako pištění, ňafání, mňoukání a slabé podupávání. Hajný ukazoval směr, odkud hlásky přicházely a hned potom dal prst na ústa, aby kluci byli zticha. Vítkovi naskočila husí kůže. Co se bude dít? Vlastíkovi běhal mráz po zádech. Nehrozí nějaké nebezpečí? Na Hajném kameníkovi nebylo vidět žádný strach. Opřel se rukama o zem a po 4 lezl na malé návrší nad lesní cestou. Potom se ohlédl na kluky a pokynul jim hlavou, aby lezli za ním. Hajný se plížil jako had. Pod Vítkem šustila tráva, pod Vlastíkem praskaly větvičky. Konečně se na hřebení návrší objevily 3 hlavy. Všechny se dívali dolů do mělké úžlabinky. Vítek uviděl mezi lískovými keři urostlou lišku. Vlastík uviděl nejdřív liščí štěňátka. Hajný viděl lišku i štěňátka, jak si spolu hrají a dovádějí. Ale netrvalo to dlouho. Praskla větvička, liška zdvihla hlavu a v liščí rodině nastal poplach. Liščí mláďata se naraz ztratila, jako když se po nich zem slehne. Liška zmizela taky. Hajný vstal, stali oba kluci. Teď už nemusel dávat nikdo pozor. Viděli jste, jak liška cvičila mladé? Zeptal se Hajný. Já jsem to viděl, hlásil se Vítek. Já taky, přidal se Vlastík. Strejdo, ty jsi nám chtěl ukázat malé lišky? Zeptal se Vítek. Ne, zavrtěl hlavou Hajný. Ty jsme viděli náhodou. A co jsi nám chtěl ukázat? Vyzvídal Vítek. Hajný se usmál. Něco úplně jiného. Leželi v trávě delší chvíli. Klukům se už chtělo spát. Dřív než usnuli, ozval se tichý dupot a na paseku se vyhrnulo malé stádo 4 zvířat podobných ovcím. Začala se pást. Jen jedno z nich s ohromnými zatočenými rohy zdvíhalo hlavu a dívalo se na strany, jako když dává pozor. To nejsou jeleni, vydechl Vlastík. Ani srnci, řekl Vítek. To jsou mufloni, řekl Hajný. Divoké ovce, kterým se u nás říká mufloni. Ano, souhlasil Vlastík. Byl rád, že vidí muflony. To by bylo něco, to tátovi sbírky zvířat, zasmál se Vítek. Ne, odpověděl Hajný, muflon není domácí zvíře, těžko by z toho vychovávali. To je škoda, litoval Vítek. Mezitím rohatý muflon natočil hlavu směrem k ním, jako když naslouchá, co si povídají. Asi se mu to nelíbilo, protože se náhle dal do běhu a celé stádo se pustilo za ním. Na pasece zůstala jen tráva, křoví, větřík a poletující motýly. Když se vraceli domů, zastavili se pro bedly. Vzali si jich 6, protože měli dohromady 6 rukou. V každé ruce drželi jednu. 3 bedly tam ještě zůstaly.
1: Vítku, co chceš? Ty toho povezeš domů. Psíka Lukáše, bedly. Ty bys chtěl taky něco, viď? No, víš, jak to uděláme? Já si nechám Lukáše a ty budeš mít bedly. Tvoje maminka bude mít radost, když jí taky něco přivezeš.
0: Řekni mamince, aby usmažila klobouky bedel jako řízky, řekl Hajný. Tenhle Hajný všechno věděl a všechno uměl. Na dvoře hájovny připravil 2 papírové krabice. Do jedné naskládal bedly, dobře ji uzavřel a přivázal ji na Vlastíkovo kolo. Do druhé vložil psíka Lukáše. Ve víku krabice prorazil díry, aby psík mohl dýchat. Všichni ostatní psi se na to dívali, jenomže nevěděli, co se to vlastně děje. Proč má Lukáš tak malou boudičku? Bude v ní mít co žrát? Bude tam moci štěkat? Nakonec stáli kluci s 2 koly a s 2 krabicemi na řídítkách u hájovny. Všichni psi na ně štěkali a Hajný jim mával na rozloučenou. Vítek i Vlastík nasedli na kola a vyjeli na cestu. Ještě chvíli slyšeli štěkání a pak už neslyšeli nic. Vyjeli na silnici a oháněli domů.

0: Teto, pust kočku. Já ti dám něco lepšího, řekl Vítek, když se vrátil do babičina domku.
1: To jsem zvědavá, odpověděla teta a postavila kočku na zem.
0: Kočka stála na zemi nerada. Protahovala si nohy, olizovala se a taky mňoukala. Sundej víku a podívej se, řekl Vítek a už si chystal tváře, jak se bude smát.
1: To je krásný pejsek, zajásala teta. Jaké má uši a čumáček a jak se na mě dívá.
0: A na ocásku má světýlko, upozorňoval Vítek.
1: Opravdu tam má světýlko, vzdychla teta.
0: Psík se jmenuje Lukáš a je to můj dárek, abys nebyla v Praze sama, řekl Vítek a teď už se smál doopravdy.
1: Lukáš má být se mnou v Praze? Zvážněla teta.
0: Zdálo se, že se lekla. Já jsem ti slíbil štěně a tady ho máš, prohlásil Vítek.
1: Ale já si ho do Prahy nemohu vzít, odpověděla teta smutně. Co by chudáček dělal, až budu ve škole?
2: Nech ho zatím tady a já ho vychovám, zasáhla babička.
1: To by šlo, přikývla teta a znovu se začala s psíkem mazlit.
0: Teď se jí líbil ještě víc než dřív.
2: Kdybys mi vrátila psíka, musel bych ti vrátit kolo, mudroval Vítek.
0: Byl rád, že to tak dopadlo. Na kolo si zvykl a pěšky se mu chodit nechtělo.
2: Nic se nebude vracet, řekla babička.
0: A sama vzala psíka do rukou. Viděla jeho věrné oči, vlhký čenich, strakatá záda, krátké nohy a světýlko na konci ocasu. Pohybovalo se sem a tam.
1: V noci asi bude to světýlko svítit jako lampička, myslela si babička.
0: A hladila psíka tak dlouho, až usnul.

0: učitelka výtvarné výchovy. Karlíku, proč jsi namaloval tatínkovi fialové vlasy?
1: Protože nemám plešatou pastelku.

0: jak se pan učitel málem utopil. Lhotské děti měly tělocvik. Paní učitelka tělocviku byla zrovna ve Švestkové Lhotě a musel zaskočit pan Kalousek. Učitel Kalousek má kulaté bříško, protože rád mlsá a nosí klobouk jako pralinku. Je moc hodný, jenom někdy pouští hrůzu, aby se ho děti bály. A stejně se ho nikdo nebojí. Bylo krásně a děti měly na rozvrhu plavání. U Lhoty je rybník, který je tak pěkně kulatý, že se mu říká koláč. Pan učitel tam celou třídu vzal. Měl na hlavě ten svůj pralinkový klobouk, aby náhodou nedostal úpal. Všechny děti se hrozně těšily. Jen větříčci měli náladu pod psa. Abyste věděli, oni neumí plavat. V tělocviku jsou moc dobří, v běhu dokonce nejlepší ze všech, protože běhají jako vítr. Ale vody se bojí jako myši koček a kočky psů. Tak jen tak otráveně poletovali kolem a občas odehnali nějaký ten mráček. A ke všemu se jim posmíval ten protivný kluk Dělbuch. Vymyslel si na ně rýmovačku.
1: Hody, hody do provody, větrové se bojí vody, větrníci ze Lhoty, strachu plné kalhoty.
0: A omílal jí pořád do kolečka, aby větříkové měli vztek. Pan učitel stál na skokanském prkně, aby na všechny dobře viděl a volal.
2: A dva, tři, a dva, tři. Pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak.
0: Uměl knížku o plavání celou nazpaměť. Učil se ji včera do půlnoci. Věděl, že některé děti už plavat umí. Třeba Jajda plave jako ryba. A Dělbuch plave přímo jako velryba. Dělbuch dostal chuť se předvést. Hlavně kvůli Jajdě. Byl rád, že větříčci ve vodě nejsou, protože měl Jajdu jenom pro sebe. Tak nekoukal vpravo vlevo, rozběhl se po skokanském prkně a skočil šipku, aby Jajda viděla. Šplouch, udělal koláč. A ještě jednou šplouch, jak se Dělbuch hřítil, srazil do vody i pana Kalouska. To byl malér. Pan učitel totiž

vytáhla ho na hladinu, ale už neměla sílu doplavat s ním na břeh. Jenže Jajda si vždycky výrady vykřikla: Vichuro, Radovánku, honem udělejte vlny a pořádné! Větříčci foukli ze vší síly. Na koláči se zvedlo vlnobití, jaké ten milý starý rybník nepamatoval. Velká vlna hodila pana Kalouska až na břeh. Rozplácl se tam jako velký kapr, ale nedýchal. Děti stály kolem a moc se báli. Nejvíc ze všech se bál Dělbuch. Však to taky byla jeho vina. Bál se tolik, že dokonce tichounce špitnul. Hele, větrníci, udělejte něco, aby se pan učitel probudil. Radovánek si samým přemýšlením zamnul čelo. Ty, bráško, myslíš, že bychom svedli umělé dýchání? Sklonil se a jemně fouknul panu učiteli do úst. Ten lehounce zčervenal, ale nic víc. Pust mě k tomu. Odstrčil ho Vichura a fouknul on. Pan učitel zrudnul jako zralé rajče a je, vznesl se vzhůru do oblak. Co se to se mnou děje? Křičel z výšky na skoprnělé děti. Ty jsi tomu dal, Vichuro? Chytla se za hlavu Jajda. Že ty jsi pana učitele přefoukl. Nebojte se, zavolala směrem vzhůru. Zkuste v tom vzduchu plavat jako ve vodě. Když já to neumím, halekal pan Kalousek zoufale a stoupal pořád výš jako balón. To nic není, my vás to naučíme. A všechny děti sborem předříkávali. A dva, tři, pěkně napnout paže a kopat nohama. Tak, vydržte, my vás nenecháme spadnout. Zavolali větříčci a vznesli se. Donesli panu Kalouskovi ještě mokrý klobouk, aby ho letní slunko nespálilo. A pak už jen foukali a nadnášeli ho. Pan Kalousek dělal ve vzduchu plavecká tempa a najednou ho to začalo úžasně bavit. A oba bratříčci plavali A2-3 s ním. Potom se lehce snesli na trávník. Sluníčko pana Kalouska usušilo. Jeho nafouknuté tělo splasklo. No vida, řekl pan učitel spokojeně. Vy jste mě, děti, naučili plavat. Tak to vám moc děkuju. A nás vlastně taky, napadlo větříčky. Už plaveme jako ryby, i když jen ve vzduchu. Pak šli všichni zpátky do školy. Dělbuch byl strašně rád, že pana Kalouska neutopil. Byl rád, že na něj nikdo nežaloval. Vlastně ty větrníci nejsou tak špatní, říkal si v duchu. Tou rýmovačkou už je zlobit nebudu. Pan učitel všem napsal splavání jedničky s hvězdičkami. A starý rybník Koláč se hřál v odpoledním slunku a větříčci na něm dělali vlnky, ale už jen pomalé a jemné, jako by česali vodu maličkým větrným hřebínkem.

0: koníčku. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Vysvětlivka o Vasilovi. Rozdíl mezi člověkem a lichožroutem není tak velký, jak byste si snad mysleli. Tím, že žijí pospolu s lidmi, i když ti o tom nevědí, získávají i lidské vlastnosti. Dobré, špatné, i ty nejhorší. Ale ani toho nejušlechtilejšího lichožrouta neodnaučíte krást ponožky. Před chvílí jste to viděli na Hyhlíkovi. Na kamarádovu ponožku už nesáhne, ale vůbec mu nedojde, že krást ponožky v krematoriu je prostě nechutné. Můžete mu to vtloukat do hlavy, horem, dolem, stejně to nepochopí. Je jako poštovní holub. Ten se naučí létat se vzkazy sem a tam a nikdy nezabloudí, to ano. Ale že nemá kálet na hlavu bronzové sochy slavného spisovatele v parku uprostřed města, tomu žádný holubář nevysvětlí. Když pochopíte tohle, pochopíte i Vasila. Lichožrout Vasil se narodil jako dobrák, jenže byl od malička dvakrát větší a silnější než jeho vrstevníci. Potom není divu, že měl dvakrát i víckrát větší hlad, tím spíš, že v kraji, kde vyrůstal, skoro celý rok mrzl. Co pak tady s ponožkami? Domorodci tu chodili v láptích nebo si balili nohy do hadrů, onucí a ovinovaček. K pohodlí to nebylo, k jídlu taky nic moc, ale zvykli si lidi a zvykli si i lichožrouti. Jen Vasil už jako malý kluk brblal a vyhrožoval, že z té Sibérie a z domova uteče. A taky to jednou na jaře udělal. Na korbách nákladňáků a na plošinách železničních vagónů se začátkem léta dokodrcal až do hlavního města Matičky země. Vasil byl blažený. Stál uprostřed obrovského náměstí, hleděl na zlaté kupole nějakého chrámu a v tom ho prudce nakopla noha ve špičaté bodce. Ta noha na sobě měla pruhovanou ponožku a patřila Vovkovi Švihákovi. Tehdy Vasil poprvé v životě spatřil skutečnou ponožku. A ta chvíle rozhodla o jeho dalším osudu. Už se od ní a od Vovky Šviháka nehnul na krok. Nastěhoval se do jeho velkého domu na náměstí. Pokojík měl ve zdi za tajným trezorem a brzo zjistil něco, co nevěděla ani policie. Vovka Švihák byl největším překupníkem ponožek v celé širé zemi. U něho se schromažďovaly vaky kradených a celé balíky pašovaných ponožek z dovozu. Vovka Švihák všechny dodávky zboží a obchodní transakce řídil z domova a v rukavičkách. Na špinavou práci s pašováním ponožek a s jejich pokoutním prodejem v nočních ulicích měl armádu svých lidí. A Vasil všechno tajně pozoroval a všemu se naučil. Věděl toho už tolik, že by sám mohl řídit nějakou lichožroutskou firmu, ale vůbec ho to nelákalo. Neuměl by sedět v teplíčku a dělat šéfa. Bavil ho drsný život v ulicích, ve sklepních dírách a krčmách, kde si vždycky dokázal najít podobné týpky, jako byl on. Lichožrouty z těch nejhorších lidských rodin, mizery a rváče, kteří se nikoho slabšího nezalekli a na každého silnějšího se vrhli, když byli v přesile. A právě takové ostré hochy měl Vasil teď sehnat do houfu. Padre se ozval a má pro ně nějakou prácičku.

0: Má rezavý kožíšek, ráda šplhá do výšek. Chcete se s ní skamarádit? Tak jí hoďte oříšek. Kdo je to?
1: Kdo pak ví?
2: Já myslím, že by to rezavý kožíšek mohla být.
3: Rezavý kožíšek? To má nějaký zvířátko.
2: Klupaťoučke s ocáskem.
3: Já už vím. Je to veverka.
2: Ano.

0: Bob a Bobek z klobouku. Byl jednou jeden kouzelník a ten měl velice podivné jméno. Jmenoval se Pokustón. A zrovna tak podivně vypadal. Nevyžehlené kalohoty a na košili samý červený flíček. To proto, že stále jedl špagety s kečupem. Pravda, kdybychom si ho prohlédli lépe, zjistili bychom, že má na kalhotách i pár mastných flíčků. Ty byly od grilovaného kuřete, které si koupil vždycky, když sehnal trošku víc peněz. To si sedl na schůdky své maringotky, dal si papírový tácek na kolena a hodoval. No a pak si utřel ruce do kalhot a jel se svou maringotkou o kousek dál. Ale protože se mu častěji nedařilo, než dařilo, bylo těch špagetových flíčků na košili mnohem víc, než na kalhotách těch mastných kuřecích. Když dorazili na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče či houpaček svůj stan a vyvolával. Vstupte, vstupte, vážení! Co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivoval v daleké Sarasánii i celý harém paši Bublejchána. Já budu polikat meče a oheň. Nechám zmizet vše živé i neživé. Přátelé, na železné tyči udělám uzel. A na závěr, světe div se, světe vyval oči. Vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. A tak se také stalo. Ať před ním schovávali diváci červené eso sebelí, našel je v kapse nějakého pána. Z nosu i uší si táhl cigarety, nechal zmizet hodinky pana starosty a pak je našel u pana hostinského. Chodil po provaze a nakonec vzal kouzelnický klobouk. Ukázal všem, že je prázdný, zaklepal kouzelnickou hůlkou na dýmko, stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem a hezky se uklonili publiku. To byl panečku aplaus. Lidé vstávali a volali bravo, bravo, úžasné. A nikdo neuhodl, jak to kouzelník Pokustón dělá. Jednou, když přejížděl kouzelník Pokustón z kalhotovic do sak, nemohl najít kouzelnickou hůlku. Tena, kam jsem jí mohl jen založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. A tak se rozhodl, že udělá konečně v maringotce pořádek. Zastavil na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větívky bezu, vynesl kouzelník Pokustón všechny věci z maringotky na trávník. A hledal a hledal. Jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? No a konečně ji našel. Byla mezi špagetami. To bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém schonu si nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk s Bobem a Bobkem. Když pak přijel do sak, musel sehnat za králíky náhradu. Místo nich na závěr představení uspal jednu paní a tu pak rozsekal šavlí na kousky a propíchal kordem. To byl panečku úspěch, když potom ta paní vyskočila a byla úplně živá. A protože se to panince líbilo, už u kouzelníka zůstala. Přes den mu vařila špagety a prala košile a čistila skvrny od grilovaných kuřat a večer se nechala před publikem rozsekat šavlí na cimpr campr. Kouzelník byl moc a moc spokojený a na králíky už si ani nevzpomněl.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Ne tu piri kouzlení. Šimšala bum, bim. Bonjour. Bonjour. Kdo pak vás to zdraví takhle krásně? Bonjour, dobrý den. Přece já. Zdravím vás a smekám svůj kouzelnický cylindr. Proč mám cylindr a proč kouzelnický? Jsem kouzelníček, váš netopír Pierre. Hlásím se vám znova s dalším parádním experimentem. Ukážu vám, jak se dá pohnout věcičkami. Uj, to je zcela tajemné, že? Vítám vás u dalšího netopířího kouzlení. Dnes k němu budete potřebovat dvě kuchyňské houbičky na nádobí. Lepší jsou ty placaté. Uzavíratelný plastový sáček se zipem, tak velký, aby se do něj dobře vešly obě houbičky na sobě. A jedno brčko. Tak, brčko umístěte mezi houbičky tak, aby jeden konec brčka koukal z pytlíku ven. Zazipujte sáček. Aby se vám potom neotvíral, můžete jeho uzavření pojistit lepící páskou. Takto je dobré upevnit a utěsnit i brčko, aby vzduch neunikal jinudy, než jen a pouze brčkem. Máte? O, nádhera, šikulové. Nástroj na dnešní pozorování máme hotov. Nyní budeme potřebovat nějakou lehkou věc, třeba nějakou malou figurku. Nebo lehounký míček. No, naměřte na ně brčko čouhající ze sáčku a zatlačte ze zhora na houbičky. Vidíte? A znova. Stlačováním houbiček se brčkem vytlačuje vzduch a ten pohybuje figurkou nebo míčkem. Pokud jí chcete pohnout větší silou nebo prudčeji, zkuste sáček nejprve brčkem nafouknout. Experimentujte. Vyrobte si víc takovýchto sáčků a zkuste uspořádat třeba závody. A nebo co takový foukaný fotbal s pingpongovým míčkem. Míček je dovoleno posouvat pouze pomocí přístroje, který jsem vám dnes popsal. Věcičky se pohybují, aniž byste se jich přímo dotkli. To je legrace, to je magnifik. Tak, pro dnešek se s vámi loučím, mezami. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele. V roji jisker mizí přítel, který kouzlí vesele. A letím.

Želiezboj. Byl jednou jeden král. U jeho zámku se rozkládal les, který byl plný rozličné zvěře. Jednou poslal do lesa lovce, aby zastřelil srnce, ale tento se nevrátil. Možná se mu přihodilo nějaké neštěstí, řekl si král a poslal druhého dne dva jiné lovce, aby ho vyhledali, ale ani ti se nevrátili. Tak třetího dne svolal všechny královské lovce a řekl: prohledejte celý les a nepřestávejte dříve, dokud ty tři nenajdete. Ale ani z těchto se žádný domů nevrátil a ze psí smečky, kterou sebou vzali, se neobjevil ani jediný pes. Od toho času se do toho lesa nikdo neodvážil. Obestřelo ho hluboké ticho a zapomnění. Jen zřídka bylo vidět, jak z houštiny vylétnul orel nebo jestřáb. Trvalo to mnoho let, když tu se u krále ohlásil cizí lovec, který hledal službu a nabídnul se, že půjde do toho nebezpečného lesa. Ale král mu to nechtěl dovolit a řekl: není tam bezpečno. Bojím se, že se ti nepovede o nic lépe než těm ostatním a už se nikdy nevrátíš. Lovec odvětil: pane, já tam půjdu na vlastní nebezpečí a strach nemám. Tak se lovec vydal se svým psem do lesa. Zanedlouho zachytil pes stopu zvěře a vyrazil po ní. Sotva ale uběhl pár kroků, ocitnul se na okraji hlubokého močálu, kde uvíznul a nemohl dál. Tu se z vody vynořila obrovská ruka. Popadla ho a stáhla dolů. Když to lovec uviděl, šel zpět a přivedl sebou muže, kteří si přinesli vědra, aby všechnu tu vodu z močálu vybrali. Když konečně viděli na dno, ležel tam divý muž, který byl po těle celý hnědý jako zrezivělé železo a vlasy mu padaly přes obličej až ke kolenům. Tak ho svázali provazy a zavedli na zámek. Tam nastalo nad tím divousem velké pozdvižení. Král ho nechal vsadit do pořádné železné klece. Tu postavili na dvůr a pod trestem smrti zakázal otevírat její dveře. Sama královna měla v opatrování klíč. Od toho času mohl do lesa každý a už se nikomu nic nestalo. Král měl syna a tomu bylo 8 let. Jednoho dne si hrál na dvoře a při hře mu vletěl do klece zlatý míč. Chlapec běžel ke kleci a řekl: podej mi můj míč. Podám, odvětil divous, ale nejdříve mi otevři ty dveře. Ne, řekl chlapec, to neudělám, to král zakázal. A běžel pryč. Druhého dne přišel malý princ znova a žádal svůj míč. Ten divý muž pravil: otevři mi dveře. Ale chlapec nechtěl. Třetího dne byl král na lovu. Tu přišel chlapec znova a řekl: i kdybych chtěl, stejně nemohu dveře otevřít, nemám klíč. Tu divý muž pravil: leží pod polštářem tvé matky. Můžeš ho přinést. Chlapec, který by měl rád svůj míč, pustil starosti za hlavu a klíč přinesl. Dveře šly otevřít velmi stěžka a chlapec si přiskřípnul prst. Když byly otevřené, vyšel divý muž ven, dal mu zlatý míč a pospíchal pryč. Tu se princ polekal a volal za ním: ach, divý muži, nechoď pryč, dostanu výprásk. Divý muž se obrátil, prince popadnul, posadil si ho na ramena a rychlými kroky spěchal do lesa. Když král přijel domů, uviděl prázdnou klec a ptal se královny, co se stalo. Ale ona nic nevěděla, hledala klíč, ale byl pryč. Volali chlapce, ale nikdo neodpovídal. Král vyslal lidi, aby ho hledali v polích, ale ti se vrátili s prázdnou. Snadno si však všichni domysleli, co se asi stalo, a v celém království zavládnul smutek.
Když dorazil divý muž do hlubokého černého lesa, sundal chlapce dolů a řekl: otce a matku už nikdy neuvidíš, ale já si tě nechám u sebe, neboť jsi mě osvobodil a mám s tebou slitování. Když uděláš vše, co ti řeknu, budeš se mít dobře. Pokladů a zlata mám víc než kdokoliv na světě. Udělal chlapci lůžko z mechu, na kterém pak usnul. Druhého dne zavrl prince k jedné studni a řekl: podívej, to je zlatý pramen. Vidíš, že je čistý a průzračný, jako křišťál. Budeš tu sedět a dávat pozor, aby do něj nic nespadnulo, jinak je zneuctěn. Každý večer přijdu a uvidím, jak dbáš mého příkazu. Chlapec si sednul na okraj studny, díval se, jak se občas dole ve vodě myhla zlatá ryba nebo zlatý hádek, a dával pozor, aby do ní nic nespadlo. Když tak seděl, zabolel ho najednou jeho skřípnutý prst tak silně, že ho bezděčně strčil do vody. Vytáhnul ho i hned ven, ale viděl, že celý zezlátnul. Tak začal prst třít, aby to zlato setřel, ale bylo to marné. Večer přišel Želězboj, tak se ten divý muž jmenoval, podíval se na chlapce a řekl: co se stalo se studnou? Nic, nic, odvětil chlapec a držel si prst za zády, aby ho nemohl vidět. Ale divouz řekl: ty jsi ponořil prst do vody. Tentokrát tě ušetřím, ale střes se, aby ti do vody zase něco spadlo. Začasného rána seděl princ zase u zlaté studny a hlídal ji. Skřípnutý prst ho ale bolel a on si ho mnul o hlavu tak nešťastně, že mu do vody spadnul vlas. Rychle ho vytáhnul, ale byl už celý zlatý. Želězboj přišel a již věděl, co se stalo. Nechal si do studny spadnout do vlas, řekl. Ještě jednou tě ušetřím, ale pokud i do třetice dopustíš, aby do studny něco spadlo a ona bude zneuctěna, nebudeš u mě moci déle zůstat. Třetího dne seděl chlapec na studni a zraněným prstem ani nehýbal, ačkoliv ho bolel ještě víc. Byla mu ale dlouhá chvíle, a tak pozoroval svůj obličej, který se zrcadlil na hladině. A jak se stále více nahýbal, aby se podíval sobě do očí, tu mu jeho dlouhé vlasy spadly z ramen dolů do vody. Rychle vyskočil, ale vlasy už zezlátly a zářily jako slunce. Jistě si domyslíte, jak se ubohý princ polekal. Vzal si šátek a ovázal ho kolem hlavy, aby divouz jeho zlaté vlasy neviděl. Když přišel Želězboj, všechno věděl a řekl: rozvaž ten šátek. Tu se spod něj vyhrnuly zlaté vlasy a chlapec se mohl vymlouvat a omlouvat, jak chtěl. Nic mu to nepomohlo. Ve zkoušce si neobstál. Nemůžeš tu tedy zůstat. Půjdeš ven do světa, aby spoznal jeho bídu. Ale protože nemáš zlé srdce a já mám pro tebe slabost, jedno ti dopřeji. Když budeš v nouzi, zajdi k lesu a zavolej Želězboji a já přijdu a pomohu ti. Moje moc je velká, větší, než si myslíš, a zlata i stříbra mám nadbytek. Tak opustil princ les a šel cestou necestou stále dál, dokud nepřišel do velkého města. Hledal práci, ale nemohl žádnou najít, vždyť také nebyl ničím vyučený, čím by si nějak pomohl. Nakonec šel na zámek, kde se ptal, zda by ho nevzali. Ale dvořané nevěděli, k čemu by ho mohli potřebovat. Ale protože se jim líbil, tak mu nakonec poručili, aby tam zůstal. Do služby ho vzal kuchař, neboť mínil, že by mohl nosit dříví a vodu a vymetat popel. Jednou, když nebyl zrovna nikdo jiný po ruce, mu kuchař poručil, aby zanesl jídlo ke královské tabuli. Princ ale nechtěl, aby někdo viděl jeho zlaté vlasy, a tak si nechal klobouk na hlavě.
To se ovšem nelíbilo králi a řekl, když přicházíš ke královské tabuli, musíš smeknout. Pane, nemohu, mám na hlavě zlou prašivinu, odvětil chlapec. Tu si nechal král zavolat kuchaře a vyčinil mu, že bere do služby takového chlapce. Měl ho i hned vyhnat. Ale kuchař měl slitování a vyměnil ho za zahradnického pomocníka. Nyní princ pečoval o zahradu. Okopával, sázel, zaléval a snášel vítr a déšť a jiné rozmary počasí. Jednou v létě, když pracoval na zahradě sám, bylo takové horko, že si sundal svůj klobouček, aby si trochu schladil hlavu. Jak slunce svítilo na jeho vlasy, zářilo to a blýskalo se to a paprsky té záře zabloudily až do princezniny ložnice. Ta vyskočila, aby se podívala, co to je. Tu uviděla zahradníka a tak zavolala: chlapče, přines mi kytici květin. Hoch si rychle nasadil klobouk na hlavu, natrhal divoké chrpy, svázal je a kráčel po schodišti, kde ho potkal zahradník a ptal se, jak můžeš princezně přinést kytici obyčejných polních květin? Rychle přines jiné a vyhledej ty nejkrásnější a nejvzácnější. Ach ne, řekl chlapec, ty polní krásně voní a budou se jí líbit. Když vstoupil do komnaty, princezna mu řekla, sundej si ten klobouk, to se nesluší, abys ho měl v mé přítomnosti na hlavě. Ale on odvětil, to nesmím, neboť mám na hlavě prašivinu. Ale princezna klobouček popadla, strhla mu ho a na ramena se mu vyvalily jeho zlaté vlasy. To vám byla nádhera k pokoukání. Princ chtěl utéci, ale pana ho zadržela a dala mu plnou hrst dukátů. S tím odešel, ale z toho zlata si nic neponechal. Dal ho zahradníkovi se slovy, daruji ty žluťásky tvým dětem, aby si měli s čím hrát. Druhého dne ho princezna znovu zavolala, aby jí přinesl kytici polního kvítí. A když k ní vešel, vrhla se hned k němu a chtěla mu sundat klobouček, ale on ho držel pevně oběma rukama. Tak mu dala zase plnou hrst dukátů, ale on si je neponechal a dal je zahradníkovi na hraní pro děti. Třetího dne to byla ta stejná písnička. Ona mu chtěla sebrat klobouček a on nechtěl její zlato. Nedlouho na to vstoupila země do války. Král sebral vojsko, ale nevěděl, zda před nepřítelem, který byl přemocný a měl vojsko daleko větší, dokáže obstát. Tu pravil zahradnický pomocník. Jsem už dost velký, chci taky táhnout do války. Dejte mi koně. Tu se mu smáli a řekli, až budeme pryč, tak si ho najdi. Nějakého ti necháme ve stáji. Když vytáhli do bitvy, šel princ do stáje a vyvedl ven koně, který na něho zbyl a byl na jednu nohu chromý. Přesto na něj vyskočil a jel na něm do černého lesa. Když přijel na okraj lesa, zavolal po třikrát, želěz bojí! Tak hlasitě, že se to mezi stromy rozléhalo do dálky. Ihned se objevil divý muž a ptal se, co si přeješ? Chci silného koně, neboť musím táhnout do války. Máš ho mít a ještě víc, než si přeješ. Pak zašel divý muž zpět do lesa a netrvalo dlouho. Vyšel z lesa pacholek a vedl sebou koně, kterému se kouřilo z nozder a byl sotva k udržení. A za ním kráčel zástup válečného lidu. Všichni byli oděni do železa a jejich meče se blýskaly na slunci. Chlapec předal pacholkovi svého třínohého koně. Chlapec předal pacholkovi svého chromého koně, nasednul na toho druhého a v čele vojska vyjel. Když se přiblížil k bojišti, byla už velká část králova vojska pobita a nechybělo mnoho a musel by zahynout i ten zbytek. Tu se přihnal chlapec se svým železným vojskem, převalil se přes nepřítele jako bouře a srážel k zemi každého, kdo se stavil na odpor.
Těm, kteří chtěli uniknout, se chlapec pověsil na paty a nepřestal, dokud zbýval jediný živý muž. Pak, místo aby se obrátil ke králi, vedl svoje vojsko oklikou zpět do lesa a zavolal na železboje. Co pak si přeješ? Zeptal se divý muž. Vezmi si vojsko a koně zpět a vrať mi mého kulhavce. Tak se stalo, jak si přál, a jel pak na svém chromém koni domů. Když král přijel na zámek, šla mu naproti dcera a blahopřála mu k vítězství. To jsem nebyl já, kdo vyhrál, řekl král, ale nějaký cizí rytíř, který mi se svým vojskem přišel na pomoc. Dcera chtěla vědět, kdo ten cizí rytíř byl, ale král to nevěděl a řekl, on pronásledoval nepřítele, já jsem ho už pak neviděl. Poptávala se u zahradníka po tom chlapci, ale ten se jen smál a řekl, zrovna přijel domů na svém chromém koni a ostatní se mu smáli a volali, Vida, náš kulhavec je tu. A pak se ho ptali, na které mezi spal. Ale on odvětil, že dělal něco lepšího a že bez něho by se králi vedlo zle. No, tomu se smáli ještě víc. Král pak řekl své dceři, uspořádáme velkou hostinu, bude trvat 3 dny a budeš házet zlatým jablkem. Možná přijde i ten cizinec. Když byla slavnost na spadnutí, šel chlapec do lesa a zavolal železboje. Co si přeješ? Chci princezněno zlaté jablko. Dobrá, jako bys ho měl, řekl železboj. Dostaneš k tomu i rudou zbroj a pojedeš na ušlechtilém koni. Tak se zahradník objevil na slavnosti, vydával se za rytíře a nikdo ho nepoznal. Princezna pak vyšla a hodila mezi rytíře zlaté jablko. A ono se dostalo princi. A když ho držel v ruce, nasedl na koně a ujel pryč. Druhého dne ho železboj vystrojil jako bílého rytíře a k tomu dostal bělouše. Opět chytil zlaté jablko, ale nezdržel se ani okamžik, nýbrž zase ujel pryč. Král se rozhněval a řekl, to je neuvěřitelné, musí mi přeci říct své jméno. Vydal rozkaz, že když se rytíř, který chytí zlaté jablko, opět vydá pryč, tak ho mají sledovat a pokud nebude chtít dobrovolně obrátit, mají se na něj vrhnout a sekat a bodat. Třetího dne chlapec obdržel od železboje černou zbroj a vraníka. A opět jablko chytil. Ale když s ním ujížděl pryč, pronásledovali ho královi lidé a jeden z nich přijel blíž a zranil ho svým mečem na noze. Princ jim však přesto unikl, ale při tom kalupu mu spadla helma a oni viděli jeho zlaté vlasy. Jeli zpět a oznámili to králi. Druhého dne se princezna vyptávala zahradníka na jeho pomocníka. Pracuje na zahradě. Ten podivín byl prý také na slavnosti. Včera večer přišel a ukazoval mým dětem 3 zlatá jablka, která prý vyhrál. Král se nechal prince předvolat a on se objevil a s kloboukem na hlavě. Ale princezna k němu přiskočila a klobouk mu vzala. A tu mu na ramena spadly zlaté vlasy. A bylo to tak krásné, že byli všichni u vytržení. Ty jsi byl ten rytíř, který každý den přijel na slavnost, vždy v jiné zbroji a chytil ta 3 zlatá jablka? Zeptal se král. Ano, odvětil chlapec. A tady jsou ta zlatá jablka. A vytáhnul je z kapsy a podal králi. A pokud si přejete více důkazů, můžete vidět to zranění, které mi způsobili vaši lidé, když mě pronásledovali. Ale já jsem také ten rytíř, který vám pomohl vyhrát nad nepřítelem. Vykonala-li si takové skutky, tak to jistě nejsi obyčejný zahradnický pomocník. Řekni mi, kdo je tvůj otec? Můj otec je mocný a bohatý král. To věřím a jsem ti dlužen poděkování. Mohu se ti něčím odvděčit? Ano, odvětil princ. To můžete. Dejte mi za ženu vaši dceru.
Tu se pana zasmála. Ten Věru nedělá okolky. Ale já jsem už podle jeho zlatých vlasů poznala, že to není žádný zahradnický pomocník. Šla k němu a políbila ho. Na svatbu přijeli i jeho otec a matka a měli velkou radost, neboť už ztratili všechnu naději, že svého syna ještě někdy uvidí. A když seděli u svatební tabule, tu najednou utichla hudba, rozletěly se dveře a dovnitř vešel cizí vznešený král se svým průvodem. Šel k princi, objal ho a řekl: já jsem Želězboj a byl jsem zakletý do divého muže, ale ty jsi mě vysvobodil. Všechny poklady, které mám, jsou nyní tvoje.

0: ptá se malý Petr maminky.
1: Můžu si jít hrát ven?
0: S tak špinavou košilí?
1: Ne, s Michalem.

Proč jsou skvrny na měsíci? Cikánská pohádka z Rumunska. Zdali pak jste se, děti, někdy pozorně zadívali na měsíc, když jasně září v úplňku a třpití se nízko na obzoru jako ohromný žlutý peníz? Nezdálo se vám, že byste rádi věděli, co to vlastně je na tom měsíci? No, já vám to prozradím, protože vím přesně, jak to s těmi záhadnými skvrnami vlastně je. Jen poslouchejte, hned se všechno dovíte. Před dávnými a dávnými časy žil v jedné rumunské vísce starý cikán. Nevedlo se mu příliš dobře, a tak se den co den vydával do hor, do hlubokých lesů, aby tu nazbíral trochu klestí. Svázal dříví do otýpek, odnášel je dolů do vesnice a tam je prodával. Ale vesničané měli doma sami dříví dost a tak se mu jen málo kdy podařilo prodat jednu nebo dvě otýpky roští. Žil, jak se říká, z ruky do úst. Den co den měl ráno, v poledne a večer kukuřičnou kaši. Jednou k večeru se vracel všecek utrmácen z hor domů. Měsíc mu pěkně svítil na cestu a cikán jako vždy vlekl na zádech velkou otep roští. Když přišel k chýši,

0: Rozzlobil se cikán.
1: Člověče, co tě to napadá jíst mou kaši? Nemám jídla na zbyt, klid se odtud.
0: Obořil se na neznámého.
2: Nevyháněj mě od sebe. Co pak ti to udělá, když mě nakrmíš? Už 5 dní jsem nejedl a když jsem viděl v hrnci kukuřičnou kaši žlutoučkou jako ten měsíc, nevydržel jsem to a trochu jsem ujedl.
0: Začal bědovat stařec.
1: Trochu? Snědl jsi skoro všechnu. To věřím, že ti cizí kaše voní, ale když máš tak rád žlutoučkou kaši, vyskoč si támhle na měsíc a najez se jí tam dosyta.
0: Vykřikl cikán zlostně. Neznámý stařec smutně pokýval hlavou, vzal poutnickou hůl a obrátil se ke dveřím. Ale cikán mu zastoupil cestu.
1: Počkej, představuješ si to příliš lehce. Napřed mi zaplatíš a pak tě teprve odtud pustím. Chci za kaši 7 krejcarů, ani o krejcar víc, ani o krejcar míň. Tolik stála kaše, kterou si mi snědl.
2: O můj milý pane, jak bys na mě mohl žádat 7 krejcarů? Vždyť já nemám vůbec žádné peníze. Jediné, co mám, je tahle hůl. Daruj mi kaši, kterou jsem už snědl. Uvidíš, že nebudeš litovat.
0: Začal prosit stařec. Cikán však přiskočil k starci a začal jim cloumat.
1: Dáš mi 7 krejcarů nebo ne?
0: Křičel zlostně. A jak byl rozlícen, rozpřáhl se a starce udeřil.
2: Vidím, že jsi lakomý člověk, cikáne,
0: řekl hořce stařec.
2: Myslil jsem, že rád pomůžeš bědnému člověku a chtěl jsem tě vyzkoušet. Ty však jsi nejen lakomý, ty jsi i hrubý. Nezasloužíš si, abych tě odměnil. Za trest budeš sedět od této chvíle na měsíci a budeš tam jíst den co den žlutou kukuřičnou kaši až do skonání světa.
0: Sotva to stařec dořekl, zmizel, jako by se propadl do země. Cikán najednou ucítil, že se zvedá ohromný vichr. Zdálo se mu, že ho kdosi uchopil a než se nadál, zmizela chýše, rodná výska, okolní hory a on seděl uprostřed měsíčné krajiny a kolem něho nebylo nic než žlutá kaše. Kam oko dohlédlo, jen kaše a kaše. Teď litoval, že byl lakomý, ale bylo už pozdě. Byl na měsíci. A od těch dob tam sedí a jí kukuřičnou kaši, které nikdy neubývá. A bude sedět na měsíci věčně, dokud bude měsíc vycházet a zapadat.

0: Biggie básnička.
1: Biggie, Biggie, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté?
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to

0: taky jmenuje prasátko.
1: Tak čti.
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Já.
0: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
1: No.
0: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Proč pak pořád ryješ v zemi?
1: Proč pak pořád ryješ v zemi?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Tak to bylo pro tebe.
1: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ano?
1: Viděla jsi včera v zoo toho ptáka?
0: Kterého myslíš?
1: No, toho velkého, co měl dlouhé nohy a krk.
0: No, to já...
1: No, přece toho, jak vypadal, jako naše učitelka tělocviku.
0: Jo, tak to byl pštros.
1: Špros?
0: Pštros.
1: Pštros?
0: No, ano.
1: Tak proč to neřekneš rovnou? Pštros, no.
0: Ach jo.
1: A bábinko?
0: No, co je zase?
1: Co je ten pštros zač?
0: No, to je obyvatel Afriky.
1: No, nazdar.
0: Co je?
1: To je rána. Sestra mé spolužačky se prý za Afričana provdala.
0: Ale prosím, neplácej hlouposti, jak by si mohla vzít za muže ptáka.
1: Mohla.
0: Ale nemohla.
1: Mohla. Spolužačka říkala, že je to pěkný ptáček.
0: A to se jenom tak říká, víš? No, tenhle ten pštros je jedním z mnoha zvířat, co žijí v Africe.
1: Zvířat? Snad... Ptáků, ne?
0: No, jistě, ptáků, no. A když už jsi tak moc chytrá, tak si tě vyzkouším.
1: Ojej.
0: Vyjmenuj mi 5 zvířat, která také žijí v Africe. No?
1: No.
0: No?
1: No. I tak třeba...
0: Hrůza. No, ale co víš o slonovi?
1: Že je velký.
0: No a?
1: A tlustý.
0: A
1: má silnou a vrásčitou kůži.
0: A proč?
1: Protože se špatně žehlí.
0: Ale děti brepto. Je to proto, aby se uchránil vedru, písku, a tak.
1: Aha.
0: A Máničko?
1: No.
0: Nech už tě hlouposti a zajdi se podívat k sousedům.
1: Co bych tam dělala?
0: Čáp jim přinesl miminko. Chceš ho vidět?
1: Čápa jo, miminko ne. A stejně mi na té historce, že čáp nosí děti, něco nesouhlasí.
0: A co?
1: Bábinko, čápy přece v zimě odlétají na jih. A víš, kolik dětí se narodilo v zimě?
0: A proč na ten jih odlétají? Aha.
1: Protože pěšky je to daleko. Aha.
0: A jestli pak víš, Máničko, když jsi tak chytrá, komu se říká, že má ptačí rozum?
1: To nevím.
0: Tomu, kdo vede podobně hloupé řeči jako ty.

0: Figy hádanka.
1: Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech.
2: Mňau, už víte.
0: Had, kdyby se plazil, tak ale se neplazí
1: po zádech. Ale ten se plazí po břiše.
0: Běžím, běžím, nemám dech, takže ne, takže to není živé, když to nedýchá. Ležím na zádech. Kdo pořád běží a nikdy se nezastaví.
1: Vítr.
0: A přitom není živý.
1: Vítr běží po poli.
0: Vítr běží po poli, ale ten by dýchal, ten dělá.
1: A hlavně běží po nožičkách, že jo? Nožičkama.
0: Vítr? Tak dobrá, vítr má nožičky. Kocoura, ty blázníš, vítr nemá nožičky.
1: No jo, jo, utíkej,
0: Víš, co by to mohlo být?
1: Co?
0: Víš, co vypadá jako modří hadi, když se na to podíváš z velikanánské výšky? Kdyby si třeba letěl letadlem a z letadla by si koukal dolů na krajinu pod sebou, tak tam běží takové modré stužky jako modří hadi, kteří leží na zádech.
1: To bude asi...

bych vážně znát, tak se musím ptát. Kdo z vás by mohl mi říct, proč pak právě mě, kdo ví, se ten cen zvláštní tak rád zdá. Na pasece pod duhou, kde nádherně se spí, kam jedinou potichu se dá. S cylindrem a ve fraku já zvony rozezním, Jerry s myškou právě svatbu mám.

kdo z vás mi mohl říct, proč? Proč právě mě, kdo jí se ten sen takrát zdá? Přece já snad rád jsem ten, kdo zná všechno, co má, je sám a tak.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: O gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam, tam a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno. Nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý. Jeden starý buvol, který se přišel ke gaviálově řece napít, mu dokonce řekl, uhni ty zubaté strašidlo. A přitom každý ví, jak tihle špinaví buvoli příšerně vypadají. Jindy k vodě přiběhl tygr. Ten byl naopak velice krásný. Gaviál na něm mohl oči nechat a už z dálky ho zdvořile zdravil. Jenže nafoukaný tygr ani neodpověděl. Jen se po gaviálovi ohnal prackou. Jede, šeredo! Jakoby u tak veliké řeky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gaviál ho viděl, jak se blíží a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a gaviál se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl.
2: Pozor, zašlápneš mě,
1: vypískl gaviál. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácal si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel. Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl, pomyslel si gaviál. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí. Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád. Takhle pořád kolem dokola lamentoval ten gaviál. Pak se na sebe podíval do vody a div se nerozplakal.
2: Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
0: Ale ta bambulka je přece roztomilá.
1: Směl bych se posadit? Ozval se tenký hlásek a hned vedle gaviála se něco barevně zatřepetalo. Dovolíš?
2: Gaviál údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klap! A kdo jsi?
0: Přece motýl,
1: zasmál se hlásek. Ty mě nevidíš? Gaviál trošku zašilhal a uviděl zázrak. Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly.
0: Tady je tak krásně. Tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí. Celý se mi líbíš,
1: švitořil ten motýl.
0: Budu ti říkat Gavi, smím?
1: Gavial nemohl uvěřit svému štěstí.
2: A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
0: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl,
1: poučoval ho motýl.
0: Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kde kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný gaviál. Nepovozil bys mě trošku, můj milý Gavi?
1: Tehdy gaviál přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili, jak tomu ošklivému gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.
3: Teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!
4: V raz, dva, tři, čtyři, kam pak teče voda z vany, když se kvapně loučí s námi, tak se ozve zahučení hů, a už v ní voda není,

0: Dobrý večer, děti. Za hezkých letních dnů si vždycky někam zmizím a u nás ve vsi nikdo neví kam. Vždyť oni by mi ani nevěřili. To víte jenom vy, kam chodívám. Že skočím na duhový můstek a tak se rázem stanu malý a po duhovém můstku vklouznu do jedné blízké, daleké země, vonavé země vysoké trávy. Večer se ale vždycky vrátím zpátky k vám, pohádky z trávy vám pak povídám. Dnes bych se mohl podívat až za les ke kukuřičnému poli, napadlo mě. Už dávno jsem si všiml, že kukuřice letos nějak divně zpívá. Všimla jsi z toho taky? Obrátil jsem se k rosničce, která seděla u cesty. Rosnička poskočila, mrkla na mě a šeptla pšt. Všichni jsme si toho všimli, ale pšt, o tom se tady moc nemluví. Protože tam v poli nespívá kukuřice, ale strašné strašidlo, které si v kukuřici udělalo skrýš.
1: Oledi, podivil jsem se. Ty jsi ho viděla?
0: To se ví, viděla, kývla rosnička a špitá mi s vykulenýma očima. Má moří nohy, na nich černé drápy, jinak je celé porostlé zlatými šupinami. Na kolem jdoucí volá úlisným hlasem, já tě chci, chceš ty mě, pojď ke mně, pojď si se mnou hrát. A přitom se strašně šklebí, až mi z toho naskočila husí kůže. Já mám raději na sobě svoji žabí kůži, tak jsem odskákala pryč tak rychle, jak to šlo.
1: Nevymýšlej si, ozval se v tu chvíli slepíš, který se vyplazil z trávy. Vždyť to strašidlo vůbec nemá nohy, za to je dlouhé a má velkou šišatou hlavu s prasečím rypákem a potměšlýma očima.
0: Chů, takovou hloupost jsem už dlouho neslyšela, vykřikla rezavá polní myška, která zrovna běžela kolem a blízkla na slepíše jiskrnýma očkama. Co už tak může vidět slepíš? To strašidlo má zlatou hřívu, je celé porostlé zlatými chlupy, které v noci svítí. Oči má jako dva talíře a ty mu taky svítí, když z večera vychází z kukuřičného pole ven a šeptá úlisným hláskem to svoje pojď, pojď ke mně.
1: Každý mi vykládáte něco jiného, zlobil jsem se. Viděl to strašidlo vůbec někdo z vás doopravdy? A teď se všichni asi trochu urazili, protože se ke mně obrátili zády a zamumlali, to se ví, že ne. Takové strašné strašidlo nikdo pořádně vidět nemohl, protože pohled na něj by jednoduše nevydržel. Uvidím ho tedy já, umínil jsem si. Ale jak jsem šel dál, přece jen mi všechny ty řeči začaly vrtat hlavou. A co když je strašidlo opravdu velké a strašné? To by mohlo být nebezpečné, až mi v tu chvíli naskočila husí kůže. A já taky raději chodím v té své člověčí. A proto jsem se rozhodl, že ke strašidlu půjdu raději jako velký člověk. Honem jsem přes duhový můstek vyběhl ze země vysoké trávy do světa velkých lidí. Hned všechno vypadalo líp. I když špetka strachu ve mně přece jen zůstala. Abych ji zahnal, začal jsem si pískat. To přece vždycky pomáhá. Vykračuju si cestou kolem pole, pískám si a kukuřice šumí. Najednou slyším z pole tichý, mazlivý hlásek. Pojď, pojď ke mně, já tě chci. Chceš ty mě, pojď. Pojď si se mnou hrát na plíživou schovávanou, na neposednou honěnou, na vyjevenou jukanou. To je tady vlastně moc divné strašidlo, když si chce hrát. Taky bych od strašidla nečekal tak milý, něžný hlásek. Přemýšlel jsem a dal se rovnou za tím jemným hláskem, který vábil odkud si zprostředka pole. Rozhrnuji kukuřici, ta šumí, a hlásek šeptá, pojď, pojď, už jdu, zvolal jsem horlivě. Špetka strachu už úplně zmizela a já byl jenom zvědavý, koho tam v poli najdu. Pak jsem ji uviděl. Uprostřed zlaté kukuřice seděla zlatá kočka, srst, tlapky, ouška, oči, všechno se na ní zlatě třpitilo v záři zapadajícího slunce. Jenom jsem vydechl, ty jsi krásná, kde pak se tu vzala? A ona tím hebkým hláskem plaše povídá, konečně za mnou někdo přišel. Budeš si se mnou hrát? Moc rád, vyhrkl jsem. Ale nejdřív mi odpověz, kde se tu vzala? Proč jsi tady? Proč bydlíš v kukuřičném poli? Jestli pak víš, že se o tobě široko daleko povídá jako o strašidle. Ona se na mě smutně podívala zlatýma očima a vzdychla. Vím, jak to na světě divně chodí. Udiveně zamrkala a potom pomalu začala vykládat. Já kdysi žila u jednoho člověka a ten byl pro mě strašidlo. Byl zlý a zlostný, křičel na mě, neměl mě rád, nenašel pro mě dobré slovo, nedal mi ani jméno. Byl to moc smutný život a proto jsem nakonec od toho zlého člověka utekla. Nějaký čas jsem bloudila světem, až jsem si našla místo tady v kukuřičném poli. Myslela jsem si, tady mi bude dobře, budu daleko od zlostných lidí, nikdo na mě nebude křičet, budu svou paní. Ale nějak to vůbec nevyšlo. Byl to pořád moc smutný život. Byla jsem sama. Proto jsem volala na všechny, kteří šli kolem, pojďte si se mnou hrát. Ale každý se dal na útěk. Zkoušela jsem to znovu a znovu. Tím nejjemnějším hláskem jsem na každého volala, že ho potřebuji. A každý ve mně viděl strašidlo a bál se mě. Nerozumím tomu. Co pak bych já mohla někomu ublížit? Jsem přece hodná kočka domácí. Jak může někdo vědět, že jsi hodná kočka domácí, když bydlíš v kukuřičném poli? Usmál jsem se a pohladil jí zlatá uška. A ona vzdychla, chápu, já zkrátka musím jít jinam, hledat si pravé místo pro sebe. Ne, nikam nechoď, řekl jsem honem, to pravé místo najdeš u mě. A hned ti dám i jméno, od téhle chvíle si moje zlatá kočka Aurelie. Kočce zazářily zlaté oči a vyhrkla. Opravdu? Ty jsi od téhle chvíle opravdu můj člověk, který si se mnou bude hrát? Ah, to je krásné. Našla jsem svoje místo. Mám jméno. A tebe. Každý potřebuje najít své pravé místo. Pak je mu hej, řekl jsem vesele. A potom jsme šli se zlatou kočkou Aurelií ke mně domů. Ukázal jsem jí místečko u krbu a řekl. Tady ti bude nejlíp. To je to nejsprávnější místo pro domácí kočku. Taky jsme spolu pili mlíčko, ona pila z misky, já z malovaného džbánečku. Za malou chvilku Aurelie spokojeně usnula. Koukám se na ní a říkám si, až přijdou podzimní plískanice, tenhle pohled mi vždycky připomene dnešní letní den. Den, který začal povídáním o strašidle, co žije v lánu zlaté kukuřice, a pak se ze strašidla vyklubala ta nejroztomilejší zlatá kočka. S ní jako by mi zůstal v domě kousíček léta. A mít schovaný kousíček horkého léta na studenou zimu, to se vždycky moc dobře hodí. Dobrou noc.

0: Bednář zbíjel na zahradě u lesa velkou káť. Už i obruč nasadil, zbylo jen tu a tam něco přihoblovat. V tom uslyšel, jak za ním zapraskaly větve. Ohlédl se a zůstal, jako když ho přimrazí. Rovnou na něho se žene medvěd. Co mám udělat? Lézt na strom? Medvěd vyleze za mnou. Utíkat? Medvěd mě dožene. Bednář ztratil hlavu a medvěd už lámal větve kousek od něj. Co zbývalo? Odklopil káť a schoval se pod ní. Medvěd si prohlížel bednářovu práci, sedl si na káť a odháněl tlapou komáry. Běží kolem vlk.
1: Kam tak pospícháš?
0: Zavolal hňáč na vlka.
1: Poseď se mnou!
0: Vlk se nedal pobízet a povídali si a povídali. Běžel kolem zajíc.
1: Zastav se, ušáku! Pojď k nám na kus řeči!
0: Zajíc se nedal dlouho pobízet, posadil se vedle nich a probírali lesní novinky. Najednou vlk řekl.
1: Slyšíte, jak mi kručí v břiše? Pravdu máš, šediváku. Pojď, seženeme něco k jídlu. V dědině u bednáře jsem viděl pěkně tučného berana. Zkusím ho chytit. U bednáře? Právě u něj jsem viděl včelíny. Tam by se určitě našlo dost sladkého medu.
0: Zajíc se nedal zahambit. Dobře, braši, půjdu s vámi, protože bednářka má v zahrádce krásně kulaťoučké hlávky zelí. Bednář pod kádí jen nadskakoval.
1: Zatroleně vždyť mi zničí celé hospodářství. To teda ne. Budete na bednáře neradi vzpomínat.
0: Vlk se rozběhl ke chlévu, medvěd ke včelínu a zajíc k políčku se zeleninou. Bednář vylezl z pod kádě a uháněl k chalupě. Protože znal nejkratší cestu, byl u chléva dříve než vlk. Berana vyhnal z chléva do domu a sám se tam schoval za dveře. Když vlk berana ve chlévě nenašel, otočil se zpátky. Ale tam už stála bednářka s hrncem horké vody a v tom bednář zavolal.
1: Hej, paní mámo, uvař to zvíře!
0: A bednářka vychrstla na vlka vařící vodu. Vlk zavil a belhal se k lesu. Bednář ho zkratkou zase předběhl a zalezl pod káť. Po nějaké chvilce se přikolébal medvěd s úlem plným medu a přihopkal i zajíc s velikou hlávkou zelí. Úplně nakonec se v dálce objevil kulhající opařený vlk. Medvěd se zajícem si mysleli, že jde tak pomalu, protože nese na zádech těžkého berana.
1: Kde máš úlovek, vlku?
0: Ptali se udiveně, když viděli, že se vlk sotva sám dobelhal ke kádi.
1: Kamarádi, varuj vás! Jak člověk někdy řekne, uvař to zvíře! Berte nohy na ramena a na nic nečekejte!
0: Sotva vlk tato slova dořekl, spod kádě se ozvalo.
1: Uvař to zvíře!
0: V tu chvíli do medvěda, zajíce i vlka jako když střelí. Byli tak rychle v lese, že je bednář už ani nezahlédl. Byl na sebe pyšný, jak zvířata přechytračil. Opatrně vzal úl, hlávku zelí a vesele se vracel domů.
2: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama. A teď ještě jednou a pomalu.
2: Jezevčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
3: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Jednou se u nás konaly olympijské hry. To jsou takové závody, kde se sejdou ti nejlepší sportovci z celého světa a závodí tak dlouho, až se ukáže, kdo z nich je nejlepší. Třeba se háže těžkou koulí a kdo hodí nejdál, dostane zlatou medaili a ta je moc vzácná. Nebo se jezdí na kole, běhá, skáče do výšky i do dálky, plave, hraje fotbal nebo jiná hra s balónem, prostě všechno možné. A kdo vyhraje, dostane vždycky zlatou medaili, druhý stříbrnou a třetí bronzovou. A pak už nikdo nic. To všechno je ovšem v létě. Pak je ještě jedna olympiáda v zimě, ale o té teď nemluvíme. A každý sportovec cvičí a cvičí, aby byl na olympiádě ze všech nejlepší. A když vyhraje někdo od nás, tak se lidé moc radují. A on pak musí jít k panu prezidentovi a ten mu za všechny poděkuje a ještě takový vítěz dostane nějaké penízky. A když má třeba dítě, tak mu může koupit nějaký krásný dárek. A mamince taky a ovšem nesmí zapomenout ani na sebe. Nebo koupí dárek všem dohromady, třeba dům nebo auto a tak. A to ještě není všechno. Všichni lidé se dívají v televizi, jak on pěkně vyhrál. A pak, když se vrátí domů, tak vlastně takový olympijský vítěz ani žádné auto nepotřebuje, protože na něho už čekají a volají sláva a nazdár a nosí ho pořád na ramenou, kam si řekne. A říkají mu náš zlatý kluk nebo holka, podle toho, kdo to je. Takže to má moc dobré, ale předtím se musí moc a moc namáhat a trénovat, až je z toho někdy celý schvácený. No a tenkrát, když byla ta olympiáda u nás, tak se všichni těšili, že zase budeme mít nějakou tu medaili a že by jich mohlo být i víc. Jeden pán a dvě paní od nás, že určitě vyhrají. A všichni lidé budou mít radost a zapomenou, že sami třeba mají nějaké trápení. A tak závody začaly. Tatínek se chodil každý den dívat, i s maminkou. Vy jste ještě nebyli na světě, takže se hned po práci sebrali a rychle na ten stadion, kde to všechno skákalo, jezdilo, plavalo, kopalo a házelo. Tatínek bral sebou jídlo na celý den. Na záda batoh, do něho dva bochníky chleba, pro každého jeden. Pak tam měl rajčata, sýry a mléko, dvě láhve. V jedné ruce měl tašku, tam byly sáčky s ovocem. A v druhé ruce měl taky tašku a v té nesl kastróly a v nich rýži a brambory a maso a polívku a krupicovou kaši a vůbec, co se tak do kastrolu dává. Na vrchu byla bábovka z kuřecího masa. Pak měl taky bundu s velikými kapsami a tam měl dva velké melouny a láhve s limonádou, kdyby měli s maminkou žízeň. Maminka měla sebou pletení a knížku, kdyby jí nějaký závod moc nebavil, anebo kdyby se na to nemohla dívat. To se stávalo, když byl třeba zápas v boxování nebo tak, to se mamince nelíbilo, že se lidé bijí po hlavě. Vždycky říkala, Ježišinku, že si nedají pokoj, ještě jim poteče krev. A když pak krev tekla, tak se maminka smála a povídala, vidíš ty knedlo, já jsem ti to říkala, neposlechl jsi a teď to máš. A tatínek na to, no to víš, na světě by bylo hned líp, kdyby tě všichni poslechli. A maminka se ptala, jak to tatínek myslí. A on řekl, přesně tak, jak to říkám. A maminka řekla, no proto. A dali si hubičku. Tak se dívali na ty závody, jedli a pili a maminka říkávala tatínkovi, ty bys už mohl taky klidně závodit, máš svaly jako čert, smála se. On totiž tatínek, jak nosil všechno to jídlo už tak zesílil, že měl postavu jako ti závodníci. A strašnou sílu měl. Doma třeba zvedl maminku jednou rukou a to přitom seděla na židli a pletla, nebo háčkovala. Ale mně se to vždycky plete, tak říkám, že pletla. Jenže dny ubíhaly, závody pomalu končily a my jsme pořád nic nevyhráli. Lidé už byli smutní a pan prezident je musel utěšovat. Ke všemu začalo pršet a bylo škaredě. V poslední den ta paní, co se počítalo, že vyhraje, spadla a zlomila si malíček a už nemohla závodit. A ti dva páni od nás jedli před závodem bonbóny. A to se nesmí. A od těch bonbónů se jim zkazily zuby a už taky nemohli závodit. Co teď? Tatínek jen tak z legrace, aby rozveselil maminku, říkával, že já jsem do toho nešel. Možná bych něco vyhrál a byl by pokoj. Maminka jenom smutně utrousila. Děláš si legraci, ale možná máš pravdu. A už byl poslední závod. A v tom se z amplionu ozval hlas. Vážení občané, vypadá to, že jsme nic nevyhráli a ani nevyhrajeme. Celý svět se nám bude smát a strouhat mrkvičku. Co si počneme, vážení spoluobčané? Je-li mezi vámi tady na stadioně někdo, kdo by se mohl přihlásit do posledního závodu a měl třeba štěstí a získal nějakou tu medaili, ten by zachránil naši republiku a vůbec. Kdo si myslí, že by to mohl zkusit, ať zvedne ruku. Hovoří k vám prezident vlasti. No samozřejmě bylo ticho jak v hrobě, všechny ruce zůstaly dole. A tu povídá maminka tatínkovi do ucha. Běž a zkus to, na nejvýš prohraješ. Ale aspoň to zkusíš. Však nemusíš vyhrát. Hlavně, že se zúčastníš. Pěkně to maminka řekla. Však se to od té doby pořád říká, jako takové rčení. A vzala tatínkovu ruku a zvedla ji. Všichni začali křičet sláva a hurá. A maminka řekla běž. A tatínek šel. Zrovna se zvedali do výše činky, kdo zvedne nejvíc. Tatínek odložil všechny ty tašky a batohy, svlékl se do trenýrek, přistoupil k té nejtěžší čince, rozkročil se, nafoukl a jedním rázem ji zvedl nad hlavu. A vyhrál olympiádu. Všichni se radovali a tatínek ještě běžel kolem stadionu, aby všechny pozdravil. A přitom mu změřili nový světový rekord. Tak zase všichni a tatínek měl takovou radost, že se rozběhl a vyskočil strašně daleko a vysoko a zase dva nové světové rekordy. Tak tatínek vyhrál 4 zlaté medaile. Pan prezident mu děkoval a lidé tatínka donesli na ramenou až k mamince. A tatínek povídá, bez maminky bych to nedokázal. A maminka mu dala pusu. A to bylo všechno, co tatínek dostal, protože se prý přihlásil pozdě a žádné peníze už nezbyly. To ale mamince a tatínkovi nevadí, protože mají vás a to je ta největší výhra. Tak a teď jděte spát, ať jste zítra zrovna tak šikovní a silní jako ten váš tatínek.
5: O slepičce se zlatým hřebínkem a španělském králi. Byla jednou slepička, celá bílá, bělička. Na hlavě hřebínek z čistého zlata svítil jako slunce v pravé poledne. Však taky byla slepička na svoji krásu náramně pyšná a věřila, že se hodí za ženu jen pro samého krále. Jednoho dne slepička hrabala na smetišti a našla diamant. Byl velký, velikánský. Svítil 100x silněji než samo slunce. Když ho slepička uviděla, řekla si vesele: půjdu s ním na královský hrad, dám ho králi a až ho král uvidí, hned se do mne zamiluje a vezme si mě za ženu. A tak si udělala z trávy košík, takový malý, maloučký a přesto hezký, hézoučký. Košík si pověsila na krk, do košíku položila diamant a vydala se na cestu ke královskému hradu. Když ostatní zvířátka viděla jít cestou, cestičkou, slepičku bílou, běličkou s blištícím hřebínkem z čistého zlata, zběhla se všecka na ní podívat a pak se jí pěkně začala ptát. Kam pak spěcháš, slepičko, krásnější než sluníčko? A slepička jim pyšně pověděla: nesu králi drahokam a pak se za ní slavně vtám. A všecka, všecička zvířata se slepičce uctivě poklonila a přála jí šťastnou cestu, aby dobře pořídila a královnou brzy byla. Všecka, všecička, jenom zlý vlk ne. Vyběhl z hlubokého, hlubokánského lesa, kde je i ve dne tma jako v noci. Postavil se doprostřed cesty a křikl hrubým hlasem:
6: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice?
5: Ale slepička mu pěkně pověděla, jako všem:
1: nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
5: A tu křikl vlk ještě hrubším hlasem:
6: nevdáš, to ti povídám, protože tě spolknu sám.
5: Ale slepička vytáhla zobáčkem z košíku diamant a ukázala ho vlkovi. A jen ho vlk uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než blecha. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou lesem přišla k velikému stromu, tak vysokému, že se větvemi dotýkal nebe. Tak širokému, že by ho neobsáhlo 100 mužů. Byl to král dubů. Postavil se slepičce do cesty a křikl hlasem jako hrom:
6: kam pak spěcháš, slepice, ošklivá jak opice?
5: Ale slepička mu pěkně pověděla jako všem:
1: nesu králi drahokam a pak se za ně slavně vdám.
5: A tu dub křikl ještě silněji:
6: nevdáš, to ti povídám, protože tě rozdupám.
5: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho králi dubů. A jen ho dub uviděl, začal se zmenšovat a zmenšovat, až byl maličký, menší než stébélko. A tu ho slepička popadla do zobáčku a strčila do košíku a putovala dál. Cestou došla k veliké a prudké vodě. A přes tu vodu nebyl ani přívoz, ani most. Slepička se zastavila a povídá:
1: vodo, milá vodičko, rozestup se maličko, nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám.
5: A tu se začala voda valit ještě prudčeji a řekla:
6: nemohu se, slepičko, rozestoupit maličko. Musím k moři na pořád svoje vlny hnát a hnát.
5: Ale slepička vytáhla z košíku diamant a ukázala ho vodě. A jen ho voda uviděla, začala se zmenšovat a zmenšovat, až byla menší než kapička rosy. A tu ji slepička popadla do zobáčku a strčela do košíku a putovala dál ke královskému paláci. A šla 7 dní a 7 nocí v jednom spěchu bez oddechu, až přišla před královský palác. Tam ji zastavili stráže a že ji dál nepustí. Ale slepička vytáhla z košíku diamant, ukázala jim ho a povídá. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. A stráže ji hned pustili dál. Uprostřed královských komnat potkal slepičku králův majordom. Nic nedal na její peří, bílé, běličké jako padlý sníh, ani na její hřebínek z čistého zlata. Řekl si, že to utekla ze dvora některá z králových slepic a poručil sluhům, aby ji chytili a strčili do kurníku. Ale slepička pyšně předstoupila před majordoma a povídá. Nesu králi drahokam a pak se zaň slavně vdám. Majordom přijal od slepičky diamant a zanesl ho králi. A král povídá. Kdo mi ho přinesl? Nějaká slepice výsosti, odpověděl majordom. Tak jí vyřiď, že děkuji. A ať jí strčí do kurníku, kam patří. A tak sluhové slepičku chytili a strčili do kurníku. Tam se hned do ní všichni kohouti a všechny slepice pustili zobany. Když slepička viděla to příkoří, vzpomněla si na vlka a zvolala. Vlku, vlčku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A tu vlk vyskočil z košíku. V mžiku oka byl veliký jako dřív a vrhl se na kohouty a slepice. Za chvilku je spořádal do posledního kuřátka. Nenechal naživu nikoho. Jen tu milou slepičku se zlatým hřebínkem. Sotva se rozednilo, sletěla slepička z hřadu, běžela do paláce a začala se procházet po krásných královských komnatách. Když to sluhové viděli, utíkali oznámit králi, že slepička utekla z kurníku. Král se rozhněval a povídá, hoďte jí za tu opovážlivost do žaláře. A tak sluhové slepičku chytili a uvrhli do nejhlubšího sklepení. Sklepení mělo zdi silné jako 7 vozů vedle sebe. A bylo tak těsné, že se chuděrka slepička skoro nemohla hnout. A tak temné, že tam byla pořád noc. Div, že se tam neudusila. Když slepička viděla to příkoří, vysypala z košíčku stébélko a povídá. Dube, doubku, pojď už ven a staň se mým ochráncem. A doubek se postavil na zem a v mžiku oka začal růst, až byl vyšší než nejvyšší věž. Rozbořil rázem stěny žaláře a s ním i půlku paláce. Když král viděl a slyšel, co se stalo, byl zlostí bez sebe a rozkázal, aby slepičku hodili do pece. Byla právě rozpálená, protože se chystali péct pro krále koláček snídaní. A tak sluhové slepičku chytili a hodili do rozpálené pece. Když slepička viděla to příkoří, vytřásla z košíku kapičku vody a povídá. Vodo, vodo, pojď už ven a staň se mým ochráncem. Voda se začala okamžitě vzdouvat a valit proudem jako dřív, až uhasila pec a zaplavila celý palác. Strhla všecko, co ještě stálo a odnesla to k moři. Králi se tak podařilo zachránit holý život. A protože viděl, že slepičku se zlatým hřebínkem nepřemůže, vzal si ji raději za ženu. uspořádali slavnou královskou svatbu a po té svatbě žili spolu dlouhé a dlouhé roky v míru, klidu a veselosti a měli děti jako smetí, protože slepička snášela každý den jedno vajíčko. Všichni jejich synové se stali králi a bylo jich tolik, že nakonec opanovali všechny země na světě.

na hradě černokněžníka Burana. Králevic Marko osaměl na hradě svých vznešených rodičů, kteří podnikli cestu do sousední říše. Protože královské manžely provázela četná družina, zůstalo na hradě jen málo lidí a ti nedovedli pobavit králevice. Aby se zbavil nudy, jel se prohlížet královský archív. Ve velké věžní síni bylo v těžkých dubových truhlách uloženo mnoho starých listin

stál podivný tvor. Byl postavy malé, oděn rudým šatem, po boku měl kort, malé růžky na hlavě, špičatá brada a kopítko prozrazovali ďábla. Volal jsi mne, pane, zde jsem, ohlásil se ďábel, poťouchle se usmívaje. Poruč, co chceš, všechno vykonám. Ty jsi ďábel? S úžasem tázal se Marko. Tak mě nazvali lidé. Můj pán, kníže Pekel, volá mne však jménem Lapač. Kralevice na chvíli zamyslil. Potom uschoval kouzelnický pergamen a obrátil se k ďáblovi a poručil mu. Lapači, zanes mne k mým rodičům. Ještě dnes chci se s nimi potěšit. Nemožno, pane můj, nemožno, vymlouval se ďábel. Říše krále Dobromila, kam se odebrali na návštěvu, je příliš vzdálena, než abychom ji mohli ještě dnes uvidět. Markovi neušlo, že Lapač tváří se nějak rozpačitě. Proto zavolal přísně. Ty jsi mým služebníkem, já ti to poroučím. Ďábel se zhrbil, něco zamumlal, potom vzal královice za ruku, vytáhl jej na otevřené okno a vyskočil s ním ven. Hned obklopil je temný mrak, jež unášel je závratnou rychlostí. Marko vůbec nic neviděl a než se nadál, ucítil pod nohama pevnou půdu. Nalézali se v pusté krajině, kde se tyčel k nebesům ponurý hrad. Nad ním kroužily krákorající vrány, za chvíli některá spustila se do hradu. To, že je sídlo krále Dobromila, s nedůvěrou otázal se kralevic. Ďábel se skrčil a odpověděl. Není, pane můj, není. Zde bydlí černokněžník Buran. A proč si mne tedy sem zavedl? Vytýkal mu kralevic. Přece jsem ti poručil, abys mě uvedl k mým rodičům. Nezapomínej, že jsi mi povinen poslušností. Ale vždy tebe poslouchám, pane, poslouchám. Tvoji rodiče jsou zde, v tomto hradě. Jako hosté Buranovi? Divil se Marko. Nikoli, jako jeho oběti. Kralevic chytil ďábla za rameno a prudce jim zatřásl. Tedy mi pověz, co víš o mých rodičích, poroučím ti. Ďábel začal vyprávět. Kdo vstoupí na území Buranovo, je ztracen. Také tvoji rodiče, můj pane, a jejich družina, vracejíce se od krále Dobromila, zabloudili do této končiny. A Buran se jich zmocnil. A co se s nimi stalo? Ustrašen ptal se kralevic. Pojď za mnou a uvidíš, odvětil ďábel. Tobě nehrozí nebezpečí, když já jdu s tebou. Došli k zavřené hradní bráně, ověšené pavoučími sítěmi. V jedné pavučině právě uvízla malá muška, jež úzkostlivě bzučela a třepetala se v pasti. Kralevic zahlédl velkého pavouka, jež se již chystal vrhnout na svou kořist. Dobrému Markovi se zželelo ubohé mušky. Protrhl síť, lapená muška vypadla a za chvíli vznesla se zase do vzduchu. Ďábel se jen ušklíbl. Potom stiskl velikou kliku kovových vrat. Z hradní věže vyletěl ohnivý pták, jež bleskem zmizel v dáli. Buran není doma, řekl Lapač. Bude tu však co nevědět. Strážce hradu letěl už pro něho. Sotva to dořekl, zaburácela hrozná vichřice. Vedle kralevice stanul hubený, černě oděný muž. Ty zde, Lapači? Oslovil ďábla. A kdo je tvůj druh?

0: Nyní je to můj pán, mocný Burane, odvětil ďábel. Buran se ušklíbl. Co hledáte v mém sídle?
1: Králevic Marko chce vidět své rodiče.
0: Buran se zasmál. Uvidí je, uvidí, ale nepozná je. Dotknul se brány. Otevřela se a všichni tři vkročili do rozlehlého nádvoří. V tom vykřikl Marko. Jeho zrak zděšeně utkvěl na dlouhé, nízké, široké zdi kamenné. Spočívalo na ní množství koster. Na některých pásly se hladoví havraň a vrány.
2: Tu jsou tvoji rodiče, králevici, a zde jejich družina,
0: ukázal Buran na skupinu spola ohlodaných kostlivců. Markovi vyhrkly z očí slzy. Potom vytasil meč a rozehnal se po Buranovi. Černokněžník mávnul rukou, meč Markův vyletěl do výše a sám zapadl zase do pochvy. Nebylo možné jej vytáhnout.
2: Věděl jsi, králevici, co jsi chtěl, řekl Buran. Nyní odejdi.
0: A když Marko otálel, nadmul Buran tváře, králevice i ďábla uchvátil mocný proud vzduchu a přenesl je přes hradby. Lapači, lapači, poroučím ti, abys mi pověděl, možno-li oni nešťastníky zase vrátit životu, zvolal králevic.
1: Je to možné, pane, je to možné, přikývl ďábel.
0: Tedy donuť Burana.
1: Ale to nelze, pane. On je spojencem pekla, je mocnější mne.
0: Já jsem však nyní tvým pánem.
1: Ano, jste, pane.
0: Buranovo umění však je mocnější mého. Ale přece můžeš se pokusit o vysvobození svých rodičů.
1: Buran dovede oživit i pouhé kosti.
0: Hrozí však nebezpečí, že sám staneš se obětí a těch tam přece nevzkřísíš.
1: Nelekám se žádné oběti pro své drahé rodiče. Mluv tedy, lapači, mluv.
0: Poví ti to sám Buran, pane můj, řekl ďábel a dotknul se kliky. Hned byl u nich černokněžník. S potupným úsměvem vyslechl z úst ďáblových žádost Markovu.
2: Mládenče, tvé rodiče možno oživit jen tehdy, stráví-li oheň jejich kosti,
0: zahovořil nyní Buran. A ostatní? Ptal se králevic.
2: Také oni výjdou živi z popele spálených kostí.
0: A to je vše? Divil se Marko.
2: Ano, všechno, přisvědčil Buran.
0: Nutno však dodat, je ti dovoleno třikrát pokusit se o změnu kostí v popel. Ke čtvrtému pokusu už nedojde, neboť potom spočineš vedle kostlivců a černí ptáci budou mít ti opět hody.
1: Dobře si to rozmysli.
0: Netřeba mi rozmýšlení, odhodlaně prohlásil Marko. Buď vysvobodím ony nešťastníky, anebo budu stílet jejich osud.
1: Buran pokrčil rameny.
2: Varoval jsem tě. Vrhni se tedy v záhubu, když chceš.
0: Nemysli však, že ti lapač bude nápomocen. V tom ohledu nesmí tě poslechnout.
1: Zavedl králevice do hradu. Lapač šel s nimi. Marko poručil mu, aby donesl dříví a oheň. Lapač zmizel, za chvíli však zde byl zase a táhl za sebou otýpku větví a hranici polen. Pod paží dřímal hořící pochodeň. Marko nakupil na zeď palivo, na hranici vložil kosti svých rodičů a potom přiblížil pochodeň k dříví. Rázem vzplanula hranice. Hned však zase uhasla. Buran se zachechtal.
2: To bylo poprvé, počítal.
0: Lapači potřebují olej, velel králevic ďáblovi.
2: Lapač se tázavě podíval na Burana. Ten přikývl a ušklíbl se. Za chvíli přivlekl ďábel soudek s olejem, jímž kralevic napustil hranici. Pochodeň sice jí zapálila, ale plamen ihned uhasl, sotva vyšlehl.
3: Podruhé,
2: ozval se zase Buran. Ještě jeden marný pokus, kralevici, asi ztracen. Marko se zamyslil. V tom vletilo mu něco do ucha a zaslechl pisklavý hlásek. Vysvobodil si mě z pavoučí sítě, kralevici, pomohu ti z nesnází. Udeř pochodní Burana a on pozbude své moci a potom směle zapal hranici. Z Markova ucha vyletěla drobná muška. Kralevic obrátil se k černokněžníkovi a mocně jej udeřil hořící pochodní. Buran vykřikl, klesl k zemi a jako sud odvalil se do tmavého kouta.
3: Ďáble, pomoz!
2: Zvolal na lapače.
3: Ani se nehni,
2: velel kralevic ďáblovi.
3: Teď posloucháš jenom mne.
4: Ano, pane, ano,
2: zkroušeně řekl lapač. Marko po třetí přiblížil pochodeň k hranici. Vzplála. Dříví vesele zapraskalo, hustý dým ji zahalil. Čím více oheň se vzmáhal, tím více křičel Buran o pomoc. Ale ďábel jen se krčil. Marko s radostí pozoroval, kterak oheň zachvátil kosti. Obrátil se k ďáblovi a řekl. Nuže, lapači, co je mocnější? Láska synovská nebo černé umění?
4: Ty jsi mocnější, pane můj, ty,
2: doznával ďábel. Hranice dohořela. Rozpadla se, z kostí zbyl jen popel. Ahle, na zdi objevily se dvě postavy. Muže a ženy v královském rouchu.
3: Otče, matko,
2: zajásal Marko.
4: Marko, synu drahý.
2: A již se objímali navzájem. Teď začaly se hýbat všechny kostry. Jakmile některá vstala, změnila se v živoucího tvora.
3: Zdráv buď kralevici, Marko, zdráv buď náš osvoboditeli,
2: zahřmělo nádvořím. Marko poznal družinu svých rodičů, uviděl také i neznámé tváře. Pak obrátil se k Buranovi, jež dosud choulil se v přítmí.
3: Zasluhuješ trestu, zvolal přísně.
4: Ušetři jej, pane, prosil ďábel. Je neškodný, navždy pozbyl své kouzelné moci.
2: Tím spokojil se Marko. Poručil ďáblovi, aby jej, rodiče a jejich družinu zanesl do jejich domova. Ostatní pak k jejich rodinám. A tak se také stalo. A když kralevic se svými rodiči uviděl známý hrad, propustil ďábla. Přesvědčil se později, že jeho rozkaz byl vykonán, že v hradu Černokněžníkově zbyl už jenom Buran. A pak spálil kouzelnický pergamen. Nechtěl už nikdy mít peklo ve svých službách.
5: Ulík je pako.
6: V zápěti se ozval těžko popsatelný výkřik. Údiv se v něm mísl s úděsem a nadšení se zděšením. Profesor Kadeřábek zařval jako ochotnický Hamlet při spatření ducha svého zemřelého otce. Oba lichožrouti vtrhli dovnitř a vykřikli dost podobně. Není divu. Z terária na ně hleděl Tulamor junior. Vypadal zbědovaně. Jedno ucho měl utržené a z druhého mu visel spínací špendlík jenom na vlásku. Když se z nenadání setkáte s někým, koho jste už málem oplakali, co asi řeknete?
5: Co tady děláš?
6: To vyhrkl Ramses.
7: Já to věděl. Vy už mě nemáte rádi. Vy mi nikdy neodpustíte, co se stalo.
6: Spustil Tulík málem s pláčem.
4: Hlavně jsme rádi, že se ti nic tak moc nestalo, řekl Hejlík.
5: Ale co děláš tady v té kleci?
6: Vrátil se Ramses ke své první otázce.
5: Pojď ven, bráško.
7: Já nikam nepůjdu. Tady mi bylo dobře. A potom se všechno nějak zamotalo. A může za to Hubert,
6: fňukal Tulík.
7: A Kudla, Dederon.
5: Kudla, Dederon, to musím uznat, skončil hrdinskou smrtí. A Hubert se odstěhoval,
6: uklidňoval ho profesor.
5: A naše půda je taky vystěhovaná, dodal Ramík.
7: Za to přece můžu já, otec mě zabije. Proto jsem se nechtěl vrátit domů.
5: Táta tu není. Odešel s Karlosem podle řeky a pořád dál za sluncem, řekl Ramses.
7: Proč? Kvůli mně žiju.
5: Kvůli sobě. Říkal, že chce začít nový život.
7: Ale to já taky. A taky všeho, co jsem udělal, hrozně lituju.
6: Kál se Tulík, vyskočil a hnal se k profesorovi.
7: Pane profesore, můžu zůstat u vás?
5: U mě má každý lichožrout dveře do kořán, guvernére. A teď drž.
7: Always.
6: Profesor obratně vyškubl z Tulíkova ucha špendlík.
5: Další unikát do mé sbírky, radoval se. A tohle je to jediné, co zbylo po Dederonovi. Nevíš, co to je?
6: Ukázal Tulíkovi maličké stříbrné pouzdro.
5: Fetovací nádobíčko?
6: Odfrkl si Hihlík štítivě.
5: Fuj, já bych to vyhodil. Vědec se neštítí ničeho, napomenul ho profesor. A teď, mládenci, k věci, zavelel.
6: Hihlík s Ramsesem na sebe mrkli. Ta pohroma v akademii věd ho už zřejmě přebolila. Jak se říká, chopil se nových otěží.
5: My všichni, jak tu teď stojíme, chceme začít nový život, přednášel. Konec konců, tak se od nynějška bude tento dům jmenovat. Vila Nový život. Výchovný a vzdělávací ústav pro mladé lichožrouty bez domova. Rozhlédl se po plénu. Kdo z vás souhlasí, aby ředitelem nového života byl Ramses?
4: Já,
6: volal Hihlík.
5: A co ty, Tulamore juniore?
7: Já vůbec nevím, o čem tu tady mluvíte,
6: koktal Tulík.
5: Všechno se dozvíš, odbil ho profesor. Ostatně byl bych rád, kdyby právě ty dělal vychovatele. Co na to říkáte?
6: Obrátil se na Ramsese a Hihlíka. Ti se na sebe znovu podívali, oba si současně uvědomili, jakou proměnou prošli po tom všem, co zažili. Jenom Tulík je pořád stejný jako na začátku.
4: Ale stejně ho máme rádi, pomyslel si Hihlík.
5: To bude pěkný vychovatel, ale brácha je brácha,
6: pomyslel si Ramses.
5: Ano, Tulamor junior bude ten nejlepší vychovatel,
6: odpověděl profesor na jejich nevyřčený povzdech.
5: On přece nejlíp rozumí těm mladým syčákům z dolního města a navíc se bude polepšovat zároveň s nimi.
6: Hihlík podal Tulíkovi ruku.
4: Jsem rád, že jsme zase tři, aspoň na chvíli, dodal.
7: Jak to myslíš?
6: Divili se všichni.
4: Když vy, tak proč ne já?
6: Zasmál se Hihlík.
4: Mě taky čeká nový život, ale v Africe. Zrovna zítra odpoledne mi tam z centrálního náměstí něco jede.
6: Pravda je, že Hihlík se zasmál trochu přiškrceně a Ramses zůstal stát, jako by ho polil studenou vodou.
5: Věděl sice, že se jeho bratranec za rodiči chystá, ale takhle najednou. Ramík si uvědomil, že ztrácí nejlepšího a jediného kamaráda. Hejlík si ho odvedl kousek stranou. Tak mi přece něco řekni, zaprosil. Nebo si myslíš, že se ani trochu nebojím?
8: A ty si myslíš, že mi tu ani trochu nebudeš chybět?
5: Řekl Ramík. Hejlík si sundal z krku svůj amulet. Teď je tvůj, řekl. Nevím, jestli tě před něčím ochrání, ale snad ti připomene, že máš někde v Africe kamaráda.
8: Tak dík. A šťastnou cestu,
5: usmál se Ramses.
8: Ale kdyby ten amulet byl přece jen aspoň trošičku kouzelný a uměl ochraňovat, měl bys ho dát Tulíkovi, protože já si tě budu připomínat i bez amuletu.
5: Máš pravdu, řekl Hihlík. Ten ho bude potřebovat určitě víc než ty. A navíc je to tvůj nejlepší a jediný bratr.
8: To je,
5: rozchechtal se Ramík a pověsil talisman na krk Tulíkovi.

0: Vážení a milí pospíchači, počmuchači, posluchači, vítám vás opět u svého pravidelného mokřadu, totiž pořadu. Zdraví vás vaše oblíbená domácnostní kachna Justýna, praktická pomocnice, odbornice a též básnířka, neboli veršopecka. Veršotrepka. Ne, veršotepka. Ano, a je tu samozřejmě i ten, tento noc, Piggy.
1: Jo, tak já jsem u tebe ten, tento noc, jo.
0: Co pak by ses urážel, kdyby si to neslyšel?
1: No se neurážím.
0: Všiml sis?
1: Čeho?
0: Veršuji. Jsem básnířka.
1: Veršopecka, jo?
0: Veršotepka se říká. Mluvím ve verších.
1: No, to jsem si teda nevšimnul.
0: Počkej, Piggy, ještě chvilku. Řeknu báseň za pusinku.
1: Já ti žádnou pusu dávat nechci.
0: To je jenom jako... Vyžehlím ti sako.
1: Já žádné sako nemám. Justino, co se ti stalo?
0: Vím, že nemáš sako žádné. Kam co hodíš, tam to padne.
1: Jo, tak. A ty veršo tepeš, co?
0: No, konečně si to poznal. Rozhodla jsem se, že vydám knihu svých básní. Víš, jak se bude jmenovat?
1: Řekl bych, že nějak jako... Báječné básně domácnostní kachny Justýny největší odpornice na tepání veršů na celém světě a ve vesmíru, nebo tak nějak. S tou sbírkou Justýniných nejlepších kachních receptů už si to vzdala?
0: No dovol, já se nikdy nevzdávám. Vařila bych určitě lépe než laskonka, ale pochopila jsem, že jsem něco víc než obyčejná kuchařka a všeumělka.
1: Rindy, bindy, a co jsi?
0: Umělkyně.
1: Jak jsi na to přišla?
0: Hovořila jsem se zajícem Antonínem.
1: A?
0: A Antonín pravil, že každý umělec je... Něžná duše. A já jsem něžná. Já jsem dáma.
1: Aha, už tomu rozumím. Dobře, dobře. Jsi dáma,
0: ano.
1: Jsi básnířka. Zajíc Antonín, chápu. Všechno beru, co dnes budeme dělat.
0: Dnes nás čeká smělý úkol. Vyrobíme něco, tento noc užitečného.
1: To má být báseň?
0: O praktických domácnostních věcech se básní obšírně, obtížně.
1: Já myslím, že bys mohla přestat na chvíli tepat do těch veršů a že bys spíš mohla mluvit normálně. Chvíli, aspoň, občas.
0: Jak chceš. Ale hned, jak vysvětlím, co budeme vyrábět, tak...
1: Budeme něco vyrábět!
0: No samozřejmě. Buď tak laskav a dávej azor. Tedyž pozor.
1: Pidi. Dávám, dávám. Co budeme vyrábět?
0: Krmítko pro ptáčky a pro jejich otáčky a totiž zobáčky.
1: Krmítko? Tak to já vyrobím nějaké krmítko přímo. Čupr, éňo, něňo, kalavajka, mik, mik, mik, krmítko.
0: Nechal bys mě domluvit, prosím. Nejprve to musím posluchačům všechno podrobně vysvětlit.
1: Prosím tě, vysvětluj to bez veršů.
0: Dobrá. Výjimečně bez veršů. Dávej pozor. To je zvláštní, jak se... Ty ani Hugo vůbec neumíte soustředit. A obzvláště na to, co vám říkám já. A přitom říkám snad něco, co by nebylo zajímavé. No, takže, co jsem to? To. No, tento noc.
1: Krmítka.
0: Krmítka, co?
1: Jsi chtěla vyrábět.
0: Ale jistě, jistě, jistě. Takže, proč je dobré v zimě vyrábět krmítka?
1: No přece pro ty ptačí zobáčky, aby ti ptáčkové neměli hlad.
0: Ano. Mnoho ptactva během podzimu odlétá do teplých krajin, kde je pro ně v tu dobu lepší podnebí a mají tam dostatek potravy, jenže některé druhy ptáčků nikam neodlétají a zůstávají u nás i na zimu. A pokud ještě napadne sníh, může se stát, že je pro ně skoro nemožné najít dostatek potravy. Takže je dobré jim pomoci. A pomůžeme jim. Jak?
1: Že vyrobíme krmítko a to se pověsí někam ven na strom a ptáčkům se do něj nasype zobání.
0: Už je ti to jasné, Piggy?
1: Mně to bylo jasné hned od začátku. A jak se takové krmítko vyrobí, tak aby to zvládnul každý. Jak?
0: Ano, jistě. Krmítek je spousta druhů. Dřevěná, závěsná, se střížkou, bez střížky.
1: A takové ty kouličky pro síkorky, viď?
0: A té tvé kouličce se říká tukové krmítko. Může to být třeba i tuk v květináči nebo v jiné nádobě. Také se šiška hodí, když do tuku se hodí.
1: Slíbila jsi, že nebudeš básnit.
0: A nebo obyčejná šiška obalená v tuku.
1: Tak.
0: Ještě bych vám měla, milí posluchači, povědět, čím ptáčky vlastně můžete krmit. V obchodě můžete koupit už hotové směsi namíchané na krmení ptáku. Mohou se ale použít vlastně jakákoliv semínka. Slunečnice, mák, obilí, nebo mák, ovesné vločky, ořechy, dál pak kousky jablek, bobule jeřabin nebo černého bezu.
1: Nebo mák, viď?
0: Ale Piggy, ptáčci si z nich sami vyberou, co jim chutná.
1: Je něco, co by se ptáčkům dávat nemělo?
0: Správná otázka, Piggy. Ptáčci by neměli dostat těstoviny, nic zkaženého, slaného nebo kořeněného. Je to velmi důležité, aby neměli v krmení sůl. Mm. To si pamatuj. Mm. Ani na suchém pečivu by neměla být. Ptačí organismus není na sůl stavěný. Sůl je pro ně nebezpečná.
1: Takže žádná sůl, to si budu pamatovat. A teď už jdeme vyrábět.
0: Obávám se, že čas dnešní relace už vypršel, takže návod na výrobu krmítka si necháme na příště.
1: Ale Justino, to snad ne, tohle.
0: Bohužel, Piggy, nevyskakuj hned jako čertík z babičky, totiž z krabičky, takhle před posluchači, že? Radši se hezky rozluč.
1: Nazdar.
0: No, tak vidíte, milí posluchači, to je dnes od vaší oblíbené domácnostní kachny Justýny všechno a příště se můžete těšit na mé nádherné verše.
1: Já myslela na krmítko.
0: Podrobného návodu, jak vyrobit krmítko, dočkáte se příště s vaší kachnou Tlustýnou. Justýnou.
1: Justýno! To měl být nádherný verš, co?
0: Samozřejmě. Připadám si, jako bych házela perly. Ty tomu nerozumíš ani zamák.
1: Nechci tomu rozumět ani zamák, ani za nic jiného. Já chci vyrobit krmítko.
0: A vyrobíš. A ne jedno. Mám několik opravdu excelentních vtipů. Totiž typů.
1: Aha.
0: Různé druhy krmítek, rozumíte? Mm. Vaši ptáčci nebudou vědět, který si mají vybrat. Justýnina krmítka pro každého stehlíka.
1: Já myslel, že básnička se má rýmovat.
0: A rýmuje se to.
1: To teda nerýmuje.
0: Rýmuje se to umělecky.
1: Kdyby se to rýmovalo umělecky, tak by se to poznalo.
0: Tak co bys ty dal jako rým na slovo krmítka? No?
1: Nabídka třeba.
0: ale nevyšel by ti tak krásný obsah, to sdělení, že krmítka podle mého návodu jsou nejlepší.
1: Justýnina krmítka, to je bezva nabídka.
0: Ale to je hloupé, Pidi, to vůbec ne, ne, vůbec nevyšel, to, ten obsah vůbec, to sdělení, to posla, to posla.

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Jak znám Jakuba, má pořád modré oči. Občas má také narozeniny. Letos dostal dort se 4 svíčkami, mísu pomerančů, nákladní auto a balíček s modrou stužkou. Bylo v něm bílé pyžamo. Bylo běloučké a měkké a obrázky na něm krásně vybarvené. Však si také všiml, když vklouzl do rukávu, že na samém kraji sedí kočička se zakrouceným ocáskem a s vypláznutým jazyčkem. Moc místa tam sice neměla, ale co si měla počít, když už ji tam namalovali? Nebyla na pyžamku sama, bylo jich tam víc, na rameni, na nohavicích, na druhém rukávu také, i pod kolenem a na záložce, i níž a zase výš. Všechny měli zakroucené ocásky a vypláznuté jazyčky, aby jim to nebylo líto. Jakub z nich byl celý divý.
1: Jak se jmenuje?
2: Kdo jak se jmenuje?
1: Tahle kočička, ta na rukávu.
2: Tahle ta? Mourek nebo Micka, podle toho je-li to kocour nebo kočka. Řekla bych, že je to kočička, je krásně bílá a kolem krku má červenou pašli. Kočičky ji mívají. A také jsou čistotné a tahle na to vypadá. Jistě také lépe píše než kocourek. Slyšel jsi někdy, že by někdo řekl, ten píše jako kočka?
1: Ne.
2: A slyšel jsi, že někdo škrábe jak kocour?
1: To ano. Tatínek to říkal Tomášovi.
2: Tak to vidíš. A teď už onem spí.
0: Jakoubek se podíval ještě jednou na kotě z rukávu, i na to o něco výš a níž, pak na to z druhého rukávu a pak se mu najednou kočičky zamotaly jedna do druhé jako do klubka a zamňoukaly, jak ještě nikdy předtím neslyšel zamňoukat jiného mourka ani žádnou jinou micku. Jako když na zvonek zazvoní, tak mu to táhle znělo v uších. Zavřel oči a usnul. Maminka vypravila Jakuba na cestu. Do kufříku mu složila košily, svetr, pačkory, tepláky a kapesník a přibalila mu na spaní nové bílé pyžamo. Na cestu dostal i kousek svátečního dortu a pomeranč. Pak babičku s Kloučkem vyprovodila na nádraží. Konečně nastoupili do vlaku směr Hajánky. Jakub se uvelebil u okénka a vlak se rozjel. Nejprve dělal jen jakoby nic, pak ještě jednou víc, pak čím dál rychleji a rychleji, až mu vůbec nebylo rozumět, co vlastně říká a komu to říká. A jel, až se všechno kolem míhalo a střídalo a utíkalo pospátku. Jakub si najednou vzpomněl, že mu maminka nepřibalila do kufříku žádnou knížku. A televizor u babičky není. Z čeho mu bude babička na večer před spaním číst?
2: Dědeček si jistě něco vymyslí, neboj se, Jakoubku. Ustroj se, příští stanici budeme vystupovat. Už jsme v předhajánkách.
0: A skutečně, vlak drkl jako beran. Drk, drk, drk, drk. Tam, sem a tam a drk. Zastavil a stál. Ale to už se k ním hrne děda. Má brýle a fajfku, bav, bav, usmívá se spokojeně, přihladí si vousy a už drží Jakouka v náručí, vyzdvihuje ho do výšky, tiskne ho k sobě a staví na zem.
3: Že jsi ale zase o kus větší, rosteš nám jako z vody.
1: Já rostu jen tak, bez vody.
2: To zas bude, pak vy dva.
1: Dědo, co si vymyslíš?
3: Co bych měl vymýšlet? Já už toho vymyslel, Jakoubku. Tak co bych měl ještě teď na stará kolena?
1: Na co?
3: Mám stará kolena, nebo nemám? Mám. No tak se nedím, že to říkám.
1: Ale babička povídala, že když sebou nemám knížku a nemáš televizor, takže něco vymyslíš.
3: Ach, tak. No, tady mě, Olenku, nic nenapadá, ale doma v teple možná na něco přijdu. Uvidíš, Jakoubku, to uvidíš.
1: Dědo, ty jsi venku říkal, že uvidím, ale já nic nevidím.
3: I ty jeden, nechytej mě za slovo.
1: Já tě nechytám, dědo. Koukej, tady mám jednu ruku a tady druhou. Já tě nedržím.
3: To abych dával před tebou pozor na každé slůvko. No tak dobrá, vymyslím si něco. Po pohádce se lépe usíná, já vím.
4: To už babička vytahovala z kufříku košily, kalhoty, svetr. Ukládala věci do skříně.
2: Podívej, dědečku, jaké pěkné pyžamo dostáváš, Jakoubek, k narozeninám.
3: No sláva, už jsem doma, Jakube.
1: Všichni jsme přece doma. Co zas to, dědo, máš?
3: Budu ti vyprávět pohádky z pyžamka. Co tomu říkáš? Nelíbila by se ti třeba pohádka o sluněti?
1: Vyprávěj.
3: Jak to jenom tenkrát bylo? Aha, už to vím. To se jednou narodilo tohle šedivé sluně z tvého pyžamka. Bylo to daleko a bylo tam horko, slunce tam svítilo možná i v noci, aspoň to tak vypadalo. A běhala tam sluňata a kluci, jako si ty, ale byli od slunce tak opálení, že byli jako z čokolády. To sluně se tedy narodí a hned má žízeň jako trám.
1: Jako co?
3: No to se říká, když má někdo tuze velkou žízeň. Trám je pořádně veliký, víš? No a že chce pít. Sluní maminka je tedy zavedla k veliké řece, nabrala do chobotu vodu jako do vědra nebo do konve a postříkala je. To bylo něco. Sluně křičelo ještě, ještě a vřískalo. A pak ponořilo chobot do řeky a nabíralo vodu a pilo a pak na sebe také začalo stříkat vodu a smálo se a smálo se. Najednou k němu přijde kluk jako z čokolády a že by chtěl také postříkat. Paní slonice nabrala vodu, i sluně nabralo vodu a stříkají černouška od hlavy k patě. Kluk se zubí, pak vyleze na palmu, utrhne si kokosový ořech a napije se kokosového mléka. To bylo dobré, ale krupicová kaše z něj uvařit nejde.
1: Já vím, jak chutná. Táta mi taky přinesl kokosový ořech. A pak udělal ze skořápky krmítko pro ptáky. A jak to bylo, dědo, dál?
3: No, to kdybych teď věděl, kde jsme to jen byli?
1: Přece tady, dědo, tady, kde jsme?
3: Já myslím ve vyprávění. Ty jsi mi přetrhl nit.
1: Jakou? Kde?
3: S tebou já, ale po vyražení. To se jen tak říká, ty jsi to ještě nikdy neslyšel?
1: Ne.
3: Skočil jsi mi do řeči a já zapomněl, kde jsem přestal. Tak je to.
1: Já nikam neskáču. Proč říká, že skáču? Žež, dědo, a lhát se nemá. Babi, že se nesmí lhát. A děda trošku lže.
2: Ale Jakoubku, dědeček nelhal. To se tak říká, víš? Musíš pěkně poslouchat, ani nedutat. Když se pořád ptáš, tak dědečka pleteš.
3: No tak vidíš, že jsem nelhal. A teď mi konečně řekni, kde jsme přestali, jestli to víš, ať mohu navázat nit. O čem jsem to vlastně vyprávěl?
1: O sluněti přece, aha. O Černouškovi, jak Černoušek vylezl na strom,
3: aha.
1: Utrhl si kokosový ořech.
3: Už to mám, tak Černoušek vypil kokosové mléko a po ořechu mu zůstaly dvě skořápky, jako půlky balónu. A víš, co z nich Černoušek udělal?
1: Krmítko pro ptáky, aby v zimě nezmrzli hladem.
3: Epa, chyba, Jakube. Říkal jsem už přece, že tam, co se narodilo sluně, je hrozitánské vedro. Kde pak krmítko? On dělal sluněti z ořechových skořápek bábovky, bochánky. A to tak náramné, že se do nich sluně pustilo mňam, mňam, mňam, mňam. Ty byly dobré. Když sluně bábovky snědlo, začal si Černoušek vymýšlet. A přijde mu na mysl, že by se rád pohoupal. Jednou slyšel kdesi o pouti s houpačkami a kolotoči, o toboganu a mořských vlnách, že se mu hlava div nezatočila jen z toho pomyšlení. Ale tady nikde pouť nebyla. A tak začal kluk jako z čokolády fňukat, jak by se rád pohoupal. Houpat se na stromech už ho ani nebavilo. Bylo to pořád stejné. Slunie chtělo Černouškovi udělat radost, lehlo si. Už ji nechalo viset dolů, jak to dělají velcí sloni, když jimi právě nemávají jako praporky, a přemýšlelo, jak to zařídit. Najednou vzalo kluka kolem krku a něco mu pošeptalo do ucha. Černoušek se zazubil, chytil se chobotu, posadil se jako na houpačku a sluně houpy, houpe, houpe a houpe a kluk se směje, řehní zubí, naklání hlavu a chce víc a víc a hodně a ještě. Potom se pustil a bum, bác, letí dolů. Jouvaj, jouvaj a jouvajs. A má na hlavě bouli. Jo. Co pak se stalo? Sluně je z toho vylekané a hned je tu sloní maminka. To jsou ale věci, povídá na zlobeně. Co pak si zas provádělo, sluně rozjívené? No, co? Za trest ti udělám na chobotu uzel a budeš ho tam mít přes celou noc, aby si zpamatovalo, že chobot je vážná věc a žádná houpačka. Slunice opravdu udělala sluněti na chobotu uzel. Velice se hambilo, protože všechna ostatní sluněta se mu posmívala. No, však to znáš. Jenže to nebylo zdaleka všechno. Křik uslyšela i Černoušková maminka a taky se hned přiběhla podívat, co se to děje. Co křičíš, jako když tě na vidle bere?
1: Proč by ho měli brát na vidle?
3: Zas mi skáčeš do řeči, Jakube, no to se ví, že ho nikdo nebral na vidle, to se jen tak zkrátka říká.
1: To se toho říká.
3: Houpal mě, vňuká Černoušek, a já jsem spadl. Kdože tě houpal?
2: No tamten,
3: ukázal kluk na sluně. Jaký tamten? Vždyť tu nikoho nevidím. Pěkně si vymýšlíš, Nezbedo.
2: Nevymýšlím, povídá Černoušek. Sluně mě houpalo.
3: Jak tě mohlo sluně houpat? Co pak má houpačku?
2: Na chobotu, řekl kluk.
3: A rozmazával si slzy po té své čokoládové tváři, že má obličej jako strouhanou čokoládu. Na chobotu, povídáš? No dobrá, dejme tomu, že na chobotu. Kdo pak potom ale udělal sluně ti uzel, co? Kdyby to šlo, udělala bych ti uzel na nose, abys věděla. A za trest dnes nebude žádný banán. To by bylo dělat slonům na chobotu uzly.
2: Ale já mu žádný uzel neudělal, naříká kluk. Já nelži, to víš, říká Černouškovi maminka. Pěkně ten uzel rozvážeš a odprosíš ho.
3: Černoušek ještě nikdy předtím neviděl slona s uzlem na chobotu.
5: A že jich viděl opravdu hodně, malé i velké, a zase ještě větší a ještě o něco menší. A bylo mu to divné.
3: A jak mu chce ten uzel rozvázat, přijde od někud zezadu sloní maminka.
5: Ani nápad, žádné takové, povídá. Ten uzel mu zůstane na chobotu přes celou noc, aby si pamatoval, že chobot není houpačka, a také proto, že tě schodil na zem.
3: Chluková maminka se náhle ťukla prstem do čela, šla k sloní mamince, něco jí pošeptala a ona zas na oplátku jí a pak se začali smát a smáli se a smáli, protože byli rádi, že ti jejich kluci vlastně ani žádní velcí uličníci nejsou. Jeden druhému chtěl udělat radost, ale trochu se jim to nevyvedlo. I to se stává. Nadarmo se přece neříká, že když je hra v nejlepším, má se přestat. Sloní maminka sluněti rozvázala uzel a kluk jako z čokolády dostal k večeři ten největší banán, žlutý, jak slunce v poledne. Teď si dobře, sluně, prohlédni. Nezdá se ti, že má trošku pomačkaný chobot?
5: Že ne? Já bych řekl, že ano. Je to sice už hodně dávno, co mělo na něm uzel a pyžamko je vyžehlené, tak se to trošku vyrovnalo. Ale přece jen je to maličko znát, když se dobře zblízka podíváš. No, a to je pro dnešek všechno. Zavři oči a spí. Zítra si povíme o něčem jiném.

0: Všude bylo do rána jako v pohádce. Všechno bylo bíle pocukrované. Bylo to v hájánkách, u babičky a u dědečka. Dokonce i před hájánkách bylo jak v pohádce. Kočka Micka opatrně našlapovala záblojí. A protože byla také krásně běloučká, vypadala jako sněhová. Jako by se kupky sněhu přesouvaly z místa na místo a táhly za sebou ocásek. Z komínů se modře kouřilo a obloha byla v mrazu jasná jako Jakubkovy oči.
1: Dědečku, budeš mi dnes povídat o pejskovi?
2: Aha. No tak o kterém budeme vyprávět? Co říkáš? Jeden je tuhle na rameni, druhý u lokte, třetí pelánší na zádech, na kapse i na zadečku, když se to tak vezme.
3: Tak už dost, dědečku, nezlob Jakoubka. Jako by to nebylo jedno. O jednom začni a je.
2: Jenže ono to právě není jedno. Jen ať si náš Jakub vybere sám.
1: Tenhle to je. O tom mi povídej.
2: Tak tenhle říkáš. No tak to se podívejme, jak to Kubiček hned poznal. Kam on to asi peláší? Víš co, my se ho zeptáme. Co? Kam ten spěch? Maso ráde. Slyšel jsi, Jakoubku?
1: Ne.
2: To jsi tedy asi špatně mil uši. Babičko, mil jsi dnes Jakoubek uši?
3: I mil, dědo.
2: No pak je to ovšem záhada. Neslyšel, co ten lepes povídal a já to slyšel docela dobře.
1: Slyším. Tebe, dědo, slyším.
2: Pak je vyhráno, Jakube. To bude nejspíš tím, že si k tomu psu nepřiložil ucho jako já. Mluví tuze tiše. Ještě ti trošku naklepu polštář a už mohu začít. Tak byla jednou jedna kočička. A byla to dozajista právě tahle z rukávu. No, tu ji máme. A byla to velká parádnice, kde jaký bál všude musela být. Kolem krku si před zrcadlem uvázala korále, po každé jiné, to se ví. Uvázala si i červenou mašli, jen se podívej, že jí má, aby každý věděl, že byla na bále. Mňau! Sotva nosila na nohou obyčejné boty, měla střevíce s lesklými přeskami. Mňau! Musela je mít a musela. A jak tak byla na tom bále a měla ty korále, tancuje s kocourkem Bělovouskem. Kolem ní proklouzne myška Šetka a peláší ven do polí. Byč a pryč. A ona to byla právě ta myška, na kterou měla kočička už dávno spadeno. Nechala stát Bělovouska uprostřed sálu, však s ním ještě taneček dotančí, a honem za myškou. Byla už tma, to se ví. Báli se ani jindy neodbývají než v noci. A hvězdy tenkrát jako naschvál také nesvítili, zrovna jako tuhle, pamatuješ. A jak ta kočička peláší za tou myší, šlápla si na korále, přetrala se šňůra,

0: očí si už ani nevšiml. No proč také, když neměla korále? A teprve teď pozorovala, že má kolem krku jenom mašly, aby ji našli, kdyby se náhodou ztratila. Přišla o tanečníka i o ty nešťastné korále. Hledala je, plakala, mňoukala, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, ale marně mňau.
1: Ten náš děda nedá pokoj.
2: A kde je pes?
0: Hned tu bude, uvidíš. Druhý den hnal ovčánský pes ovečky do písničkového háje. Jak tak ten pejsek pobíhá sem a tam a zase naspátek kolem oveček, najde korále. A co by to bylo za pejska, který by hned všechno neočichal, aby je alespoň neolízl. A jak je tam u háje olizuje, tak mu dva korálky uvízly v krku. Možná tři, co já vím. Začal se dusit, ani štěknout nemohl. A ovečky se mu zaběhly až na hůrku vysoko v lese. Když to pasák uviděl, dal pejskovi napamětnou karabáčem, protože špatně hlídal. Ale ještě, že mu tím karabáčem dal, korále mu vyklouzly z krku, byly opravdu tři, zaštěkal ještě a ještě a všechno bylo zase v pořádku. A teď už není těžké uhádnout, kam ten pejsek totiž utíká. No, no za kočičkou přece, za kým jiným. Musí si to s ní vyřídit. A to hned. Nebýt té její parádivosti. Nebyla by nosila korále a kdyby je byla nenosila, nebyla by je ztratila. A kdyby je nestratila, pes by je nenašel. A nebyl by dostal kašel, nezaběhly by se mu ovce a nedostal by karabáčem. To dá každému rozum, to každý ví. No a od té doby nemá pes kočku rád a honí ji, kde může, a štěká a zlobí se. Kdyby ti snad říkal někdo něco jiného, tak tomu nevěř. Máš to tu na pyžamku napsáno černé na bílém. Dobrou noc.

Žďabilní věc. Rovnou hlásím, že jsem se nepovedlo. K tomu vám prozradím, že se jmenuji Pepi Bubu. Nemám trvalé bydliště a straším jenom někdy. Z toho vyplývá, že jsem strašidlo. Ale strašidlo, jak jsem už řekl na začátku, které se nepovedlo. Jak jistě všichni víte, strašidla vznikají z houknutí sovy Anduly. K tomu je potřeba splnit 7 podmínek. Za prvé, musí Andula počkat, až bude měsíc v úplňku. Za druhé, musí vyletět na nejčernější větev uschlé borovice. Když tam sedí, musí se k té větvi za třetí zlověstně přitisknout, pak musí za čtvrté hrozivě vykulit oči a za páté musí myslet na něco příšerného. A když má oči nejhrozněji vykulené a myslí na něco nejpříšernějšího, musí za šesté směrem k měsíci, za sedmé táhle houknout. Z takového houknutí se vytvoří strašidlo. Já jsem přišlo na svět začátkem září, ale celá věc byla žďabilní, protože sova Andula byla zrovna nastydlá. To bylo tak. Andula tehdy sice za prvé počkala na úplněk a za druhé vyletěla na nejčernější větev uschlé borovice, ba dokonce se k větvi za třetí zlověstně přitiskla, ale tím to skončilo. Jak už jsem říkalo, byla Andula té noci nastydlá, takže své rýmou zaslzené oči prostě nemohla za čtvrté hrozit.

0: Pečlivě vykulit. Místo toho jenom tak ochable zamžourala a místo, aby myslela na něco příšerného, najednou si vzpomněla, že si zapomněla vzít užívání. Jak si na to vzpomněla, hned se na té větvi rozčileně zavrtěla a tak se místo za šesté směrem k měsíci v úplňku pootočila ke kopci šlubka. A nakonec přišlo to nejhorší, protože v tom přišlo Andule kýchnout. Takže místo, aby za sedmé táhle houkla, vydala krátký pčíkavý zvuk a současně se s ní ulomila větev. A tak jsem se nepovedlo.
1: Cos to vyhoukala, Andulo?
0: Zachychtal se na sousedním stromě havran sejrec, který vzniku strašidel rád přihlížel.
2: Strašidlo,
0: odpověděla mu hrdě Andula přímo do tváře a potom, stejně hrdě, obrátila pohled směrem, kde jsem se momentálně vyskytovalo. Čímž mě spatřila a zůstala jako vycpaná.
2: No, nazdár,
0: zašeptala zdrceně. Nazdár, zajásalo jsem a z radosti jsem udělalo vzdušný kotrmelec. Laskavě tě žádám o jméno.
1: Zaburácel havran sejrec. Jestli je tohle strašidlo, tak já jsem skládací metr.
2: To je malér,
0: pronesla Andula zlomeným hlasem a zavřela oči, aby neviděla můj směšný tvar.
2: A to si ještě představ, sejrče,
0: vzdychla si,
2: že to dnešní strašidlo se mělo jmenovat Habakuk žhnoucí oko.
0: Zakřičel havran sejrec.
1: Takovéhle pitvorné stvoření se může jmenovat maximálně Pepi Bubu.
0: Beru, vyhrklo jsem nadšeně. To je žďabilní.
2: Žďabilní,
0: opakovala po mně Andula.
2: Co to plácáš?
0: Chci říct, že jméno Pepi Bubu se mi hrozně líbí, odpovědělo jsem a spokojeně jsem zašmejdilo ocáskem.
1: Dyť to povídám,
0: zachechtal se havran sejrec.
1: To není strašidlo, to je komická vložka. Koukni se mu na hlavu.
2: Nedám se urážet od kde jakého ptáka.
0: Naježila se sova Andula a přejela srdce kosým pohledem.
2: Je to prostě strašidlo a jako takové půjde do světa a bude strašit. Jdi do světa a straš.
0: Nařídila mi přísně a znova kýchla. Je to nutné, namítlo jsem plaše. Já se totiž k nějakému strašení necítím způsobilé a zakmitalo jsem svým šišatým zevnějškem.
2: Strašit musíš, Pepi Bubu,
0: přerušila mě rázně Andula.
2: Jinak bych z toho měla nahoře popotahování.
1: To bych nerado,
0: řeklo jsem hrozně procítěně a nasadilo jsem žďabilní výraz.
2: Co si to dovoluješ dělat obličeje na svou vlastní stvořitelku?
0: Houkla na mě Andula a do třetice kýchla.
2: Koukej zmizet.
0: A tak jsem koukalo zmizet, což mi nedalo žádnou práci, protože jsem nehmotné.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jednoho dne potkala v mramorovém lese jakási mladá muchomůrka citrónová v ostře žlutozeleném kabátku malý tlustý hříbek. Byl pátek a les zářil snad ještě krásněji než obyčejně. Muchomůrka pohodila světlým kloboukem a čekala slova obdivu. Ale hříbek šel dál. Ani se neohlédl. To je hrubián, pomyslela si muchomůrka a zřetelně, aby hříbek náhodou nepřeslechl, řekla. Což jste slepí? Nevidíte mé krásné šatečky? Ale hříbek jen pohodil hlavou. Vaše šaty mě, vážená paní, ani v nejmenším nezajímají. Starám se o věci prospěšné a důležité. A pokračoval v cestě. Jen jehličí pod jeho krůčky sotva slyšitelně zapraskalo. Muchomůrka zbělela zlostí. Dostala vstek, dupla vysokou nožkou a zapištěla. Alespoň byste mohl pozdravit. Hříbek se udiveně ohlédl. A proč, když vás vůbec neznám? Bez tak vám určitě nadbíhá celý les. Vsadím se, že kvůli vám nejeden klouzek sklouzl ze své cesty. Všímejte si jich a mě nechte na pokoji. A běžel dál. Muchomůrka zaskřípala zuby, předeběhla hřib a zastoupila mu cestu. Muchomůrky červené měly pravdu. Bydlet z hřiby v jednom lese je neštěstí. Tak se odstěhujte, usmál se hříbek, ale muchomůrka se nedala. Jste drzí, drzí a hloupí. Vyštěkla a v jediném okamžiku proměnila snad všechny odstíny žluté barvy svého klobouku. Ovšem já to tak nenechám. Hříbek vzdychl. Od té doby, co se tyhle citronovky kamarádí s puntíkovanými muchomůrkami královskými, není s nimi k vydržení, pomyslel si. Ale pro jistotu už jen v duchu. Potom se protáhl mezi ostružinami a muchomůrkou a byl pryč. Muchomůrka se třásla zlostí. Vyslala za hříbkem jedovatý paprsek svého citronového pohledu, nejkyselejšího, jaký to vedla, a bez meškání se vydala ke studánce, které se říkalo Velké ucho. Sídlila tam obrovská ropucha, jež zamlada hravě rozlouskla kdejaký sporný případ. Vystudovala totiž slavnou školu lesní spravedlnosti. Ale dnes už byla velmi stará a tak její živnost upadala. Stávalo se, že během jednání zapomněla, o čem je řeč, ba dokonce i usnula. A tak není divu, že k ní nikdo nechodil. Až pyšná muchomůrka citrónová. Co si přeješ, děvenko? Zakvákala překvapeně ropucha, jakmile spatřila na hladině studánky kysele žlutý odraz muchomůrčina klobouku. Proradná houba zaplakala. Potkala jsem u veverčího potoka, tam, kde začíná růst ostružiník, jeden hřib. To snad není trestné, zapochybovala stará ropucha a zívla. Byla skutečně tuze stará a přemýšlení ji příliš unavovalo. Ale on mě urazil, vykřikla muchomůrka. Vážně? Zívla ropucha podruhé a zamžourala ke slunci, zdali už náhodou nesklání své paprsky ke spánku. A potom, pokračovala uražená houba, strčil do mého křehkého tělíčka, až jsem upadla do bláta. Ropucha se odmlčela. Když se opět probrala, prohlédla si muchomůrku od hlavy k patě, jako by ji viděla poprvé v životě. Zabručela veledůležitě. Za to jsou 3 dny vězení ve strouchnivělém dobu. A náhle se rozářila. Snad proto, že se jí podařilo tak složitý případ hravě vyřešit. Vůbec ji nezarazilo, že Muchomůrka, ačkoliv před chvílí údajně ležela v blátě, je čistá jako žluťásek. Po nebohém hříbku bylo vyhlášeno pátrání a do večera stál viník před soudem. Marně se bránil, marně protestoval. Noc se blížila a ropuše se chtělo spát. Naposledy zakrákala, vynesla rozsudek, ulehla a usnula. Byla na mou duši příliš stará. A tak seděl nevinný hříbek ve strouchnivělém dubu. Čas plynul, ropucha na něj dávno zapomněla. A kdo ví, jak by všechno nakonec dopadlo, nebýt kamarádů. Po 3 dny a 3 noci hříbka bez ustání hledali, až dorazili i ke studánce zvané Velké ucho. A s nimi i další houby. Náhle bylo u studánky živo jako o pouti. Jako kdysi, když ještě stará ropucha nebyla stará a hravě rozlouskla všechny sporné případy mramorového lesa. Co se to děje? Co se to jenom děje? Divila se a pak se rozpomněla. A taky zastyděla. A jelikož právě uplynuly 3 dny a 3 noci, stejně jí nic jiného nezbylo, než pustit hříbek na svobodu a smířit se s tím, že spravedlnost raději přenechá jiným.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Znáte čtyř lístek? Abyste ho neznali. Krásnou, trochu fintivou fifinku, která umí vařit ty nejlepší a nejvoňavější pochoutky, na které se nejvíc zbíhají sliny samozřejmě Bobíkovi, Silákovi, který je možná trochu pohodlný, ale srdce má vždycky na správném místě. Myšpulín je hloubavý myslitel, nedostižný vynálezce nejneskutečnějších přístrojů a všechny si dokáže i vyrobit. Prostě šikulka. A čtvrtý do party, Pindia, ten umí hrozně rychle utíkat, zvlášť když se něčeho lekne. A leká se každou chvíli.
1: Co je? Co se děje?
2: Ale nic, Pindo, nelekej se. Jen jsem na to konečně přišla. Chce to ještě majoránku a muškátový oříšek?
3: No to je vůně, to bude lahůdka. Už to fifinko brzo bude.
2: Už by to, Bobíku, dávno bylo, kdyby mi Myšpulín nerozebral mikrovlnnou troubu na ty jeho vynálezy.
3: Jen to nespal, aby to nebylo černé jako...
1: Jako Afrika? Co byste říkali prázdnina v Africe? Tady v novinách vyhlašují soutěž o nejlepší vynález a první cena? Cesta do Afriky?
4: A ty něco máš, Myšpulíne?
1: Ještě ne úplně, ale jdu na to pracovat.
2: Myšpulíne? Kam jdeš? Bude jídlo?
3: Jen ho nech, fifinko, a honem nos na stůl, papáníčko.
1: Hotovo, přátelé.
4: Je, takový maličký váleček. Co to je?
1: Dovolte, abych vám představil můj mini maxi zvedáko roztahovač.
3: A na co to bude?
1: Nechte se překvapit, ale teď honem na soutěž.
4: Určitě nenajdeme, kde se vynálezy odevzdávají.
3: Neboj, Pindio, zahneme tady za roh, dojdeme k tamhle té křižovatce.
2: Honem, Bobíku, honem, Myšpulíne, musíme jim pomoci.
4: Nestalo se nikomu nic?
5: Ne, ale tady pod plechtou převráceného nákladňáku je přitisknutý můj pejsek.
6: Chudák, malá, nebude mít dost vzduchu.
3: Puste mě k tomu. Ono to nejde. To auto je moc těžké.
4: Aha, je na čase vyzkoušet můj vynález.
7: Co chceš dělat s tím válečkem?
4: To uvidíte. Tady ho podsuneme pod kabinu. Tak, zajistíme proti posunutí, Bobíku.
3: Jasně, Myšpulíne.
4: Tak, a teď zmáčkneme tenhle knoflík. Výborně, Bobíku, tak. A auto je zas na kolech. A teď zase druhý knoflík. A mini maxi zvedák roztahovač je zase mini.
6: No to je výborně,
8: to je vynikající.
5: Ke mně, Kubásku, moc krát vám děkuju.
4: Není záč, ale teď už honem na soutěž, ať nezmeškáme.
0: Na soutěži se sešlo mnoho vynálezců i vynálezů, ale Myšpulínův byl jediný, který už pomohl. Proto moudrá porota vyhlásila.
9: A první cenu si odnese Myšpulín ze čtyřlístku za skvělý vynález minimaxi zvedáku roztahovače s ohromnou silou, který se stane ozdobou naší výstavy vynálezů. Gratulujeme a přejeme hodně radosti z první ceny z výletu do Afriky.
1: Děkuji, přátelé. Ale ještě to není dokonalé. Musím ještě vymyslet dálkové ovládání.
2: Aspoň se v té Africe nebudeš nudit.
10: Vážení cestující, vítám vás jménem posádky kapitána Šubala. Poletíme ve výšce 10 000 metrů rychlostí 500 metrů za sekundu. Připoutejte se prosím, letadlo do Afriky za okamžik odlétá.
0: Letadlo se čtyřlístkem se vyhouplo nad mraky. Tehdy ještě však naši přátelé ani netušili, jaká nebezpečí je čekají. Ale abych nepředbíhal, je večer a fifinka, Myšpulín, Bobík i Pindia se ve své chatce chystají ke spánku.
1: Já tu nuda, dálkové ovládání je hotové, jen se vyvalovat v lenoška.
2: Budu sice krásně do bronzova, ale k ohništi mě vůbec nechtějí pustit. A já bych jim ukázala.
3: Ale pečené banány, placky, pražené kobylky a nakládané mušle jsou taky ňami, ňami.
1: Je. No tohle, někdo nás zamkl. Opravdu. Dveře se nedají otevřít.
3: Bojí se, abychom jim neutekli.
1: Proč by to dělali? Snad jsme se nedostali k lidojedům.
2: Dnes jsem viděla, jak si připravují takový veliký kotel.
3: Je, a já jsem je dnes naučil, jak se mají správně ostřit nože.
1: Je. A já jim sbíral větve na ohniště. Co budeme dělat? Tak to je jasné. Přátelé, musíme rychle pryč.
3: Ale jak to chcete udělat? Podívejte, někdo nás venku hlídá.
1: Buďte klidní, přátelé. Nejsem sice žádný David Copperfield, ale mám sebou pilku. Vy budete hlasitě chrápat a já...
2: Ty budeš taky chrápat, jako když řeže pilou.
1: Přesně tak, jenomže doopravdy. Už to bude.
4: Za chvilku.
2: A už nemůžu.
4: Chrápejte rychlejc.
1: Už to povoluje. Už je to.
0: A opravdu všechno se skvěle podařilo. Myšpulín vyřezal v dřevěné chatce otvor, kterým se všichni protáhli nepozorovaně ven a utekli tak lidojedům přímo ze špajzu. Teď již všichni odpočívají na pláži u moře a Myšpulín čte časopis Téčko, který si před chvílí koupil u kiosku.
1: Přátelé, tady o nás píší, poslouchejte. Vynález ukraden. Maxi zvedáko roztahovač, který získal první cenu v soutěži, zmizel. Důvodné podezření je na profesora Zádrhela a jeho ženu.
2: No tohle.
1: No.
2: Já myslela, že už od nich máme navždycky pokoj, když jsme je nechali kdysi na pustém ostrově.
1: Půjč mi to taky. Co ještě píší? Prý prchá s vynálezem do Afriky, do svého zimního sídla, po copku Minimandžáro. Tam se ní utečeme.
3: Nikam nebudeme utíkat, naopak. Najdeme ho a já ho chytím pod krkem a dám mu takovou...
1: Právně. Musíme získat zpátky náš vynález. Kde je mapa?
4: Teď může být někde tady, takže...
2: Chytneme ho.
3: Jasně. Konec nudy, vzhůru na cestu. A už nemáme skoro žádné jídlo. Bídně zahyneme hlady.
1: Počkejte, co je to tamhle na obzoru?
11: No podle mých propočtů by to měla být vyhaslá sopka Minimandžáro. Tady bychom měli profesora Zádrhele potkat.
2: Už toho začíná mít dost. 3 dny na cestě a nic.
3: Hele, tamhle nás pozoruje opička, vidíte ji?
2: Taky jsem si všimla, že už nás další dobu sleduje.
3: Mohli bychom si ji vycvičit, aby nám nosila banány a kokosové ořechy.
11: To není tak jednoduché, radši nech být.
3: A to náhodou jednoduché je. Já už takových vycvičených opiček viděl.
2: Ale v cirkuse, a to my teď, Bobíku, nejsme. Ty musíš mít ale veliký hlad, že takhle fantazíruješ.
11: Tak to zkus, aspoň bude legrace.
0: Bobík si svůj nápad nedal vymluvit a hned, že opičku chytí. Sundal si čepici do tropu a začal na opičku mávat a ona zase mávala na Bobíka. V té chvíli Fifinka, Myšpulín i Pindia uvěřili, že se dá taková opička snadno vycvičit a šli s Bobíkem za ní.
11: Musíme jít opatrně, držme se pohromadě, je tady všelijaká havě.
2: Je, pomoc, had, tamhle je obrovský had.
4: Já se bojím.
11: No štěstí je hodně daleko, ale raději se takový vždycky vyhněme.
2: Mohl by nás uštknout?
11: Tenhle ne, je to nebezpečný škrtí.
2: Já chci domů.
3: Tady už žádný had není, pojďte, ať nám opička neuteče.
2: Je, skáče k nám, asi se chce zpřátelit.
12: Tak to je konec.
13: Co to opice udělala? Ona mi vzala moji čepici.
2: Opičko, pojď sem, vrať tu čepici.
13: Musíme ji chytit.
1: Tak už nechytíš, podívej, jak rychle skáče pryč. To se s čepicí můžeš rozloučit.
2: Ale když teď může dostat Bobík úpal, jsme přímo na rovníku.
13: No to je teda... Opice jedna a teď mi mává čepicí na rozloučenou.
1: No, to se opravdu povedlo.
2: Ty, že prý nám bude nosit banány. Ha, veselá opička.
13: Ta byla veselá, opravdu. No, tak pojďme.
1: Ano, musíme přidat do kroku, jinak se k zádrholovi nikdy nedostaneme.
2: A neboj, Bobíku, za chvíli budeme jíst.
12: Já, Fifi, dívej, lev.
1: Tak to asi nebudeme jíst my.
12: O, nebudíkejme.
1: A tomu neutočeme. Už je za námi.
13: No, to je konec. Rychle pryč. Nakonec mě zežere lev a ještě hladovýho.
2: Kam? Ale kam?
12: Co se to děje?
13: Kde to jsme?
2: V nějaké veliké síťovce.
12: A pod námi je lev.
1: Jen klid, přátelé. Nedělejte paniku. Jsme v síti na odchyt zvěře a tamhle domnějací lidé.
2: Aby je nesežral ten lev?
13: Tak o ně se bát nemusíš. Ti se o sebe dobře postarají sami. To je totiž profesor Zádrhel s manželkou a nějací ozbrojení domorodci.
14: Výborně, můj milý černoušci, váš náčelní vás chválí. Chytili jste nejodpornější partu na světě, alespoň pro mě nejodpornější.
15: Veliký náčelníku!
14: Ano, jsem krásný.
15: Krásný!
14: Jsem chytrý.
15: Chytrý!
14: Jsem silný.
15: Silný!
16: Proč zahánějí černoušci toho lva? Proč je mužičku nedáme sežrat?
14: Neboj, ženo, ještě si s nimi trochu užijeme. Jsou pořádně svázaný.
15: Svázaný!
14: Doneste je do vesnice a přivažte ke kůlům.
15: Ke kůlům!
12: To jsme v pěkné kaši.
13: Prosím tě, nemluv zase o jídle.
14: Skutečně jsem rád, milánkovi, že jste na můj plán tak nádherně skočili. Už jsem vás čekal.
16: Vy jste dostali za ten vynález pitomý zájezd do Afriky. A my jedeme prodat tu vaši hračičku do Japonska. A tam za ní dostaneme spoustu peněz.
2: Jo, babe!
16: Jo, ale dámo, noč ta hrubá slova. Žádný lump, ale velký náčelník.
12: No.
16: Slyšeli jste přece, ne?
14: Ale už mě ti černí smrdutí barbaři přestávají bavit. Zbavím se jich i vás pomocí vašeho vlastního vynálezu.
12: Když už sám nedokážeš nic vymyslet, hlupáčku.
14: Omyl. Odporný myšpule.
12: No řekni mi myšpule.
16: No já řekni myšpule.
14: Plán jsem vymyslel. Tím tvým zvedáku roztahovačem roztrhám zevnitř kráteru horu mini manžáro a zasypu vesnici. A tak se zbavím těch nudných smrdotých domorodců, které už nepotřebuju. A vás s nimi. A ještě rozhlásím, že jste je oddělali vy.
12: No ten...
14: To je váš konec, broučci.
16: Broučci.
12: Tak to je konec. Rozlučme se, kamarádi.
13: Hlavu vzhůru, Pindo. Ještě není všecko ztraceno. Ještě se uvidí.

0: nebude trvat dlouho. Vidíš, Myškule, ten váleček.
1: Už mi zase řekl Myškule.
2: No jo, zase.
0: Díky jemu udělá celá hora prask. A celé to tady zasype, a to i s vámi. A to je největší radost v našem životě, víš?
3: No, prask, hotovo.
4: Bídáku, ani si mi nedovolil upravit si účes.
3: Škoda, že nemám zrcadlo, abys viděla, jak příšerně vypadáš. Máš-li máš celou nakřivo.
0: Nech je, ženo, a pojď. Jdeme na věc.
3: Počkej ještě. Konečně jsou tu tak hezky přivázaní a ty chceš jít. Počkej. Hele, hele, jaké má Fifi na hezké botičky. Ukáž. Jak mi padnou. A ta linie.
0: Tak už pojď. Jdeme.
4: Dívala ses pořádně. Určitě, jsou to oni.
5: Ale velký náčelník říkal, že jsou zlí.
4: Poslechněte, kdo jste?
6: To máte jedno.
4: Já jsem Fifinka a tady je Bobík.
7: No, já jsem Bobík.
5: Tak ty jsi Pinja a tohle musí být Myšpulín. My vás známe z časopisu.
8: Ale pak nejste zlí. To přece není možné, abyste byli zlí.
7: Tak to opravdu nejsme.
4: Tati, tati, oni jsou hodní.
5: Vždyť je to čtyřlístek.
9: Jste opravdu ten čtyřlístek?
7: Jsme? Ale vy jste naletěli podvodníkům.
10: Honem, rozvažte nás. Zádrel a zádrhelka chtějí pomocí mého vynálezu roztrhat sopku a schodit ji na vaší vesnici.
9: Dobře, rozvážu vás.
7: Díky.
5: Ty už asi nechytíte, Bobíku.
7: Možná, že ne, ale musíme se o to pokusit.
4: Honem, honem.

0: šli, jak ji najdeme?
1: Určitě tudy.
2: Jdeme.
0: Začíná být tma. Já se bojím.
2: Já mám sirky. A co je tohle?
3: Co jsi našel?
2: Vyhráli jsme. Nechali mi v kapse kromě sirek i dálkový ovladač mého minimaxi roztahovače.
1: Tak ho spust, aby nemohli nic udělat.
2: To nejde, Pipinko. Musím ho na válec nejprve namířit. Jsme moc daleko, nevidím je.
3: Musíme rychle dál rozsvít sirku, ať tu trochu vidíme.
2: Tak.
1: Tady je cesta. Jdeme.
4: Myšpule, slyšíš?
2: Řek mi, Myšpule.
4: Hlupáku, mačkám spouštěcí knoflík.
2: Už to nestíhneme.
0: Jsem nejrychlejší. Půjč mi ovladač.
2: Tady je. A nezapomeň zeleným knoflíkem.
0: Dobře.
1: Snad je uvidí včas.
4: Sakra.
5: Nepovedlo se, mužičku? Co se to stalo?
4: Ten prokletý štěřlístek.
0: Vidím vás! Vidím vás! Jen počkejte!
5: Pomoc! Ten píďa je nám v patách! Já už nemůžu.
4: Prosím tě, už to máme k letadlu jen kousek.
5: Ne! Zlomil se mi podpatek!
4: Zujce, dělej!
5: Nejde to, nějak mi otekly nohy. Počkej na mě!
4: Ukaž, Sujuča, tak ono dělej!
5: A už je to! Ten píďa je tu!
4: Poběž a nejeď porád! Dívej se! Už nemůže! Tamhle se zastavil!
5: Tak honem do letadla! A je to v suchu. Můžeme letět do Japonska.
4: Škoda jen, že jsme je nemohli zlikvidovat. Rome, kde je ten vynález?
5: Položil jsi ho na zem, když jsi mi zouval ty boty.
4: Proklače, ženo, já zabiju tebe a ne je. Já to prostě zabiju.
2: Jsme tady, Pindo.
1: Udělal jsi to výborně.
3: Ale zádrhelovi nám utekli.
2: To nevadí, aspoň máme od nich pokoj. Ale to můj vynález.
0: I ten je zachráněný. Ale víš, jak jsem za nimi utíkal, nevšiml jsem si a šlápnul jsem na něj.
2: Cože, ukáž?
1: Nevadí mi, Špulíne, opravíš ho.
3: Jen mě mrzí, že jsem jim nestačil dát pořádně do zubů.
2: Máš pravdu, Bobíku.
6: Všichni kamarádi ze čtyř lístků začali pomalu sestupovat ze svahu kráteru. Dole je čekali děti a dospělí z vesnice pod sopkou.
7: Hurá! Hurá! Výborně!
8: Zachránili jste nás!
9: I my bychom pro vás něco rádi udělali.
10: Bobo. Já bych prosil jen trochu vody. Mám z toho nějak vyschlo v krku.
3: Já bych něco malého zakousl.
8: Kdybych tak mohla poprosit o zrcadlo a hřeben. A neměli byste tu nějaké boty pro mě?
2: Nenašlo by se tu nějaké nářadí. Přece nenechám výstavu bez vítězného vynálezu, že?
6: Konečně si všichni ze čtyř lístků mohli vydechnout. Pindě si hrál s dětmi na schovku. Bobík se dosyta najedl banánů a nenosili mu je opičky, ale bral si je z mísy na stole. Fifinka dostala nové boty, ale teď už připravuje něco dobrého na ohni a Myšpulín v plném zaujetí spravuje svůj vynález. Všechno je v pořádku. Zádrhel pryč. Ale že by...
4: Vyhráli jste! Ale moc se neradujte!
0: Jo!
4: Brzo se zase uvidíte!
11: Dobrý večer, děti. Nevím, jestli si ještě vzpomenete na tu noc, kdy byla ta velká bouřka. Už odpoledne to bylo nějaké divné. Vy jste pořád zlobili, měli jste takovou špatnou náladu. Nevěděli jste, s čím si máte hrát. Jestli se stavebnicí, nebo se zvířátkama, s autíčkem, nebo panenkou. Taky jste si pořád objednávali. Mámi, já chci rohlík. Za chvilku zas už ne rohlík, ale jablíčko. Sotva jste si kousli, už zas tu byla chuť na nějakou sladkost, bombóny nebo čokoládu. Ve všem jste se ale jenom tak povrtali a nechali jste to ležet. Maminka a tatínek už se na vás málem zlobili. A pak se spustil liák, za chvilku zase přestal. To už byl večer. Vy jste šli do postýlky, ani nevíte, kdo vám to tenkrát četl pohádku. A najednou se za oknem na tom temném nebi, které bylo tehdy úplně bez hvězd, objevil bledě modrý až bílý blesk, zazářil hrozivě a zmizel. Za chvilku zase jiný. Mezitím vždycky zahřmělo, až se to všechno třáslo a uši vám zaléhaly. Už jste usínali a najednou prásk. A zas to světlo blesku a zase bum a krach. Těžko se usínalo. Člověk se vždycky lekl toho hluku a do očí mu zazářilo to světlo blesku a ještě celý ten divný den předtím. A tak se nedá nic dělat, než ležet, občas se převalit na jednu nebo na druhou stranu a čekat. Těžko říct, jak to dlouho trvalo, když tu se najednou u nohou postele objevila ta postava. Podivná figura to byla, větší než normální člověk, bez hlavy a s rozepjatýma rukama. A tak to tam bez hnutí stálo a jen to bylo obrácené směrem k vaší posteli. A vy na to mluvíte a ptáte se a ono to neodpovídá. Nebo když, tak tomu člověk ani nerozumí. Co chceš? Ptáte se. A ono nic. Kdo jsi? Proč jsi tady? Jsi nějaké strašidlo nebo co? A najednou prásk, až kráp a blesk, až to oslepuje. A pak otevřete oči a ono to tam zase stojí nehnutě, jako předtím. Díváte se, vidíte svou postel, před ní ta obluda a za ní okno, které občas tak strašidelně zazáří. Ale teď ne, teď je tma. Najednou nějaké zvuky. Schováváte hlavu pod přikrývku, ale po chvíli vám to přece jenom nedá. A když slyšíte nějaké kroky, temné a tiché, tak trochu vykouknete ven, abyste viděli, co se děje. Hrůza, hrůz, strachy vykřiknete. Právě přichází tatínek, něco drží v ruce, blíží se k tomu strašidlu, chvilku se ho snaží strhnout k zemi. Nejde to, ta postava se brání. Tatínek spíná ruce, ale postava se nechce dát. Vyvyšuje se nad tatínka. Zdá se, že už vyhrává. Ale ne, tatínek se nedá jen tak. Bojuje a statečně se brání a už vleče toho čerta. Ono je totiž možné, že to byl čert. Táhne ho ven z pokoje. Ve dveřích se taky objevuje maminka, poněvadž slyší ten váš křik, kterým tatínka povzbuzujete proti té příšeře. Dej mu! A zase dej mu! A drž ho pevně! A osol ho! A různé takové výkřiky a skřeky podle toho, jak ten boj probíhá. Maminka jde k vám, aby vás chránila, ale asi to není třeba. Tatínek pevně svírá tu nestvůru v podpaždí, takže ta se nemůže ani pohnout a smíká s ní do předsíně. Pak za sebou zamyká a maminka už vám dává na čelo chladivou dlaň a šeptá uklidňující slova. Co pak se ti zdálo, že tak křičíš? Už je dobře, už se nic neděje, už je klid. Tak spínkej pěkně, já ti obrátím přikrývku a už to bude v pořádku. A taky, že ano, sotva toho čerta, nebo co to bylo, tatínek odvlekl, už se všechno uklidnilo. Přestaly hromy i blesky, na nejvýš se ozvalo něco z velké dálky a jen tiše, jako ozvěna. Za oknem teď šuměl déšť a to uklidňuje. Toho už se člověk nemusí bát. Maminka ještě chvilku poseděla, pohladila tě po čele, dala ti pusu, jen takovou lehounkou vzdušnou a pomalinku tichounce odešla z pokoje. A ty teď teprve můžeš konečně usnout a klidně spát až do rána. Protože ráno, to byla zrovna neděle, jste se umyli a oblékli a sedíte u snídaně a maminka se ptá, co se ti zdálo. Tatínek se tváří jako by nic a taky se vyptává. Tak co to bylo v noci, co to byl za křik a nářek? U mé postele byl možná čert, odpovídáš. A tatínek se diví, jako by o tom nic nevěděl a nesvedl s tím zjevením tak těžký boj. Jak vypadal ten čert, ptá se tatínek. Tak mu to člověk všechno vylíčí. Byl velký, větší než ty, bez hlavy a takové ruce divné, rozepjaté a šel na mě. Tatínek se dívá na maminku, maminka na tatínka, vyměňují si pohledy, ale tebe neoblafnou. Ty přece víš, jak to v noci bylo. Vždyť se nedalo ani spát. Tak řekni, s kým bojoval jsi v noci, jen se přiznej. Maminka to říká, ale vždyť přece byla u toho, tak to musí vědět. To ona jenom dělá, jakože neví, aby tatínek tu příhodu musel pěkně celou povyprávět. Ale on se vymlouvá a nechce nic říct, že prý o ničem neví, že jenom slyšel, jak křičíš ze spaní a tak se šel podívat a viděl, že máš nějaký špatný spánek, což při té bouřce nebylo ani divu, že se ti něco zdá a křičíš ze sna. Ale jinak prý bylo všechno v pořádku. Prý. A on, když už tam jako v tom pokoji byl, že tam měl na okenní klice na věšáku pověšený kabát, aby uschnul a nebyl zmačkaný, no prostě vymýšlel si všechno možné, ale tebe neoblafl. A taky maminka se nějak potutelně usmívala a říkala jenom, to jsou věci a mrkala na tebe. Však ty víš, že tatínek je statečný, když porazil takovou příšeru a ještě o tom skromně mlčí a tváří se jako by nic. Ale teď už je taky večer, jenže je klid a je na čase jít spát. Tak běž a dobře se vyspi a vůbec všichni. Ať jste zítra taky tak šikovní a silní, jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
12: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
13: Už od samého rána to od lesíka fučelo. Fuj, fuj. Chvíli nic a za chvilku fujá. Šla tou cestou zrovna tři malá prasátka. To víte, pravda to všechno není. Něco je taky pohádka. To první mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka. To druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom to třetí prasátko bylo růžové. Ale tak pěkně, jako pouťový balónek. Jak už to vítr zkouší na ledovou píšťalku, je zle. Měli bychom si honem postavit chaloupku, povídá to růžové prasátko. No, no, no, chaloupku, přitakávali bratříčci. Chro, chro, chro, ale fortelnou, aby nám jí babice fujavice nerozmetla. No, no, no, ze slámy, vypísklo prasátko z puntíky.
14: Roch, roch, roch, z roští, zívlo prasátko z proužky.
13: Kde pak sláma, kde pak roští? Na babici fujavici platí jenom cihly. Takhle to růžové prasátko řeklo rovnou. A hrome, do bratříčku, jako když píchne, hned se jim ocásky začaly kroutit. A to já s tebou z cihel stavět nebudu, vypísklo prasátko z puntíky. Však ona mi slaměná chaloupka taky vydrží. Jednou, dvakrát pole obejdu, trochu slámky seberu a chaloupka je na to tata, pěkně zlatá. Celička mě ukryje, střechu nepotřebuje. A už se prasátko z puntíky kulilo brázdou a jak mělo hromadu slámy před sebou, hned si tam udělalo díru a prej, ňo, ňo, ňo, to je voňo.
14: To se ví, jaké pak cihly. Chaloupka z chrastíčka, tam bude teplíčka,
13: zívlo si prasátko z proužky. A hrc, hrc, ušrilo rypákem támhle v roští. Chrň, chrň, zapadlo do roští, ani vidět ho nebylo.
2: Jenom abyste bratříčci potom nelitovali, vykviklo dotčeným hláskem růžové prasátko. Ale to víte, takový růžový hlásek není skoro ani slyšet. A prasátka na to volání nevytáhla ani rypáček. Och jo, tak jsem tu prasátko růžové zůstalo docela samo. Samo si z města cihly navozím, samo si v necičkách maltu namíchám.
14: Roch, ňoch, ňoch, rach, ňach, ňach,
13: svorně se chechtala obě prasátka.
14: Ono snad to naše prasátko bude stavět paní zimně palác.
13: Růžové prasátko to všechno slyšelo a jak bylo celé od té námahy zmožené, skoro se vám až zmenšilo. Asi jako když z pouťového balónku trochu vyfoukneš, tak mu to přišlo líto. Ale tu chaloupku z cihel si nakonec přece jen postavilo. Byl taky nejvyšší čas. Mrazíci udupávali už zem dotvrda a babice Fujavice za nimi chodila a holí zkoušela, jestli udupávají pořádně. Sec mazec. A tak se mrazíci činili, jak jen dovedli. A Fujavice na ně za to občas kejchla z cukrové pudřenky. Pšá! A kejchala čím dál víc, až bylo toho pudrového cukru, kam ses jen podíval. Pšá! Ale jednoho dne se v tom studivém cukru objevily vlčí šlápoty. To se ví, sami tam přes noc nenaskákali. Cap, ťap, dup, krajem se toulal vlk a už byl tady. Uviděl chaloupku ze slámy, v chaloupce prasátko z puntíky.
14: Hned dostal na to prasátko hlad. Rohamňam, rohamňam. Slyšíš mě? Povídám. Prasátko z puntíky, otevři.
2: Ale chaloupku ze slámy mám, z vlka si nic nedělám.
13: I pro pána krále. Snad mělo prasátko zůstat potichu.
14: Jen počkej, já ti dám.
11: Ještě ti zaspívám. Fik, mikr, ham, ňam, ňam.
14: Zle se kouknu, na vítr houknu, chaloupku ti sfouknu.
13: A hned taky zafoukal. Fiu, docela maličko. Slámka se rozlítla jako to peříčko. A bylo po chaloupce.
2: Ještě, že prasátko stačilo utéct. Ještě, že jsem já prasátko ubohé své holé puntíky zachránilo. Teď ale honem za bratříčkem z proužky. No, no, honem.
13: Jenomže vlk za ním po sněhu cap, ťap, dup. Uviděl chaloupku z roští, prasátka dvě.
14: Rham, rham, ňam.
13: Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, otevřete.
14: Ale chaloupku z roští máme, z vlka si nic neděláme.
13: I pro pána krále. Snad měla prasátka zůstat potichu. Zaskřípal vlk jak staré housličky, od huby se mu kouří z ošklivé písničky.
11: Počkejte, já vám dám. Ještě vám zaspívám. Fik, mikr, ham, ňam, ňam.
13: Zle se kouknu, na vítr houknu, chaloupku vám sfouknu. Zafoukal vlk, fuj, fuj. Chaloupka se zhoupla. Zafoukal znovu, jako když kovářské měchy zmáčkneš. Fuja! A bylo po chaloupce. Sotva, že prasátka stačila utíkat. Ještě, že jsem já, prasátko ubohé, své holé puntíky zachránilo.
3: Ještě, že jsem já, prasátko ubohé, své holé proužečky ušetřilo.
13: Chrň, chrň, chrň. Honem za růžovým bratříčkem. Ňo, ňo, ňo, honem. To bylo naříkání, to bylo prošení, aby jim růžové prasátko odpustilo.
3: Roh, líná jsme byla a ošklivá. Ňo, ňo, ňo, ošklivá. Teď nás za to vlk žene závějema.
13: No, poplakali si bratříčci všichni a pak si začali blaženě pochrochtávat, když v tom cap, čap, dup, už tu byl zas ten vlk. Uviděl chaloupku z růžových cihel a uvnitř prasátka hned tři. První mělo po sobě puntíky docela jako muchomůrka, druhé bylo zas celé proužkované jako duchnička. Jenom třetí prasátko bylo růžové, ale tak pěkně, jako pouťový balónek. Hamňam, hamňam. Slyšíte? Povídám. Prasátko z puntíky, prasátko z proužky, růžové prasátko, otevřete. Ale z pevných cihel domek máme, z vlka si nic neděláme. Počkejte, já vám dám. Ještě vám zaspívám. Fik, mikr, hamňam, ňam. Zle se kouknu, na vítr houknu, chaloupku vám sfouknu. Nadul se vlk jako dudy. Fuj! Jenomže ať foukal, jak foukal, ať se zle koukal, na vítr houkal, chaloupka z cihel nic. Pořád tam sedí jako hříbek. Tlapkama se opíral, ocasem dotíral, nakonec do vrátek hlavou bouchal. Jenom si boule nadělal. A byly to boule, na mou věru, jako cibule.

0: podívejte, ukazoval jeden druhému. No, už jste to někdy viděl? Copak, copak, povídá jim tatínek. No ale tady divíme se, jak tuhle ten pes hraje dámu, řekli turisté. Mizerně, že jo, řekl tatínek. Tuhle například zapomněl skákat. Turisté byli z té řeči celý pav a když na ně ještě fík udělal hf, upalovali zděšeně pryč, až se za nimi hustě prášilo. Tatínek potom dvakrát skočil, sebral fíkovi všechny zbývající figurky a to je u dámy konec. Ale zase prohrál, řekl otráveně tatínek. Hraješ pod psa, už mě to s tebou nebaví. Víš co, skoč mi pro noviny, jdu si lehnout. A šel spát. Fík si podepřel čelo a přemýšlel, jak by nejlíp splnil rozkaz. Trafika byla totiž dost daleko a on se bál, že tam nedoskočí. A náhle se ťukl do toho přemýšlivého čela. Už to mám. Běžel do svého domečku, kde měl staré kanape po babičce, ještě takové, to se skroucenými péry. Trošku už bylo roztrhané, jak na něm Ája pořád skákala a houpala se. A péra nestydatě lezla ven. Fík jedno péro vytáhl, připevnil si je na levou zadní nohu, potom dal ještě jedno na pravou zadní, zkusil se odrazit a šlo to výtečně. Skočil až do stropu a kdyby tam strop nebyl, vyskočil by býval ještě výš.
1: Dobrý je to, dobrý, dobrý,
0: řekl si spokojeně, přimontoval si ještě dvě péra na přední nohy.
1: Teď už snad do té trafiky doskočím.
0: Vyběhl ven, dal si pořádný rozběh a odrazil se. Byl to pěkný skok. Přistál rovnou před trafikou a dědečkové, co si tam byli pro Viržínka, se leknutím rozprchli na všechny strany. Paní trafikantka taky utekla, aby nepřišla k úhoně.
2: Tak Fík chvíli přešlapoval před opuštěnou trafikou a potom si řekl,
1: no, co se dá dělat?
0: Popadl trafiku za komínek, trošku si ji nadhodil, mocně se odrazil a přistál opět doma na zahrádce. Zrovna u tatínkova lehátka.
1: Pro pána Jána,
0: zděsil se tatínek, když před něj Fík postavil trafiku a čekal na pochvalu.
1: Co jsi to proved?
0: Já jsem říkal, abys přinesl noviny a ne trafiku.
3: Fíkovi to bylo líto a trochu se zamračil.
1: Neřeklo se mi, který noviny. Tak jsem vzal celou trafiku. No.
0: Tatínek si tady vybral noviny a Fík zase odnesl trafiku zpátky. Dědečkové už tam na ní čekali. Když už Fík uměl tak pěkně skákat, muselo se to ovšem nějak využít. A na to zase je tatínek pašák. Každou chvilku potom říkal Maxi psovi. Fíku, skoč na poštu. Nebo Fíku, skoč do lesa pro dříví. Nebo Fíku, skoč do města nakoupit. A Fík skákal a skákal, protože to byl celkem poslušný pes. Na konci prázdnin řekl tatínek hodnému Maxi psovi. Fíku, skoč k babičce pro Áju.
1: Už letím,
0: řekl radostně Fík a skutečně to vypadalo, jako když letí. Jedním skokem skočil přes les, druhým přeskočil rybník, třetí skok jej přehnal přes pole lán a čtvrtým skokem doskočil do vesnice, co bydlí babička.
4: Ahoj, Fíku! Fíčku!
0: Uvítala ho nadšeně Ája.
1: Čau.
0: Pozdravil Fík a usmál se na ní.
1: Už máš jít domů, Ájo.
4: Jít? Už klíbla se Ája.
1: Ale no ne, já tě svezu, samozřejmě,
0: řekl Fík. Ája mu skočila na záda, hlavu mu pěkně přitiskla na krk a chytila se za ušiska.
1: Pořádně se drž,
0: řekl Fík, odrazil se a jedním skokem přeskočil kopec. Jenže jak se odrazil k druhému skoku, péro na pravé zadní se mu zachytilo za železniční koleje.

0: Natáhlo se pořádně, ale když už fík skoro dopadal na zem, stahlo ho zase zpátky. Proč se vracíš? Divila se Ája.
1: Abys viděla, že mám taky zpátečku, chlubil se fík.
0: Vyšťáral konec péra z kolejí a potom už bez nehod doskákal ty tři veleskoky k domovu. Tatínek se přivítal s Ájou, pohladil fíka a myslel si, no, teď už budu mít zase klid. Ale neměl. Ono se totiž mezi tím jaksi rozkřiklo, že fík umí skákat pro noviny, pro dříví, pro Áju, vůbec pro všechno, a přijeli za ním dva páni v autě. Auto mělo vlečňák a v tom vlečňáku byla velikánská, skoro zlatá medaile. Pane Fík, začal jeden z pánů slavnostně, ale Fík ho hned zarazil.
1: Maximus, prosím.
0: Pardon. Tedy, pane Maximus Fík, teď ho zase nenechala domluvit Ája. Prosím, správně se říká pane Maximus Fíku. Pardon, dobrá. Tedy, pane Maximus Fíku. Stal jste se mistrem světa ve skoku pro něco. Tady máme pro vás medaili. Maximus se musel hodně sehnout, aby mu ji mohli pověsit na krk. Když se jim to konečně povedlo, fík na znamení díků docela psovsky zaštěkal. Jenže ve štěkání on nemá ten cit. Zkrátka, trošku to přehnal a oba pány to odfouklo i s autem a vlečňákem.
1: No, řekl fík.
0: A šel si lehnout.

0: o psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako srnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnestakrát louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Vyšli pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepí, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepi museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy, pejskové, zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal také žít ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kosti habaděj. Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

povídám pohádku. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se hezky vyspali, po kusu chleba dostali.

0: Už jedou?
1: Nejedou.
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně.

české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Zázračná flétna. Jeden muž měl tři syny. Nejstaršího Matea, prostředního Manuela a nejmladšího Diega. Oba starší se nejmladšímu tak dlouho posmívali, že je slabý a hloupý a k ničemu, až všichni ve vsi uvěřili, že je to pravda. Nakonec uvěřil i otec a řekl Diegovi: co s tebou, synku? Půjdeš k pánovi do služby a zkusíš pást ovce. Tak se stal nejmladší syn pasáčkem. Ráno vyhnal ovce na pastvinu, hlídal je, jak nejlíp uměl, a večer je zahnal zpátky do ovčince. Jednou potkal na pěšině mezi lukami stařenku s rancem na zádech. Stařenka se zastavila, chvíli si chlapce prohlížela a pak se zeptala: co pak tu děláš? Snad nehlídáš ovce, takový malý? Diego přikývl: hlídám, babičko. Bratři mě nemají rádi. Myslí, že jsem slabý a hloupý, a tak otec rozhodl, že budu pasáčkem. Ale to není lehká práce, podivila se babička. Stačíš je všechny uhlídat? Musím, odpověděl Diego. Ještě se mi nestratila ani jediná. A máš nějaké přání? Zeptala se babička. Chtěl bys něco? Chlapec chvíli přemýšlel. Pak vykřikl: chtěl bych flétnu. Stařenka sáhla do rance a dala mu malou flétnu, flétničku. Sotva odešla, Diego začal hrát. A jak pískal, ovce zvedly hlavu, dali se do tance a tancovali tak dlouho, dokud chlapec pískal. Teprve když přestal, lehli si do trávy a sotva popadali dech. Diego jim hrál každý den. Ovce tancovali od rána do večera, ale přitom byly baculaté jako bochánky a bílá vlna jim jen svítila.
1: Ostatní pastýři nemohli pochopit, jak to pasáček dělá, že má ovce vypasené tak pěkně do kulata. Začali ho potají sledovat a uviděli, že jim píská do tance. Běželi k pánovi a vyprávěli mu, že pasáček píská na flétnu a ovce přitom tancují na louce. Pánovi se to zdálo divné, nechtěl jim věřit, ale nakonec se přece jen vydal za chlapcem. Přišel na louku a uviděl, že ovce leží v trávě s nataženýma nohama a sotva popadají dech. Zavolal pasáčka a vyptával se ho: jak to, že se moje ovce nepasou, jak to, že jsou tak unavené? Pane, odpověděl Diego, to je zas přejde. Trochu si zatancovali a teď odpočívají. Co pak moje ovce opravdu dovedou tancovat? Vykřikl pán. Tomu nevěřím. Diego přiložil flétnu k ústům a začal pískat. Ovce vyskočili, seřadili se do kruhu a dali se do tance. Vyskakovali a skákali, hopsali a podupávali. Pán je chvíli úžasle pozoroval, potom si začal pokyvovat hlavou, dával si takt rukou, podupával podpatkem a za chvíli tancoval s ovcemi. Teď už tancoval i pasáček. Hrál stále rychleji a rychleji, ovce rozpustile tancovali a nejbláznivěji ze všech tancoval pán. Konečně se Diego unavil, přestal pískat a lehl si do trávy. Ovce se uložili kolem něho a odpočívali. Pán si umyl rozpálené tváře v potoce, vrátil se domů a vypravoval všechno své ženě. Žena se zasmála a řekla: tomu nevěřím. Kdo to jakživ viděl, aby ovce tancovaly? Jen se běž podívat, řekl pán, však se přesvědčíš. Žena se vydala na pastvinu k pasáčkovi. Vrátila se až večer, tváře měla červené a sotva stála na nohou. Je to pravda, řekla udýchaně svému muži. Ovce tancovali, i pasáček tancoval a já s nimi. Když ten chlapec zapíská na flétnu, musí hned všechno tancovat. Pán se zamyslil a pak prohlásil. Jak to vypadá, když tancujeme na louce uprostřed ovcí a koz? Lidé o nás řeknou, že jsme se dočista zbláznili. Ten chlapec u nás nemůže zůstat. Vzkázali Diegovi, že ho už nepotřebují. Pasáček ještě naposled zahrál ovcím na flétnu a zamířil domů. Sotva odešel, ovce ulehly na palouku. Nelákala je ani nejlepší tráva. Hubly a hubly. Tolik se jim stýskalo.
0: Diego se vrátil k otci a k bratrům a pověděl jim, že ho pán propustil. Bratři se mu posmívali. Otec si jen povzdechl a řekl, co se dá dělat, raději zůstaň doma, ať vydělávají na živobytí oba starší bratři. Nazítří poslal Matea, nejstaršího syna, aby prodal ve městě jablka. Mateo vzal koš s jablky a vydal se do města. Na pěšině v pastvinách potkal starou a schrbenou babičku. Stařenka si ho prohlédla a zeptala se, co pak to neseš na prodej? Co pak bych nesl, ocekl Mateo, prodávám krysy. Stařenka jen smutně pokývala hlavou. Dobrá chlapče, tak tedy prodávej krysy. Mateo přišel do města a začal vyvolávat. Kupte si jablíčka, kupte si červená jablíčka. Když kolem něho stál celý zástup žen a mužů, otevřel koš a z koše začaly vyskakovat veliké krysy. Bylo jich snad 1000. Rozběhli se po náměstí, lidé křičeli a prchali na všechny strany. Když byl koš prázdný, vrhli se lidé na Matea a pořádně ho stloukli. Po nějaké době poslal otec druhého syna do města s košem pomerančů. Na pěšině v pastvinách potkal Manuel schrbenou stařenku. Usmála se na něj a zeptala se, co pak to prodáváš, chlapče? Manuel však neměl chuť do řeči a odpověděl mrzutě, ptáky, co bych prodával? Babička pokývala hlavou, dobrá, tak prodávej ptáky. Když přišel Manuel do města a otevřel koš, vyletělo z něho obrovské hejno ptáků a bylo jich tolik, že jejich stín zakryl celé náměstí. Manuel se vrátil smutně domů. Když Diego uviděl, jak dopadli jeho bratři, šel za otcem a řekl mu, otče, teď půjdu do města já. Neboj se, uvidíš, že všechno dobře dopadne. Oba starší bratři se rozesmáli. Ty chceš jít do města? Když jsme nepořídili my dva, co pak tam asi dokáže takový budiš k ničemu? Otec už nechtěl poslouchat jejich posměšky a řekl přísně. Jen ať jde, ať ukáže, co umí. Třeba dopadne líp než vy. A dal mu koš plný nejkrásnějších hroznů. Diego vzal koš a vydal se do města. Na pěšině uprostřed pastvin potkal stařenku. Co pak to prodáváš? Zeptala se stařenka a chlapec odpověděl. Prodávám hrozny. Vezmi si jeden a ochutnej. Jsi hodný, řekla babička, ale nechci. Jen jdi. Jistě prodáš mnoho hroznů. Diego došel na tržiště a začal prodávat hrozny. A čím víc jich prodal, tím víc jich bylo v koši a tím byly krásnější a sladší. Když už měl měšec plný peněz, dal si koš na rameno a zamířil k domovu. Otec už ho čekal mezi vrátky. Tak co pak se stalo tentokrát? Zeptal se starostlivě. Pověz, jaké neštěstí potkalo tebe. Žádné neštěstí, odpověděl Diego vesele. Nesu ti mnoho darů, jistě z nich budeš mít radost. Dobře se podívej. Otevřel koš a začal pískat na flétnu. Peníze začaly vyskakovat. Stříbrné, zlaté i docela obyčejné. Plné váčky a měšce peněz. A bylo jich tolik, že ani nevěděli, co s nimi. Radili se a přemýšleli, až nakonec otec rozhodl. Postavíme si pořádnou chalupu, aby nám do ní při dešti nezatékalo. Postavili si novou chalupu, ale utratili přitom všechny peníze a zbyly jim jen prázdné ruce. Co se dá dělat, řekl otec, musíme se porozhlédnout po nějakém živobytí. Chalupy se člověk nenají.
1: Vydali se do světa. Oba starší bratři šli společně, nejmladší šel s otcem. Chodili po vesnicích a městech a prodávali olej. Když otec s Diegem prodali všechno, co měli, nakoupili za peníze vejce a uložili je do koše. Diego byl rád, že tak dobře pořídili a řekl vesele otci, víš co, já mám takovou radost, že si musím zahrát na flétnu. Vytáhl flétnu a začal pískat. Sotva se ozvaly první tóny, vejce v koši začala tancovat. Otec vykřikl, přestaň, prosím tě, přestaň, nebo se nám všechna vejce rozbijí. Když se vrátili domů, otevřeli koš, avšak vejce v něm byla jako přikovaná, nemohli vytáhnout ani jedno jediné. Otec smutně pokýval hlavou, ale Diego vytáhl flétnu a začal znovu hrát. Vejce vyskakovala z koše, už jich byla plná světnice, plná půda, už jich byl plný sklep. I šli, prodávali vejce a čím víc jich prodávali, tím víc jich měli.
0: Po nějaké době se vrátili Mateo s Manuelem. Přišli zbědovaní, otrhaní a s prázdnýma rukama. Když jim otec vypravoval, co se zatím stalo, oba bratři řekli Diegovi, dej nám tu flétnu, teď půjdeme do města my a zkusíme své štěstí. Diego jim dal flétnu a bratři odešli. A kamkoliv přišli, hned hráli na flétnu a čekali, že začnou lidé tancovat. Avšak lidé je zaháněli a volali, když neumíte zahrát nic veselejšího, jděte raději o dům dál. A tak flétna přinesla radost jen tomu nejmladšímu.

0: Evelinka šla zase po mezi a najednou hvízd. Někdo na ní zapískal. Copak je to za způsoby, zlobila se, ačkoliv ani nevěděla, kdo si něco tak neslušného dovoluje. A tu si všimla, že na ní zírají dvě velikánské oči schované za polštářem rozrazil ureze kvítku. Velikánské oči na malé hlavičce a obkroužené kolem dokola světlými kroužky. No všem, sisel. Hulal sisel tak, že mu nebylo rozumět ani slovo. Jak pak to mluvíš, kárala ho Evelinka. Co pak se to dělá mluvit s plnou pusou? Sisel si tlamičku vypráznil a světe zbor se. On v ní neměl zrníčka nebo semínka, on jí měl plnou hlíny. Já nepískal na tebe, já myslel, že jsi nebezpečí, vysvětloval polní žínce. Já myslel, že jsi sislojed. Co to děláš, křižovala se Evelinka. Co pak žejíš hlínu, když je kolem tolik zrní? Já ji nejím, já ji roznáším. Dělám si novou noru a nechci nechat haldu vyhrabané země zrovna před vchodem. Jak to pak vypadá? No to máš pravdu. Pohladila ho Evelinka po pískovém hřbítku. Ale ne, aby si políkal. To by tě bolelo bříško. To pohlazení se mu líbilo. Já myslel, že jsi sislojed. Tak jsem hevíznul, ať si dají sislové pozor. Svět je plný sislojedů. Káně je sislojed, tchoř je sislojed, sova je taky sislojed, vrány jsou sislojedí a lidi taky. Juvo, Evelínko, já asi spolknul trošku té hlíny. Mně začíná bolet bříško, honem mi ho pohláď. Evelínka mu pohladila bříško a sislík si pochvaloval. Už je to lepší, už si mi to asi zahnala. Tak běž dělat tu svou novou noru. Pokrákala ho polní žínka za chloupky na hlavě. Už jdu, sliboval sisel. Pak se otřepal a loudal se pomezi knoře. Evelinka se pootočila, že jako půjde dál, ale v tom se za ní ozvalo. Evelinko. Zase tu byla malá hlavička s dvěma velikýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky.
1: Já nemohu hrabat noru. Mě nějak bolí přední nožička. Pohlaď mi.
0: Evelinka se posadila na bobek a vzala sisla do klína. Která? Zeptala se nedůvěřivě.
1: Tohle.
0: Nastrčil jí pravou pacičku. Opatrně mu ji prohlédla, opatrně mu ji promačkala, ale na žádnou bolístku to nevypadalo. Ale to chování na klíně a to promačkávání se sislovi líbilo. Když mu Evelinka tlapku promačkala, vyhrkl.
1: Tahle mě taky strašně bolí.
0: A nastrčil jí levou pracičku. To už Evelinka tušila, že fixluje, že to jen tak dělá a že ho ve skutečnosti nebolí nic. Ale promačkala mu ji taky a pak ho vyšoupla z klína. Už to bude v pořádku. Utíkej.
1: Děkuju.
0: Rozhopkal se sislík vesele pomezi. Evelinka neudělala ani tři kroky, když se za ní zase ozvalo.
1: Evelinko.
0: Zase se na ní dívala malá hlavička s dvěma velikánskýma očima, obkrouženýma kolem dokola světlými kroužky. A ty oči se dívaly, jako by neuměly ani do pěti počítat.
1: Já nemohu utíkat, Evelinko. Ona mě bolí ještě zadní nožička.
0: Která?
1: Obě.
0: Vyhubkl jí sisel do klína. Mně se zdá, že tady někdo lže, mračila se na oko Evelinka. Ukaž, já ti sáhnu na nos. No ovšem, vždyť máš nos jako hadříček. Ale přesto mu promačkala obě zadní nožky a že ho jako vyšoupne z klína.
1: Ještě trošku, škemral sisel. Asi mě to bolí od toho hrabání. Hrabání je namáhavá práce, Evelínko.
0: Já vím, že je. Jenomže noru hrabeš předníma nožičkama a ty si stěžuješ na zadní.
1: Tak mi sáhni ještě jednou na nos,
0: prosil dál sislík. A když mu Evelinka zmáčkla čumáček, Celý se blaženě uculoval. Pak ho ale opravdu vystrnadila sklína. Sisel už ani nikam neutíkal.
1: Evelínko,
0: obrátil se na ní, sotvaže dopadl do trávy.
1: Mně se asi něco stalo. Mně tady píchlo.
0: Fňukal a hop Evelince do klína. Tam se nejprve uvelebil a teprve pak se začal tvářit, jako by to byla jeho poslední hodinka. Ty jeden podvodníku, čochnila ho polní žínka na prsíčkách. Ty si myslíš, že nevím, že ti vůbec nic není? Já ti povím, co ti je. Ty se chceš mazlit. Ty jsi prostě mazel. Je to tak?
1: Je, Evelínko.
0: Usmíval se přihlouple blažený Sisel.
1: Když se mnou se už dlouho nikdo nemazlil, víš? Naposled maminka, ale ta na nás neměla čas. Měla nás 8. A přitom měla jenom 4 nožičky. A na dvou musela sedět. A hladit 2 nožičkama 8 sislíků. To z toho jeden nic nemá. A ke všemu měla tlapičky tak krátké, že na nás na všechny ani nedosáhla. A než ji dorostli, tak ji odnesl sislojet.
0: Tak dobře, slitovala se Evelínka. Já tě trošku pomazlím. Potom ho chvilku hladila a pomačkávala a Sisel samou blažeností přivíral na maličké hlavě ty velikánské oči, obkroužené kolem dokola světlými kroužky.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: No, a já v těch hodinku, když měla...
2: Ahoj.
1: No, takový krásný prsten, víš, a teď jim jako jenom trošičku.
3: Co pak, děti? Učíte se? Učíte?
2: Ne. Ne, my už jsme se, taťulinku, učili.
1: No, a teď si jen tak povídáme.
3: Počkat, to by mě opravdu zajímalo. O čem si můžete povídat teď večer, když už máte být pomalu v posteli?
2: No, víš, taťulo, ona povídá spíš Mánička.
1: Já.
2: Protože já jsem nemocný.
1: On je hrozně nemocný, pane Spejble.
3: Co pak, chlapče? Nemáš teplotu? Nebolí tě v krku?
2: Nech mě, milý otče, domluvit. Já jsem jako nemocný pejsek. A Mánička je kočička, má mě vypravovat pohádku. No. Jenže tu o těch košelkách znám z paměti, tak místo toho přemýšlíme, jak by to bylo prýma mít takový kouzelný prsten, viď, Máni?
1: No, ten já bych, pane Spejble, víte, ten já bych moc chtěla.
2: No, já taky.
1: No, to bych s ním jenom takhle trošku otočila, víte, a splnilo by se nám každé přání.
3: A jaké pak přání by si s Máničko přála?
1: No to vám hned povím. Já bych s ním otočila.
3: Ano.
1: No, a měla bych krásné šaty a zlatou čelenku. A zpívala bych aspoň jako Iveta Bartošová.
2: Já zase bych s tím prstenem otočil a zpíval bych jako Dalibor Janda.
3: Tak tě přeci jen bolí v krku. Neměl by se vykloktat?
2: Ale ne, tati.
3: Ale jak vás tak poslouchám, tak se mi zdá, že u vás by ten prstýnek přišel do správných rukou.
1: No jistě.
2: Jo, tati, víš, že jo. Ale tati, co bys udělala s tím prstenem ty?
1: No.
3: Já?
1: No, ty.
3: Já bych s ním takhle pomalu točil.
1: To mě moc zajímá, pane Spejble.
3: Nepřerušuj mě, Mančko. Pomalu bych s ním točil a točil. A vy byste byli rychle v posteli, protože už máte dávno spát.
2: Teda, tati, to si mě pěkně zklamal.
1: To by, pane Spejble, vy nemáte vůbec pochopení pro dětskou duši.
3: Ale mám pochopení, Máničko, jenže musíte vy dětské duše mít pochopení pro mou otcovskou duši, která ví, že děti mají včas spát.
2: Tak nám, tati, vypravuje aspoň nějakou pohádku.
3: Hurvinko, mě je rozum, vždyť už je pozdě. A na Máničku už určitě čeká bábinka.
1: Ne, nečeká. Ona ví, že jsem u vás. Panu Spejble,
3: Když mě děti zrovna žádná nenapadá.
1: Ale to se mi nechce věřit. Horvinek říkal, že prý jste říkal, že můžete takové pohádky sypat z rukávu normálně.
3: To, že jsem říkal?
2: No. Ano, říkal. Já to dobře slyšel.
1: Já tomu věřím.
3: Já nic sypat nebudu.
1: No,
3: podívejte se, jak je tu uklizeno. Kdo bude ty rozsypané pohádky sbírat, no?
1: Nám stačí, když vysypete jenom jednu a tu mi lehko sebereme.
3: Jenom jednu?
1: No, jednu.
3: A pak hned spát, abyste nebyli ráno unavení.
1: Jistě.
2: My ti, taťuldo, slibujeme, že ráno budeme jako rybičky.
1: Jako rybka.
3: Jako rybka, jo. No tak jen, abyste se ráno nemrskali. Právě jako ta rybka. No. Už tušíte?
1: No.
3: Co jí našel? No.
1: Ten rybář.
3: Rybář, ano.
1: To myslíte tu zlatou rybku, co splnila každé přání.
3: Každé přání, ano.
2: Ta by se nám líbila. No, to je skoro jako ten kouzelný prsten.
1: No jistě.
2: Povídej, taťuldo.
3: Tak hezky poslouchej.
1: Ano.
3: Byl jednou jeden rybář a ten byl tak chudý, že mu nic jiného nezbývalo, než jít na ryby. Ale ryby jako navstek nebrali.
1: Aha.
3: Tak zbalil prut a šel pomalu domů, celý ustaraný, co budou vlastně jíst.
1: Ano.
3: A jak tak jde, kouká na břehu moře.
2: Jaké to bylo moře, taťulko? Středozemní? Nebo černé?
1: Prosím tě, nepřerušuj pana Spejbla, to je snad jedno, ne?
3: Správně, Máničko. Prostě ten rybář kouká a na břehu moře se mrská zlatá rybka.
1: Rybka, no.
3: To víte, ten rybář byl celý udivený, že tamhle mu ryby neberou.
1: No, no.
3: A tady se plácá ryba jen tak. A ještě k tomu zlatá.
1: No, a jak byla velká?
3: No, co já vím. Asi moc ne, když jí ten rybář hodil zpátky do moře, ne?
1: A to udělal dobrý skutek, vidíte, pane Spejble?
3: Ano, ano, ale Máničko, pro tebe je radost vyprávět pohádky.
1: Že ano?
3: Ano, udělal dobrý skutek a ta rybka,
1: ano.
3: Ta rybka to také dovedla ocenit. Vystrčila z vody tlamičku a povídá tomu rybáři, ať si cokoliv přeje,
1: ano.
3: Že mu to vyplní.
1: Jo, jo, jo, jo.
3: Rybář si ale povídá, no jo, ty určitě, taková mrňavá. Přišel domů, povídá to ženě a teď to začalo.
2: To ona ho asi pochválila, že byl tak hodný, viď, tatí?
3: Pochválila? To by si měl slyšet. Spráskla ruce a začala vykřikovat. Pro pána Jana, co jsem si to vzala za muže? To, kdybych si vzala huňku, tak jsem měla dávno vilu na Kocábě, ten by se jinak staral. A honem hnala rybáře zpátky na břeh, že na rodinu nemyslí, že nemají doma ani kousek chleba.
1: No tak, no? Že chtěla chleba, to chápu, ale... To jí nenapadlo něco lepšího.
3: Ale to víš, že napadlo, Máničko. Rybář, aby pořád neměl toho huňku na talíři, požádal rybku o chleba,
1: ano.
3: Ale sotva přiběhl domů, už zase bába na něj. To nevidíš, jak se nám domek rozpadá? Spadne nám střecha na chleba a my nebudeme mít ani chleba, ani kde bydlet.
2: Tak měli... Zavolat pokrývače, ne?
1: Prosím tě, kde by na to vzali peníze, když byli chudí?
3: Správně, Máničko, a pak? No. A pak řemyslníka neseženeš ani v Praze, že ano?
1: No.
3: Natož na břehu moře. Tak ten rybář, co mu zbývalo, honem běžel zpátky za rybkou. Když všechno vyřídil, jak si rybářka přála, honem se hnal zpátky domů a tam kouká. Vila jako na Kocábě a ve dveří žena.
1: Ano.
3: Co koukáš, to nevidíš, že nemám nic na sebe?
1: Yeah.
3: A ukazuje mu roztrhanou sukni.
1: No to.
2: Já vím, že ten rybář už toho měl pomalu dost.
3: Rybář, ano, ale rybářka ne. Když už měla plno krásného oblečení, tak si umínila, že bude starostová.
1: Starostová?
3: No jo, marně jí to ten rybář vymlouval, že nemůže být starostová, když není široko daleko žádný jiný dům než ten jejich.
1: Aha.
3: Jenže bába ho hnala zase za rybkou, že chce mít vesnici, kde bude ona starostovat.
1: Páni, ta rybářka ale myslela jen a jen na sebe.
3: Na sebe, ano, ano, to máš, Máničko, pravdu. A vůbec jí nevadí, že ten rybář od věčného běhání tam a zpátky úplně prošoupal podrážky a chodil bos.
2: Tak proč si nepřál, aby mu rybka darovala boty?
3: Vždyť on chudák ani neměl čas myslet na sebe, protože rybářce už starostování nestačilo a chtěla být baronkou, mít zámek.
1: Zámek.
3: No, a rybář se musel každý den ráno hlásit, jestli paní baronka nemá nějaké přání.
1: Teda.
2: Já si stejně myslím, že ten rybář byl tak hodný, že byla...
3: Hloupý.
1: No, to.
2: No,
3: chceš říct.
2: No. Ano.
3: No, možné to je. Jenže pohádka je pohádka a pak třeba měl tu bábu pořád trochu rád a věřil, že se jednou vyblázní.
1: A vybláznila se.
3: Ale kde pak? Jak někdo začne myslet pořád jen a jen na sebe, tak by se musel stát zázrak, aby se napravil.
1: Aha.
3: A ten se nestal.
1: Yeah.
3: Bábě už ani baronka nestačila, tak chtěla být carevnou.
1: Yeah. No,
3: rybáře už ani do zámku nepustila, kam by se hrnul takový otrhanec, otrhaný.
2: A toto ta rybka neviděla? Že vlastně neslouží rybářovi, ale bábě, která si to nezaslouží.
3: Však už také došla rybce trpělivost. A víte kdy?
1: Nevíme.
3: Ona si totiž bába carevna usmyslila, že když bude mořskou carevnou, takže nebude rybáře potřebovat. Jenže jak to tak rybář rybce řekl, tak ta si řekla pro sebe, no to bych měla hezkou vládkyni. Aha. A udělala jednou ploutvičkou šplouch sem, aha, druhou ploutvičkou šplouch tam.
1: Jo, jo, jo.
3: A bába už nebyla ani carevna, ani baronka, jo, ani starostová, jo, ale obyčejná rybářova žena jako dřív, ano, v roztrhané chalupě s jednou sukní. Tak vidíte, děti, jak to dopadá, když toho chce někdo moc a vůbec se o to nezasloužil.
2: To té bábě patřilo.
1: To tedy ano.
2: Ale co ten rybář?
3: Ten si sebral zase své pruty a šel na ryby. On totiž poznal, že žádná zlatá rybka to pravé štěstí nepřinese. Tak co? Kočičko a pejsku, ještě chcete ten kouzelný prstýnek?

Девчатко со сирками. Byla krutá zima, sněžilo a smrákalo se v tmavý večer. Byl to také poslední večer v roce, silvestrovský večer. A v té zimě a v té tmě chodilo po ulici chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. A s nožkama zčervenalýma a promodralýma zimou. V staré zástěrce mělo aromátku sirek. Jeden svazeček drželo v ruce. Nikdo si za celý den nic od ní nekoupil. Nikdo jí nedal jediný haléř. Chodila ulicemi hladová a promrzlá. Vypadala chuděrka velmi zakřiknutě. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé zlatavé vlásky, jež se jí na šíji krásně vlnily. Ale děvčátko nemyslelo vůbec na to, jak je hezké. Ze všech oken zářilo světlo a až na ulici překrásně voněla husí pečeně. Vždyť byl silvestrovský večer. Na to teď děvčátko myslelo. V zákoutí dvou domů, z nichž jeden vyčníval do ulice o kousek víc než druhý, se děvčátko schoulilo. Stáhlo nohy pod sebe, ale přesto mrzlo ještě víc než dříve. Domů se však neodvažovalo, vždyť neprodalo ani jedinou sirku a neutržilo jediný haléř. Ručky měla mrazem téměř stuhlé. Ach, jak by bylo hezké zahřát si je nad sirkou. Kdyby tak vytáhla jednu ze svazečku, rozškrtla jí o stěnu a zahřála si prsty. Vytáhla jednu, škrt. Jak zajiskřila, jak hoří. Hořela teplým, jasným plamenem jako svíčička, když držela kolem ní ruku. Jaké to bylo podivuhodné světlo. Děvčátku se zdálo, že sedí u velkých železných kamen s lesklými mosaznými kuličkami a mosazným komínkem. Hořelo v nich překrásně a jak hřáli. Děvčátko již natahovalo nožky, aby si je také ohřálo. V tom plamen zhasl. Kamna zmizela. Děvčátko sedělo na chodníku s ohárkem dohořelé sirky v ruce. Rozškrtlo novou, rozhořela se, svítila. A jak její záře dopadala na zeď, zeď se stala průhlednou jako závoj. Děvčátko jí vidělo do světnice. Stál tam stůl, prostřený zářivě bílým ubrusem a jemným porcelánem a na něm překrásně voněla pečená husa, nadívaná švestkami a jablky. A co bylo ještě nádhernější, husa vyskočila z mísy, kolébala se po podlaze s vidličkou a nožem v hřbetě a zamířila přímo k chuděrce děvčátku. V tom sirka zhasla a děvčátko vidělo zas jen masivní studenou zeď. Rozškrtlo další sirku. A pojednou se octlo pod překrásným vánočním stromkem. Byl ještě větší a ještě vyzdobenější než ten, který vidělo letos o Vánocích skleněnými dveřmi u bohatého kupce. Na jeho zelených větvích hořelo na tisíce svíček a zhlíželi odtamtud na děvčátko pestré ozdůbky, jako jsou ty, jež zdobí výkladní skříně. Děvčátko po nich natáhlo obě ruce. V tom sirka zhasla. Vánoční světýlka však stoupala výš a výš. Děvčátko vidělo, jak jsou z nich jasné hvězdy na nebi. Jedna z nich teď padá a kreslí po obloze dlouhou ohnivou čáru. Někdo umírá, řeklo si děvčátko. Neboť babička, jediný člověk, který k ní byl hodný, ale která již umřela, říkávala, když padá hvězda, odchází nějaká duše k Bohu. Děvčátko znovu rozškrtlo o zeď sirku. Zazářila a v její záři se objevila babička.
nesmírně jasná, zářící, přívětivá a předobrá. Babičko, zavolalo děvčátko, vezmi mě sebou. Já vím, že zmizíš, až sirka dohoří. Zmizíš jako ta teplá kamna, jako ta krásná husí pečeně a jako ten nádherný vánoční stromek. A rychle rozškrtla všechny zbylé sirky ze svazečku. Chtěla si babičku podržet co nejdéle. A sirky vydávaly takovou záři, že bylo jasněji než za bílého dne. Ještě nikdy nebyla babička tak hezká a tak velká. Vyzdvihla si děvčátko do náruče a letěli spolu v lesku a radosti vysoko, převysoko. Tam již nebyla ani zima, ani hlad, ani úzkost. Byli u Pána Boha. Ale v zákoutí u domu sedělo zamrazivého rána děvčátko s červenými tvářemi, s úsměvem na rtech a bylo mrtvé. Zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční jitro se rozbřesklo nad mrtvolkou, sedící tam se sirkami, jejichž jeden svazeček byl téměř vyškrtán. Chtěla se ohřát, říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, co krásného viděla a v jakém jasu odešla s babičkou do radostí nového roku.

po Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obrovský

skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned, sestřičko naše milená, zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžíku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Z pekla štěstí. Zhruba tou dobou sehnal noční ulicí i Hubert. Paničce nikdy neutíkal, na to byl příliš líný a teď se dal do běhu jen proto, aby se zbavil toho lichožrouta, který se ho držel zuby nechty. Ulice se svažovala k řece, na nábřeží kotvil parník, vlastně spíš starý, rezavý a opuštěný vrak. Na vodě se pohupovala loďka s osamělým rybářem, svítil si na splávek baterkou a Hubertovi se najednou také rozsvítilo. Skočil po hlavě do řeky, prudce krauloval, funěl, převrátil se na záda, udělal kotrmelec a pocítil náramnou úlevu. Konečně toho lichožrouta uprostřed řeky vytřásl z kožichu. Několika tempy se dostal ke břehu, vylezl z vody, oklepal se a honem domů. Panička Květuš si už určitě zoufá. Až na rybáře, který rád chytal v noci, spalo už celé město. Ten v pramici také trochu pospával. Na jednou pohladině začal hopsat splávek a prudce mu v rukou cukal. Rybář se široce rozkročil a tahal. A jistě ho čeká pěkný úlovek a tak vší silou zabral a něco s plesknutím dopadlo na dno pramice. Co to bylo? Nemohl tomu přijít na jméno, ale jméno to mělo. Dokonce vznešené Tulamor a měl z pekla štěstí. Žádný lichožrout neumí plavat. V rybníku, v řece nebo i ve vaně vodou hned nasákne, stěžkne a jde ke dnu. Kdyby se náhodou nechytil

0: chytil na háček, určitě by zůstal u dna.
1: Dneska už to zabalím a půjdu se vyspat. Ryby neberou,
0: říkal si rybář pro sebe. A ten divný úlovek popadl a vyhodil na břeh.
2: Taťuldo.
3: Cupank.
2: Taťuldo, jestli pak víš, že budu mít brzo narozeniny.
3: Jen jestli si nevymýšlíš. Máš je nějak moc často, Hurvajs.
2: Nic si nevymýšlím. To je přece kalendářový fakt. S tím se nedá nic dělat.
3: No dobře, no. No a co má být?
2: Domnívám se, že budeš mít hlavu plnou starostí, co mi koupíš.
3: Jen se nic o mé hlavě nedomnívej, něco dostaneš.
2: Já vím, punčoch jako posledně.
3: No a co, nebyl to snad dárek?
2: Nebyl. To byla součást rodičovské ošacovací akce. Stejně bys mě byl musel koupit. Foukalo mi na paty.
3: Kluku nevděčný. A co bys tedy chtěl?
2: Já bych chtěl nějakého živého tvora do domácnosti.
3: No a nemáš tu snad mě? Nejsem dost živý tvor?
2: Já nemyslím tebe, myslím nějaké zvíře, třeba kanárka.
3: Ani nápad. Co pak nemáme na hodinách kukačku?
2: Ale kukačka přece nespívá.
3: Tak ti zaspívám já, že ano? A je to, hele.
2: Tati, zadrž tento nápor na můj ubohý sluchovod. Chtěl bych něco, co by kolem mě poskakovalo. Třeba bílé myšky, taťuldo.
3: Tak dost, Hurvajs. Nepřipustím, aby kolem našeho rodinného krbu poskakovaly bílé myšky. Dalo mi to dost práce, než jsem pochytal ty šedivé.
2: Tak mi kup morče, taťuldo. Má takový roztomilý čumáček a 4 nožičky.
3: Ať si má roztomilých čumáčků a nožiček, kolik chce, do bytu mi to nesmí. Co pak jsem krotitel?
2: Stačilo by mi taky koťátko, takové malé, co ještě ani nevidí.
3: A já bych to pak vodil za ruku, ne? To pust z hlavy.
2: Tak mi kup alespoň žabku rosničku, co leze po žebříčku. Když vyleze nahoru, tak je hezky, víš?
3: Já vím. A co když nepoleze nahoru? Bude sedět dole jako pecka a pořád bude pršet, to zrovna.
2: Taťuldo, už to mám, rybičky.
3: No rybičky, tak proč to neřekneš hned, Hurvajs? Koupím ti jedny olejovky a je to.
2: Je, tati, já myslím živé rybičky, co plavou ve vodě.
3: No to vím taky, že plavou ve vodě. Jen mě pořád nepoučuj. Ale poslyš, Hurvajs, nedělá to randál?
2: No nějaké to šplouchnutí ploutví jim snad promineš, ne? Jináče jsou němé jako ryby.
3: No tak dobře, Hurvajs, budeš je tedy mít, když si to přeješ.
2: Je sláva, hurá!
3: Počkej, to ti povídám. Půjdu je vybrat s tebou, ať vidíš, jaké má tvůj otecko rybologické znalosti.
2: Taťuldo, pojď se podívat, jak se ty rybičky v akváriu krásně hemží.
3: Budeť by se nehemžili, však to taky bylo drahé. Za ty peníze bych se taky hemžil, Hurvajs.
2: Když mluvíš o těch penězích, taťulinku, tak bych ještě prosil o 50 haléřů.
3: Už zase? A na co prosím tě?
2: Budu jim muset koupit vši.
3: Blázníš? Chceš to kramarium zaneřádit?
2: Ale tati, já jim chci koupit vši vodní.
3: Od koho?
2: A ty mi nerozumíš. To jsou vodní vši, potrava pro ryby, víš?
3: Ale nic jim nebudeš kupovat. Zbyly nám od oběda 2 knedlíky, tak jim je tam hoď a hotovo.
2: Kde pak, taťuldo, to by najedli?
3: Tak nedostanou nic. Já je naučím si vybírat. Podívejme se na rybajzny.
2: Ach jo, tati, vždyť mě pochcípají.
3: Nic se neboj, až budou mít hlad, řeknou si sami.
2: Je, tati, podívej, jedna rybička schází, ta malá.
3: Tak se asi někam schovala, vidíš, Hurvajs, říkal jsem ti, vyber si větší. Koukej, jak se ta veliká, jak se má k světu.
2: Až moc, podívej, jak tu malou hoň. Je, taťuldo, že jí chce sežrat.
3: To snad ne. Necháš jí? Hele, fuj, lehni.
2: pořád za ní jezdí, taťu, do honem.
3: Tak dělej, nastav jí nohu nebo tak, já kvačím procedník a vylovím jí.
2: Měl si poslechnout tu paní v obchodě, říkala, že je to dravec.
3: Dravec, nedravec, vylovím jí a dostane výprask, takhle po ní mávnu.
2: Já, taťulo, proč mě polejváš?
3: Honím rybu, tak ty takhle, počkej, já tě dostanu.
2: Vždyť už nám teče voda pod postel, já si jdu vzít radši plavky.
3: Že tě nechtím, no počkej, ne.
2: Tati, nespadni tam, neumíš plavat.
3: Ale jen se neboj, však já toho žravce chytím.
2: Vždyť už jsi jako vodník, kape ti voda ze šosu.
3: Co mi do toho pořád mluvíš, už jsem ho mohl mít. Koho k nám teď čerti nesou, hurvaj, zdi otevřít. Počkej, už vím jak na tebe. No počkej, překvapím tě. Jediným mohutným skokem. Raz, dva, tři a chňap. Jezusko, ty mankote. Co? No, nazdar.
2: Taťulo, přišel pan Novák. Je, co jsi to udělal?
4: Prosím vás, co to tu děláte? Máme promáčený celý strop. Vy máte akvárium?
2: Omyl, pane Nováku. Už nemáme akvárium. Jak vidíte, máme z něj materiál pro sběrnu surovin.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
6: Jej, Pitlík tu spí. Ozvalo se za malou chvilinku odkud si zhora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo Pitlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá?
7: Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu.
6: A co je to tady?
7: Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány.
6: To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm.
7: A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého.
6: Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli.
7: Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je Pitlík se svou prací daleko.
6: Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík.
8: Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj Pitlíkovi a pozři na jeho rysy.
6: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
8: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy. Jak to narýsoval, ký to umný plán, kružnice, přímky, spirály, smyčky, takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál, jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti.
7: Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to. Pilní chlapíci měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo.
8: Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal Pitlíka za nohu.
6: Co je? Kde je plán? Vyhrkl Pitlík a začal hmatat kolem sebe.
7: Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale Pitlík Najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Tam! Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na pytlíka. Za ním! Zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na pytlíka. Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekadně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven. Teprve, když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po pytlíkovi. Ale ten už byl pryč. Daleko, daleko pryč. Právě se procházel u růžového keře.

La, la, la, la. Jak válčili mravenci se slony. Následující příběh vypráví o králi mravenců, který si svolal všechny své poddané, aby jim oznámil, že se bude ženit. Bylo z toho mnoho veselí. Vyhrávalo se na různé hudební nástroje, protože se shromáždil celý mravenčí národ, aby doprovodil svého krále ke svatebnímu obřadu. Právě tehdy se šel král slonů projít a uviděl planinou přecházet nesmírný dav mravenců, kterými byla pokryta celá zem. Král slonů se rozlobil, když spatřil tu záplavu a hemžení a zamrumlal. Co se tady děje, mravenci, že se vás tu tolik sešlo? Mravenci odpověděli. Doprovázíme našeho krále a jeho slavnostní svatební průvod. Král slonů se zeptal. A který pak je váš král? Mravenci hrdě ukázali. Tam ve středu, obklopený ostatními velmoži. Ale král slonů neviděl nic, jenom mravence kmitající se po zemi a podivil se. Jak vypadá ten váš král? Nemůžu ho rozeznat. Jaký pak to je vůbec král? Vy jste všichni jenom obyčejní mravenci. Kdybych věděl, kdo je váš panovník, rozšlápl bych ho. Mravenci vykřikli. Proč ponižuješ našeho krále? I jeho stvořil Bůh. Vypadá to, že vůbec nevíš, co je to slušnost. Jinak bys takhle nemluvil. I když jsi tak obrovský, my mravenci se tě nebojíme. Slušné vystupování vzbuzuje úctu, ale hrubého jednání se nikdo nezalekne. Král slonů zlostně vykřikl. Vy darební mravenci, co vlastně chcete? Když jste opravdoví hrdinové, tak jenom počkejte. Bojovně zatroubil, vyřítil se na mravence a všechny, co mu přišli pod nohy, rozdupal. Jenom ti, co rychle utekli, unikli smrti. Když král mravenců viděl, jak král slonů zabíjí jeho nevinné poddané, ohradil se proti tomu. Králi slonů, proč zabíjíš mé poddané, kteří ti vůbec nic neudělali? Král slonů zařval. Co si to dovoluješ? Zavři hubu! Král mravenců se ale nedal. Myslíš si, když jsi veliký, že můžeš všechno? Král slonů se ještě více rozlítil. Ty mravenčí mizero, buď už konečně sticha, nebo tě rozdupu na kaši. Mravenčí král mu odpověděl. Velký a statečný králi slonů, když chceš s námi bojovat, budiš. Nech tě po tvém, ale žádám tě o týdenní odklad. Král slonů se rozesmál. Ty mravenče jeden, souhlasím nejen s týdenním, ale třeba i s tříměsíčním odkladem. Když se dohodli, že boj začne za týden, vrátil se král mravenců domů, aby shromáždil všechny své poddané, kteří se rozutekli na všechny strany. A sešli se všichni, malí i velcí, staří i mladí, zkrátka všichni. Král jim přikázal, aby vyhloubili uprostřed pláně jámu. Když byla jáma hotová, vrátili se mravenci domů a oznámili králi, že je jeho rozkaz splněn. Král se vybral se všemi svými poddanými na bojiště. Bylo jich tolik, že byla celá planina černá. Také král slonů svolal všechny své poddané a zem nebylo vůbec vidět pro velké množství sloních těl. Když přišel na planinu, zvolal. Bídný králi mravenců, lhůta 7 dnů právě uplynula. Kde pak se ukrýváš? Král mravenců odpověděl. Čekám pouze na tvoji výzvu. A až mě budeš chtít napadnout, počkám tady na tebe. To zaslechl jakýsi opičák. A hned se vydal za králem mravenců a zeptal se. Proč chcete válčit se slony? Král mravenců mu všechno vyprávěl, jak slon jeho podané urážel, jak po nich začal dupat a zabíjet je a jenom ti, co stačili utéct, se zachránili. Opičák se vydal ještě za králem slonů. Proč chceš bojovat s mravenci? Co pak nám šejk, vládce pralesa Pelandok nenařídil, abychom mu hned dali na vědomí, jestliže se přihodí něco mimořádně dobrého nebo zlého?
Proč si tedy vyhlásil válku mravencům a neoznámil si to šejkovi vládci pralesa? Král slonů to uznal, obrátil se ke svým poddaným a oznámil jim, že půjdou složit poklonu šejkovi vládci pralesa. Po krátkém putování došli k místu, kde šejk sídlil, a král slonů mu ihned vzdal hold a sklonil před ním hluboko hlavu k zemi. Pelandok ho přátelsky oslovil. Co pak tě přivedlo, že jsi se objevil před mojí výsostí? Veličenstvo, odpověděl král slonů. Přišel jsem k vám, neboť se hanbím, že mě mravenec vyzval, abych s ním bojoval a použil přitom mnoho urážek a hanlivých slov. Mravenec je velmi troufalý, že chce s tebou bojovat, poznamenal šejk vládce pralesa. Ale když už je tomu tak, shromáždím svůj doprovod, abych viděl, jak budeš bojovat s mravenci. Zítra vyrazíme. Druhý den se Pelandok vydal na cestu. Seděl přitom na bílém nosorožci a všichni jeho poddaní obyvatelé džungle ho doprovázeli. Po krátkém putování přišli na kraj pláně. A tady se Pelandok zastavil a s ním i všichni jeho poddaní. Králi slonů, zvolal, vyšleme jako posla ke králi mravenců kozu. Pelandok oslovil kozičku. Sestro moje, jdi k tomu nerozumnému králi mravenců a řekni mu, že tě posílá šejk vládce pralesa, pán všech obyvatel džungle. Koza se hluboce uklonila a odešla vyhledat krále mravenců. Když k němu přišla, mravenčí král ji přátelsky oslovil. Kozo, kozičko, odkud přicházíš a co tě k nám přivádí? Koza odpověděla. Přicházím k tobě z rozkazu šejka vládce pralesa. A potom mu oznámila všechno, co mu Pelandok vzkázal. Když mravenčí král vyslechl sdělení kozy, vyšel ven se svými ministry a spatřil, že se na bojišti sešly četné zástupy obyvatel džungle. Mravence to velmi překvapilo a začali se zdvořile vyptávat svého krále. Veličenstvo, proč se obyvatelé džungle sešli uprostřed roviny s králem slonů? Chtějí nám snad zase ubližovat? Král mravenců nařídil. Velitelé mých vojsk, jděte se zeptat obyvatelů džungle, proč přišli na tuto pláň. Mravenci odešli a první, koho potkali, byl král lvů. Pozdravili ho. Veličenstvo, spravedlivý králi, náš král nás vyslal, abychom se zeptali, proč jste sem přišli. Král lvů odpověděl. Zatím to nevím, ale uděláte nejlépe, když se obrátíte přímo na šejka, vládce pralesa. Mravenčí ministři se zeptali. A kdo je ten šejk? Král lvů se podivil. Vy to nevíte. Vládcem je tamten, co sedí na hřbetě bílého nosorožce. On je pánem všech obyvatel džungle. Mravenčí ministři se rozhlédli a spatřili bílého Pelandoka sedět na hřbetě bílého nosorožce. Bradu a vousy měl celé bílé. Pomysleli si, ten nosorožec je ale blázen, že nosí toho starého jelínka. A vydali se na cestu. Když stanuli před Pelandokem, oslovili ho. Veličenstvo, přišli jsme, abychom se dozvěděli, proč jste přišel na toto bojiště. Náš král nám přikázal, abychom zjistili, proč jste zde shromáždil všechny obyvatele džungle. Vládce pralesa se dotazu nedivil. Můžete oznámit svému králi, že chci vidět boj mravenců se slony a na vlastní oči se přesvědčit, kdo bude poražen a kdo zvítězí. Mravenčí ministři vyslechli odpověď, vzdali Pelandokovi hold a vrátili se zpět ke svému králi. Veličenstvo, šejk vládce pralesa ti vzkazuje, přišel jsem sem, abych viděl, jak se váš král utká s králem slonů a stal se svědkem toho, kdo vyjde z boje jako vítěz a kdo bude poražen. Toto ti vzkazuje šejk vládce pralesa. Mravenčí král vzkaz vyslechl a trochu nevěřícně se zeptal. Páni ministři, nebyl tam s králem slonů také nějaký člověk? Ministři odpověděli. Člověk ne, veličenstvo. Člověka jsme tam neviděli. Pouze bílého Pelandoka. Král mravenců se na chvíli zamyslil a potom řekl.
Páni ministři, vydejte se ještě jednou ke králi slonů a požádejte ho, aby mi povolil ještě 2 dny odkladu. Teprve potom vytáhneme do boje. Ministři se hned vydali ke králi slonů a řekli mu: mocný králi, náš král tě žádá ještě o další 2 dny odkladu a potom vytáhne do boje. Král slonů souhlasil: dobře, ale řekněte svému králi, aby si pospíšil, neboť svědkem mého boje s vaším králem chce být sám šejk, vládce pralesa. Ministři se vrátili ke svému vladaři a přednesli mu slova krále slonů. Tehdy mravenčí král přikázal svým ministrům, aby se v předem vyhloubené jámě schromáždili všichni mravenci. Pak se do jámy nahrnuli všichni mravenci, od obyčejných černých a červených až po mravence jedovaté. Bylo jich tolik, že se jejich množství nedalo ani odhadnout. Druhý den, když vypršela lhůta a slunce právě vycházelo, se šejk vládce pralesa zeptal: kde pak jsou ti mravenci, že ještě nepřicházejí? Král slonů se naparoval: když nepřijdou, bez milosti spustoším jejich město a zabiju jejich krále a celou jeho rodinu. Ale v tom okamžiku přicházel mravenčí král s celým svým doprovodem. Šejk, vládce pralesa, varoval krále slonů, aby bojoval ze všech sil, jinak bude poražen. Za chvíli se mravenci seřadili na protilehlé straně jámy a hlasitě volali: velký a silný králi slonů, který si tak odvážný a statečný, pojď sem a my ti ukážeme. Král slonů se rozuřil, bojovně zatroubil a vyřítil se na mravenčího krále, jehož doprovod už čekal v jámě. Král slonů o jámě nevěděl a spadl do ní. Mravenci mu hned nalezli do chobotu, jiní do uší a do očí a začali ho kousat a štípat. Ve všech pórech, ve všech záhybech sloní kůže se hemžili mravenci, obyčejní černí a červení a jedovatí. Král slonů řval bolestí a válel se v jámě. Už si nevěděl rady. Mravenci vyrazili vítězný pokřik a také všichni obyvatelé džungle zavískali radostí, když viděli, že král mravenců přemohl lstí obrovského krále slonů. Král slonů brzy zahynul, neboť statisíce mravenců ho uštípali k smrti. Takový byl příběh velkého krále slonů, kterého zabili malí mravenci. Šejk, vládce pralesa, se potom obrátil ke všem přítomným. Tak to dopadne, když podvádíme a křivdíme tvorům božím. Přestože jsou mravenci mnohem menší než my, nepodceňujme je. I malí tvorové jsou odvážní a velmi stateční. Ale mravenci nejsou dost bystří, abychom je nemohli potrestat za lest, s jejíž pomocí zahubili slonního krále. Jděte a nazbírejte suchou trávu a klestí se suchými listy a zasypejte jim jámu. Pak vše zapalte a tak bude váš bratr, král slonů, pomstěný. Obyvatelé džungle se na rozkaz svého vládce vydali sbírat suchou trávu a klestí, naházeli ji do jámy a zapálili. Mravenci, kteří byli v jámě, buď zahynuli, nebo se dali na útěk. Viděli, že si znepřátelili svým lstivým chováním všechny obyvatele džungle a snažili se uchýlit do bezpečí. Vlezli do všech skalních skulin, do dutých stromů. Každý hledal bezpečí tam, kde se dalo. Takový osud stihl mravence. Šejk, vládce pralesa, pak promluvil: takto jsme naložili s mravenci, protože spáchali křivdu na králi slonů tím, že mu nastražili past, do které spadl. Nevíte, zahynuli všichni mravenci, co byli v jámě? Král lvů odpověděl: asi polovina je mrtvá, polovina stačila utéci. Bratři, vraťte se do svých domovů a vždy nejdříve přemýšlejte o všem, co hodláte vykonat, řekl šejk vládce pralesa Pelandok. Nedopouštíte se nikdy více ani křivdy, ani osočování, ani zrady jeden proti druhému, velký proti malému. Je třeba, abyste dbali mé rady, protože svárlivost a osočování neujdou odplaty. Toto byl poslední příběh chytrého jelínka Pelandoka, který ještě dlouho vládl
všem obyvatelům malajské džungle.

0: studovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. Pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva? Co sůva? Aha, oříšky! Oříšky!
0: Vápiti, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedy smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento nonc... Tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: Co?
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: Ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která vezbečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova vezbečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
0: No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví.
0: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je! Takže Justýna je výrovna na přeřekové oříšky, co?
0: No, no,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, tak to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: Vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy.
1: Smůly z hublí.
0: Piggy, Hugo. No. To by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafiléry. Amfiteátr. Ne. Jak se to? Aféru. Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Nemáme za potřetí dělat za se smůly z hublí v kafiléry. Co jste říká?
0: Amforu. Ne. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
2: Prosím, prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to, pečená vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: Pepík. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je. A neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Pepíkovi. Když Pepíka přivezli do nemocnice, ani o tom nevěděl. Ujížděl velkou rychlostí houkající sanitkou, které všechna auta uhýbala z cesty. Jen co poprvé otevřel oči, uvědomil si, že ho strašně bolí hlava. Vůbec nevěděl, kde je, a všechno se s ním motalo. Do očí mu svítilo ostré světlo a z toho světla vystupovalo několik hlav v zelených čepicích. Vypadali jako mimozemšťani. A Pepík si pomyslel, že je nejspíš na Marsu. No prosím, už kouká, řekla jedna hlava. Ale trvalo to, co? Zasmála se druhá. Dobrý den, pane, tak jak se máme? Ptala se třetí a čtvrtá hned utěšovala. To bude dobrý, my tě dáme dokupy. Pepík si hlavy podezíravě prohlížel. Oči byly trochu člověčí, ale pusu neměly vůbec. Dolní část obličeje jim zakrývaly zelené roušky. Třeba mají v hlavě místo pusy jen díru, otřásl se chlapec. V zápětí zjistil, že nemůže hýbat nohou a že ho bolí celé tělo a hlavně ta hlava. I nos se mu zdál trochu divný. No čepic, pomyslel si. Asi mě předělávají. Za chvíli ze mě bude taky Marťan. A máma mě ani nepozná. Nadzvedl opatrně ruku a viděl, že je úplně zelená.
1: To koukáš, co? Jsi zelenej jak Marťan.
0: Komentoval to další hlas. A Pepík věděl, že se nemýlil. Sebral všechnu odvahu a vypravil ze sebe. A vy jste hodní, Marťani? Zelené hlavy se rozchechtaly.
1: To víš, že jo,
0: ujišťovali ho. Ale Pepík jim moc nevěřil.
2: Ale jsi statečnej, to ti teda povím.
0: Pokračovala jiná Marťanka a píchla mu injekci.
3: Ty jsi musel letět takových 5 metrů.
0: Já letěl? Raketou? Divil se Pepík.
1: Kde pak raketou? Letěl z pohlavě, z kola.
0: Z jakýho kola? Žasl Pepík a představoval si nějaký vesmírný satelit. Z velkýho?
1: Z jízdního,
0: vysvětloval ten, co stál u hlavy, ale Pepík nechápal. Vůbec si nepamatoval, že spadl z kola. Nepamatoval si vůbec nic. To se někdy stává, když se člověk uhodí do hlavy. Po chvíli přemýšlení poznamenal.
3: Se divím, že se tady dá dýchat,
0: že je na Marsu kyslík.
1: Kyslíku tu máme dost, ty mudrlante. Za chvíli ti ho dám.
0: A teď už počítej do 10. Než napočítáš, tak už budeš spát.
3: Spát? Ale mě se ještě nechce,
0: bránil se Pepík.
3: A jak dlouho vy, Marťani, vlastně spíte? Kolik hodin?
0: Nikdo mu neodpověděl. Všichni měli spoustu práce.
1: Takže Pepík začal poslušně počítat. 1, 2, 3, 4 a už spal. Zaječelo to Pepíkovi u ucha.
3: Tak co, letíme?
1: Byl to malý Marťánek. Trochu připomínal gumovou rukavici. Prohlížel si Pepíka a vesele se šklebil od ucha k uchu.
3: Přitom dělal ve vzduchu kotrmelce.
1: Letíme! Přikývl Pepík a chytil se jeho malé zelené ruky. A tak letěli. Viděli všechno z výšky. Mars byl celý červený. Nikde žádné stromy, jen hory a krátery.
3: Je pěkný počasí, vykoupem se.
1: Lákal Pepíka Marťánek a to už prolítli horkým jezírkem. Pepík jen tak stačil zadržet dech.
3: Chy, chy, chy. A ještě jednou.
1: Chechtal se Marťánek a tentokrát se vnořili do ledového jezírka. Vrrr. Vyrazil ze sebe Pepík.
3: Moc otužilý nejsi, hošánku.
1: Zašklebil se jeho zelený kamarád.
3: Zkusíme něco mezi.
1: Za malou chvíli přistáli u zelených vodopádů, kde byla voda tak akorát. Létali teď skrz vodopád sem a tam a výskali přitom. Když je to přestalo bavit, zelená ručička vytáhla Pepíka zas nad oblaka a Pepík viděl jen špičky hor, které čněly nad mraky. Sem tam to z některé hory kouřilo.
3: To jsou sopky?
1: Divil se Pepík.
3: Kde pak sopky?
1: Vyprskl pobaveně Marťánek.
3: To naše mámy vaří oběd. Máš hlad? Zvu tě.
1: Dodal.
3: Tak jo,
1: zajásal Pepík a to už se snášeli k jedné kouřící hoře.
3: Mamí, vezu návštěvu.
1: Volal Marťánek a na ta slova z jednoho otvoru ve skále vykoukla zelená hlava v červeném šátku. V zápětí vyšla ven Marťánkova máma v zástěře a s vařečkou v ruce.
4: A heleme se, člobrda,
1: řekla a zvědavě si Pepíka prohlížela.
4: Tak pojď, si celý bledonký, potřebuješ mňamulo, po něm pěkně zezelenáš.
1: Usmála se a spiklenecky na Pepíka zamrkala. Vešli do marťanského domečku. Všude blikala světýlka, jako když se člověk ocitne mezi spoustou vánočních stromečků. Pepík se chvíli rozhlížel a pak uviděl něco jako sporák. Z něhož vyletovaly barevné blesky. Mezi jiskřivými výboji se vznášely zelené palačinky. Marťánkova máma popadla jakousi svítící

0: ptala se máma.
1: Žůžo! Žůžo!
0: Olizoval se Marťánek a Pepík se přidal.
2: Mňamulo je mňamózní.
0: To si budu pamatovat, usmívala se máma. Moje mňamulo je mňamózní. Pepík zblajzl další palačinku a zapil to zeleným nápojem, co mu podala máma Marťanka. Najednou se mu chtělo hrozně spát.
1: Hajaja!
0: Zeptal se ho Marťánek a Pepík přikývl.
2: Hajaja, hajaja.
0: Ze snu Pepíka vytrhl až jemný hlas mámy.
3: Jozívku, prober se, už to máš za sebou.
4: Otevřel oči a divil se.
3: Tak já nejsem na Marsu, mami.
0: Máma se usmála. Kde pak na Marsu? Jsi v posteli, v nemocnici. Sletěl jsi z kola a pořádně ses vysekal. Přinesla jsem ti ty tvoje časopisy o vesmíru a o mimozemšťanech, aby ses nenudil.
3: Pepík si přitáhl časopisy k sobě a úplně zapomněl, že ho něco bolí.
1: Mami, až přijdem domů, musíš mi udělat mňamulo. Jedl jsem ho na Marsu a je vážně mňamózní.

0: Alenka dostala nové kolo. Objede poprvé dům a volá.
1: Tátí, bez šlapání.
0: Objede dům podruhé a volá.
1: Tátí, bez držení.
0: Objede dům potřetí a volá.
1: Tátí, bez žubů. Chudinka holčička, chce to opatrně, víš?
0: Asi málo brzdila.

Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální, čtyři rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Gigi básnička. Ruf,
1: ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf.
0: A teď ještě jednou.
1: Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.piggy.cz a tam

0: dloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na seč čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvanko mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Někdy si nic někdy, někdy nic nepřinese. Houby rostou jen v lese, vždycky je hned zastrčí. Když ho cvanknou mezi oči, chodí pořád dokola. Když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, schoval jsem si do ní brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese, houby rostou len jen, jelen jen v lese. Vždycky je hned zastrčí, když ho cvrknu mezi oči. Chodí pořád dokola, když se vrátí, zavolá. Mám malinkou krabičku, do ní jsem si schoval brouka. Děda chodí na houby do pražského podloubí. Ten brouk špírou ve víčku neustále na mě kouká. Turisté tam potají, v noci na zeď čurají. Když vystrčí tykadla, mává s nima nebo točí. Nikdy nic nepřinese.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak hned vzali dvě včely pytlíka pod ramena, sypali ho ven z úlu a frrr do vzduchu s ním a k řece namočit ho do vody. Jak tak letěli, ani si zvlášť nevšimli, zahledli pod sebou jakýsi deštník. Červený, puntičkovaný. Právě jej kdosi zavíral. A kdo byste řekli, že tam byl? No ovšem, černý potemník se svými kamarády. Ale to už pytlík nepoznal, protože ho včely ponořili do vody až po vršičky tykadel. Teprve, když se vraceli zase do úlu, mokrý pytlík s překvapením poznal, nad kým letí. Zatřásl se strachem a jak se zatřásl, pokropil všechny dole. Docela řádně, jako nějaký déšť. První kapka padla náhodou na krtonožku. Prší, začala hned zděšeně volat. Ale než to dořekla, potemník už otevřel deštník a také taková bláznivá chvíle to byla. Než to dořekla, několik kobylek se zastavilo ve skákání, protože mysleli, že na ně někdo volá prr. Včely však jakoby nic zanesli pytlíka do úlu, on jim tam pěkně pokropil, jak se zimou třásl cestičky, a pak s ním zase letěli k vodě, aby ho znovu namočili. Ale zatím splešťule blátivá pod deštníkem přišla na to, že už neprší. A tak potemník zavřel deštník. A v té chvíli spatřila krtonožka, jak nad nimi letí včely s pytlíkem k vodě. Pi, začala volat, až se všichni broučci široko daleko rozběhli schovat, protože mysleli, že někdo volá kuřata.
3: Pytlík!
2: Vykoktala konečně krtonožka s prstem zdviženým k nebi. Za ním zavelel potemník a všichni se hnali k řece. Ovšem pěšky. Ale než doběhli k řece, včely už dávno pytlíka namočili a vraceli se zase do úlu. Co však čert nechtěl. Historie se opakovala. Jak přiletěli nad potemníka, pytlík se nezdržel, zase se zatřásl a krtonožka jako prvé zase zavolala prší. Potemník zase otevřel deštník a bác ho. Jak měli deštník nad sebou, ztratili rozhled a už zase neviděli, kam pytlík uletěl. Jen utíkali za ním horem pádem k úlu. No, nechci vám to vykládat dlouho. Možná, že někdo z vás už musí jít spát, ale s pytlíkem tak letěli včely nad potemníkem a jeho kamarády k vodě a zase k úlu alespoň, no, 50krát. 50krát volala krtonožka pi, pi, pi, pi, pi, pi, a běželi k řece, 50krát volala pr pr pr pr pr pr a běželi k úlu, 50krát potemník deštník otevřel a zavřel, 50krát je pytlík pokropil. Nakonec leželi všichni čtyři na zádech a sténali únavou a kolem nich leželi všichni ostatní broučci, kteří při každém pi-pi-pi-pi-pi se utíkali schovat a zmožené kobylky, které při každém pr-pr-pr-pr-pr se zastavili i v nejprudších skocích.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Tři šišlavé nevěsty. Jedna bohatá vdova měla tři dcery. Nejstarší z nich se jmenovala Dorotka, prostřední Bětuška a nejmladší Kačenka. Matka se v nich jen viděla, všecko jim dovolovala a tak si je rozmazlila, že si dcery dělali, co chtěli. Byly tak líné, že se nenaučili ani pořádně mluvit. I z řečí se mazlili a pošišlávali jedna hůř než druhá. Lidé si toho všimli. Tu a tam se někdo matce zmínil, že by měla být přísnější. Ale matka nedala na dcery dopustit. A kdo je nechválil, rozlil si u paní mámy ocet. Stará kmotřička dívky často napomínala a říkala jim: holky, aspoň mluvit se naučte. Uvidíte, že se vám mládenci budou smát a nevdáte se.
1: Ale kmotřičko, bránila matka své mazánky, však oni se naučí. Peněz mají dost, nač by se namáhali.
0: Dcery rostly, léta jim nestála a už byly všecky na vdávání. Matka je pěkně strojila, všude rozhlašovala, jaké jim chystá výbavy, jaké bude mít každá věno. Dívky byly dost hezké a není divu, že se brzy hlásilo pár ženichů. Mládenci přišli, matka je pohostila jako o posvícení, ale sotva dcery promluvili, každý hoch se zarazil a už nepřišel. Tak to trvalo několik let. Matce to bylo divné, že se ještě ani jedna dcera nevdala. Radila se s kmotřičkou a nakonec přece jen uznala, že dcerám vadí jejich šišlavá, rozmazlená řeč. Napomínala dcery, aby mnoho nemluvili, přijde-li kdo na návštěvu. Ale bylo pozdě. Po celém kraji si povídali o těch šišlavých panách. Hoši nedbali bohatého věna a nikdo ostavení ani nezavadil. Jednou přijel ke kmotřičce mladý kupec z dalekého městečka. Nevěděl o ničem, zastavil se jen proto, že měl cestu kolem a protože se jeho maminka s kmotřičkou za mlada znali. Kmotřička vypravovala kupci o třech nevěstách. Kupec měl rád peníze a když slyšel, že dívky jsou bohaté, prosil kmotřičku, aby tam s ním jela. Kmotřička hned vzkázala, že přijede s ženichem. Matka přísně nakázala dcerám, aby před kupcem nepromluvili ani slova a chystala velikou trachtaci. Dcery pomáhali a od rána vařili, pekli a smažili, že byla vůně po celém domě. Dcery rády jídali slejšky i mysleli, že si ženich také pochutná. Udělali jich mísu, pěkně je zavařili v mléce, usmažili na másle a posypali čerstvým tvarohem. Když byl oběd hotový, všecky tři dcery se oblékly do svátečních šatů, seděly ve světnici a matka je napomínala, aby mlčeli. V poledne přijela kmotřička se ženichem. Matka je pěkně uvítala a hned je vedla do světnice. Dcery se poklonili, ale žádná nepromluvila ani slova. Matka je omlouvala, že jsou stydlavé, že nikam nepřijdou a nejsou zvyklé na návštěvy. Kupci se dcery líbili ale hlavně se mu líbilo, když viděl, že to je zámožný dům. A nic mu nevadilo, že pany nemluví. Matka vykládala s kmotřičkou, dcery mlčely, ženich se po nich po očku díval a mlčel také. Najednou skočila kočka na pec k míse, kde byly slejšky, a pustila se do nich. Kačenka to viděla, bála se, aby si toho ženich nevšiml, a vykřikla.
2: Maminko, kotka, tjátka, tjejtky!
0: V tom si vzpomněla, že nemá mluvit. Zapálila se a bylo jí do pláče. Prostřední dcera Bětuška viděla, že se matka mračí, i napomenula sestru.
2: Katenko, nic!
0: Matka se na ní zostra podívala. Bětuška se zarazila a za chvilku se tiše vytratila ze světnice. Nejstarší Dorotka byla ráda, že si nezadala. Myslela, že si ji kupec vezme, protože neslyšel, že také šišlá. I nezadržela se a řekla matce.
2: Dobře, ze sem nic nezejkla. Aspoň jsem se nepodzejkla.
0: Kupec byl najednou jako na trní. Matka to chtěla všechno zamluvit, vyptávala se ho, jak se mu daří s obchodem, a za chvilku všichni zasedli k obědu. Jídel bylo mnoho. Všecko bylo dobré a ty nešťastné slejšky ani nepřišly na stůl. Matka nutila hosta do jídla. Nalévala mu piva, vína. Potom i kmotřička vypravovala, jak jsou dcery skromné a co dostanou, ale nic to nepomohlo. Ženich se najedl, napil, po obědě poseděl, poděkoval za pohoštění, dal zapřáhnout a odjel s kmotřičkou. Cestou jí řekl, že by raději chodil po světě se žebráckou mošnou, než by si vzal takové šišlavé nemehlo. Matka naříkala, hubovala, proč dcery nemlčely, ale ženich se nevrátil a dcery se nevdali.
3: Jendo, nemohl by sem sníst tu žížalu?
4: Nemohl. Sníst žížalu není důkaz odvahy. To je akorát důkaz, že jsi čuně. Vendelíne, pojď. Adámek.
5: Jo.
4: Na. A ode dneška smí nahrát jen ten, kdo se podepíše v hladomorně. Jasný?
6: Jasný.
4: Běžte.
3: I křestní.
4: I křestní.
3: Já nevím, proč jsme se nemohli jít podepsat ve dne.
5: Ve dne to není ono, ve dne se tam pasou kozy. Přidej, přidej.
3: A v noci co?
5: Co v noci co?
3: Co se tam děje v noci nenormálního?
5: Nenormálního nic, normálně tam straší.
7: Krásně je na horách. V neděli večer otočila Káťa kalendář a tam uprostřed příštího týdne stálo černé na bílém. Pololetní prázdniny. Hurá, pojedeme na hory, lítala Káťa po pokoji jako meteor. Já už se šíleně těším, taky se už tak šíleně těšíš. Škubánek seděl na koberci a drbal se packou za uchem.
8: Na horách jsem ještě nikdy nebyl. Tak nemůžu vědět, jestli se mám těšit nebo ne.
7: Než se vrátím zítra ze školy, připrav seznam, co si vezmeme sebou. Když se druhý den Káťa vrátila domů, podal jí Škubánek hrdě velký list linkovaného papíru. Stálo na něm: seznam potřeb na hory. Za prvé špekáčky, za druhé špekáčky, za třetí špekáčky.
8: Nic jiného tě nenapadlo? Ještě bychom měli mít lovecký salám, kdybychom se setkali s medvědem, a trvanlivý salám, kdyby nás zasypala lavina. A co takhle třeba lyže? Úplně jsem zapomněl. Mluv, ty musíme koupit nejdřív.
7: Škubánek si hrdě vykračoval domů s červenými lyžemi na rameně. Na plotě ležel kocour Luciáš a hned byl samý zájem.
6: Mňaucta, snad nejedete na hory, mládeži, mňau.
9: Zítra ráno pošlem ti pohlednici se sněhem, slibovala Káťa.
7: Konečně seděli ve vlaku a Škubánek hned rozbalil první špekáčky.
6: Dobré chutnání, sportovci, mňau.
7: Ozval se v rohu kupé za novinami známý hlas. Nebyl to nikdo jiný než kocour Luciáš osobně.
6: Mňau, rozhodl jsem se, že pojedu taky. Mňau, co v Praze o prázdninách, že?
7: Cesta rychle uběhla a už tu byla zastávka, kde se z vlaku vysypali všichni lyžaři. Sluníčko svítilo a sníh jiskřil, až to přivíralo oči.
9: Krásně je na horách, zahalekala Káťa a Škubánek se radostí rozštěkal. A co teprve, až si vzali lyže, Káťa už byla na horách potřetí, ale Škubánek se nestačil divit. Vůbec nemusel běžet, ani zvedat, ani střídat tlapky a přitom se řítil z kopce rychlostí přímo kosmickou. Chyba ovšem byla, že ty lyže byly naprosto neposlušné a jezdili si, kam se jim chtělo. Nejraději si to namířili rovnou do lesa nebo do potoka. Jednou dokonce na střechu horské boudy. Ještě štěstí, že to byla bouda záchranné služby. Za oknem stál strejda Bernardín a dalekohledem pozoroval svěřený úsek. Jak viděl Škubánka, který zahučel ze střechy rovnou do závěje, pověsil si honem na krk soudek s rumem a běžel dávat první pomoc. Vyhrabal ho a dovezl na svém skibobu přímo ke Kátě.
10: Toho pejska si radši hlídejte, slečinko. Hory mají svá nebezpečí, která nesmíme podceňovat. A zvlášť letos, neslyšeli jste, že tu řádí jety?
9: Co je to za zvíře? Zajímala se Káťa.
10: Kde pak zvíře? Jety je sněžný muž. Něco mezi krakonošem a lavinou, vysvětloval Bernardín. Minulý týden zboural dvě horské boudy, překousl na silnici sněžný pluh i s řidičem a nakonec spolknul motor od lanovky. Teď strašně vrčí, ale to je štěstí, můžete ho aspoň slyšet. Dřív se totiž připlížil nepozorovaně a bylo po vás veta, poroučila se horská služba.
7: Druhý den ráno někdo zaťukal na dveře pokoje. Na prahu stál vepřík, koza a husa. Vepřík, který tříčlenou delegaci vedl, se zdvořile uklonil.
11: Vážená slečno, jménem karnevalového výboru spolku drobného hospodářského zvířectva na rekreační boudě Jitřenka, dovoluji si vás požádat, abyste přijala funkci rozhodčí při volbě nejlepší masky lyžařského karnevalového odpoledne.
7: Káťa přijala jmenování důstojně, ale když za zvířátky zapadly dveře, nebyla k zadržení.
9: Teď se musíme ukázat, Škubánku. Uděláš si nejkrásnější a nejvtipnější masku.
8: Tak dost, zlobil se Škubánek. Já jsem tu kvůli serióznímu sportovnímu tréninku a nebudu nikomu dělat maškaru. To je zábava leda pro kočku.
6: Já ti dám pro kočku,
7: šklebil se Luciáš pod fousy.
6: To bude zábava pro kocoura a kapitální, mňau, to si piš.

0: Nadešlo sobotní odpoledne. Na cvičné louce byla malá tribuna a na ní pod girlandami a lampiony trůnila Káťa po boku předsedy Vepříka. Káťa byla ve špatné náladě. Doufala, že přece jenom Škubánka přemluví, ale ten se nedal. Hudební skupina Ledňáčci začala hrát a na louku vjela první maska. V Kátě hrklo.
1: Vždyť je to Škubánek!
0: Ale byl to jen křeček za Škubánka maskovaný. Předváděl všelijaké krkolomné pády a komické jízdy pospátku. Diváci se smáli a tleskali originalitě nápadu. Jen Kátě to nepřipadalo příliš vtipné a tvářila se kysele. Vepřík už ohlašoval další masku. K úžasu diváků to byl zase Škubánek. Měl sice nepřiměřeně dlouhý krk a na nohou kopítka, což svědčilo o tom, že je to nejspíš kozel. Kozel Pepa. Ještě nestačil obět kolo a už se na louce objevil další Škubánek. A další. Malí, velcí, tlustí, tencí, samí Škubánci. Publikum už ani netleskalo a někteří dokonce pískali. Ačkoliv bylo 10:00, Káťa se spotila hrůzou. Jen kocour se škdařil. Každý mu sedl na vějičku, že jako Škubánek bude mít u Káti jedinečnou šanci na výhru.

0: A to už se ozval vepřík.
1: Prosíme rozhodčí, aby vyhlásila nejlepší masku.
0: Káťa upadla do rozpaku.
2: Co mám dělat, když jsou všichni stejní?
0: V tom se ozvala fanfára a na louku vjelo 7 maličkých trpaslíků zapřažených do saní s rolničkami. Na saních seděla Sněhurka a posílala polibky na všechny strany. Ledňáčci začali pohotově hrát. Hej ho, hej ho, a trpaslíci jdou. Diváci propukli v jásot a volali: první cena, první cena. Sněhurka si nadzvedla masku a rošťácky mrkla na Káťu.
2: Vždyť je to Škubánek,
0: vykřikla Káťa a vepřík mu slavnostně pověsil na krk věnec špekáčků. Škubánek si musel znova nasadit masku, všichni ho fotografovali a za zvuků pochodu jel čestnou jízdu po louce. Každému z trpaslíků hodil jeden špekáček a ti jej spolkli jako malinu. Bodeť ne, vždyť to nebyl nikdo jiný než maskované myši a to bylo něco pro ně. Vítězství je tak rozjařilo, že se pustili z kopce tryskem. Ale to byla chyba. Saně nabrali takovou rychlost, že myši před nimi nestačili utíkat, pustili opratě a ducha přítomně naskákali do závějí u cesty. Jen Škubánek Sněhurka se řítil sám na saních rovnou se sjezdovky. Náhle uslyšel podezřelé vrčení, jako by proti němu za nejbližší zatáčkou supěl traktor. Vrčení sílilo, Škubánek zavřel oči a čekal náraz. V tom ho něco měkce zachytilo, jako by byl jenom míček na hraní. Bylo to silné a chlupaté, funělo to a vrčelo.
1: To nebude strejda služba Bernardín, pomyslel si Škubánek. To bude něco většího.
0: Opatrně otevřel jedno oko, ale honem je zase zavřel. Nad ním se zubila tlama jako vrata plná bílých tesáků.
3: Já jsem Yeti, jak Yeti,
0: prohlásila tlama. A následovalo cosi, co mělo být nejspíš smích, ale znělo to jako cirkulárka.
3: Po tomhle pozdravu už obvykle každého slupnu, ale ty jsi taková miloučka, pěkňoučka, tebe hned nespapám, nejsi ty náhodou Sněhurka.
1: Jsem a opravdu náhodou.
0: Špitnul Škubánek.
3: O, to je můj sen,
0: rozářil se Yeti.
3: Sněžný muž a Sněhurka, my dva se k sobě báječně hodíme. Odnesu si tě do svého domečku a budeš moje nevěsta. Budeš mi štípat dříví a pusinky. Štípané mám totiž nejradši.
0: Yeti si hodil sáňky se Sněhurkou pod paží a dali se na cestu. Co krok, to 4 metry. Za chvilku byli doma. Vypadalo to tam jako v obrovské psí boudě. Byla tam zima, všude plno pavučin a na zemi kupa polen.
3: Tohle teď bude naše království, sliboval obr. Když budeš hodná Sněhurka, ulovím ti k večeři nějakého turistu.
1: Musím vás zklamat, pane Yeti,
0: osmělil se Škubánek.
1: Ale já byl Sněhurka jen pro dnešní karneval, jinak jsem pes z Prahy 6 a říkají mi Škubánek.
3: Tak ty jsi mě chtěl napálit.
0: začal vyvádět jety.
3: Já chci Sněhurku, já jsem tak nešťastný, au, au, já jsem tak rozzuřený.
0: A mlátil kolem sebe tlapami, popadl ohromnou sekiru a zaburácel.
3: Teď se těš, nadělám z tebe sekanou.
0: Škubánek nečekal, uskočil stranou a sekira dopadla jen na borové poleno na zemi. Rázem bylo na dva kusy. A když se chlupatec proti němu znovu napřáhl, rychle mu podstrčil další špalek. Hop sem, hop tam, škubánek přeskakoval polena a dříví jen praštělo. Než Jety ho přešel první nával zlosti, měli naštípáno na týden.
1: Sněhurka sice nejsem, ale když chvíli počkáš, můžem spolu povečeřet.
0: Nabídl mu škubánek a zapálil v krbu. Jety mu tím vstekem tak vytrávilo, že ho zmínka o večeři zaujala. Škubánek sundal z krku špekáčky, napíchal je na vidle a začal je opékat. Linula se z nich taková vůně, že se Jety mu zbíhaly sliny.
3: Mňám, mňám, to je dobrota. Něco takového jsem ještě nejedl. Mňám, to je báječné. Dej mi ještě.
1: Takový velký a neumí poprosit?
0: Napomínal ho škubánek a předvedl Jetimu, jak se panáčkuje. A tak jedli a jedli, a než dojedli celý věnec, uměl Jety i lehni a sedni a dávat pac. Když špekáčky došly, obrze smutněl.
1: Víš co?
0: Navrhnul škubánek.
1: Odnes mě na Jitřenku, já jim řeknu, jak jsi mě zachránil na sjezdovce a za odměnu dostaneš špekáčků, kolik budeš chtít.
0: A tak běželi, co skok, to 10 metrů. Na Jitřence zatím všechna zvířátka hledala škubánka, ale že byli všichni oblečení za škubánky, pořád se pletli a toho pravého ne a ne najít. Bernardín už posté propátral okolí. Najednou uviděl, jak se blíží od lesa cosi obrovského. Zamířil na to dalekohled a omdlel jako špalek.
2: Pomoc! Zachraňte záchranou službu!
0: Volala Káťa.
1: Už běžím!
0: Halekal škubánek, který seděl Jetimu na ramenou.
1: Tohle je můj kamarád Jetík. Neboj se, už je ochočený.
0: Bernardínovi dali loknout z vlastního soudku a když se probral, myslel, že si přihnul víc, než bylo třeba. Před ním panáčkoval Jety a dával mu pac.
1: Přivedl jsem vám nového člena horské záchranné služby,
0: oznamoval škubánek.
1: Lepšího nikde nemají. Platit ho můžete ve špekáčkách, ale to ti povídám, Jetíku, turisty už necháš na pokoji.
3: Abych se přiznal, já turisty stejně moc nerád,
0: omlouval se Jety.
3: Ty sjezdové boty strašně tlačí v žaludku. Špekáčky jsou mnohem lepší. Mňam, mňam.
0: A tak, než nadešel poslední večer na horách, všechno dobře dopadlo. Káťa našla škubánka, Jety dobře placené zaměstnání a záchranná služba nového strážce hor první velikosti.

0: Figy hádanka. Který ptáček nosí fráček? Co to je?
1: Bude kos.
0: No.
2: Má krásný černý fráček.
0: Vlaštovka?
2: Ptáček, fráček.
0: A možná i legračně chodí, jako číšník třeba.
1: To bude tučňák.
0: Tučňák nosí.

V Kocourkově zbourali před dávnými časy školu. Náč je nám škola, povídali si. Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnicí se psát nedá, i kdybychom chtěli. Místo zbořené školy nasázeli brambory, mysleli si, jak to chytře provedli a přemýšleli, co by ještě chytrého mohli udělat. Přemýšleli rok, přemýšleli dva roky, tři, čtyři a čas jim pěkně utíkal. Víte co, povídá jednou ten nejchytřejší z nejchytřejších, pojďme a postavíme si školu. No, nač bychom stavěli školu? Bručeli ostatní, před lety jsme ji zbourali a teď ji máme stavět? Knedlíky na talíři počítat nemusíme, kaše není na čtení a jitrnici se psát nedá. Proč máme stavět školu? Ale ten nejchytřejší z nejchytřejších se nedal, povídá. Postavíme školu a budeme v ní učit kocourkovské chytrosti. Žádné psaní, čtení, počítání. Uvidíte, že k nám budou chodit lidé z celého světa, aby se naší chytrosti naučili. To ano, řekli ostatní. Pro slávu Kocourkova můžeme něco udělat. Postavíme školu. Ale nikdo nevěděl, jak se staví dům. Nikdo z nich nedovedl ani číst, ani psát, ani počítat. Radili se a radili, až ten nejchytřejší z nejchytřejších řekl, jaké pak dlouhé rady, hlavní věc, aby dům měl střechu. Když nemá dům střechu, prší do světnice. Já jsem proto, abychom začali s tím nejdůležitějším, se střechou. A tak začali v Kocourkově stavět střechu. Když měli střechu hotovou, začali se zase radit, jak pod tou střechou postavit dům. Musíme střechu zvednout, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, a pod střechou rychle stavět zdi. 100 nejsilnějších pantátů z Kocourkova zvedlo střechu na ramena a drželi ji, až se jim čela potila. Ostatní kocourkovští rychle stavěli pod střechou zdi. Ale pantátové nemohli střechu udržet. Střecha byla těžká a tlačila je k zemi. Shrbili se, schýbali, někteří i klekli, tak se střecha nahnula. Do večera měli kocourkovští postavené zdi a o zdi opřeli střechu. Škola měla nizoučké zdi a na straně, kde pantátové klečeli, nebyla zeď o nic vyšší než kopřivy u cesty. Postavili jsme školu trochu nízkou, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších, ale to nevadí, když se ve škole žáci skrčí a sehnou hlavu, bude se jim sedět docela hezky. Kocourkovští chodili nejdříve kolem nové školy a prohlíželi si ji zvenčí. Pak si řekli, že se podívají dovnitř. Začali hledat dveře, ale nemohli je najít. No to je divné, divili se. Každý dům má přece dveře. Jak to, že nemá dveře naše nová škola? I zamyslel se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, škola opravdu nemá dveře. Víte proč? No to bude asi tím, že jsme škole dveře neudělali. Uděláme dveře a těmi dveřmi budeme chodit do školy. A tak prorazili kocourkovští do zdi díru a udělali dveře.
Dveře byly tak malé a nízké, že kdo chtěl do školy, musel lézt po čtyřech. To nevadí, řekl nejchytřejší z nejchytřejších. Když žáci polezou do školy po čtyřech, neprošoupou si aspoň podrážky na botách. Hned se s několika pantáty protáhl dveřmi do školy. Ve škole si dřepli na zem, aby se neuhodili do hlavy a divili se, co to? Vždyť je tu černo-černá tma, u nás v chalupách je světlo a tady je tma. I zamyslil se ten nejchytřejší z nejchytřejších a řekl, ve škole je opravdu tma. Víte proč? To bude asi tím, že jsme škole neudělali okna, ale děláním okna se už zdržovat nebudeme. Nachytáme venku světlo do pytlů a nanosíme je do školy v pytlích. A tak chytali kocourkovští pantátové světlo do pytlů, pytle pevně svazovali, ve škole rozvazovali a světlo z pytlů vysypávali. Ale ve škole byla pořád stejná tma. Kolik světla potřebuje taková nízoučká škola, vzdychali a nosili pytle. Co světla by asi potřebovala vysoká škola? A byli rádi, že postavili školu tak nízkou. Máme asi řídké pytle, řekl ten nejchytřejší z nejchytřejších. A všechno světlo nám cestou vyteče. Vezměte raději bandasky a hrnce s pokličkami a do nich chytejte světlo. Tak to půjde jistě rychleji. Celý týden nosili kocourkovští pantátové do školy světlo v bandaskách a hrncích a ve škole byla tma jako dřív. A já myslím, že tam mají tmu dodnes.

0: až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: tak. Owej, owej. Toto boli. Au, můj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: To ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: No,
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
1: Fuj.
0: Pštrosíčí,
1: no tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj. Taky na prskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Ha, ha.
1: Ach jo.
2: Piggy vtip.
3: Hana snědla právě upečený koláč sama. Rozlobená maminka se jí ptá. A to si vůbec nepomyslela na

0: svého bratra?
1: Pomyslela, právě proto jsem tolik spěchala.
2: No, to se ale nedělá. Má se člověk rozdělit.
3: No, ale Vojto, to je jasné, že se to nedělá, ale tohle je vtip.
4: Běhala myška okolo bříška, šup do pupíčka.
5: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky. Piggy se mi přišel pochlubit, jak se mu blesku rychle podařilo vypěstovat hřeřichu. A aby jeho snaha nebyla zbytečná, dneska si uděláme salát s hřeřichou.
3: Hurá! Byl jsem totiž za kachnou Justínou, aby mi poradila, co bych mohl vypěstovat úplně sám, ale rychle, abych nemusel dlouho čekat. A poradila mi hřeřichu. Tyjo, a vyrostla skoro přes noc ta hřeřicha.
5: Tak to tě nebude mrzet, že ji dneska sníme. Vypěstuješ si novou, když to jde takhle jako po másle. Uděláme si z hřeřichy vynikající, nádherně zelený salát.
3: Tak jo, jsem zvědavý, jak ta hřeřicha bude chutnat.
5: Pustme se do vaření. Budeme potřebovat římský salát, dále salát polníček, jeden hrnek plný hřeřichy, jednu okurku a rajčátka.
3: Počkej. Budeš nám muset vysvětlit ty saláty. Střílíš tady ty názvy, jeden salát za druhým, zlínský a dolníček, horníček, nebo co, já nevím, který je který, vůbec.
5: Takže, římský salát je takový menší, úzký a podlouhlý salátek. Velký přesně do tlapky.
0: Aha.
5: Nahoře má tmavě zelené listy, ale když je loupeš, jsou čím dál světlejší a takové pevnější a úplně uprostřed už je jen zelenkavý nebo světle žlutý.
0: Aha.
5: Listy římského salátu krásně křupají.
3: Dobrá, římský. A teď ten druhý, ten dolníček nebo popelníček nebo...
5: Polníček, Piggy.
3: Polníček.
5: Z jeho názvu vyčteš to, že roste na poli.
3: Polníček, jo.
5: A lístečky polníčku jsou jasně zelené a mají takovou skoro až oříškovou chuť. Oba saláty mají spoustu vitamínů. Tak, teď už salátům rozumíš a pustíme se do přípravy salátu. Vezmi přichystané saláty, oper je pod vodou od hlíny a pak ty lístky jenom tak kopítkem natrhej tamhle do připravené mísy na menší kousky.
3: Trhám.
5: Já zatím nakrájím okurku a rajčátka na půl kolečka.
3: Salát natrhán, laskonko, trhal jsem jak vsteklej vlčák.
5: Salátu přidáme nakrájenou okurku, rajčátka i řeřichu a zamícháme. Kdo by měl chuť, může si k takovému salátku připravit ještě i dressing, zálivku z dalších bylinek.
3: Jojda, z jakých?
5: Z olivového oleje, jednoho stroužku česneku, půl hrnku mátových lístků, jedné lžíce citrónové šťávy, půl lžičky hořčice, soli a pepře. Můžete míchat ručně, nebo všechny tyhle ingredience necháte maminku promíchat v mixéru.
3: Počkej, já to zopakuju, jo? Olivový olej, jeden stroužek česneku, půl hrnku mátových lístků, citronovou šťávu, půl lžičky horčice, sůl a pepř.
5: Tak, salát nandáme na talíře, přelijeme tímhle dressingem a můžeme jíst.
3: Já už vím.
5: No tak, Piggy, nebuď tak nenechavý. Počkej aspoň, až se rozloučím s dětmi.
3: Já už to nevydržím. Ahoj, ahoj, děti.
5: Recept i postup na salát s řeřichou najdete na www.piggy.cz. A těším se na příště, mlsotkové a šmakovinky. Tak ahoj!
3: Jaskonko, pojď honem, je to veliká mňamka!

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

0: Osmá kapitola. Hmyzouni bzouni.
1: Adélka seděla na pařezu a kreslila obrázky. Skřítek výletník jí obdivně koukal přes rameno, ale Bůča, Bláža a Pupíno zatím na trávě poskakovali a chytali lelky. Pupíno všetečně strkal chobot do všech škvír a tak se stalo, že z hnízda v podzemí vyletěli obrovští pruhovaní hmyzouni bzouni. Kamarádi z nich nespustili oči. Báli se jejich bambulatého nosu, který se snažili nafukovat do špičatého sosáku. Vypadali ještě hrozivěji než sršni na planetě Zemi. I Adélku jejich hlasité bzučení vyrušilo a polekaně zvedla oči od svých malůvek. Hmyzouni se zatím rozdělili na menší skupinky a létali okolo Bůči, Pupína a Bláži, až se jim z toho zakroutily jejich dlouhé krky. Bůča vyvalila oči, protože byla skoro přidušená. Bzouni naštěstí odlétli kousek dál a se smíchem pozorovali, jak se krky plyšových krkounů bleskovou rychlostí odmotávají v opačném směru. Bláža se hned rozplácla a funěla jako lokomotiva. Pupíno lapal po vzduchu a Bůče se protáčely panenky. Adélka chtěla své kamarády bránit, tak se na hmyzouny bzouny obořila.
2: To se dělá? Vždyť se mohli udusit. Okamžitě se jim omluvte.
1: Hmyzouni se přestali chechtat, jeden z nich zapískal a ostatní se hnali proti Adélce. Ta se dala na útěk. Když vystrčili žihadlo, skřítek výletník neváhal Adélku chránit. Popadl její pastelky a s rozzuřenými hmyzouny bzouny se pustil do šermířského souboje. Taky Adélka hned odkoukala, jak se to dělá a šermovala svými pastelkami, až z nich létaly barevné jiskřičky. Naštěstí se mezitím Pupíno vzpamatoval, nabral sílu a do chobotu vzduch vší silou fouknul. Pomohlo to. Hmyzouni bzouni udělali ve vzduchu několik přemetů a odfouklo je to někam daleko.
2: Musíme odsud rychle pryč,
1: zavelela Adélka a ve spěchu si zbalila své pastelky.
3: Ale kam půjdeme?
1: Zeptala se nechápavě Bůča. Očima stále ještě trochu šilhala, ale jinak už jí bylo lépe.
4: Musíme se připravit k boji,
1: prohlásil rozhodně Pupíno.
5: Ale já bojovat nechci. Mně se to hnusí.
1: Rozplakala se Bláža.
2: Musíme něco vymyslet. Přece ti protivové nebudou dělat takové ošklivé věci,
1: řekla Adélka a usilovně přemýšlela. Skřítek výletník se zatím podíval do své mapy a nahlas přemýšlel.
6: Kdybychom šli tudy, dojdeme na Výlí louku. Kdybychom šli tamtudy, dojdeme do Bimbulíkova za panem profesorem.
2: To je ono.
1: Čukla se do čela Adélka.
2: Zajdeme za profesorem Bimbulíkem a on určitě něco vymyslí. Ještě bude rád, že pro něj máme nápad na nový vynález.
5: Už se zase vracejí,
1: zapištěla Bláža a bylo jí najednou na omdlení. Žuchla sebou na zem, ale přibrala i Adélku. Z kapsičky se jí něco vylilo a najednou se obě začaly neuvěřitelně zvětšovat. Adélka úplně zapomněla na lahvičky s kouzelnými elixíry a teď se sama rozbila zrovna ta pravá se zvětšovadlem. Hmyzouni vytřeštili oči a raději začali prudce brzdit, až to vzduchem zaskřípalo. V momentě se otočili a ještě větší rychlostí zmizeli. Dostali z Adélky strach.
5: Co se to děje?
1: Divila se Bláža. Z rychlého růstu se jí dělaly mžitky před očima.
2: To je kouzelné zvětšovadlo. Dárek od pana profesora Bimbulíka. Úplně jsem na něho zapomněla.
1: Adélka se sklonila, aby zvedla skřítka výletníka, Buču a Pupína. Dala je do druhé kapsičky k pastelkám a vydala se směrem k Bimbulíkovu. Výletníkovu mapu nepotřebovala, protože z výšky dobře viděla, kam jít. Dvěma kroky byla před houbovým domečkem profesora Bimbulíka. Opatrně ho překročila a zůstala stát před vchodem do laboratoře. Bláža se snažila jít opatrně za ní, ale pak raději zůstala stát ještě před domečkem. Adélka z kapsy vytáhla Pupína, Buču a skřítka.
2: Všechno panu profesorovi řekněte a poproste ho o pomoc.
1: Ani nebylo třeba klepat. Profesor vykouknul z okna a hned se vyřítil ven i s kouzelným zmenšovadlem. Postříkal Adélku i Blážu a přísně se zeptal.
7: Co vás ke mně přivádí? Máte snad nápad na nový vynález?
8: Máme!
1: Odpověděli všichni najednou. Profesor pookřál.
7: A co mám vymyslet?
4: To nevíme.
1: Řekl popravdě Pupíno. Profesor se zamračil. Bylo vidět, že je zklamaný. Adélka proto hned začala líčit příhodu z mizouny bzouny. Profesor napjatě poslouchal, občas se podrbal na bradě nebo se dělal krátké poznámky do svého bloku.
4: Chceme vymyslet něco, abychom s nimi v boji vyhráli.
1: Zakončil Adélčino vyprávění Pupíno.
5: Pane,
1: ozvala se Bláža se slzami na krajíčku.
5: Chceme vymyslet něco, aby ti hmyzouni už nikdy nebyli zlí.
1: A Adélka začala horlivě přikyvovat.
2: Přesně tak.
1: Profesor se přestal tvářit přísně.
6: Momentíček,
1: řekl a odběhl do svého domečku. Za chvilku se ozvala rána. Profesor otevřel všechna okna, ze kterých se valil hustý růžový kouř. Pak vyšel ven, vítězoslavně držel v ruce růžovou lahvičku s rozprašovačem.
6: Když je postříkáte, uvidíte, co se bude dít.
7: A teď už mě nerušte, jsem v půli cesty k novému vynálezu.
8: Děkujeme!
1: Poděkovali všichni jednohlasně a vydali se na cestu k paloučku u rybníka Kvákáče, kde na hmyzouny bzouny poprvé narazili.
4: Musíme je vylákat na souboj,
1: přemýšlel Pupíno.
5: Jenom to ne,
1: nabírala na pláč Bláža.
4: Neboj, místo bojování je postříkáme,
1: vysvětloval Pupíno a chobotem zašťoural do jejich hnízda. Opravdu se hmyzouni bzouni dělili. Byli připraveni bojovat, ale když na ně Adélka stříkla růžový sprej od pana profesora, úplně se změnili. Hladným pohybem slétli k zemi a místo bojovného bzučení zpívali hezké melodie. Troubili na trumpety, malinkým žihadlem drnkali na stébla trávy, někteří do dutých stonků pampelišek foukali jako do píšťalky, jiní v rytmu rozhoupávali stonky s konvalinkami. Zkrátka se z nich stala skvělá kapela. Adélka je namalovala do svého deníčku. Všichni kamarádi se zaposlouchali do líbezných tónů a byli rádi, že se vůbec nemuselo bojovat. A protože žabák Kulikvak měl hudební sluch, vyskočil z rybníka, aby se na muzikanty pořádně podíval.
9: To je lahoda, takové líbé tóny,
1: pronesl obdivně směrem k Adélce. Ta se také usmívala. protože i Kulikvak měl zálibu ve vyrábění všeho možného, hned ho napadlo, že hmyzounům vyrobí opravdické hudební nástroje. Harfu, trumpetu, buben i basu, akordeon, flétnu, fagot, xylofon a další. A tak vznikla první hudební kapela na planetě Bimbuli.

0: Když je řeč o beráncích a ovečkách, vždycky si každý hned vzpomene na vlka. Vlk je vykuk, který má ovečky a beránky ze srdce rád a láskou by je sněd. A protože ovečky i beránci o té velké vlčí lásce ví, zdaleka se vlkům vyhýbají, což tedy, a to dá rozum, vlky hezky štve. A dělají všechno proto, aby se dostali k ovečkám a beránkům co nejblíž a nejradši, jo, až pod kůži. Vlk Ignác nebyl jiný a jen co ráno vstal, už poslouchal, odkud mu Vánek přinese tenounké zabečení. Bé, bé, nebo aspoň zacinkání zvonečku. Ale stávalo se, že žádné bečení ani cinkání Vánek nenesl a milý Ignác musel z postele a musel vytáhnout dalekohled a vylézt na kopec a musel se rozkoukávat a rozhlížet, kde uvidí zatoulaný beránčí kožíšek. To rozkoukávání ho ale moc nebavilo a tak se jednou rozčílil sám na sebe a povídá si: Poslyš, Ignác, chci slyšet, a to hned, co s tím provedeš. Zatoulaných oveček a beránku je čím dál míň a tak nezbývá, než se vypravit k ohradám, kde se beránci a ovečky pasou a kde nocují. Ale s prázdnou tam, Ignác, nemůžeš. Musíš k ním smazanou chytristikou. A Ignác sám sobě přikyvoval a najednou vykřikl: jednu chytristiku bych měl. Budu dělat dohazovače a seznamovat ovečky s beránkama a když budou mít tajnou svatbu, lapím je a basta. Ignác sám sebe pochválil a druhý den vyrazil k ohradě ovčáka Matěje, a to tam, kde se říká Podstrání. Vyhlídl si jednu ovečku, hezkou jako květ, a začal: Ovečko, znám jednoho mládence, beránka přehezkého, a ten by si vás rád vzal za ženu. A já, dohazováč, vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se se mnou potají ke svatbě sejdete. Ovečka celá zrůžověla. Takové štěstí. Miluje mě docela cizí beránek. Myslela si a kývla, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. A Ignác si poskočil a utíkal do kopce k ovčáku Petrovi, a to tam, kde se říká Nadstrání. A vyhlídl si beránka přehezkého a začal: Beránku, mám jednu ovečku, hezkou jako květ, a ta by si vás ráda vzala za muže, a já jako dohazovač vám to vyřizuju a brzyčko vám povím, kde se spolu ke svatbě sejdeme. Beránek se zapířil, div mu bílý kožíšek nesčervenal. Takové štěstí, miluje mě docela cizí ovečka, pomyslel si. Je, to mi budou beránci závidět. A kývl, že tedy ano, že na tu lásku přistupuje. Ale protože byl beránek opatrná a věděl, že ani s vlkem, který mu přinesl tak hezkou zprávu, nejsou žádné žerty, spustil na vlka Ignáce z hurta.
1: Poslouchejte, pane dohazovači, ale než se svatba domluví, to já musím přece tu panenku vidět.
0: Vlk Ignác se zazubil. No to dá rozum, pane ženichu. A k seznámení navrhuju tajné místečko u černého smrku vedle havraní jeskyně.
1: To je ale hrozitánské místo, povídá beránek.
0: A hned si v hlavě sumíruje, proč vlk Ignác vymyslel právě černý smrk a havraní jeskyni. No bože, proč asi? Napověděla mu opatrnost. To je přece místo, kam se bojí ovčáci a taky hlídací psi a vůbec všichni. Tam jen se s ovečkou sejdeš, vlk vás lapí a je s vámi konec. Tak to ne, povídá Beránek v duchu té své opatrnosti. S ovečkou se sejít chci, ale tam, kde budeme sami a v bezpečí. A já vím co, já toho vlka vypeču a bude nám s ovečkou hej. A jak si to tak vymýšlel, najednou bác ho. Sám by se za uši vytáhl. Ty jeden Beránku, Berane, chceš se sejít s ovečkou nevěstou sám? Co ty si ale? Teď vůbec nevíš, která to je? Vlk Ignác už byl netrpělivostí bez sebe a pošťouchl ho. Tak na večer, jo? U havraní jeskyně platí?
1: Ne, povídá Beránek. Běž a vyřiď mé nevěstě, ať si vezme do hubičky kopretinu. A já si vemu do pusy chrpu a pak s tebou půjdu na kraj lesa a ty mi zdaleka ukážeš a ona uvidí zdaleka mě. A to nám zamilovaným bude stačit. A pak si s tebou dohodneme, kdeže uděláme svatbu.
0: Ignác se kapku zaškaredil. Bože, to jsou obstrukce. Ale zkazit si tu hezky vymyšlenou chytristiku to nechtěl. A tak na večer přivedl Beránka s chrpou na kraj lesa a ukázal mu dodaleka k ohradě, kde stála sama samotinká hezonká ovečka s kopretinou v hubičce. Tak co, líbí se ti? Zeptal se vlk Ignác Beránka.
1: Líbí a zítra si povíme, kde ta svatba bude.
0: Až zítra, rozmrzel se Ignác. Plácneme si hned. U havraní skály je pěkný plácek. Síkorky tam zpívají až do aleluja. Rozděláme ohýnek a bude svatba slavnostní a budete šupit dub manželové.
1: Řekl jsem zítra, Ignáci, řekl Beránek. A teď alou, každý jdem svou cestou.
0: Ale Beránek tou svou nešel. Běžel k ohradě za tou svou ovečkou. A že v sobě našli jedna dvě zalíbení, než bys řekl tři, domluvili se, jak na toho vlka Ignáce vyzrají. A začali hned ráno, když Ignác přiběhl k Beránkovi.
1: Ignáci, běž a vyřiď ovečce, že svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem.
0: Vlk Ignác si to rychle přeříkával a už běžel z kopce dolů za ovečkou. Svatba bude nad strání, nad potokem, pod skálou a pod smrkem.
1: I ne,
0: špitla ovečka.
1: Svatba bude pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác kývnul, ale trochu se mu protočila očka a už utíkal do kopce. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, nad skálou a pod smrkem. Beránek na to kývl.
1: Dobře, ale ne nad skálou, ale pod skálou a ne pod smrkem, ale nad smrkem.
0: Vlk Ignác se zakymácel. Takže ne nad strání, ne, nad potokem, pod skálou, pod smrkem a taky ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem, ale pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. A už zase pelášil dolů z kopce. Ovečko, svatba bude pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem a ne, že ne.
1: Ne.
0: Ovečka zase nebyla spokojená.
1: Já si to ještě rozmyslela. Necháme svatbu nad strání, nad potokem, ale pod skálou a pod smrkem.
0: Vlk Ignác polkl na sucho, do očí mu vrkly slzy
2: a nervózně přikývl. Ano, ano, ano, vyřídím, vyřídím.
0: A vylezl po čtyřech do kopce a povídá Beránkovi. Takže svatba nebude nad strání, nad potokem, pod skálou, pod smrkem. Ani ne pod strání, nad potokem, nad skálou, pod smrkem. A taky ne pod strání, nad potokem, pod skálou, nad smrkem. Ale brž nad strání, nad potokem, ale nad skálou, pod smrkem. Tak, Beránku, tak.
1: Když tak, tak, tak. Jen přehoď ten smrk se skálou a taky potok se strání a smrk dej za potok a skálu za strání. Rozumíš?
0: Vlk Ignác heknul a už drmolil. Takže svatba bude nad smrkem, nad strání, za skálou, pod úprkem, ne, pod potokem, ne, svatba bude...
2: Kde bude? Bude nad strání, pod strání, za strání, pod potokem, za potokem, pod skálou, ne. Pod strání, nad strání, za potokem, za skálou. Za skálou, pod skálou.
1: Víš co, Ignáci, běž si to v klidu sesumírovat a napiš to na svatební oznámení a pozvi všechny beránky a ovečky a síkorky a ovčáka Matěje a Petra a zítra na místě svatby na viděnou.
0: Vlk Ignác docela tumpachový couval od Beránka a jen přikyvoval, ano, jistě, jistě. A když se druhý den konala tajná svatba ovečky s Beránkem u studánky, které všichni říkají čistěnka, vlk Ignác seděl doma u stolu s brkem namočeným v inkoustu a psal, všem oznamuju, že svatba ovečky a Beránka bude ve sebe před smrkem, za smrkem, před skálou, za skálou, nad skálou, pod skálou, před dubem, za dubem, měla jedna, dvě, červená jablíčka, jedno za mě. A s touhle písničkou chodí vlk Ignác po lese dodnes. A když slyší zabečení a zacinkání zvonečku, zacpe si uši a utíká. Kam? No kam? Přece nadstráň, podstráň, zasmrk, podsmrk a dál, až do Jičína. A Beránek s ovečkou se zatím, co? No přece pusinkují.

0: vyčaruje, co kdo chce.
1: Maso, buchty, ovoce.
0: Také byste chtěli kousek?
1: Jak se volá na obrousek?
2: Kdo pak ví, odpoví. Tohle já vím.
3: Já si pamatuju, že to je asi z té pohádky Obušku z pytle ven.
2: No.
3: Takže na obušek se volalo Obušku z pytle ven.
2: Ale tohle je jiná pohádka.
3: To je skoro stejná pohádka.
2: Fakt?
3: A volalo se
2: Ubrousku.

jedul, kde je důl, tam vypník. Jen to má výšky půl, maličký permoník. Kde je důl, tam je důl.

0: Digi básnička. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
2: Planeta Lampáře byla velice zvláštní. Bylo na ní místo jen pro lampáře a pouliční lampu. K čemu vlastně slouží planeta, která je bez domu a bez lidí, řekl si v duchu malý princ. Ale práce lampáře má alespoň smysl. Není tak zbytečná jako práce biznismena, který jen přepočítává hvězdy, které mu nepatří. Když rozsvítí svou lampu, jako by se narodila další hvězda nebo květina. Jeho práce je krásná a navíc užitečná.
3: Dobrý den. Proč si svou lampu zhasl?
4: Je to příkaz. Dobrý den.
3: Jaký příkaz?
4: Zhasnout pouliční lampu. Dobrý večer.
3: Ale proč jsi znovu rozsvítil?
4: Je to příkaz.
3: To nechápu.
4: Na tom není nic k nepochopení. Příkaz je příkaz. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl pouliční lampu a pak si otřel čelo kapesníkem s velkými červenými kostkami.
4: Je to příšerná práce. Když jsi byla rozumná, zhasínal jsem ráno a rozsvícel večer. Zbytek dne se mohl odpočívat a zbytek noci spát.
3: A od té doby se příkaz změnil?
4: Nezměnil. Je to mnohem větší tragédie. Planeta se rok od roku otáčí rychleji a příkaz se nezměnil.
3: Takže
4: teď se otočí za minutu a já už nemám ani jednu vteřinu na odpočinek. Rozsvěcuji a zasínám jednou za minutu.
3: To je divné. Dny u tebe trvají minutu?
4: A to není vůbec divné. Zatímco spolu mluvíme, už uběhl měsíc.
3: Měsíc?
4: Ano. 30 minut, 30 dní. Dobrý večer.
2: A lampář opět rozsvítil lampu. Malý princ na něj hleděl. Líbilo se mu, že věrně dodržoval příkaz. Vzpomněl si na západy slunce, které kdysi pozoroval tak, že si postrkoval židli. Teď chtěl svému příteli pomoci.
3: Víš, znám způsob, jak by sis mohl odpočinout, kdybys chtěl.
4: Samozřejmě, že bych chtěl. Člověk může být věrný příkazu, ale i trochu pohodlný.
3: Protože je tvoje planeta malá, že by si obešel třemi kroky, stačilo by jít pomalu, abys pořád zůstal na slunci. Když si budeš chtít odpočinout, půjdeš a ten den bude trvat tak dlouho, jak budeš chtít.
4: To mi moc nepomůže. Já rád spím.
3: Tak to máš smůlu.
4: Mám. Dobrý den.
2: Lampář opět zhasl lampu, zatímco malý princ opouštěl jeho planetu. Uvědomil si, že je to asi jediný člověk, který mu nepřipadal směšný, tak jako král nebo biznismen. Je jediný, s kým bych se chtěl přátelit, pomyslel si. Ale jeho planeta je opravdu malá. Není na ní místo pro

0: jdou dva šneci po cestě. Jeden říká:
1: pojď, přejdem silnici.
2: Druhý na to:
3: neblázni, za 4 hodiny jede autobus.
4: Jo! To by byla šnečí marmeláda.

0: desátkové a šmakovinky. Vítáme vás, Pigim, u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj.
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladěulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
1: No, mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím.

0: pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky. Jen jestli budou sladoučké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru. Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. Dále 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: To vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu.
1: Mám.
0: Prášek do pečiva a vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom s mrkví, Piggy?
1: Už to nesouračte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
1: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám. V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
1: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám.
0: Já se s tebe jednou vážně zblázním. Tak míchej, robůtku, míchej.
1: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
1: Míchám.
0: Piggy, ukaž. Myslím, že už to bude stačit.
1: Míchám.
0: Stačí, Piggy.
1: Míchám.
0: Dost, Piggy.
1: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
1: Robota. Hledejte tlačítko.

0: tlačítko, podle návodu.
1: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
0: Zvolte tlačítko s funkcí, vypněte.
1: Co mám dělat?
0: Míchám.
1: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
0: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
1: Dobře, dobře. Tak tě, svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
0: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
1: To ví, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
0: Robot Piggy v režimu klidu, těsto v režimu klidu. Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka.
1: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
0: Můžu já?
1: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
0: Dobře. Já už budu hodná.
1: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek. Jen to trochu zdržuje, víš?
0: Tak jo. Promiň, teď už budu normálně fofrovat.
1: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
0: K válu válným válečkem. Válečkem
1: prostě válečkem. Válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
0: Mám, tak, mám.
1: Jde ti to, výborně.
0: Je, to je jako, bouře,
1: ještě mouky. Tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vykrajování.
0: Je, to je skoro jako o Vánocích, Laskonkovi. To taky takhle vykrajujeme.
1: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
0: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na Laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvar vykrajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
1: Dobře, Piggy. Všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
0: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
1: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou, třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
0: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
1: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a šmakovinky.
0: Ahoj!

O velkém Krtkovi. Bylo jedno pole, rovné, široké, jako moře. Uprostřed toho pole byla zapíchnutá tyčka. Ta tyčka tam ale dřív nebyla. Ani to pole nebylo vždycky tak rovné. Celé bylo pokřivené, samý kopec a kopeček, a každý nad ním jenom mávl rukou a řekl: tohle má být pole? To ani pole není. Jeli jednou kolem toho křivého pole dva traktoristé na zetorech. Jeden se, myslím, jmenoval Josef a ten druhý Jan. A povídají si: no není škoda takového kusu země? Víš co? Pooráme to. Nasadili si pořádně čepice, aby jim neulétli, a každý z jedné strany začali vyorávat ten největší kopec. Lidičky. Začali pěkně od spodu, zhluboka, a potom ten jeden, myslím, že to byl Josef, slezl z traktoru, vyhrnul si rukávy a chtěl ten kopec odkutálet někam stranou, aby jim tam zbytečně nepřekážel. Strčí vám pod ten kopec ruce a tu ucítí nějakou teplou a měkkou kožišinku. Chytí to pořádně a vytáhl ven Krtka. Safra, to vám byl Krtek. Pracky měl jako lžíce u bagru. Veliký byl jako chalupa. Josef s Janem se chvíli udiveně dívali, posunuli si čepice do týla a povídají: ty kluku umouněná, to ty jsi tu nadělal tolik těch kopců. Jak se tak na něho dívají, ruce v kapsách, tu vám ten Krtek začal plakat. Že on za to nemůže, že je takový velký, že on ani neví jak, a už je kopec jako stodola, a že ho to hrozně mrzí. Tu těm traktoristům bylo Krtka líto a povídají: víš co, pěkně nám pomůžeš udělat.